0: V roce 2017 Kristýna Guričová. Ve frýdlantském výběžku dál zůstává uzavřené pásmo kvůli africkému moru prasat, přestože tam nákaza už přes rok není. Důvodem je výskyt nemoci u německého zhořelce, vzdáleného zhruba 20 kilometrů. O začátku dubna tam u divokých prasat evidují přes 40 případů. Z preventivních důvodů tak nechtějí veterináři mimořádná opatření na Frýdlantsku rušit. Myslivce žádají o intenzivnější odstřel divokých prasat a zajištění vzorků z uhynulých zvířat. Sport. Fotbalisté Slavie jsou mistry šance ligy. Titul si zajistili dvě kola před koncem soutěže díky výhře 5-1 nad Jabloncem. Utkání se hrálo po sobotních událostech v derby se Spartou bez diváků. Trenér Slavie Jindřich Trpišovský komentoval dění kolem Tomáše Chorého a Davida Douděry, kteří po vyloučení v sobotu byli předsedou představenstva Slavie Jaroslavem Tvrdíkem vyřazeni z kádru, pokračuje Trpišovský.
1: Každý máme svého šéfa a přišlo prostě rozhodnutí, který přišlo, takže v tu chvíli prostě jsme ho museli respektovat, jinak to ani nejde. My jsme fakt to úsilí se snažili směřovat teďka na tu středu, protože jsme to prostě chtěli dotáhnout po té sobotě. Takový to rozhodnutí teď prostě momentálně je a bylo a nám nezbylo nic jiného, než to respektovat.
0: Chorý i Douděra byli mezi 150 diváky ve VIP zóně, kteří zápas mezi Slaví a Jabloncem sledovali. V dalším utkání zdolal Hradec Králové Liberec 1-0 a přiblížil se účasti v předkolech evropských pohárů.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Omezení na D5 u Zdic a zavřená silnice 11 na Šumpersku. Na dálnici D5 z Plzně do Prahy čekejte omezení v okolí sjezdu do Zdic. A mezi 29. a 26. kilometrem silničáři opravují vodorovné značení, projíždí se levým pruhem. A práce na vozovce omezují provoz také na křížení Pražského okruhu a dálnice D1. A ve sjezdu z okruhu směrem na Brno silničáři opravují vozovku, čekejte je v pravém pruhu. A v Praze na městském okruhu pokračuje údržba ve Strahovském tunelu. Jde tentokrát o obousměrnou celonoční uzavírku. Práce mají skončit v 5 hodin ráno. A u Šumperku je uzavřená silnice 11 do Bruntálu. Mezi Rapotínem a Petrovem nad Desnou opravují železniční přejezd. Osobním autem se dá objíždět po silnici na Jeseník a pak přes místní část Terezín. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
0: Dnes čekáme zataženo až oblačno, zpočátku hlavně na horách přehánky, v Krušných horách ale i sněžení. Během dne budou srážky přibývat a ojediněle se objeví i bouřky. Nejvyšší teploty 12 až 16 stupňů, na horách většinou kolem 6. Tolik zprávy. Posloucháte noční radiožurnál s Petrem Zajíčkem.
4: A já přeji stále příjemnou noc. No, máme po druhé hodině, to znamená, že už za chvíli po písničce od Leny tady bude naše pravidelná soutěž.
5: Noční radiožurnál
2: a Petr Zajíček.

0: Radiožurnál pro vás má další tobulky první republikou.
1: První republika, to byly zlaté časy.
0: Tančírna, cirkusy, kina, úspěchy Čechoslováků na olympiádách, Věstonická Venuše, Voskovec a Verich, Švejk nebo Vacátko.
2: Nezapomínejme, že první republika, to je období rozvoje kriminalistických metod.
0: Jaroslav Plesl, Jana Striková a Jiří Vyhorálek v seriálu Českého rozhlasu. 26. až 50. díl Toulek první republikou na CD dostanete tento týden v soutěži nočního radiožurnálu.
3: A telefonní čísla k nám do studia 221 552 155 nebo 255 na konci, připomínám. Tak pojďme na to, tady je první volající noční radiožurnál Petr Zajíček. Halo, halo, kdo pak se dovolal?
4: U telefonu Pavel Jančo, Zlín, Malenovice. Dobrý den.
3: Pavel, já vás zdravím do Zlína, Pavle. Tak dneska ano. Máme už čtvrtek, 14. května a ze slavných osobností se v tomto datu před 82 lety už narodil slavný a uznávaný režisér a producent George Lucas. A já se vás, Pavle, ptám, jestli pak si vzpomenete, za kterým velkým filmovým projektem George Lucas stojí. A mám pro vás tři možnosti rovnou, jo, z těchto vybraných. Tak, Jurský park, Hvězdné války, anebo Star Trek. Tak za kterým z těchto projektů stojí dnešní oslavenec George Lucas?
4: Je to těžká otázka. No tak zkusím za C.
3: Za C Star Trek.
4: Ano.
3: Tak bohužel to není správná odpověď, je milý to. Pavle, mějte se hezky, zdravíme do Zlína, ano. Snad příště. Naslyšenou. Tak kdo pak se nám dovolá jako další a možná se třeba trefí do správné odpovědi? Noční radiožurnál Petr Zajíček, halo, halo, kdo tam?
5: Dobrý večer, tady je Lucie Resková.
3: Lucie nám volá, tak Lucie, já vás zdravím. Tak George Lucas, významný hollywoodský producent a režisér, Jurský park nebo Hvězdné války?
5: Pro mě to je také, jeho, neznám pana režiséra, ale já zkusím Jurský park.
3: Jurský park to bohužel taky není, je mi moc líto. Takže Lucie, i s vámi se loučím, snad příště, mějte se naslyšenou.
5: Naslyšenou.
3: Tak komu, no vůbec se neomlouvejte, mějte se hezky. Tak komu to dáme takřka zadarmo tedy, protože teď už víme, za kterým z těch projektů pan opravdu velice významný, ale producent a režisér, jeden z vůbec nejvýznamnějších určitě na úrovni Stevena Spielberga. George Lucas je právě svým dílem. Tak za kterým filmovým projektem stojí, ptal jsem se, a je to jasné, tedy ani Star Trek, ani Jurský park, ale je to samozřejmě ta třetí možnost, takže kdo pak se teď dovolá na 221 552 155 nebo 255 na konci, tak to má opravdu tu naší cenu tohoto týdne absolutně zadarmo. Takže noční radiožurnál Petr Zajíček, halo, halo, kdo tam teď?
5: No, dobrý večer, ještě jednou Lucie Resková, já to zkusím.
3: Tak dobře, Lucie, zkuste to. No, takže to máme jak tedy?
5: Dovolím si, mohla byste mě zopakovat ty možnosti.
3: Tak říkal jsem, Jurský park, Hvězdné války, Star Trek, ale víme, že Jurský park ani Star Trek to není, takže...
5: Takže je to za B...
3: To Bčko, já... Hvězdné války, tedy Star Wars... originál. Dobře, Lucie, já vám to uznám určitě, takže gratuluju a dobře si to zapamatujte pro příště, protože opravdu George Lucas je velmi významný hollywoodský producent a režisér, jeden z nejoceňovanějších vlastně v celé filmové historii. Takže dneska už budete vědět, že Hvězdné války, to je jeho dílo. Já vám blahopřeji tedy a vydržte mi na telefonu, ano?
5: Ano, děkuji pěkně. Hezký večer.
0: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: Stále více obcí chce nabídnout soběstačným seniorům dostupné bydlení ve vesnici, kde prožili kus života. Je to případ i Ráječka na Blanensku. Radnice nechala postavit za 60 milionů korun sociální bydlení se 23 byty. První nájemci se v nich už zabydlují.
1: Manželé Musilovi mě zvou do svého jednopokojového bytu v sociálním bydlení v Ráječku. Přestěhovali se sem před pár týdny.
2: Bydleli se tady v Ráječku nájmu, v rodinném domku, no, takovým starým.
1: Aneška Musilová díky tomuhle bydlení může dál žít s manželem sama a jsou soběstační.
2: Nakupuje děda a jinak mě vozí dcera, no, hodně věcí a pomáhá nám.
1: A vy máte i takovou malinkatou zahrádku, já vidím, že tam něco pěstujete i.
2: Zatím nic a přijezou nám rajčata zítra a okurky, to budem sázet.
1: Jak to tady vypadá u vás?
2: Jo, klidně se podívejte, tak... ale já vám dám papuče.
1: Ne.
2: Bez hosí nemůžete, to tady je zima, to studí, moment. Mně to trvá díl. Tady je koupelna, jestli chcete, běžte se podívat.
1: Kouknu.
2: Můžete, jo, běžte.
1: Tak to máte i bezbariérovou, že vlastně máte výhodu, že,
2: to je výhoda,
1: že se tam dostanete v
2: já
1: pohodě.
2: Já jsem tam neměla tam být schody a tam se nedalo bývat.
1: Vzpomíná na svůj předchozí domov žena, která se pohybuje opřená o chodítko. V bytech kolem Musilových žijí další seniori nebo jiní lidé, kteří sociální bydlení podle starosty Víta Rejšlégra ze SOCDEM potřebovali.
3: Tady jsou vlastně ty sociální byty, kde teda to nájemné je nějakých 3300 korun plus zálohy na energie.
1: Kromě jednotlivých bytů nebo menších úložných prostor na chodbách mají nájemníci k dispozici i společné prostory. Nezávislá místostarostka Kateřina Sehnalová ukazuje na společenskou místnost se stoly, židlemi a s televizí.
4: Tady oni se můžou setkávat, dívají se většinou večer na nějaké...

0: nějaký sport. A když by měl někdo nějakou rodinnou oslavu, že ty byty jsou malé, takže to může udělat tady. Tady vidíte kompletně vybavenou kuchyňskou linku.
1: Podobný dům teď staví třeba v Drásově na Brněnsku. Nový domov tam najde 24 místních od 75 let. A například ve Veleticích u Brna chtějí letos vybrat firmu, která postaví pro místní seniory budovu se 7 byty. Alena Hesová, Radiožurnál.
2: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.
2: I po celou noc.

0: Radiožurnál je 14:30. Zprávy a Monika Chmilová.
1: Policii se už přihlásili vyšší desítky lidí, kteří v sobotu vtrhli na hřiště během derby mezi Slavií a Spartou. Radiožurnálu to řekla mluvčí pražské policie Eva Kropáčová. Policisté je k tomu sami vyzvali v pondělí. Podle Kropáčové taky kriminalisté dál vyhodnocují kamerové záznamy z utkání a pátrají po dalších lidech, co byli v Edenu na hrací ploše. K přihlášení se na linku 158 vyzval tyto příznivce Slavie i její šéf Jaroslav Tvrdík. V Lotyšsku se 5 měsíců před parlamentními volbami rozpadla vládní koalice. Jen pár dní po demisi ministra obrany Andrise Sprúce jeho levicová strana Progresivní přestala podporovat lotyšskou vládu. Ta tím přišla o parlamentní většinu. Sprúce rezignoval koncem minulého týdne poté, co ve čtvrtek 2 drony, které přiletěly z Ruska, zasáhly lotyšský sklad ropy. Premiérka Evika Siliňová vybrala za Sprúcova nástupce plukovníka lotyšské armády Raivise Melnise. Toto rozhodnutí ale nekonzultovala s progresivními, kterým toto křeslo ve vládě dosud patřilo. A na Pardubickém zámku je k vidění unikátní výstava palných zbraní. Mapuje 6 století jejich vývoje. Návštěvníci zhlédnou přes 100 exponátů od raných doutnákových pušek až po moderní samopaly a pistole. Výstava potrvá do konce ledna příštího roku.
2: Sport.
1: Fotbalisté Slavie znovu po roce vyhráli šance ligu. Svojí 23. titul v klubové historii si zajistili po výhře 5-1 nad Jabloncem. Ve středu také Hradec Králové zdolal Liberec 1-0. A o český titul v nejvyšší soutěži házenkářek zabojují hráčky Lázní Kinžvart a Slavie. Zatímco Pražanky vyhrály 3. zápas v Mostě 32-29 po 7-metrových hodech, Záporočišky doma zdolali Písek 29-27. Finále začne v sobotu na hřišti Lázní Kinžvart.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Nehoda na D35 u Mohelnice a překážka na D1 před Prahou. Na dálnici D35 máme hlášenou nehodu před Mohelnicí ve směru z Olomouce. U sjezdu Mohelnice jich na kilometru 235 osobní auto srazilo zvěř. Čekejte pohyb lidí na vozovce. Na D1 opatrně před Prahou ve směru z Brna u odbočky na Pražský okruh a Říčany na 11. kilometru stojí nouzově nákladní auto. Odstavný pruh je uzavřený. V Praze dnes v noci neprojedete Strahovským tunelem. Uzavřený je z obou stran kvůli údržbě. Skončit tam mají do 5 ráno. A silnice 44 ze Šumperku do Jeseníku je uzavřená mezi Loučnou a Kouty nad Desnou. Až do ranních hodin tam budou opravovat železniční přejezd. Objíždět se dá přes Hanušovice. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Dnes čekáme zataženo až oblačno, zpočátku hlavně na horách přehánky, v Krušných horách je sněžení. Postupně budou přehánky přibývat a ojediněle se objeví i bouřky. Nejvyšší teploty 12 až 16 stupňů, na horách většinou kolem 6. Tolik zprávy. Pokračuje noční radiožurnál s Petrem Zajíčkem.
0: A jaké bude hudební menu v následujících minutách po 14:30, tak bude tady třeba kapela Support Lesbians, potom taky Spice Girls a teď už je tady ředitel autobusu a The Tap Tap.
2: Radiožurnál. Každý den s vámi.

přepravní podmínky, článek 6, odstavec 15. Jiné pojízdné kompenzační pomůcky se považují za vozíky pro invalidy, pokud jsou svými rozměry a vahou s nimi

Málo kdo by to asi čekal, ale i uprostřed velkoměst se daří vzácné přírodě. Podle vědců se i v obřích metropolích, jako je třeba New York, dají najít dosud neznámé druhy zvířat. Více o tom v nočním radiožurnálu už za chvíli.

0: Tak tolik vzpomínka na dívčí formaci Spice Girls, které byly populární hlavně v 90. a v poslední době členky této kapely neustále živí média myšlenkou na možný comeback. Tak uvidíme, jak to nakonec dopadne. Nové a neznámé druhy živočichů se dají najít i ve velkoměstech. Podle přírodovědců se příroda v parcích a zahradách v centrech metropolí vyvíjí někdy nečekaným způsobem. Její proměny výzkumníci pozorují prakticky v přímém přenosu.
1: Tam je ta modřinka.
2: A tam na větvi.
3: Ano, ano. Vidíte, že obhajuje teritorium, takže má trošku zdvihnutou tu chocholku.
4: Petr Mikula z České zemědělské univerzity pozoruje síkoru modřinku v Praze v Petřínských sadech. V době, kdy natáčíme, o kus dál hlučí stavební stroje. A síkorka má také stavební sezónu.
3: Teraz prináša hnězdě materiál. V tom zobáčiku má nějakou vegetaci, zaletí tam do té dutiny.
4: V parcích nebo zahradách v Praze bývá příroda někdy pestřejší než na středočeském venkově.
5: Kdybychom vyšli jen pár kilometrů za Prahu, to jsou prostě obrovské lány chemicky ošetrovaných plodin, které vlastně biologicky představují v zásadě půšť. Takže velké množstvo organismů se skutečně stěhuje do té Prahy. Jsou tu ty druhy nahňácané nahromadě, vznikají tu nové interakce mezi druhmi.
4: Přírodovědci se na městskou přírodu zaměřují teprve v posledních desetiletích. Stává se tak, že si všimnou druhů, které měly v podstatě za rohem. V americkém New Yorku před 12 lety popsali zatím neznámý druh žáby. Dostali jméno skokan Kaufeldův, uvedl tehdy web News Science.
6: Našli ho podle jedinečného hlasu. Oficiálně se to stalo ve městě New Yorku, ale ve skutečnosti ho objevili v mokřadech na ostrově Staten, v jednom z posledních pozůstatků bažinné minulosti města. Nově objevená žába je ale zároveň ohroženým druhem.
4: New Yorkské žáby podle vědců na místě žily ještě dřív, než tam vyrostlo město. Některé druhy živočichů se ale do měst stěhují až poslední dobou. Takové volání holubů neuslyšíte všude. Není to holub skalní, který je zvyklý žít ve městě už po dlouhé generace. Ale je to novější přistěhovalec, holub hřivnáč, upozorňuje Petr Mikula.
5: Je původně lesný druh v Praze, nebyl hnězdným druhom vždycky. Dostal se tu pár desítek rokov dozadu. To stupování těch holubů do měst se v Evropě sunie z toho západu na východ. Například v některých městách na Slovensku ten holub stále ještě v městách není, ale v Praze je to nejpočetnější holub v městě.
4: My lidé někdy poznáme, že je někdo z města nebo z venkova podle toho, jak se chová a jak mluví. A u ptáků je to podobné. Také mají své městské způsoby.
5: V městách ten ptáčí zpěv se může měnit v celku zásadně. Občas je trošku jednodušší. Ty ptáci zpívají v trošku vyšších tóninách, aby se právě vyhli tomu hlubkovému hluku plynucemu hlavně z dopravy. Některé ptáci začíná zpívat skôr, alebo naopak neskôr, aby se vyhli vlastně dopravné špičky v městách. Ty druhy v městách jsou tak povědět oprsklejšie, méně se boja člověka, víc si toho dovolí, jsou v zásadě drzejší.
2: Když jsme přicházeli na Petřín, tak jsme procházeli kolem tabulky s českým státním znakem a pod tím napsána evropský významná lokalita.
5: Ano, já můžem hovorit hlavně za ptáky, najdeme tu velké množstvo hlavně druhů, které jsou navázané nějak na staré stromy, na stromové dutiny. Tam jsou skutečně starší stromy s dutinami.
2: U toho jezírka ten vypadá docela starý. Vidíte tam něco, že by tam mohlo něco hnízdit?
5: Počujem sama děl zpěvací koru koňadru. To je také to co.
2: Jakým způsobem bychom měli pečovat o přírodu městskou?
5: Velmi důležité nechávat tam trošku takzvaný bordýlek. Neupratovat všetko, nemať úplně vykosený trávník, zachovat tam nějakou mozaiku nejrůznějších biotopů, takže některou část pozemku můžete pokosit, jinou nechajte viac zarastěnou, to listě nemusíte jako vždycky zhrabovat. Hlavně hmyz a potom aj vtáky, tento typ prostředí skutečně miluju.
4: Přírodovědci také radí, abychom nechali stát staré stromy s dutými kmeny, pokud tedy nikoho neohrožují. Z parku v Praze na Petříně, Martin Srb, Radiožurnál.
7: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: host Radiožurnálu.
1: Rozhovory, které jinde neuslyšíte.
0: Atraktivní a zajímavé povídání.
1: Každý všední den od 9 hodin ráno.
0: A repríza po zprávách ve 22 hodin.
1: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: Radiožurnál 3 hodiny. Zprávy a Monika Chmilová.
1: Slovensko dál sleduje situaci na hranicích s Ukrajinou. Kvůli bezpečnosti včera na 2 hodiny zavřelo všechny hraniční přechody. Sněmovna 3. čtení novely zákona o rozpočtové odpovědnosti nedokončila. Fotbalisté Slávie porazili v ligové nadstavbě Jablonec a mají mistrovský titul. A dnes bude zataženo až oblačno s přeháňkami teploty do 16 stupňů.
2: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
1: Slovenská policie dál monitoruje situaci na hranicích s Ukrajinou. Informovala o tom na sociálních sítích. Slovenské úřady včera asi na 2 hodiny uzavřely z bezpečnostních důvodů všechny hraniční přechody s Ukrajinou. Ta ohlásila ruské vzdušné údery, mimo jiné v západní části, která sousedí právě se Slovenskem. Premiér Robert Fico se k tomu zatím nevyjádřil.
3: Slovenské úřady zdůraznily, že jako první hranici uzavřela Ukrajina. Západní část země tou dobou čelila podle Kyjeva nejsilnějšímu útoku od začátku ruské invaze. Drony mířily i na město Užhorod, které leží těsně u hranic se Slovenskem. Prezident Peter Pellegrini reagoval, že jsou potřeba intenzivnější diplomatická jednání. Slovenská opozice útok odsoudila a opět kritizovala víkendové setkání premiéra Roberta Fica s ruským prezidentem Vladimirem Putinem v Moskvě. Četla i to, že bezprostředně po útoku blízko slovenských hranic nepřišla ze strany předsedy vlády žádná reakce. Z Bratislavy Bára Vránová, Radiožurnál.
1: Sněmovna se opět nedostala k hlasování o změně rozpočtových pravidel. Zabránili tomu dlouhé projevy hlavně opozičních poslanců. Koalice chce, aby se do maximálních povolených schodků nově nepočítaly třeba výdaje na stavbu dálnic nebo železnic. Podle ministryně financí Aleny Schillerové z hnutí ANO totiž není možné dodržet deficity naplánované minulým kabinetem Petra Fialy z ODS. Dodala, že novela nemění parametry rozpočtové odpovědnosti, které vláda slíbila.
4: Chci jasně říct, že pokud tento zákon prosadíme, Česká republika zůstane mezi rozpočtově nejodpovědnějšími státy Evropské unie, silně pod průměrem států EU, silně pod průměrem všech našich sousedních zemí, ale také pod deficity severských států, jako je například Finsko.
1: Ve Zlíně je až do 25. května k vidění kolekce 120 originálně výtvarně stvárněných filmových klapek. V neděli 31. května budou vydraženy ve Zlínském kongresovém centru a jejich výtěžek i letos podpoří tvorbu mladých filmařů. Výstava i dražba se koná v rámci doprovodného programu 66. ročníku Zlín Film Festivalu pro děti a mládež.
2: Sport.
1: Titul v Šancelize obhájila pražská Slavia. Jablonec porazila vysoko 5-1 a 2 kola před koncem nadstavbové části má nedostižný náskok 7 bodů na Spartu. Od rozdělení Československa slaví sešívaní své 9. ligové zlato, 5. pod vedením kouče Jindřicha Trpišovského. A soupeřkami Kynžvartu ve finále české nejvyšší soutěže se staly házenkářky Slavie. Ty v semifinále play-off po obratu vyřadili obhájkyně titulu z Mostu. Rozhodující 3. utkání na severu Čech vyhrály Pražanky po druhé za sebou po penaltovém rozstřelu, tentokrát 3-1, když v normální hrací době skončil zápas 28-28. Postupu si považoval trenér Slavie Daniel Čurda.
5: Dá se to nazvat házenkářským zázrakem, protože je 13-5 ve 20. minutě druhého zápasu a otočka, to určitě se dá považovat jako za výrazný moment. Tohle je práce holek. Chodí každý den do školy, do práce, přijdu na trénink a dokážou porazit Most, takže já jsem na ně mega hrdej, je to jejich zásluha. Já si vážím toho, že jsme porazili z mýho pohledu nejlepší tým v České republice.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Nehoda na dálnici u Mohelnice a omezení na D3 za Soběslaví. Na dálnici D35 pozor na nehodu před prvním sjezdem na Mohelnici ve směru od Olomouce. Na kilometru 235 havarovalo osobní auto při kolizi se zvěří, projíždějte opatrně. Na dálnici D3 z Tábora do Českých Budějovic zpozorněte za sjezdem na Jindřichův Hradec. A mezi kilometry 101 a 102 je kvůli opravě vozovky uzavřený pravý pruh a je tam také snížená rychlost. A v Praze na městském okruhu připomínáme uzavřený Strahovský tunel. Kvůli noční údržbě jsou uzavřené tentokrát oba směry. Práce tam potrvají do 5 hodin ráno. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Teploty klesají na 8 až 3 stupně, na horách až k nule a ujediněle se mohou objevit přízemní mrazíky. Přes den pak čekáme zataženo až oblačno, zpočátku hlavně na horách přehánky, v Krušných horách i sněžení. Postupně budou přehánky přibývat a ujediněle se objeví i bouřky. Nejvyšší teploty 12 až 16 stupňů, na horách většinou kolem 6. Tolik zprávy. Posloucháte noční radiožurnál, slovo má opět Petr Zajíček.
0: Proč někdo ukradl vzácnou relikvi z baziliky v Jablonném v Podještědí? Její zmizení nechápou zástupci církve ani místní. Pachata dostal také výzvu, aby lapku svaté Zdislavy vrátil. Více se dozvíte v reportáži už za chvíli.
2: Noční radiožurnál a Petr Zajíček.

0: Lebku svaté Zdislavy chránila v bazilice v Jabloném v Podještědí dvě silná skla i alarm, ale ani to nepomohlo. Relikvie nevyčistitelné hodnoty si v úterý odnesl při pravidelné bohoslužbě zatím neznámý pachatel. Příčinu ho zachytila kamera, záznam je ale nekvalitní.
1: Lebka svaté Zdislavy má nevyčistitelnou a historickou hodnotu, podobně jako ostatky třeba králů českých.
2: Říká představený a děkan kláštera dominikánů v Jabloném v Podještědí Pavel Majer. Kdo mohl lebku odcizit, neví.
1: Jo, něco se jako honí hlavou, ale jako jméno říkat nebudu.
2: Na místo dorazil také pražský arcibiskup a administrátor litoměřické diecéze Stanislav Přibyl. Popsal, že ke krádeži došlo při začátku pravidelné bohoslužby.
3: Bylo to v situaci taky, kdy tady bylo méně lidí než normálně, protože setkání s hejtmanem tady bylo nedaleko a ještě probíhala v rámci té farnosti vernisáž ve Cvikově.
2: Arcibiskup pachatele vyzval, aby lebku vrátil.
3: Ostatky svatých jsou pro nás takovou spojnicí s tou osobou, čili není to žádný fetiš, nic kouzelného. Je to tak, jako prostě máte po někom fotografii nebo nějaký předmět.
4: V Jabloným jako kostel a svatá Zdislava to patří k sobě, že někdo takhle dokáže tohleto vzít. Lebku.
2: Říká Věra Průšová, kterou jsem potkal nedaleko baziliky.
4: Neuvěřitelný. Co s tím bude ten člověk dělat?
2: Policie po pachateli i relikvii intenzivně pátrá, jak říká mluvčí Ivana Baláková.
5: Osoba v černém nebo tmavém oblečení s kapucí na hlavě rozbila prosklenou skřínku na oltáři a s touto vzácnou relikvií utekla neznámo kam.
2: Policie také vyzývá veřejnost, aby se podělila o jakékoliv informace, které by mohly vést k navrácení této víc než 750 let staré památky. Z Jabloného v Podještědí Jiří Jelínek, Radiožurnál.
6: Radiožurnál.
7: Každý den s vámi.

0: pošty. Došla panic, kvůli tomu přijela i mobilní pobočka.
1: Měla se dostat dopis, čekala 2 týdny tam, ta pošta je zavřena, dneska došla po 4. A dneska tady zabrala to moc velká fronta.
2: Větlana se teď k dodávce s mobilní poštou na Masarykově náměstí ve Šlapanicích u Brna přišla vyzvednout důležitý dopis. Ve frontě na svou zásilku čeká i paní Jana.
3: Šla jsem si vyzvednout balíček a napsali mi vlastně zprávu z balíkovny, že si ho mám vyzvednout ve Slatině. Tak jsem tam jela s kamarádem, ten mě tam dovezl a tam mi oznámili, že tam balíček není, ale že je zase zpátky ve Šlapanicích, takže jsem se dostala tady k té mobilní poště a doufám, že už to vyjde teď teda.
2: Do pondělka totiž zajišťovala poštovní služby pobočka v Brně Slatině. Staré vodovodní potrubí na městském úřadě prasklo nejspíš v pátek 1. května večer. V sobotu to zjistili pracovníci, kteří tam přišli uklízet, popisuje mluvčí radnice Radka Beránková.
4: Aktuálně se vlastně strhaly podlahy, budou se otloukat stěny, ta omítka promočená. V tomhletom prvním patře budou muset být odhaleny i ty stropy, kde jsou starý trámy pokrytý rákosem, to se všechno musí vysušit. Protože kdyby se to vlastně nezatáhlo, tak nám to do pár let splesněví.
5: My tady vlastně na těch stěnách vidíme i takové mapy od té vody. Mm-hmm. A ty pytle, co stojí za vámi, tak to je ten rákos?
4: To je ten rákos té vedlejší místnosti. No.
2: Občanské průkazy a cestovní doklady se ve Šlapanicích stále vyřídit nedají. Lidé kvůli tomu musí jet do Brna na opuštěnou ulici nebo na jiný úřad obce s rozšířenou působností. Hana Novotná, Radiožurnál.
6: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: Symfonický orchestr Českého rozhlasu slaví 100 let.
1: Připomeňte si s námi zásadní momenty z historie unikátního hudebního tělesa.
0: Co zaznělo na prvním koncertu v říjnu 1926?
1: Kdo všechno patřil mezi dirigenty?
0: Milníky rozhlasových symfoniků.
1: Seriál ke 100 letům existence orchestru.
0: Představíme plány pro jubilejní sezonu?
1: Nebo vysvětlíme, jak často se musí ladit klavír?
2: V té aplikaci mám vybraný ladění, který používá orchestr. Veška celého nástroje komorní a je 442.
0: Milníky rozhlasových symfoniků.
1: Každý všední den krátce po 8:45.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
3: Je 15:30. Zprávy a Monika Chmilová.
4: Maximální povolená cena benzinu dnes v Česku vzroste. Čerpací stanice ho budou moct prodávat nejvýše za 44 koruny a 1 haléř za litr. To je o 14 haléřů víc než včera. Informovalo o tom ministerstvo financí, které ceny každodenně určuje. Naopak cenový strop na naftu bude dál klesat. 1 litr bude moct stát maximálně 41 korunu a 86 haléřů, oproti středě o 25 haléřů méně. Německý ministr vnitra Alexander Dobrindt i přes vyhrocenou debatu v Česku dál plánuje přijet na sjezd sudetských Němců. Informoval o tom mluvčí německého ministerstva vnitra Leonard Kaminsky. Výrok českého ministra zahraničí Petra Macinky z motoristů, podle kterého si Dobrindt pobyt v Brně neužije, mluvčí odmítl komentovat. A na pěti železničních tratích v Královéhradeckém, Středočeském a Pardubickém kraji dnes začnou výluky. Omezení souvisí s přestavbou hlavního nádraží v Hradci Králové a v různých fázích potrvá až do 27. května. Vlaky ve směru na Pardubice, Poděbrady a nebo Kolín nahradí autobusová doprava. České dráhy zároveň upozorňují, že u náhradních spojů nebudou vždy zajištěné návazné přípoje.
0: Sport.
4: Fotbalisté Slavie jsou mistry tohoto ročníku šance ligy. Ve třetím kole nadstavbové skupiny o titul porazili doma Jablonec 5-1 a v čele tabulky už mají nedostižný náskok před druhou Spartou. Dařilo se taky Hradci Králové, který přehrál Liberec 1-0. A španělský cyklista Igor Arrieta vyhrál navzdory pádu a špatnému odbočení deštivou pátou etapu Gira d'Italia. Růžový dres získal druhý Portugalec Alfonso Eulálio. Nejlepší z Čechů Jan Hirt dojel svý více než 7minutovou ztrátou na 44. místě a celkově mu patří 16. příčka.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Nehoda na D35 u Mohelnice a zavřená jedenáctka na Šumpersku. Na dálnici D35 pozor před Mohelnicí ve směru z Olomouce. Před exitem jich na kilometru 235 osobní auto srazilo srnu. Čekejte omezení kvůli vyšetřování také pohyb lidí na vozovce. V Praze na městském okruhu pokračuje údržba ve Strahovském tunelu. Jde tentokrát o obousměrnou celonoční uzavírku. Práce mají skončit do 5 hodin ráno. A u Šumperku je uzavřená silnice 11 do Bruntálu. Mezi Rapotínem a Petrovem nad Desnou opravují železniční přejezd. Osobním autem můžete využít trasu po silnici 44 směr Jeseníka přes místní část Terezín. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
4: Dnes čekáme zataženo až oblačno, zpočátku hlavně na horách přehánky, v Krušných horách ale i sněžení. Postupně budou přehánky přibývat a ojediněle se objeví i bouřky. Nejvyšší teploty 12 až 16 stupňů, na horách většinou kolem 6. Tolik zprávy. A teď už ve vysílání Radiožurnálu nabízíme dnešní díl zpravodajského podcastu Vinohradská 12.
6: Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12.
7: Úřady prověřují další možné případy nákazy hantavirem, která propukla na výletní lodi.
8: Loď se stala středem celosvětového zájmu poté, co začali umírat její pasažéři.
9: Kruzeb MV Hondius is it hantavir.
10: Zatím není jasné, odkud přesně se hantavirus na výletní lodi dostal.
11: Riziko přenosu viru mezi lidmi je podle Světové zdravotnické organizace malé.
6: Záhada smrtícího viru. Dostal se na loď, infikoval cestující a někteří zemřeli. Kde se ale nakazil? Pacient nula. A jak důležité je to zjistit? Každopádně nová pandemie nehrozí. Uklidňuje jak Světová zdravotnická organizace, tak můj dnešní host, viroložka Ruth Tachezi z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. Dnes je čtvrtek, 14. května. Dobrý den, díky, že jste dorazila k nám do studia Vinohradské 12 do Českého rozhlasu.
11: Děkuji za pozvání, vážím si to.
6: Jsme rádi, že jste tady. Každý den teď přicházejí nové a nové zprávy o nakažených nebo suspektně nakažených hantavirem po vylodění na Tenerife, na Kanárských ostrovech a o cestování turistů domů do těch cílových destinací. Španělsko teď potvrdilo v posledních dnech nákazu u jednoho evakuovaného cestujícího. Francie si myslím taky. V Itálii to podezření bylo, nakonec se nepotvrdilo. Kolik těch nemocných teď aktuálně v těchto dnech tedy je?
11: No, kolik je přesně nemocných s lehkými příznaky, to zatím nevím, ale usuzuji, že tedy patří mezi ten počet, kde 9 je laboratorně prokázaných, infikovaných a 2 jsou suspektní. Takže ty 2 suspektní nejspíš budou mít symptomy, ale je také možné, že už byly vyšetřeny na protilátky a jsou pozitivní.
6: A víme o všech, kteří by mohli být potenciálně nakažení? Protože v těch posledních dnech se taky objevovaly zprávy, že o desítkách lidí nemáme moc informací, že se rozutekli po světě a teď je úřady hledají a zjišťují, jestli nemůžou mít příznaky.
11: Myslím si, že bohužel asi o všech nevíme, že nicméně Světová zdravotnická organizace a další instituce dělají všechno pro to, aby všechny pasažéry dohledali a takzvaně vytrasovali lidi, s kterými se v mezičase setkali. Je tam problém vlastně s tím prvním úmrtím holandského občana, který byl tedy ponechán na lodi. Posléze byla vysazena část lidí, kde mezi něž patřila i manželka tohoto zesnulého a ta začala být nemocná při letu a následně transportu do Jihoafrické republiky a tam byl prokázaný hantavirus. A do té doby samozřejmě ty lidi trasovaní a monitorovaní úzce nebyly, takže je otázka, předpokládám ale, že budou schopni dotrasovat většinu lidí.
6: Navíc ten problém v tuhle chvíli je i ta poměrně dlouhá inkubační doba, která může být v řádu x týdnů, měsíc a půl. Teď nizozemské úřady poslali několik zdravotníků do asi 6-týdenní karantény z toho důvodu, že nedodrželi úplně všechny postupy, které měli, když zacházeli s jedním potenciálně nakaženým. 4-6 týdnů, to je dost dlouhá doba, to se mohlo stát takových věcí?
11: To je pravda a dokonce jsem viděla ve zprávách, že v Americe tedy jeden z těch Američanů, který byl také na lodi, tak je ve speciálním zařízení v Nebrasce, které je koncipováno pro lidi, kteří nejsou nemocní, ale právě potřebují být v dlouhodobé karanténě. Samozřejmě pro lidi, kteří už jsou nemocní, tak existují jiná zařízení, protože tam samozřejmě musí být k dispozici další přístroje a vybavení, které v tomto karanténním zařízení nejsou.
6: Jaké speciální vybavení? Protože to je možná i důvod, proč ta loď, která nakonec zakotvila na Tenerife, tam došlo tedy k evakuaci, finální evakuaci všech těch zbylých pasažérů, tak nemohla zakotvit u Cap Verde, protože Cap Verdi přesně tvrdili, my na to nemáme vybavení, abychom s těmito potenciálně nakaženými zacházeli.
11: No samozřejmě, to je asi pravda, ale speciální vybavení znamená dobře vybavené nemocnice, řekněme dostupné laboratoře, které jsou schopné provést diagnostiku, ale ty Cap Verdi si myslím, že to bylo taky trošku politická otázka, že v podstatě nechtěli.
6: Stejný případ byl na Tenerife.
11: Byl na stejný na Tenerife, nicméně uklidnili lidi tím, jak organizovali vylodění. This is the triumph of solidarity. Byl tam dokonce šéf Světové zdravotnické organizace, který na to dohlížel. Takže se snažili lidi uklidnit, protože skutečně to riziko při tom vylodění a okamžité přepravě lety do těch cílových zemí je naprosto minimální nebo spíš žádné.
6: Takže nebylo ani řešením, že by ponechali tu loď v nějaké dlouhodobější karanténě u jednoho z těch přístavů, tak jak se to dělávalo před stovkami let dříve, taky vzniklo slovo karanténa.
11: Ano, vzniklo slovo karanténa z italského slova, kde je to 40 dní, kdy ty lodě vyvěsily žlutou vlajku a nebyly vpuštěny do přístavu. Jedno z takových míst, kde to začalo, byl v Dubrovniku, no ale tady si jenom, já jsem na takové zámořské lodi necestovala, tak to obrovské nikdy, ale neumím si představit, že bych strávila prostě měsíce v karanténě na této lodi.
12: No, ono by stačilo možná těch 40 dní, ne?
11: No tak 40 dní teď v podstatě toho jednoho potenciálně nakaženého v té Nebrasce budou mít v karanténě 42 dní, takže dospěli k názoru odborníci, by ten rozptyl té inkubační době je obrovský u hantaviru, že tedy těch 42 dní by mělo stačit, aby se buď prokázaly symptomy nebo případně pozitivita na protilátky.
6: Nákaza se prokázala mimo jiné i u Brita, žijícího na ostrově Tristan da Cunha, uprostřed ničeho v jižním Atlantiku, kde loď před několika týdny kotvila. Je to skutečně odlehlé zámořské území Spojeného království. Britští záchranáři tam seskočili z padáky. Nevím, jestli jste to video viděla, které zveřejnili. No, skutečně tam nelze přistát moc letadlem, jenom lodí se tam dá dostat, což teda učinila i ta nizozemská loď MV Hondius, respektive tato loď plující pod nizozemskou vlajkou, která původně ale vyplula z Argentiny, z nejjižnějšího cípu Argentiny z ohňové země.
13: Right behind me is Oceanwide Expeditions MV Hondius, where I will be embarking on an epic 35-day voyage.
6: Byla to výletní loď s asi 150 cestujícími a plula po různých izolovaných ostrovcích v jižním Atlantiku.
13: All we want right now is to feel safe, to have clarity and to get home.
6: Kdy se ta nákaza hantavirem poprvé projevila? Mluvila jste o holandském občanovi, to asi pacient nula, předpokládám.
11: No, to je pacient jedna nebo nula, no, jedna, to je jedno, jedna. Může se označovat oběma způsoby. Uvádí, že měl příznaky po vyplutí lodi z toho argentinského přístavu, takže poměrně rychle. Z toho také se asi trošku aproximuje, že spíše se nakazil někde na pevnině, než tedy na té lodi.
6: A to byl 6. duben a on už 11. dubna umírá.
11: No, bylo to velmi rychlé, to znamená, že s velkou pravděpodobností musel být exponován velké dávce toho viru.
6: Současně se teda nakazila i jeho manželka. A vy už jste mluvila o tom, že ona byla potom vysazena v Jihoafrické republice?
11: Ne, ona byla vysazena na nějakém ostrově, myslím, o tamtutě pak letecky transportovali do Jihoafrické republiky.
6: Potom umírá i ona.
11: Pak zemřela po příletu, vlastně bylo jí špatně už v době letu a po příletu zemřela i ona.
6: A pak zemřel ještě jeden.
11: A pak zemřel, myslím, že německý občan jeden.
6: Co měli za příznaky? Tito tři lidé byli stejné?
11: Ty příznaky byly podobné a v podstatě se jedná o příznaky, které jsou typické pro ty jeho americké viry a obecně ty viry, které se vyskytují z té skupiny hantavirů v jeho americké destinaci, tak vyvolávají především hantavirový pulmonární syndrom a to je velmi rychlé, ono onemocnění, které velmi rychle může progradovat a ty pacienti zemřou. Takže,
6: co to je, pardon?
11: Je to cílené na plíce, ale pak i na další orgány v těle. Jo. Takže
6: jsou to příznaky podobné teda chřipce?
11: Ty hantavirové infekce začínají právě, pokud tedy vůbec jsou příznakové, protože řada z nich může být bezpříznakových, tak mají příznaky takzvané, které my označujeme jako chřipkové nebo prodromální, to znamená nespecifické. Takže těžko můžete říct, jestli jsou to hantaviry, nebo jestli je to chřipka, nebo jiná viróza. Takže to je problém na tom začátku a může to těmito příznaky skončit, anebo to může podle druhu toho viru pokračovat takzvaným hemoragickým renálním syndromem, který spíš je to důsledek, který teda je selhání ledvin a trombocytopenie, to je to, co jsou příznaky vyvolané viry, které se vyskytují v Euroázii a v té Jižní Americe je to ten pulmonární hantavirový syndrom, který tedy spíše cílí na ty plíce.
6: Že to je hantavirus, kterým se nakazili tito lidé, tak to na to se přišlo kdy? To se asi nevědělo ještě v té době, když
11: Ne, právě se domnívám, že prvním průkazem diagnostickým bylo u té pacientky, která zemřela, která byla transportována do Jihoafrické republiky.
6: Vy jste mluvila o tom, že je tu důvodný předpoklad, že se ti dva Nizozemci, kteří zemřeli jako první, nakazili už na pevnině. Argentinské úřady, zdravotníci z Buenos Aires to teď taky vyšetřují, kde se mohli případně nakazit. A taky od koho?
11: Toto je otázka kterou je těžko zatím zodpovědět. My víme, že se virus, kterým se nakazili, víme, který to je, jmenuje se virus andský, tak to je jediný virus, u něhož dosud bylo prokázán přenos člověka na člověka. Jinak hantaviry jsou takzvanou zoonózou, to znamená, že se vždycky infikujete ze zdrojů, které pocházejí ze zvířat. V tomto případě na lidi jsou přenosné viry, které se vyskytují pouze u hlodavců. Samozřejmě zase podle druhu viru, každý virus se vyskytuje v trošku jiném spektru těch hostitelů. Takže samozřejmě je možné, že vás to zvíře může kousnout.
12: Ano.
11: Infikujete se tímto způsobem a to obvykle byste věděl. A bylo by to víc viditelné. Ale nejčastěji se můžete infikovat z jejich produktů, ať už tedy výměšků, které jsou v prachu, a nebo i slin. Sliny teda moč,
12: trus,
11: ano. A záleží na tom, jak dlouho pobýváte v tomto prostředí a jak moc víříte tamto prostředí a podle toho také můžete dostat určitě silnou nebo méně silnou dávku. A právě i se ví z předešlých výskytů tohoto onemocnění, že to odpovídá právě, jestli člověk pobývá v tom rizikovém prostředí třeba méně než jeden den nebo více než jeden den. Tady u toho pasažéra jsem dohledala informace, že byl vášnivým ornitologem a byl tedy někdy v terénu v té Patagonii a dokonce jsem dohledala, nevím, jestli je to 100% pravda, že se pohyboval při tom sledování těch ptáků i na okraji skládky, kde samozřejmě se dá předpokládat, že bude větší počet výskytu těch hlodavců.
12: Třeba krysy, že tam mohl být trus krys a že do něj mohl sáhnout.
11: Jakým
12: slátnout.
11: Způsobem se vyloženě infikoval, to samozřejmě úplně přesně nevíme, jestli mohl šáhnout rukou, přenesl si ten virus na sliznice, to jistě možné je.
12: Od kdy virologové znají hantavirus? Tohle asi není úplně první případ, kdy se jim někdo nakazil, ne?
11: To určitě ne, já jsem se spíš zajímala o ty hantaviry, které jsou přenosné z člověka na člověka, což je teda ten případ toho andského viru.
12: Ale hantavirus, který by byl už v minulosti přenesen z člověka na člověka, to už se stalo. Ten
11: to se stalo, ano. To
12: je není nijak nový v tuhle
11: chvíli. Ne, dokonce vyšel článek loni, kdy analyzovali právě takzvaný outbreak nebo mini-epidemii v Argentíně a porovnávali ten virus s viry, které se vyskytují v prostředí a zjistili, že je to stále ten samý virus, že se příliš nemění.
12: Je to subtyp RNA viru, hantavirus. Ano. Jak moc se blíží nebo vzdaluje RNA virům, které známe z posledních let?
11: Tento virus, byť je teda RNA virem, tak o něm je známo, že mutuje méně intenzivně než například virus HIV nebo chřipky, anebo teda toho viru, který známe, SARS-CoV-2, takže ta jeho změna je opravdu pomalejší než u jiných RNA virů.
12: Současně jak moc je smrtící? Jak vysoká je úmrtnost?
11: Záleží opět na typu. Ty viry, které vídáme tady v Evropě i v Čechách, tak ta smrtnost je relativně nízká. V České republice uvádí Státní zdravotní ústav, že od roku 18 máme 73 případů hemoragických horeček. Nikdo na to neumřel, to samé teda uvádí Státní zdravotní ústav v Ostravě, kde je lokalizovaná její referenční laboratoř pro hantaviry pod vedením paní doktorky Zelené. Takže vím, že jsem slyšela přednášku o ní, jak se nakazili dřevorubci na severu Moravy v lesích, kde pracovali a přespávali ve srubech, kde právě se vyskytoval ten kontaminovaný trus, takže u nás se to občas vyskytne. Úmrtnost u toho viru, kterým se nakazili ti lidé na lodi, je velice vysoká, až 50% může být.
12: Až 50%.
11: Uvádí se 30, 40 až 50%.
12: Tady ale dobrá ta poznámka, kterou jste teďka uvedla, že Česko už s tím má zkušenost. To znamená, že tady nehrozí žádná obava, že by třeba český zdravotnický systém v případě, že by se ta nákaza objevila i v České republice, protože už jsou tu případy evropských zemí,
11: ano,
12: kde ty nákazy jsou hlášené, že bychom si s tím nevěděli rady. Protože ministerstvo zdravotnictví zatím neudělilo žádné mimořádné pokyny, ani se nechystá.
14: Situaci pečlivě sledujeme ve spolupráci s Hygienickou službou České republiky, Státním zdravotním ústavem i mezinárodními partnery. V tuto chvíli nejsou indikována žádná mimořádná opatření pro veřejnost.
11: Myslím, že to je dobře a myslím si, že není nutnost dělat další opatření v České republice. Česká republika je připravená na případné případy, to znamená, kdyby přiletěl někdo na té lodi byl Čech a přiletěl tedy letem do České republiky.
12: Ani by to nemusel být Čech.
11: Ani Čech, prostě někdo, kdo by letěl do České republiky, tak by byl okamžitě teda z letiště převezen do nemocnice Bulovka, kde mají speciální prostory a vybavení. V případě, že by to byla ještě vážnější nákaza, tak samozřejmě máme ještě zařízení vojenské v Těchoníně.
12: Žádná další pandemie nehrozí.
11: Tady, pokud se to týká hantaviru, určitě ne. Pandemie samozřejmě hrozí, ale ne od ano. těchto virů.
12: No, Světová zdravotnická organizace uklidňuje, že tohle je prostě úplně jiný případ, tak uklidnila byste úplně stejnými slovy.
11: Uklidnila bych je slovy, že jednak, když to bych to srovnala se SARSem, tak tento virus v podstatě není respiračně přenosný. Obecně se nepřenáší. Když už se přenese mezi lidma, tak je to spíš výjimečné. I tento typ viru, teda, který je jediný.
12: A skutečně asi ten kontakt musí být dlouhodobý, velmi blízký.
11: Evidentně ten kontakt musí být čím delší, tím vážnější případně důsledky. Ano. A samozřejmě intimní, to znamená, ať už je to sexuální kontakt, nebo je to líbání, společné sdílení jídla, sdílení nápojů a podobně. To také odpovídá, mě by zajímalo samozřejmě, bude mi zajímat výsledky epidemiologického šetření, to znamená třeba, jak se stýkala ta osoba z Německa s tím párem, protože toto byl pár holandský, takže tam je logické, že pokud se manžel nakazil, tak jeho partnerka tedy byla exponovaná daleko víc než někdo jiný samozřejmě, ale ta osoba z Německa, nevím, jakým způsobem s nima byla v kontaktu, ale to se jistě dovíme jako do budoucnosti. Stejně tak jako posádka, jak se nainfikovala.
12: Vy jste říkala, to je taky důležité zmínit, že hantavirus tolik, nebo tento konkrétní typ tolik nemutuje, jako třeba COVID-19, respektive ten virus, který způsobuje onemocnění COVID-19, znamená to taky, že je mnohem jednodušší na něj cílit jako nějakou léčbu? Existuje antidotum?
11: Neexistuje, samozřejmě, já stejně jako za COVIDu, když není nic, tak by člověk mohl zkusit použít konvalescentní plazmu, ale tady je problém, protože vy neseženete pacienty a dále je prokázáno, že vlastně ty protilátky nejsou ochranné proti reinfekci, takže tady by ta konvalescentní plazma nefungovala. Největší pravděpodobností uvádí se v některé literatuře, že se dá použít nespecifické antivirotikum ribavirin, které se používá na jiné, ale ten účinek není příliš výrazný. Existují molekuly, které jsou, řekněme, ve screeningu nebo ve vědeckých laboratořích, ale samozřejmě ten proces, než takovou molekulu uvedete do praxe, trvá dlouho a nic takového momentálně není, tedy ani v klinických zkouškách třeba druhé fáze nebo třetí fáze. Vakcíny snad mají celovirionové, to znamená, inaktivují ten virus v Koreji a snad v Číně, ale nicméně, co jsem četla, tak ty výsledky, jejich účinnosti jsou velmi špatné. A jiná vakcína zatím není. Věřím, že díky teda technologii, která díky covidu teda pokročila, a to je to mRNA
12: vakcína, ano.
11: Že vlastně je šance, že se vyvinou vakcíny i proti těmto virům. Otázka je, jestli to bude finančně rentabilní pro firmy. A to je vždycky otázka, protože tady těch případů, nechci být cynická, ale je vlastně málo, když pak budeme koukat na ekonomickou otázku, takže je otázka, jestli to, co byť to vědci vykoumají, tak jestli bude uvedeno do praxe.
12: Taky se ukázalo, že ty mRNA vakcíny, které fungují proti onemocnění COVID-19, taky současně fungují na spoustu jiných dalších věcí. Možná se do budoucna, když na to někdo udělá studii, ukáže, že fungují i proti hantavirům už v té nynější podobě.
11: Já bych neřekla, že fungují ty samé vakcíny proti něčemu jinému, ale na té technologii teď třeba mají ve schválení v Americe trojvalentní mRNA vakcínu proti chřipce, která by měla být účinnější než ty vakcíny, které máme dosud.
12: Ta dotyčná loď, o které se celou dobu bavíme, teď míří v těchto dnech od Kanárských ostrovů, pluje směrem do Rotterdamu. Tam jí chce majitel dezinfikovat. Znamená to, že bude pro další plavbu bezpečná? Hantaviru se dokážeme zbavit nějakou velmi účinnou dezinfekcí jako jiných virů?
11: Tak jsou to obalené viry. Obalené viry principiálně jsou vždycky na jako méně odolné vůči prostředí a vůči teda dezinfekčním prostředkům. Takže si myslím, že když to pečlivě vydezinfikují...
12: Vysavit tak, kajuty a půjde to.
11: Tak si myslím, že ano, že to bude bezpečné. A pochytat případné hlodavce, které tam nenašli.
12: Tak. A poslední má otázka a ta se vrací k tomu, co jste říkala, že to je záhada a že to je důležité zjistit. A ptám se, jak moc důležité pro prevenci před dalšími podobnými událostmi, které se odehrály teď na té zmíněné lodi. Totiž jak moc teď je tlak na ty týmy, které hledají tu příčinu, jak k té nákaze došlo a jak epidemiologové zkoumají, jak se šíří skutečně, nebo jak se šířil v těchto případech ten virus z člověka na člověka?
11: Tam samozřejmě je důležité, aby zjistili, jestli tam ten virus je. Je to důležité i pro tu lokální komunitu, aby ochránili případně lidi, provedli deratizaci příslušných míst, protože samozřejmě největší problém je pro ty obyvatele, kteří tam bydlejí. Tady to byl víceméně náhoda, že ten člověk se tam přimotal a ještě se takhle infikoval, zřejmě díky svému nadšení, díky tomu koníčku, ale jistě je potřeba, aby tedy

0: zlikvidovali ta ložiska a omezili riziko infekce těch lidí. Že samozřejmě, pokud se infikují lidi v tomto lokálním prostředí, tak budou žít v domácnostech a ten přenos tam může být intenzivnější.
1: Tak moc díky, že jste přišla, že jsme si o tom mohli společně popovídat.
0: Taky děkuju. Mějte se hezky.
1: Tohle už je všechno z Vinohradské 12 s Matějem Skalickým. Ve zpravodajském podcastu Českého rozhlasu byla dneska viroložka Ruth Tachezy, která vede katedru genetiky a mikrobiologie na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy. Má taky výzkumnou skupinu v Biocevu a působí v rámci Národního institutu virologie a bakteriologie. A já jsem se jí tady ptal na andský hantavirus, který se objevil na nizozemské výletní lodi. Připomínám obě dvě pozvánky z posledních dní. V pátek po obědě bude Vinohradská 12 na Pražském světě knihy. Jste srdečně zváni. A příští středu pořádá Český rozhlas Plus v kulturním centru Vzlet konferenci Křehká bezpečnost. Vstupenky stále jsou, najdete je na webu vzlet.cz. Naslyšenou zítra.
2: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.

0: Bruselské chlebíčky.
1: Průvodce kuchyní evropské politiky a jejím zákulisím.
0: Chcete poznat detaily diplomatických vyjednávání?
1: Nebo zjistit, co si státníci řekli po vypnutí mikrofonu?
0: Poslouchejte podcast Bruselské chlebíčky.
1: Každé pondělí v aplikaci Můj rozhlas CZ.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
2: Máme 4 hodiny. Zprávy připravila Monika Chmilová.
3: Problémoví fotbaloví fanoušci by mohli být evidováni v novém rejstříku, zvažuje to ministr pro sport. Britský premiér Keir Starmer znovu odmítl odstoupit a plánuje reformy. Fotbalisté Slávie porazili Jablonec a obhájili ligový titul. A dnes bude zataženo až oblačno, postupně s přehánkami, teploty do 16 stupňů.
0: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
3: Sportovní kluby by mohly do rejstříku pod Národní sportovní agenturou nahlašovat problémové fanoušky. Oznámil to ministr pro sport Boris Šťastný z motoristů po jednání s předsedou Úřadu pro ochranu osobních údajů Jiřím Kautským. Ministr by chtěl legislativní změny prosadit v reakci na výtržnosti při víkendovém fotbalovém pražském derby. Stihnout to chce do konce roku. Informace o fanoušcích by kluby podle Šťastného mohly sdílet i třeba anonymně.
4: Nepovedeme ty návrhy směrem k schraňování velkého množství osobních údajů, to znamená plošného skenování lidí na stadionech, ale skutečně zaznamenávání pouze osob, které se něčeho dopustí. Ty kluby podle toho, té naší představy, by měly možnost vytvořit jakýsi registr hříšníků, zjednodušeně řečeno, a ty informace sdílet.
3: Kautský upozornil, že zamýšlený rejstřík by porušoval několik článků evropského práva. Britský premiér Keir Starmer slíbil, že bude pokračovat s plánem reform a varoval před chaosem, pokud by opustil premiérský post. Starmer se včera sešel s ministrem zdravotnictví Wesem Streetingem. Toho část politiků považuje za možného premiérova konkurenta. Schůzka byla nicméně mimořádně krátká, trvala jen necelých 20 minut. Popularita 63-letého Starmera v posledních týdnech prudce klesá. Nejvyšší kontrolní úřad by mohl dohlížet na hospodaření Českého rozhlasu a České televize. Ústavní novelu poslala sněmovna do závěrečného schvalování. Návrh, který předložili senátoři, má zajistit větší transparentnost a kontrolu nad veřejnoprávními médii. Předlohu podporuje i většina opozice. Vládní koalici ale dál kritizuje kvůli plánovaným změnám ve financování veřejnoprávních médií. Ty s návrhem ale podle poslance Libora Vondráčka za SPD nijak nesouvisejí.
5: Bez ohledu na to, kdo jak chce platit české poplatky formou poplatků ze státního rozpočtu nebo nějak jinak. Na podstatě této věci se nic nemění. My chceme tady tento dluh, který máme vůči českým občanům a koncesionářům, konečně splatit tak, aby nejvyšší kontrolní úřad měl oporu v ústavě.
3: Česká televize ani Český rozhlas se kontrole ze strany NKÚ nebrání.
0: Sport.
3: Fotbalisté Slavie obhájili titul v Šancelize. Vítězstvím 5-1 nad Jabloncem si trofej zajistili 2 kola před koncem soutěže. Utkání se odehrálo před prázdnými tribunami po disciplinárním trestu za vtrhnutí slavistických fanoušků na hřiště při sobotním derby. Právě o chybějících divácích mluví trenér Slavie Jindřich Trpišovský.
6: Pro ten tým to bylo těžký, že jo? Přijdete ve vteřině o vítězství, o který hodně toužíte, ale prostě nějak se zmobilizujete a jdete na to jakoby, a zvládnete to, ale nemůžou to být prostě ty lidi, kteří si to není zaslouží, kteří prostě platí ty pernametky, kteří chodí na ty zápasy.
3: V dalším utkání skupiny o titul porazil Hradec Králové Liberec 1-0. A českým házenkářům se výrazně vzdálil postup na světový šampionát v příštím roce. V úvodní části baráže totiž před vlastními fanoušky v Brně podlehli favoritům z Francie 26-37. Odveta se bude hrát v neděli. Češi v ní k účasti na mistrovství musí smazat 11-gólové manko.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Překážka na D1 u Hulína a nehoda na silnici 35 v Liberci. Na dálnici D1 z Přerova do Brna se vyhněte překážce u Hulína. Na kilometru 262 zůstala na vozovce ležet sražená zvěř. A projíždějte opatrně kilometr 262 směr Brno. Následky nehody se zvěří překážejí také na průtahu v Liberci na silnici 35 ve směru do Hrádku nad Nisou. Za sjezdem na Františkov osobní auto srazilo zvěř. I tam čekejte překážku v jízdním pruhu. A v Praze ještě neprojedete Strahovským tunelem, uzavřený je z obou stran kvůli údržbě. Skončit tam mají do 5 ráno. A silnice 44 ze Šumperku do Jeseníku je zavřená mezi Loučnou a Kouty nad Desnou. Asi ještě zhruba půl hodiny tam budou opravovat železniční přejezd. Objíždět se zatím dá přes Hanušovice. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
0: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Dnes čekáme zataženo až oblačno, zpočátku hlavně na horách přehánky, v Krušných horách ale i sněžení. Postupně budou přehánky přibývat a ojediněle se objeví i bouřky. Nejvyšší teploty 12 až 16 stupňů, na západě kolem 11 a na horách většinou kolem 6 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Posloucháte noční radiožurnál s Petrem Zajíčkem.
7: V Česku je zhruba 200 tisíc pracujících seniorů, ukazují to z data České správy sociálního zabezpečení. Personální agentury ale upozorňují na to, že by jich mohlo pracovat daleko víc. Stačila by jenom větší ochota firem je zaměstnávat a také větší úlevy ze strany státu. Téma, kterému se budeme v našem vysílání věnovat už po písničce.
1: Noční radiožurnál
0: a Petr Zajíček.

0: přivýdělek k penzi, ale také možnost, jak zůstat v sociálním kontaktu a aktivní. V Česku je podle posledních dat České správy sociálního zabezpečení z roku 2024 zhruba 193 tisíc pracujících seniorů. Personální agentury přitom upozorňují, že jejich potenciál pracovní trh v Česku nevyužívá naplno.
1: Pracovala jsem donedávna na pozici učitelky mateřské školy. Byl to úvazek na 3 dny v týdnu. Nebylo to složité, protože já jsem pracovala v pracovišti, kde jsem předtím byla několik let, takže to problém nebyl pro mě a bylo potřeba, abych nastoupila.
2: Říká 69-letá Věra z Prahy. Personální agentury potvrzují, že právě na pozicích, kde dlouhodobě pracovali, seniori najdou uplatnění v penzi velmi často. Podle Tomáše Ervína Dombrovského, analytika pracovního trhu ze společnosti Alma Career, se to týká hlavně lidí s technickým nebo jiným odborným vzděláním, kterých mají firmy nedostatek. Komplikované, ale může být podle Dombrovského najít uplatnění pro lidi, kteří se blíží důchodovému věku.
3: Kor, když nemají úplně přesně padnoucí kvalifikaci na právě obsazované pozice v tom místě, kde žijou, tak tam je to opravdu těžké vlastně naskočit znova do práce, protože mají v uvozovkách už jenom pár let do důchodu a z pohledu zaměstnavatelů tam panuje ten obrovský předsudek, že vlastně už jim dlouho nevydrží.
2: Podle České správy sociálního zabezpečení pracuje v Česku od roku 2020 stabilně kolem 200 tisíc seniorů. Často si taky hledají částečný úvazek v nějaké méně náročné profesi. Vedoucí sekce zaměstnanosti v hospodářské komoře Jaroslava Rezlerová potvrzuje, že české firmy zatím nejsou tolik ochotné seniory zaměstnávat. Podle ní by pomohly třeba změny v sociálních odvodech,
4: které v tomhle věku jako by mohly být klidně významně nižší, což by byla motivace pro zaměstnavatele, aby této skupině lidí dávali víc nabídku. Mohlo by se to třeba vztáhnout na ty úvazky, které jsou nějakým způsobem flexibilní nebo zkrácené.
2: Pracujícím seniorům už teď stát může odpustit důchodové odvody. Díky tomu podle dat Ministerstva práce loni nemuseli seniori poslat státu z výdělků celkem 4 miliardy korun. Vláda chce zároveň obnovit navyšování vyměřovacího základu penze za každý odpracovaný rok, konkrétně o 1,5%. To vítá třeba předseda Českomoravské konfederace odborových svazů Josef Středula.
5: Bude samozřejmě záležet na tom, jak ten model bude nákladný a do jaké míry v souvislosti s dalšími změnami v důchodovém systému, jak to je zvládnuté, ale myslím si, že toto je zcela rozumný přístup, který by mohl motivovat ty, kteří mohou pracovat, tak aby pracovali.
2: V Česku je taky podle dat České správy sociálního zabezpečení přes 30 tisíc živnostníků, kteří pobírají starobní důchod. Ani ti nemusí platit odvody, pokud nepřekročí stanovený příjmový limit. Ten je pro letošní rok zhruba 117,5 tisíce korun. Vít Andrle, Radiožurnál.
6: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: Vytrvalost a smysl pro pořádek, tak to by měly být zásadní vlastnosti archiváře Symfonického orchestru Českého rozhlasu. Mezi lety 1975 a 2014 jim byl Zdeněk Jeřábek, který pamatuje i vývoj nejrůznějších technik výroby notových materiálů. Právě on se vždy musel postarat o to, aby všichni hudebníci měli na pultech připravené správné noty.
1: Tady je ten výsledek poslední stanice z toho archivu. Jo, začne to na regálech s notama a ten archivář to doručí tady kustodům nebo technikům. A tady to právě vidíte, že jo. Každý nástroj, každý pult má svoje desky. Já jako archivář dodám kompletní sadu materiálu a pánové, František tamhle, si to rozdělej.
2: Takže konkrétní nástroje mají určité barvy.
1: Začíná to samozřejmě obsazení orchestru, že jo, smyčce, prvníma houslema, sekundama, pak violi, čela, kontrabasy, no a pak už jde
2: zelená, červená,
1: harmonie,
2: fialová,
1: že jo, a flétny, hoboje, klarinety, fagoty, horny a tak dále a úplně na konci soubicí a harfy. Já mám klíček od archivu, takže

0: Vaše království.
1: Není tady zdaleka jenom symfonická muzika. Rádio mělo ve své historii několik těles. Kromě symfoniáku mělo taneční a jazzový orchestr a mělo taky léta letoucí pěvecký sbor. Že? Takže všechny ty notové materiály, které s tímhletým provozem souvisely, jsou právě tady. Že?
0: A vy jste v tom pěveckém sboru zpíval, je to tak?
1: Já jsem se vlastně stal archivářem proto, že jsem přišel na konkurs do pěveckého sboru. A když jsem se pochlubil tím, že jsem jako vojenský muzikant, tak říkali, vojenský muzikanti bejvají zvyklí na drill, takže tímhletím způsobem jsem se v 75. roce v září stal tady notovým archivářem. Tak se pojďte podívat.
0: Tak je to rozsáhlejší, než jsem si myslel.
1: Tady třeba tohle, to, co vidíte, to před těma 26 lety byla pro nás neuvěřitelná novinka a obrovský jako technický zázrak. Pohodlné pojízdné skříně, na který jste i na ten nejvyšší štalář v podstatě došáhl ze země.
0: Takže teďka berete, koho to vytahujete?
1: Jednička archivu.
0: Antonín Dvořák.
1: Archiv vlastně začíná, ne že by to byla úplně první hudebnina, která se pořídila, ale novosvětská.
0: Jak staré výtisky to jsou?
1: To je taky zase, že jo, je to historicky daný. To může být i 100 let stará partitura.
0: Spoustu času strávíte nejen opravováním, ale přepisováním, respektive xeroxováním, kopírováním.
1: A já jsem právě ten pamětník, protože jsem nastoupil v 75. roce a to v Čechách ještě xeroxová technika možná v nějakých významných úřadech, ale tady určitě ne, že jo. Další taková složka toho archivu byly opisovači, notografové. Měl ten part, no a teď ho prostě opsal 6x, 7x, aby bylo to obsazení.
0: Taková živá kopírka.
1: Takže živá. Vtipné, ano.
0: Zdeněk Jeřábek jako archivář rozhlasových symfoniků pracoval do roku 2014. Od té doby je v penzi, ale kilometry notových partitur, které depozitář ukrývá, zná dodnes prakticky nazpaměť. Tomáš Maleček, Radiožurnál.
2: A já už jenom doplním, že další díl našeho seriálu o symfonickém orchestru Českého rozhlasu uslyšíte dnes ráno po 8:45. Poznáte jeho významné dirigenty i nejstarší nahrávky, které ukrývá rozhlasový archiv.

0: Radiožurnál je půl páté. Zprávy a Monika Chmilová.
1: Organizace Cermat zítra zveřejní výsledky prvního kola přijímacích zkoušek na střední školy. Žáci je uvidí v elektronickém systému DIPSY nebo na školních webech. Neúspěšní uchazeči se můžou přihlásit do druhého kola, které vypíšou školy s volnou kapacitou. Podle Cermatu se letos na střední školu nebo víceletá gymnázia přihlásilo přes 156 tisíc žáků. Novým šéfem Centrální banky Spojených států se stal Kevin Warsh. Do funkce ho potvrdil americký senát. Warsh vystřídá Jeroma Paula, kterého často kritizoval prezident Donald Trump, hlavně kvůli tomu, že nesnížil úrokové sazby tak, jak si prezident přál. Odvolací soud dnes znovu projedná nárok na odškodnění pro Vlastu Parkanovou, exministryni obrany. Stát je neprávem trestně stíhal téměř 10 let. Ministerstvo spravedlnosti za to Parkanové v minulosti vyplatilo odškodnění ve výši 1 milion 600 tisíc korun. Bývalá ministryně ale původně žádala o 8,5 milionu. Její žádost o odškodnění obvodní i městský soud odmítli. Nejvyšší soud ale jejich rozhodnutí zrušil. A noční běh pro Světlušku dnes hostí letní amfiteátr v Jihlavě. Charitativní akci pořádá nadační fond Českého rozhlasu. Výtěžek půjde na podporu lidí s těžkým zrakovým postižením. Zájemci si vyberou ze dvou okruhů. Běžci se mohou zapisovat online anebo od 19 hodin u registračních pokladen v amfiteátru. Závod startuje v 21 hodin. Sport. Fotbalisté Slávie porazili Jablonec 5-1 a stvrdili v šancelize obhajobu mistrovského titulu. Dva góly dal stoper Chaloupek, jednou se trefili Isife, Chytil a Holeš. V dalším utkání Liberec prohrál v Hradci Králové 0-1 a přišel o šanci na start v kvalifikaci konferenční ligy. A fotbalisté Manchesteru City znovu zdramatizovali boj o titul v anglické Premier League. V dohrávce 31. kola doma porazili Crystal Palace 3-0 a dvě kola před koncem soutěže snížili svou ztrátu na vedoucí londýnský Arsenal na 2 body.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Omezení v tunelech na D8 a v Praze uzavřený Strahovský tunel. Na dálnici D8 počítejte s omezeným provozem v tunelech Prackovice a Radejčín. Mezi 58. a 59. kilometrem se jezdí obousměrně v autobusech na Drážďany a v každém směru pouze jedním pruhem a kolony se teď ale netvoří. Na dálnici D3 z Tábora do Českých Budějovic zpozorněte za sjezdem na Jindřichův Hradec. Mezi kilometry 101 a 102 je kvůli opravě vozovky uzavřený pravý pruh. Je tam snížená rychlost, ani tam se ale výrazněji nezdržíte. A v Praze na městském okruhu připomínáme uzavřený Strahovský tunel. Kvůli noční údržbě jsou uzavřené tentokrát oba směry a práce tam mají skončit do 5 ráno. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí 3. Počasí.
1: Dnes čekáme zataženo až oblačno, zpočátku hlavně na horách přehánky, v Krušných horách i sněžení. Postupně budou přehánky přibývat a ujediněle se objeví i bouřky. Nejvyšší teploty 12 až 16 stupňů, na horách většinou kolem 6 stupňů Celsia. Tolik zprávy. A pokračuje stále ještě noční radiožurnál s Petrem Zajíčkem.
0: Francouzští pořadatelé Tour de France čekají, až česká vláda a jednotlivé kraje odsouhlasí oficiální kandidaturu na pořádání slavnostního startu cyklistického závodu. Česko by ho chtělo hostit za 3 roky. Kudy by mohli cyklisté projet a kolik stojí organizování takové akce, řekneme už za chvíli.
2: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.

0: bude Česko hostit slavnostní start nejslavnějšího cyklistického závodu na světě. Francouzské vedení Tour de France čeká, až Češi oficiálně potvrdí kandidaturu na pořádání takzvaného Grand Départ. Termín směřuje na rok 29, symbolicky 40 let od sametové revoluce. Cyklisté by mohli projet historickým centrem Prahy, Křivoklátskem i jižními Čechami.
1: Předložili jsme naše požadavky. Míč je teď na straně české vlády a celého týmu, aby kandidaturu potvrdili.
2: Cyril Tricard má ve vedení Tour de France na starosti kandidatury na pořádání slavnostního startu cyklistického závodu. Francouzi po Češích chtějí, aby zabezpečili cesty, po kterých by závodníci jeli, a aby zajistili ubytovací kapacity. Za posledních 10 let cyklistický závod Tour de France 5x startoval v zahraničí, například v Belgii, Dánsku nebo v Itálii. Letos cyklisté vyjíždějí ze Španělska. O pořádání startu Tour de France ve stejném termínu jako Češi usilují taky Němci a Slovinci, kteří můžou svou kandidaturu stavět na 4x vítězi Tour Tadej Pogačarovi.
3: Myslím si, že na naší straně jsou důležité argumenty, ať už je to dostupnost Prahy a těch lokalit, do kterých se uvažuje nejenom v rámci České republiky, ale v rámci okolních zemí, Rakousko, Polsko, Německo, Slovensko. A potom je zde určitě obrovský argument bezpečnosti, kterou má Česká republika bezprecedentní. Jsme na tom daleko lépe než třeba Francie.
4: Říká Přemysl Novák z amatérského cyklistického závodu Letap Česká republika Tour de France. Vy jste Francouze taky vzali do vrtulníku, tak aby viděli ty jednotlivé možné etapy i ze zhora, což je vždycky důležité při tom závodu Tour de France.
3: Proletěli jsme vlastně všechny ty 3 plánované etapy, takže letěli jsme z Prahy přesně přes Křivoklátsko, přes Tábor, Třeboňsko, Českou Kanadu, Hlubokou a potom dále na Šumavu přes Lipno a až na Kvildu.
2: Vrtulníkem se po Česku s vedením Tour de France proletěl i 10x účastník největšího cyklistického závodu světa, Roman Kreuziger.
5: Myslím, že byli nadšený. I pro mě osobně to bylo něco neuvěřitelného vidět různé hrady, zámky z pohledu z vrtulníku ze zhora, tak to vyzní úplně jinak a úplně si to dokážu představit živě v televizi o tom, o čem by mohli komentátoři povídat, protože tam toho je opravdu neuvěřitelně moc.
2: Český projekt na ambasádě v Paříži podpořila fotografická výstava i koncert jeho České filharmonie. Podle Přemysla Nováka by se ještě tento rok mohlo rozhodnout, jestli Česko podá oficiální kandidaturu na pořádání startu Tour de France v roce 2029. Z Paříže Martin Balucha, Radiožurnál.

0: But you're just a boy.
1: Zdravotní pojišťovny letos přispívají na provoz 113 lékáren v nedostupných oblastech. To je zhruba o 40 víc než loni. Finanční podpora provozoven se letos ale snížila z 55 na 35 tisíc korun za měsíc. Někteří provozovatelé malých lékáren navíc do posledních chvíl nevěděli, zda na bonifikaci vůbec dosáhnou. Například výdej na léku v Osečné na Liberecku kvůli tomu skončila.
2: Hodně to tady chybí. Babičky a dědečkové, ty hodně tam recepty si vyzvedávaly.
3: Říká Monika Němečková z Osečné. Výdejnu léků chtěla provozovatelka Hana Bernardová zavřít už na začátku roku 2025, kdy poprvé nezískala bonifikaci. O příspěvek přišla jak v Osečné, tak v Českém Dubu, kde provozuje lékárnu.
4: Já jsem si říkala, že počkám, co ta pojišťovna vymyslí. Doufala jsem, že prostě přijdou na to, že ta lékárna by tam měla zůstat. Oni vyjeli s tím seznamem a my jsme tam zase nebyli. Tuším, že to bylo někde na konci toho září.
3: Jedním z kritérií pro získání bonifikace je vzdálenost od nejbližší lékárny. Ta musí být víc než 10 minut cesty autem. Provozovny Hany Bernardové přišly v roce 2025 o příspěvek, protože jsou příliš blízko u sebe. V loni po zveřejnění předběžného seznamu na rok 2026 Bernardová zjistila, že na něm její pobočky opět nejsou. Proto se obrátila na pojišťovnu, aby zjistila, jestli se důvod opakuje.
4: A oni mi odpověděli, že to kvůli tomu není, že to je kvůli jiné vzdálenosti.
3: V okolí jsou totiž lékárny v Liberci, Mnichově Hradišti a v Hodkovicích nad Mohelkou. Bernardová se proto rozhodla výdejnu léků v Osečné k 1. prosinci zrušit. Na konci měsíce se ale dozvěděla, že lékárna v Českém Dubu nakonec příspěvek dostane. To už byla pobočka v Osečné vyklizená a bez zajištěné odborné obsluhy. Kritéria pro bonifikace pro rok 2026 se totiž měnila. Vysvětlila v písemném vyjádření důvod změny mluvčí Všeobecné zdravotní pojišťovny Viktorie Plívová.
5: V případě dvou provozoven stejného poskytovatele v dané oblasti se vzájemnou dojezdovou vzdáleností pod 10 minut byly posuzovány jako sloučené provozovny. V předchozích obdobích se v rámci vyhodnocení takové provozovny vzájemně vyloučily z výběru.
3: Hlavní novinka začala platit v případě žádostí o bonifikaci. Provozovatelé lékáren už o ní nemusí žádat sami, oslovují je zdravotní pojišťovny. Kateřina Kubíčková, Radiožurnál.

0: Základní část fotbalové ligy ovládla suverénně pražská Slavia.
1: To nejdůležitější je ale na programu až teď.
0: Nadstavba fotbalové ligy na Radiožurnálu.
1: Buďte díky našim reportérům u všech zápasů.
0: Klíčové duely nabízíme tradičně v přímých přenosech.
1: Kromě toho pravidelné živé vstupy v reportérském kolečku
0: nebo pozápasové reportáže.
1: Nadstavba fotbalové ligy na Radiožurnálu.
0: Ve vysílání po celý květen.
1: Radiožurnál.
0: Fandíme s vámi.

0: Tady je Radiožurnál v 5 hodin. Se zprávami je tu Eliška Zábrocká.
1: Ukrajinský Kyjev čelí ruskému dronovému útoku. Opozice nepřijde na dnešní schůzi sněmovny k chystanému sjezdu sudeckých Němců v Brně. Fotbalisté Slavie po ligové výhře nad Jabloncem slaví 23. mistrovský titul v klubové historii a bude zataženo až oblačno, postupně s přeháníkami, teploty většinou do 16 stupňů.
2: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
1: Ruské drony a rakety masivně útočí na ukrajinské hlavní město Kyjev. Na Telegramu o tom informoval šéf vojenské správy hlavního města Timur Tkačenko. Údery poškodily budovy v různých částech města. Ukrajinské letectvo informuje o útocích i v dalších částech země. Ukrajina čelila masivnímu úderu i včera. Rusko na ní vyslalo nejméně 800 dronů. Zemřelo 6 lidí a další desítky jsou zraněný. Opoziční poslanci se nezúčastní dnešní mimořádné schůze k usnesení o chystaném sjezdu sudeckých Němců v Brně. V týdnu to oznámili zástupci ODS, Hnutí STAN, Pirátů, KDU-ČSL a TOP 09. Koalice chce prosadit usnesení, kterým by sněmovna vyjádřila nesouhlas s uspořádáním sjezdu na území Česka. Zdůvodňuje to tím, že na takovou akci na území Brna ještě nepřišla vhodná doba. Podle opozice se koaliční politici pokoušejí rozdmíchávat nenávist. Pokračuje předseda ODS Martin Kupka.
3: Lidé v České republice nás jako poslance neplatí proto, abychom roznicovali nenávist ve společnosti. Máme spíše spojovat a na téhle ostudě se podílet nebudeme.
1: Opozice svou nepřítomnost zdůvodnila i názvem bodu. Koalice ho pojmenovala jako stanovisko vládní koalice. Novinář Českého rozhlasu Matěj Skalický získal novinářskou křepelku za rok 2025. Ocenění pro novináře do 33 let si převzal při slavnostním vyhlášení soutěže Novinářská cena. Matěj Skalický působí v Českém rozhlase 15 let. Začínal jako reportér, věnoval se domácím, zahraničním i vědeckým tématům. Od března 2022 moderuje zpravodajský podcast Vinohradská 12. Skalický řekl, že si ocenění váží.
4: Je to ocenění celého toho týmu Vinohradské 12, který to se mnou 24/7 někdy často doslova o víkendech a po nocích vytváří už přes 4 roky. Je to zároveň ocenění všech, kterými se obklopuji a kterým děkuji za to, že každým dnem mohu Vinohradskou 12 dělat.
1: Novinářskou křepelku získal za posledních 10 let už třetí novinář Českého rozhlasu. V roce 2022 to byl Jana Cibulka, v roce 2017 Kristýna Guričová.
2: Sport.
1: Fotbalisté Slavie porazili ve třetím kole nadstavbové části šance ligy Jablonec 5-1 a obhájili mistrovský titul. Celkově se Šívaní ovládli nejvyšší soutěž už 23krát v klubové historii a popáté pod vedením kouče Jindřicha Trpišovského. Ve středu taky Hradec Králové porazil Liberec 1-0. A čeští hokejisté už se ve Švýcarsku připravují na páteční start světového šampionátu. Na turnaj kvůli zranění lokte nedorazí brankář Daniel Vladař, hrající NHL za Filadelfii. V sestavě naopak nechybí pardubický útočník Lukáš Sedlák. I on ale svou účast dlouho zvažoval.
5: Vždycky jste pomlácený po tom playoff, takže trošku oddychnout, nechat tu hlavu odpočinout od toho všeho. Přece jenom i s tou olympiádou tam bylo dost těch emocí, takže vás to trošku i v hlavě vyčerpá, takže pár dní jsem si dal tak nějak na rozmyšlenou, nebo já jsem asi věděl, že to tak dopadne, ale potřeboval jsem tak nějak dát dohromady, a abych věděl, že se na ten hokej zase těším.
1: Češi šampionát ve švýcarském Friburgu zahájí v pátek večer soubojem s Dánskem.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Kolona na D1 před Brnem a omezení na silnicích na Šumpersku. Na dálnici D1 zesiluje provoz před Brnem ve směru z Prahy. Kamiony zpomalují v pravém pruhu už u okolo kilometru 185. Na kilometru 190 už jsou plné oba pruhy a popojíždí se pak až za omezení na kilometru 196. Na Šumpersku skončily noční uzavírky silnic kvůli opravám železničních přejezdů. Na silnici 11 u Petrova nad Desnou i na silnici 44 do Jeseníku se už pokračují jen částečná omezení, projíždí se tam Kyvadlově jedním pruhem. A s dlouhodobým omezením počítejte v Králíkách na Orlickou Ústecku. Na silnici 43 na výjezdu do Červené Vody opravují propustky, projíždí se Kyvadlově, i tam počítejte se zdržením. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Čekáme zataženo až oblačno, zpočátku hlavně na horách přehánky, postupně jich bude přibývat i jinde. Ojediněle se objeví taky bouřky. Nejvyšší teploty od 12 do 16 stupňů, na západě jen 11 a na horách většinou kolem 6. Tolik zprávy. A po nich už začíná ranní radiožurnál s Petrem Králem.
7: Dobré ráno, tady u nás všichni na svém místě a všechno v pořádku, tak snad i u vás. A pokud právě odcházíte z domova, tak to raději ještě jednou projděte. Klíče, telefon, doklady, no a pak to všechno, co potřebujete k životu. Někdo prášky, jiný třeba kafe nebo svačinu či knížku pro náhodné volné chvíle, například na lavice v parku, když se to tak vyskytne. No a na lavičce začneme i dnešní ranní radiožurnál. Vědci z Brna totiž chtějí městské lavičky vytvořit odolnější a udržitelnější, a to pomocí speciální úpravy, kterou zvyšují odolnost českého dřeva proti dešti, houbám i vandalismu. A jak to funguje? Dozvíte se.
2: Ranní radiožurnál a Petr Král.

0: za 100 let.
1: Radiožurnál, 9,5 minuty po páté, hledíte-li na čas, informace se hodí. Míříme do Brna, tamní vědci našli způsob, jak levně nahradit tropické dřevo v městských lavičkách dřevem z českých lesů. Exotické dřeviny se dnes používají hlavně kvůli své vysoké odolnosti. Výzkumníci z Mendelovy univerzity proto upravují dřevo z českých lesů tak, aby lépe odolávalo vlhkosti, houbám, ale i dalším podmínkám.
2: Tady máme neupravený buk.
3: Jakub Demény z Lesnické a dřevařské fakulty Mendelovy univerzity v Brně vkládá bukovou laťku do tlakové komory.
2: Díváte se na takový modifikační autokláv.
3: Do toho se vloží to dřevo, které chcete upravit a zodolnit.
2: Nyní musíme zavřít celý autokláv.
3: Připevňujete velké ocelové víko.
2: Chceme nahradit exotické druhy dřev lokálním dřevem. To znamená nahradit to dřevo, které odolává ve venkovním prostředí dobře, zatímco to naše to nezvládá, takže ty jeho slabé stránky se snažíme eliminovat.
3: Tak, máme uzavřeno.
4: Zde máme zásobu látky, kterou můžeme přepustit do tlakové nádoby.
3: Doplně ho kolega Radim Rousek. Do tlakové nádoby teď pouští speciální plyn, který při vysoké teplotě mění strukturu bukového dřeva. To pak podle vědců méně nasává vodu a lépe odolává vlhkosti, vysvětluje Štěpán Beránek z Mendelovy univerzity.
5: Vlastně čím je dřevo vlhčí, tím horší má pevnost, pružnost.
3: Takže máme hotovo a nyní odkrýváme komoru.
2: Máme hotovo, všimněte si mírné změny barvy.
3: Podle vědců by z takto modifikovaného materiálu mohly vznikat levnější a udržitelnější městské lavičky nebo další venkovní prvky.
2: Bavíme se například o terasách, můžeme toho využít vlastně i na fasády, které tím pádem jako vydrží mnohonásobně déle.
3: Do konce roku by pak podle vědců mohla před kampusem Mendelovy univerzity v Brně stát z takto upraveného dřeva první experimentální lavička. Marek Gensel, Radiožurnál.

0: Ronan Keating, hraní radiožurnál. Už před playoff kvalifikace na mistrovství světa čeští házenkáři tušili, že proti favorizované Francii mají minimální šanci na postup. Jak to nakonec dopadlo, dozvíte se ještě před půl šestou. Radiožurnál je 4:45. Fotbalisté pražské Slavie večer porazili Jablonec 5-1 a obhájili tak ligový titul. Kvůli trestu za výtržnosti fanoušků hráli na domácím stadionu v Edenu bez diváků. Desítky jich vítězství oslavovali před zavřenými branami stadionu a my se za nimi vydáme po půl šesté. Francouzské úřady zmírnily zákaz vycházení na palubě parníku Ambition, kde se rozšířila střevní chřipka. Loď kotví u Bordeaux a je na ní více než 1700 lidí. Jeden člověk zemřel. Nákazu hantavirem hygienici ale vyloučili.
1: Na mnohých místech zaprší, na Moravu a do Slezska se dostanou srážky později, budou ale trvalejší. Nebe bude převážně zatažené až oblačné a zpočátku se budou vyskytovat přehánky jen v horských oblastech. Během dne ale bude srážek přibývat, večer se pak ve východní polovině našeho území rozprší víc. Ojediněle vás mohou překvapit bouřky. Na horách dnes naprší kolem 10 mm, na Moravě a ve Slezsku dokonce až kolem 15 mm srážek. Teploty se dnes budou pohybovat mezi 12 až 16 stupni, na západě naměříte jen kolem 11, na horách 1000 metrech nad mořem bude kolem 6 stupňů, v Beskydech ale tepleji až 9 stupňů. Krásné ráno.
2: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.

Gary Siebrem z 5.20 v ranním radiožurnálu. Před úvodním duelem playoff kvalifikace o postup na mistrovství světa čeští házenkáři věděli, že šance na postup jsou proti favorizované Francii malé. No a teď po prvním utkání můžeme říct, že se ta předpověď potvrzuje. Češi večer v Brně prohráli 26-37, no a v neděli tak budou ve Francii dohánět 11-gólovou ztrátu.

0: Je vidět prostě ten posun po půl roce a to nás samozřejmě těší.
1: Zatímco trenér Kubeš se snažil hledat pozitiva, brankář Šimon Mizera se nechce smířit s tím, že proti Francii Češi prostě nemají šanci.
2: Jak trenér říkal, je to zkušenost, ale samozřejmě nás prostě mrzí, že jsme to nezvládli. My jdeme do každého zápasu s tím, že chceme vyhrát, ještě když jde o kvalifikaci na mistrovství světa. Takže samozřejmě zkušenost dobrá, ale chtěli jsme vyhrát.
1: O sportovní zázrak v podobě výhry o víc než 11 gólů a postupu na mistrovství světa se Češi pokusí v odvetě, kterou odehrají ve Francii v neděli. Z Brna David Nekvinda, Radiožurnál.

0: vámi Radiožurnál 5.24 právě teď. Zkuste si představit, že se píše rok 2033 a skupina lidí z oblasti kultury má za úkol přesvědčit Čechy a také Poláky, aby v době krize bojovali pospolu jako jeden národ. Tak přesně takhle začíná nová autorská inscenace činohry Národního divadla, která vznikla ve spolupráci s krakovským divadlem Juliuše Slovackého. Světovou premiéru má tahle netradiční hra právě dnes. Stane se tak v pražské La Fabrice večer.
1: Ze všech států bývalé Evropské unie jsou Poláci a Češi nejvíc připoutaní k myšlence svobodné Evropy. Nejasné stanovisko FIDu, protože ti mluví velice málo a velice.
2: Já myslím, že hlavním tématem není jakoby to česko-polské přátelství, ale je to asi manipulace.
3: Říká režisér inscenace Jakub Krofta.

0: manipulace ve veřejném prostoru, manipulace informacemi, manipulace jakoby veřejným míněním.
1: Původní hru s názvem Nečekané vítězství Polsko-České unie ve třetí světové válce připravoval Jakub Krofta s polskou dramatičkou Marií Vojtyško. Celý příběh se odehrává v přísně střeženém vládním komplexu, připomínajícím luxusní rekreační rezort.
0: Jsou samozřejmě pod stálým dozorem a je to tak trošku vlastně Big Brother.
1: Ve hře vystupuje 7 herců z českého i polského souboru. Za Pražské národní divadlo se představí třeba Marek Daniel nebo Šimon Krupa. Z krakovského divadla Juliuše Slovackého uvidí diváci například Daniela Malchara.
2: Hraju Natana, který pochází z Polska, z města Zakopané. Je to známý zpěvák a tak trochu celebrita. A jeho úkolem je vyhrát válku. Snaží se o to třeba tak, že skládá hymnu. Chtěl bych, aby si diváci odnesli, že jsme všichni lidé a měli bychom si být všichni rovni, protože tady nejde o hranice, nejde o jazyk, jde o lidi se stejnými hodnotami.
1: Po premiérách v Česku zamíří inscenace i do Polska. V Krakově ji poprvé diváci uvidí 22. května. Tereza Cidlová, Radiožurnál.

0: Tady je Radiožurnál, 5:30. A se zprávami Eliška Zábrocká.
1: Pekingu začalo jednání čínského prezidenta Xi Jinpinga se šéfem Bílého domu Donaldem Trumpem. Mluvit budou hlavně o obchodních vztazích obou zemí. Čínský prezident na úvod jednání řekl, že Čína a Spojené státy by měly být partnery a ne rivali. Prezidenti obou velmocí budou řešit taky válku v Iránu nebo prodej amerických zbraní Tajvanu. Většina lidí v Česku naráží na překážky při používání online portálů státní správy. Ukázal to výzkum agentury Ipsos pro společnost In Advisors, do kterého se v dubnu zapojilo přes 1000 respondentů. 72% muselo v minulosti opětovně zadávat údaje, ke kterým měl stát přístup už dřív. Nedostatky připouští i vládní zmocněnec pro digitalizaci Lukáš Klučka. A na Masarykově náměstí ve Znojmě si dnes můžou lidé nechat zdarma zkontrolovat mateřská znaménka a pigmentové skvrny. Zdravotníci v rámci projektu Spolu proti melanomu budou vyšetřovat zájemce bez objednání až do 5 hodin odpoledne, a to bez ohledu na jejich pojišťovnu. Cílem akce je šířit povědomí o bezpečí rakoviny kůže a připomenout, že nejúčinnější zbraní je právě včasná prevence. Sport. Fotbalisté Slávie získali po 23. v klubové historii ligový mistrovský titul. Rozhodla o tom jejich výhra ve třetím kole nadstavbové fáze šance ligy nad Jabloncem 5-1. Ve středu taky Hradec Králové porazil Liberec 1-0. A slávističtí fotbalisté Tomáš Chorý s Davidem Douděrou se odpoledne dozví tresty od ligové disciplinární komise za vyloučení v sobotním nedohraném derby se Spartou. Chorý utkání nedohrál poté, co loktem trefil do obličeje Spartiane Sørensena. Douděra dostal červenou kartu za nadávky sudímu. Oba hráče pak klub z Edenu vyřadil z kádru.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Kolony na D1 u Brna a nehoda v Ostravě na Rudné ulici. Na dálnici D1 už teď brzy ráno dlouhá kolona popojíždí na příjezdu do Brna směrem z Prahy. Jsou to hlavně kamiony od 176. kilometru až k omezení na 196. Osobním autem v levém pruhu pojedete rychleji. V Ostravě se ucpává Rudná ulice ve směru Zavířova na Porubu před stavbou mostu ve Vítkovicích. Kolona je tam zatím asi na 10 minut. No a na Rudné teď pozory ve směru do Havířova. Před sjezdem na Šenov havarovalo osobní auto. Je to větší nehoda se zraněním a na místo míří záchranáři. Omezí průjezd směrem na Havířov. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
4: Aktuálně máme nad Českem oblačno až zataženo. Srážky jsou právě teď slabší a většinou se vyskytují jen na horách. Za posledních 12 hodin spadlo v severozápadní polovině Čech do 5 mm srážek. Teploty se většinou pohybují od 5 do 10 stupňů. Nejchladněji opět na Kvildě Perle na Šumavě, tam bylo kolem minus 4 stupňů Celsia. Přes den pak bude pokračovat zamračené počasí, bude zataženo až oblačno. Zpočátku se vyskytnou hlavně v horských oblastech přehánky. Během dne bude ale deště většinou v Čechách přibývat. Večer pak začne víc pršet i na Moravě a ve Slezsku. Ten bude na naše území přicházet od jihu. A dnes se také může ojediněle objevit i bouřka. Nejvyšší teploty od 12 do 16 stupňů. Na západě bude chladněji jen kolem 11. V 1000 metrech na horách počítejte s teplotou kolem 6 stupňů a v Beskydech dnes bude tepleji. Tam bude kolem 9 stupňů Celsia. A foukat k tomu bude jen mírný jihozápadní až jižní vítr. To byly zprávy. A po nich dál posloucháte ranní Radiožurnál s Petrem Králem. Dobré ráno.
0: Dobré ráno a s Marcelou Hálovou. Od nás ještě uslyšíte, jak se slaví fotbalový titul před zavřenými branami stadionu, a vydáme se také k řece Bečvě u Prosenic na Přerovsku. Začali tam stavět záchytný profil.
2: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.

0: 9.37, Radiožurnál. Česká inspekce životního prostředí teď řeší stížnost na stavbu záchytného profilu protipovodňové ochrany na řece Bečvě nedaleko Prosenic na Přerovsku. Podle ekologů nemá všechna povolení a ohrožuje chráněné živočichy. Vodohospodáři naopak tvrdí, že všechna potřebná razítka na stavbu mají.
1: Gita Matlášková je z organizace Arnika a u Bečvy nedaleko Prosenic pozorujeme velké bagry, které ukrajují břeh řeky. Na hradí je 250 metrů dlouhé a 6 metrů hluboké betonové koryto.
2: Se tady zasahuje do pěkného úseku řeky Bečvy bez toho, aniž by tady proběhla žádost o výjimku na zvláště chráněné druhy živočichů.
1: Podle údajů Národní databáze ochrany přírody se právě tady vyskytují kriticky ohrožené druhy ryb, například mník jednovousí, hrouzek banácký, ale třeba i vydra říční nebo ledňáček říční. Ekologové požadují, aby povodí Moravy práce na stavbě dočasně přerušilo.
2: Zde dochází k přímému ohrožování, zraňování a potenciálně i usmrcování těch zvláště chráněných druhů živočichů.
1: Jana Kučerová, mluvčí investora povodí Moravy, přerušení prací odmítá a tvrdí, že všechna potřebná povolení mají v pořádku.
3: Na stavbu bylo vydáno pravomocné stavební povolení a realizace probíhá v jeho souladu. Ze strany povodí Moravy tak nedošlo k žádnému pochybení.
1: Podle Gity Matláškové pochybili úředníci přerovského magistrátu. Povolení ke stavbě prý neměli vydat bez stanoviska agentury ochrany přírody a krajiny a nebo rozhodnutí o výjimce krajského úřadu Olomouckého kraje. Pavel Juliš, vedoucí odboru stavebního úřadu a životního prostředí, to ale odmítá.
4: Nebylo nutné žádat po investorovi vyřízení příslušné výjimky, protože to neukládala ani žádná podmínka územního rozhodnutí a ani z projektové dokumentace nevyplývalo, že by biotopy těchto zvlášť chráněných živočichů měly být zasaženy.
1: Případ teď řeší Česká inspekce životního prostředí. Na dnešek přímo ke stavbě svolává úředníky, vodohospodáře i ekology. Z Prosenic Lenka Kratochvílová, Radiožurnál.

0: 5:43, Radiožurnál. Už je to jisté, fotbalisté mají po večerní výhře nad Jabloncem 5:1 ligový titul. Desítky slavících fanoušků před zavřeným stadionem pozdravil i šéf klubu Tvrdík a slíbil jim společnou oslavu po skončení celé soutěže.
1: Fanoušci pražské Slávie se před vstupem na stadion v Edenu začali scházet několik minut před začátkem utkání. Venku pak také oslavovali zisk ligového titulu. Podle policistů, kteří na událost dohlíželi, přišlo fanoušků zhruba 150. Byla mezi nimi i paní Michaela.
2: Je to nejlepší, že jo? Jsme prostě mistři, takže jako po tom všem, co se stalo, tak si myslím, že jinak to ani dopadnout nemohlo.
1: Zákaz vstupu na stadion mají fanoušci kvůli událostem na sobotním derby s pražskou Spartou. Několik z nich ještě před koncem zápasu vběhlo na hřiště a fyzicky napadlo protihráče. Vadí to třeba panu Markovi.
3: Vadilo, ale tady se prokázalo srdce těch slavistických fanoušků, těch, co jsme tady. Žijeme se Sláví a když nemůžeme být vevnitř, tak oslavíme aspoň venku. Slávě je navždy. Myslím, že od začátku jsme tahali za delší konec, byli jsme lepší, s převahou jsme se Jablonec přejeli a tituly zasloužené v Edenu.
1: Radost ze zisku titulu má také pan Zdeněk.
4: Zápas jako vlastně takový byl super, oslava probíhá tak, jak probíhá. Bylo to takový jednoznačný docela.
1: Fanoušci se na zápas na slavistickém stadionu nepodívají ještě další tři zápasy. Z pražského Edenu, Richard Webs, Radiožurnál.
0: Dobré ráno ve 6:45. Napětí stoupá. V noci na pátek se uchazeči o studium na střední škole dozvědí, na jakou ze zvolených škol se dostali. Výsledky prvního kola přijímacích zkoušek budou v elektronickém systému DEPSI i na webech škol. A my podrobnosti chystáme i do ranního Radiožurnálu už po 6. hodině. Ruské drony a rakety v noci masivně útočily na ukrajinskou metropoli Kyjev. Na síti Telegram to uvedl šéf vojenské správy města Timur Tkačenko. Údery poškodily budovy v různých částech města a my zjišťujeme další podrobnosti.
5: Kolony na D1 u Brna, v Praze nebezpečí v Cínovecké ulici. Na dálnici D1 se stále prodlužuje kolona kamionů na příjezdu do Brna z Prahy. Aktuálně ten pravý pruh zastavuje u sjezdu na Domašov na 168. kilometru. A nesouvislá fronta se sune až do Brna k omezení u bratislavské dálnice. Platí, že ten levý pruh osobní auta jedou rychleji, tam se zastavíte jen místy. Pozor dejte na příjezdu do Prahy z Ústí nad Labem v Cínovecké ulici, nejdříve u sjezdu na Ďáblice, stojí nepojízdné nákladní auto v odstavném pruhu.
6: Odstavený přepravník aut, velký, běhá tam okolo chlapec v reflexu, asi se mohnul náklad, takže lidi z pravýho kruhu radši vybočujou.
5: No a pak buďte opatrní dál směrem do centra. Za sjezdem na Kbelskou v pravém pruhu leží upevňovací popruhy, kurty i sráčnou, tak pozor na to. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
7: Nejchladněji je dnes po ránu na Šumavě. Mrazové lokality mají teplotu i pod nulou. Například na Kvildě Perle zaznamenali -4. Jinde se teplota nejčastěji pohybuje mezi 5 a 10 stupni. Přes den nás opět čekají spíše podprůměrné teploty. Pohybovat se budou mezi 11 stupni, tolik bude na západě našeho území až po 16 stupňů. Na horách v 1000 metrech nad mořem naměříte kolem 6, ale Beskydy dnes budou teplejší. Tam bude až kolem 9 stupňů. A nebe nabídne hodně oblačnosti, které zpočátku zaprší jen v horských oblastech. Během dne ale bude přeháněk přibývat. Večer se víc rozprší na Moravě a ve Slezsku a déšť bude na naše území přicházet od jihu. Krásné ráno.
8: Radiožurnál.
9: Každý den s vámi.

0: Radiožurnál teď o mladíkovi, kterému je 17 a jeho hudba už zní na Pražském hradě. Mladý skladatel František Konečný včera prožil výjimečný večer. Jeho skladba na motivy básně Jana Skácela byla hlavní částí programu zahajovacího koncertu Festivalu základních uměleckých škol ZUŠ Open. Orchestr je zahrál společně s hudbou Janáčka, Bizeta anebo Mozarta.
1: Nad ním pak poletují ptáci a spolu na hrdla zpívají.
2: Je to prostě úžasný pocit, protože ta rezonance toho celého orchestru, to prostě z té umělé nahrávky, to tam nejde poznat.
3: Říká František Konečný, který se hudbě věnuje už od malička. Hraje na klavír, varhany a v posledních dvou letech i skládá.
2: Je to v Olomouci, je to ZUŠ Žerotín, Olomouc. Ta skladba vznikla pro účel tady toho koncertu.
3: Takže to byla objednávka.
2: Byla to objednávka, přesně tak. Takže samozřejmě byla to jako pro mě čest mít takovou příležitost, tak jsem to vzal, hned jsem se na to vrhnul a musím říct, že je to taky moje první skladba pro orchestr, první takový pokus.
3: Na pódiu se v průběhu hodinu a půl dlouhého koncertu vystřídali děti ze 60 uměleckých škol z celého Česka. Byl mezi nimi i nevidomý 16-letý Daniel z Dolních Studének na Šumpersku.
4: Bylo to super, jako já jsem měl takový jako dobrý pocit, že už jako zase ze mě bude taková trošku hvězda, že už bude zase v televizi. Když jako ti lidi třeba potleskají mi prostě nebo takhle, tak jako z toho cítím prostě tu pozitivní energii, že se jim to prostě líbilo, že mi prostě fanděj a tak.
3: A to je to, co tě nakopává, co ano, tě vlastně
4: ano,
3: motivuje.
4: Přesně tak, ano, ano. Hře na klarinet se věnuju už asi od mých 8 let ve sboru. Zpívám už tak 4 roky.
3: Festival základních uměleckých škol ZUŠ Open potrvá do začátku června a nabídne stovky akcí ve zhruba 360 městech Česka. Tereza Cedidlová, Radiožurnál.

0: Radiožurnál Co nového ve vyšetřování krádeže lebky svaté Zdislavy. I to nás dnes po ránu bude zajímat, stejně jako dění v poslanecké sněmovně. Poslance čeká totiž další kolo projednávání ke sjezdu sudeckých Němců v Brně. To má začít už příští pátek. I o tom dnes po ránu ještě bude řeč.
1: Symfonický orchestr Českého rozhlasu slaví 100 let.
2: Připomeňte si s námi zásadní momenty z historie unikátního hudebního tělesa.
1: Co zaznělo na prvním koncertu v říjnu 1926?
2: Kdo všechno patřil mezi dirigenty?
1: Milníky rozhlasových symfoniků.
2: Seriál ke 100 letům existence orchestru.
1: Představíme plány pro jubilejní sezonu?
2: Nebo vysvětlíme, jak často se musí ladit klavír?
3: V té aplikaci mám vybraný ladění, který používá orchestr. Veška celého nástroje komorní a ještě 142.
1: Milníky rozhlasových symfoniků.
2: Každý všední den krátce po 8:45.
1: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.
0: Radiožurnál je 6 hodin. Nové zprávy Eliška Zábrocká.
4: Nejvyšší kontrolní úřad by mohl dohlížet na hospodaření veřejnoprávních médií. Ústavní novelu podpořili poslanci. Izraelci nejspíš půjdou k předčasným volbám. Fotbalisté Slavie mají po výhře nad Jabloncem jistotu ligového titulu. Kolona popojíždí na D1 na příjezdu do Brna z Prahy. A čekáme zataženo až oblačno, postupně s přeháňkami, teploty většinou do 16 stupňů.
1: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
4: Na hospodaření Českého rozhlasu a České televize by mohl dohlížet nejvyšší kontrolní úřad. Ústavní novelu podpořili poslanci a míří k závěrečnému schválení. O návrhu, který předložili senátoři, debatovali poslanci několik hodin.
5: Návrh sice podporuje i většina opozice. Debata se ale často stáčela k jiné změně, kterou chce koalice v otázce Českého rozhlasu a České televize prosadit, k plánované změně financování.
6: Kdyby tady nebyla, tak myslím, že NK už máme schváleno možná mnohokrát.
5: Vysvětluje předseda mediálního výboru František Talíř z KDU-ČSL. Poslanec hnutí ANO Ondřej Babka to vidí jinak.
7: Hledáte prostě zástupné nějaké důvody a výmluvy pro to, proč opět tuto novelu ústavy neschválit.
5: Ke schválení ústavních změn je potřeba i část hlasů opozice. Ve sněmovně se jich zřejmě ve třetím čtení dostatek najde. Proti vystupují zejména starostové, kteří sice souhlasí s obsahem, ale kritizují načasování návrhu. Český rozhlas ani Česká televize se dozoru nejvyššího kontrolního úřadu nebrání. Z poslanecké sněmovny Vojtěch Tomášek, Radiožurnál.
4: Odvolací soud dnes znovu projedná nárok na odškodnění pro Vlastu Parkanovou, exministryni obrany. Stát ji neprávem trestně stíhal téměř 10 let. Ministerstvo spravedlnosti za to Parkanové v minulosti vyplatilo odškodnění ve výši 1 600 000 korun. Bývalá ministryně ale původně žádala 8,5 milionu. Její žádost o odškodnění obvodní i městský soud odmítli. Nejvyšší soud ale jejich rozhodnutí zrušil. Izrael možná čekají předčasné volby. Vládnoucí koalice izraelského premiéra Benjamina Netanyahua předložila návrh zákona o rozpuštění parlamentu. Předběžné hlasování Knesetu by mohlo být nejdříve v pondělí. Podle deníku Times of Israel budou poslanci hlasovat až příští středu. Pokud rozpuštění Knesetu schválí, volby musí začít do 5 měsíců. Izraelci by tak mohli volit v polovině října. Rozpuštění parlamentu si podle Times of Israel přeje i opozice. V Českých Budějovicích dnes začíná výstava Hobby a národní potravinářský veletrh Czech Food Expo. V areálu výstaviště nabídne inspiraci zahrádkářům, kutilům a kulinářům víc než 400 vystavovatelů a odborníků. Společným tématem veletrhu je cestování. Letošní novinky vyjmenoval obchodní ředitel výstaviště Jan Kuběna.
8: Novinkou na Hobby bude nová expozice kávy, bude také letní kino, které bude promítat zajímavé cestovatelské filmy. Dalším lákadlem určitě bude mobilní sauna, kterou zbalíte do tašky a zase můžete instalovat kdekoliv na svých cestách.
9: Sport. Fotbalisté Slavie získali 23. ligový titul v klubové historii 2 kola před koncem soutěže. O něj nemůžou přijít díky vítězství 5-1 nad Jabloncem. Poprvé tak Jindřich Trpišovský celkově porazil spartianského kouče Briana Priského, což pro něj byla velká motivace.
10: Hezký, jako se vším respektem, prostě ho strašně respektuju jako trenéra, jako člověka. Dvakrát jste za ním, tak prostě nechcete být furt za ním a s nima prohrávat. Pro ten realizák to byla výzva a velká motivace v létě.
9: V dalším středečním utkání nadstavbové skupiny o titul Hradec Králové porazil Liberec 1-0. Čeští házenkáři nezvládli úvodní část baráže o postup na mistrovství světa v příštím roce. Favoritům z Francie doma podlehli 26-37. Odveta je na programu v neděli. A čeští hokejisti se ve Švýcarsku chystají na start světového šampionátu. Dopoledne si poprvé vyzkouší zápasovou arénu ve Friburku. Do turnaje vstoupí v pátek soubojem s Dánskem, který začne ve 20:20 v přímém přenosu Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
11: Kolony na D1 u Brna, v Praze překážka v Cínovecké ulici. Na dálnici D1 na příjezdu do Brna z Prahy popojíždí aktuálně 30-kilometrová kolona kamionů. Pravý pruh zastavuje u 9 křížů na 166. kilometru a nesouvislá roztrhaná fronta se posouvá až do Brna k omezení u D2. Osobním autem v levém pruhu pojedete rychleji, tam se zastavíte jen místy, třeba v okolí 180. kilometru. V Německu je dnes svátek, takže dnes se bude silnější provoz kamionů směrem na východ. Pozor dejte na příjezdu do Prahy z Ústí nad Labem. Za sjezdem na Zdiby už v Cínovecké ulici stojí nákladní auto na krajnici. Pohybuje se tam řidič, auta vybočují doleva a už se brzdí u sjezdu na Zdiby, tak opatrně dojíždějte. V Praze pozor i v tunelu Blanka ve směru na Barandovský most před sjezdem na Dejvice stojí v připojovacím pruhu nepojízdné auto. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
4: Čekáme zataženo až oblačno, zpočátku hlavně na horách přeháníky, postupně jich bude přibývat i jinde. Ojediněle se objeví taky bouřky. Nejvyšší teploty od 12 do 16 stupňů, na západě jen 11 a na horách většinou kolem 6. A ještě informace o energetické situaci. Základní stupeň platí po celých 24 hodin, odběr zemního plynu podle základního odběrového stupně. Tolik zprávy. Po nich dál posloucháte ranní Radiožurnál s Petrem Králem.
0: Dobré ráno, tak už brzy nastane konec napětí a buď to bude znamenat radostnou úlevu, anebo mrzutý smutek. Přes 156 tisíc dětí se totiž zhruba po měsíci čekání dozví, jestli se dostali na střední školu, anebo jestli budou muset hledat dál. Školy by měly výsledky zveřejnit už zítra. No a co dělat v případě, když se dětem u testů nezadařilo, tak to vám povíme už dnes.
2: Ranní Radiožurnál
1: a Petr Král.

0: 10 minut po 6. Většina rodičů už to dnes ve čtvrtek 14. května ví, kolik bodů dostali jejich děti u přijímaček na střední školy a už zítra se dozví, jestli se na vysněné školy skutečně dostali. Na výsledky čeká přes 156 tisíc uchazečů už asi měsíc. Kde můžou rodiče výsledky najít a co dělat, když se testy nepovedly podle představ? To nám teď poradí Josef Číš z domácí redakce. Vítej.
1: Dobré ráno. Výsledky uvidí žáci a jejich rodiče v elektronickém systému DIPSY nebo na školních webech. Ti, kteří podávali papírovou přihlášku, musí pro výsledek přímo do školy. Žáci mají už od úterka testy vyhodnocené. Jestli jim ale získané body k přijetí na školu stačí, to zjistí tedy až zítra.
0: No a co, když se to nepovede a na vysněnou školu, střední školu se student nedostane?
1: Proti rozhodnutí se už rodiče nemůžou odvolat jako dřív. Stížnost můžou podat jen na vyhodnocení testu. Uchazeči, kteří se nedostali ani na jednu ze tří vybraných škol, můžou zkusit druhé kolo. To vypisují školy, které mají volná místa. Přihlášku musí podat od 19. do 26. května.
0: No a hostem ranního interview k tématu bude v 7 hodin a 50 minut Barbara Rosůlková, ředitelka organizace CERMAT, která má zkoušky na starosti. Josef Číš, díky, naslyšenou.
1: Naslyšenou.

0: s vámi Radiožurnál. Za chvíli vás vezmeme do nového karvinského inhalatoria. Nedílnou součástí při jeho stavě jsou totiž pevné svářické rukavice. Těch důvodů, proč tomu taky, je několika. My o tom budeme mluvit. Dobré ráno, je 7:15. Vědci z organizace World Weather Attribution varují, při čtvrtině zápasu nadcházejícího fotbalového mistrovství světa v Severní Americe hrozí totiž hráčům a divákům nebezpečné horko. V Pekingu právě jedná americký prezident Trump s jeho čínským protějškem Xi Jinpingem. Ten při příchodu prohlásil, že Čína a Spojené státy by měly být partnery a nikoli rivaly. Politici mají probrat válku v Iránu, prodej amerických zbraní na Tajvan i současné obchody.
1: Kolony na D1 u Brna, překážka na Kolínské silnici u Českého Brodu. Na dálnici D1 dnes čekáme dlouhé kolony na příjezdu do Brna z Prahy. Jede hodně kamionů směr východ a už teď je ten pravý pruh plný od sjezdu na Velkou Bíteš a je to až do Brna. Nesouvislá kolona kamionů. Osobním autem zastavíte v levém pruhu jen místy za sjezdem na Ostrovačice. Na silnici 12 z Kolína a do Prahy dejte pozor za roztoklaty.
2: Ač mezi roztoklatama a čerpací stanicí Drillbit leží v jízdním pruhu nějaký pletkový kýbl, vyhybá se přes odstavný pruh.
1: A další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
3: Dnes bude zataženo až oblačno, zpočátku se vyskytnou přehánky hlavně na horách. Během dne bude od jihu deště přibývat a večer se trvaleji rozprší na Moravě a ve Slezsku. Ojediněle se i dnes mohou objevit bouřky. Teploty se budou pohybovat mezi 11 a 16 stupni. A podobné počasí nás čeká až do konce tohoto týdne. Na nebi většinou hodně mraků, ze kterých bude pršet, o víkendu místy i vydatně. Za sobotu může napršet až 30 mm srážek, v neděli na východě na návětrné straně hor dokonce až 50 mm. V dalším týdnu se bude počasí pozvolna vylepšovat a také poměrně nízké teploty konečně zase porostou. Krásné ráno.
4: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: Po dlouhých letech vydali překvapivě v únoru YouTube novinku. Nebylo to dlouho očekávané album, ale šestipísňové politicky angažované EP. A na něm i píseň, kde irské kapele sekundovali Ed Sheeran a také Taras Topolia, ukrajinský zpěvák, který po ruské invazi nastoupil do armády. No a teď jste je doposlechli v ranním radiožurnálu 9 minut před půl sedmou. Nás bude zajímat hodně zvláštní zásilka, která dorazila z Valašska do Karviné. Stavbaři tam nechali přivést hromadu roští strnkových keřů. Bez nich by totiž nefungovalo nové inhalatorium, které tam budují.
1: No teda, hromada je to docela velká a hlavně opravdu hustá. No, podceněná příprava, nemám s sebou rukavice, docela to píchá.
2: Je to strnek, to znamená, je to švestkové, řeknu to roští, po kterých bude stékat solanka a bude vytvářet to klima, které má být právě v inhalatoriu.
1: Popisuje náměstek primátora Lukáš Rašik ze SocDem. Koukejte, pane náměstku, tyhle ty větve jako husté jsou.
2: Ano, tak to má právě vypadat.
1: Teď nám hraje do toho počasí, protože ano. Zrovna prší, takže vidíme, že to opravdu hezky stéká ta voda.
2: Přesně tak, ty kapky budou pomalinku potom stékat a právě budou vytvářet to klima.
1: Umístění těchto hustých trnkových větví do té konstrukce bude chtít od dělníků nemalou trpělivost a oběť.
3: Máme v podstatě odsouhlašený nějaký vzorek té hustoty, jak by to mělo být stlačené, tak aby ta solanka v pořádku přesto protekala. A samozřejmě se to bude dělat velice blbě, protože ty trnkové větvičky mají spoustu trnů. Takže chlapci budou,
1: na tu ruku,
3: mít,
1: že
3: chlapci budou mít svářecké rukavice a budou to nějakým způsobem pěchovat a jestli použijem nějaký mechanismus na to ještě nevím. Jako no.
1: Popisuje hlavní stavby vedoucí Lukáš Horuta.
3: Je známe, že švestkové dřevo je v podstatě jedno z nejtvrdších a z toho důvodu vlastně dlouho vydrží. No, vozíme to z Valách, z hor a roste to tam jako planě, takže se to dá celkem tam jako dozehnat a vytěžit.
1: Podle plánu dodavatelské firmy začne stavba nosné konstrukce inhalátoria koncem května. Z Karviné Andrea Brtníková.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Spáchala politička, která si nadělala spoustu nepřátel, opravdu sebevraždu? Pátrá inspektorka Candice Renoirová v premiérovém seriálu. ČT2. Podposte českého zpěváka Daniela Žižku. Přímý přenos druhého semifinále Eurovision Song Contest 2026. A ČT Art. Toužila se protančit až do pařížské opery. Příběh hvězdy evropských kabaretů Loi Follerové ve filmu Tanečnice. Čtvrteční večer s Českou televizí.
2: Dobré ráno v 6:30. Zprávy s Eliškou Zábrockou.
3: Sněmovna se dnes na mimořádné schůzi vrátí k debatě o chystaném sjezdu sudetských Němců v Česku. Ten má začít už příští týden v Brně. Poslanci vládní koalice chtějí organizátory vyzvat, aby akci zrušili. Třeba podle předsedkyně klubu ANO Taťány Malé sjezd zbytečně budí emoce. Opoziční poslanci na mimořádnou schůzi nedorazí. S postojem vládní koalice nesouhlasí. Maďarské ministerstvo zahraničí se dnes předvolá ruského velvyslance. Je to kvůli náletům ruských dronů na Zakarpatí, kde žije početná maďarská menšina. Rusko při včerejším útoku vyslalo na ukrajinské území přes 800 dronů. Zemřelo nejméně 6 lidí a další desítky jsou zraněné. Útoky nová maďarská vláda odsoudila. To ocenil i ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. A na pražském výstavišti začíná mezinárodní veletrh Svět knihy. Mezi hosty 31. ročníku bude třeba americký historik Timothy Snyder nebo laureát Nobelovy ceny za literaturu Abdul Razak Gurna. Hlavním tématem akce je letos Evropa. Více než 800 programů pro veřejnost s 500 vystupujících z Česka i zahraničí bude pro návštěvníky nachystáno na pražském výstavišti až do nedělního podvečera.
4: Sport.
3: Fotbalový trenér Jindřich Trpišovský slaví na lavičce Slavie svůj pátý titul v nejvyšší soutěži. Sešívaní ho zajistili výhrou 5-1 nad Jabloncem, po které už mají v tabulce nedostižný náskok před druhou Spartou. Ve středu taky Liberec prohrál v Hradci Králové 0-1. A hokejisté Koloráda postoupili do semifinále play-off NHL. Minnesotu porazili v pátém utkání i díky dvěma asistencím českého útočníka Martina Nečase 4-3 v prodloužení a celkově zvítězili 4-1 na zápasy.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Nehoda na D1 v Brně, taky na trojce u Benešova. Na dálnici D1 v Brně teď komplikace směrem na Prahu. V omezení na 196,5 kilometru u nájezdu z bratislavské dálnice nehoda. V pravém pruhu kamion s osobním autem a už se tvoří kolona asi na 10 minut. Velké kolony i z druhé strany na příjezdu do Brna z Prahy. V Německu je svátek, jede hodně kamionů směr východ a ta nesouvislá kolona na D1, hlavně v pravém pruhu, už má před Brnem asi 35 kilometrů. Nákladní auta zastavují poprvé před sjezdem na Bíteš na 159. kilometru a sunou se až do Brna. Osobním autem zastavíte v levém pruhu jen místy. Na silnici 3 z Tábora do Prahy pozor na příjezdu do Benešova. Na prvním kruhovém objezdu nehoda. Kolona tam není, ale podle našeho zpravodaje situace nepřehledná.
6: Když někdo ten kruháč bude projíždět z jihu levým pruhem, tak i přesto, že jsou tam policajti, tak to není úplně dobře přes ten kruháč vidět.
5: Opatrně. Na trojce pak menší ranní kolony popojíždějí i před Mirošovicemi. Na silnici 16 z Mělníka na Slaný postojíte před Novou Vsí, před sjezdem na dálnici. Asi 15 minut v koloně je silný provoz. Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
4: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
7: Dnešním dnem se s námi loučí ledoví muži jménem Bonifáce, kteří nám o sobě letos dali opravdu hodně vědět. Ranní teploty klesaly místy i pod nulu. Přes den padal sníh, který se na horách na jihu a západě našeho území dokonce i udržel. Počasí se začne pomalu měnit k tomu teplejšímu, i když v tomto týdnu ještě úplně ne. Až do neděle nás čeká spíše deštivo a také poměrně chladno. Teploty většinou mezi 10 a 16 stupni a hodně deště. Dnes to budou spíše jen přehánky, v dalších dnech se ale musí musíme připravit na trvalejší a vydatnější déšť, což je vlastně po velmi suchém období, které máme za sebou, dobrá zpráva. Dnes tedy zataženo až oblačno, zpočátku se vyskytnou přehánky hlavně na horách. Během dne bude od jihu deště přibývat a večer se trvaleji rozprší na Moravě a ve Slezsku. Ojediněle se i dnes mohou objevit bouřky. Za dnešní den naprší kolem 5 mm, na horách až 10 a na Moravě a ve Slezsku až kolem 15 mm srážek. To byly zprávy. A po nich dál posloucháte ranní radiožurnál s Petrem Králem. Dobré ráno.
2: Dobré ráno, jak zní legendární rozhlasová hra Válka z mloky v novém 3D zvuku. Uslyšíte.
4: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.

0: vámi Radiožurnál, rádio to je hlavně zvuk, samozřejmě, jak jinak, i když dnes také jsou obrázky třeba na našem webu Teď z kamer. Ale legendární rozhlasová hra Karla Čapka Válka smlochy, tak ta je zvuková a dostala nový kabát. Experti z Technické univerzity v Liberci ve spolupráci s Českým rozhlasem upravili do 3D podoby. Díky tomu mají lidé při poslechu v sále pocit, jako by byli přímo uprostřed děje. Práce na původní nahrávce z roku 1958 trvaly téměř 2 roky.
1: Za chvíli vylezl z moře jeden takový ještěrka, postavil se na zadní nožičky a kroutil celým tělem.
2: Jsme v aule Technické univerzity Liberec, kolem mě stojany s reproduktory a když si zavřu oči, tak jsem najednou přímo uprostřed války smloky. A to díky Karlu Zeidlerovi z Liberecké univerzity.
3: Původní nahrávka byla zaznamenána do mono signálu, to znamená opravdu jedna stopa. Ale i tak se tam dalo najít hodně zvuků, které se daly rozprostřít. Používám k tomu spektrogram, to zkrátka vizobu, a pak poskládám do prostorového uspořádání. Slyšíte opravdu rozdělené jednotlivé hlasy, jednotlivé zvuky okolo vás.
2: Takže kolik je tam těch stop ve výsledku?
3: Jsem se dostal asi na nějakých 350 stop.
2: Při té produkci je slyšet, jak se hlasy různě přibližují, vzdalují. Z jedné strany mě míjí kroky, z druhé šumí moře. No a před chvílí mi jeden z bloků promluvil těsně za zády.
3: To je záměr, aby posluchač víc vnímal ten prostor a zvuky, který v té monopodobě trošku zapadnou.
2: Jak dlouho vám trvalo všecko to vyseparovat, poskládat dohromady?
3: Zhruba 2 roky, protože opravdu někdy to byla separace jednotlivých hlásek, souhlásek.
2: Kdybychom teď tu vámi upravenou hru pustili v rozhlase, tak posluchač z toho bude mít co?
3: No, pro posluchače bohužel u rádia bude stejná. To opravdu slyšíte z jednoho bodu.
2: Takže k čemu je tohle dobré, ptám se šéfa marketingu a digitálních služeb Českého rozhlasu Jiřího Maliny.
4: Pro nás by bylo zajímavé, že bychom na Můj rozhlase, na našem audioportálu, mohli nabízet právě takhle pouzoká remastrovaný a zkvalitněný třeba audio nahrávky Českého rozhlasu.
2: Podle Maliny se nabízí i možnost veřejných poslechů takto upravených rozhlasových her. Jana Pavlíčková, Radiožurnál.

0: vámi Radio Žurnál, možná už se nemůžete dočkat světového fotbalového šampionátu, ale měli bychom vědět, že při čtvrtině zápasů v Severní Americe hrozí hráčům i divákům nebezpečné horko. Vor je předtím nově zveřejněná studie vědců z organizace World Weather Attribution. Turnaje začnou už za 4 týdny a pořadatelé chystají občerstvovací přestávky i při zápasech a povolí fanouškům pronést na tribuny vlastní lahve.
1: Od posledního šampionátu ve Spojených státech uplynulo 32 let a změna klimatu od té doby zesílila a s ní také vlny veder, které tak mohou působit ještě větší problémy než tehdy, upozorňuje spoluautorka analýzy Joyce Kimutajová. Doplňuje ji kolega Theodor Keeping.
2: I když vezmeme v úvahu klimatizované stadiony, tak očekáváme, že asi čtvrtina zápasů se odehraje v nepříznivých podmínkách za velkého horka. Navíc klimatizace na některých stadionech nepomůže těm, kdo se zápasy budou chtít užít v městských fanzónách.
1: Nejhorší situace bude v Miami, Kansasu nebo v New Yorku, kde se hraje finále od 3 odpoledne. Žádný z tamních stadionů není klimatizovaný. Úplně největší padno hrozí v Texasu, kde stadiony určené pro šampionát chlazené jsou, ovšem nikoli ten, na kterém budou mít Češi svůj tréninkový kemp.
3: U hráčů se to může projevit jak na zdraví, tak na výkonech. Roste riziko nemocí z horka a námahy. Dopadne to taky na intenzitu zápasů. Hráči omezí sprinty, budou hrát víc na jistotu. Ovlivní to schopnost hráčů správně se rozhodovat. A zřejmě to zvýhodní týmy ze zemí, kde jsou na horko zvyklí.
1: Říká o dopadu horka na fotbalisty lékař Chris Mullington. Se sníženou kvalitou hry počítá třeba kouč Anglie Thomas Tuchel. Pro BBC řekl, že zvažuje nechávat náhradníky v klimatizované šatně místo na střídačce. Lékaři při horku doporučují hodně pít vodu a tělo pokud možno průběžně chladit. Jan Kaliba, Radiožurnál.
0: Dobré ráno, 6:45. Zástupci katolické církve vyzvali pachatele, který ukradl lebku svaté Zdislavy z baziliky v Jablonném Podještědí, aby je vrátil. Policie lupiče hledá a žádá o spolupráci každého, kdo byl v té době v Jablonném. Podrobnosti chystáme do příští hodiny po 7:30. A vládní koaliční poslanci právě dnes na mimořádné schůzi sněmovny proberou usnesení ke sjezdu sudeckých Němců. Ten začíná už příští pátek v Brně. Organizátory chtějí vyzvat, aby od akce upustili. Ti nic takového neplánují a schůze se nezúčastní opoziční poslanci. Podle nich je krok koalice zbytečný.
4: Nehoda na D1 v Brně a kolony na plzeňské dálnici. Na D1 v Brně nehoda směrem na Prahu. Na kilometru 196,5 v omezení se srazil kamion s osobním autem. Je to u nájezdu z bratislavské dálnice a blokují pravý pruh. Kolona na Prahu zabere asi 10 minut. Horší je situace na příjezdu do Brna z Prahy po D1. Kolony kamionů v pravém pruhu už mají asi 40 kilometrů. Brzdí se za sjezdem na Tasov na kilometru 156. Místy zastavuje i ten levý pruh osobní auta, třeba u Velké Býteše anebo u Kývalky. Velmi silný provoz kamionů i na plzeňské dálnici D5 směrem do Prahy. Brzdí se už před Berounem poprvé na 23. kilometru a ta nesouvislá roztrhaná fronta se sune až na Pražský okruh. Osobním autem v levém pruhu se stojí chvíli pouze u Rudné. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
5: Dnes i v dalších dnech nás čeká převážně deštivé počasí. Máme před sebou několik tlakových níží i frontálních systémů, které ovlivní, co se poděje na nebi nad námi. O víkendu může spadnout místy až 50 mm deště. Teploty budou podprůměrné, většinou se nepřehoupnou nad 15 stupňů. V příštím týdnu začne počasí ve střední Evropě, tedy i na našem území, ovlivňovat oblast vyššího tlaku vzduchu. Postupně proto bude ubývat oblačnosti i srážek a zároveň se začne konečně oteplovat. Krásný den.
6: Radiožurnál.
7: Každý den s vámi.

0: 6.50, mohla to být velká fotbalová paráda, ale je to tak, jak to je. Fotbalisté Slávie, ano, mají po včerejší večerní výhře nad Jablonem 5-1 ligový titul. Bohužel oslavy nebyly takové, jaké by si to momentálně zasloužilo, protože u vstupů zůstaly stažené mříže a tribuny byly samozřejmě prázdné. Po roce je tedy znovu v Slávie mistrem fotbalové šance ligy. Desítky slavících ale museli zůstat před zavřeným stadionem. Přišel tam pozdravit také šéf klubu Jaroslav Tvrdík a oproti původním výrokům slíbil, že nakonec se přece jenom společná oslava s fanoušky a hráči bude konat, a to po skončení celé soutěže. Slávia si titul tedy zajistila, obhájila ho dvě kola před koncem elitní nadstavbové skupiny, když kvůli trestu před prázdnými tribunami domovském Edenu porazila Jablonec tedy 5-1. Před druhou Spartou má tak nedostižný 7-bodový náskok.
1: Poprvé v kariéře prostě dva dny já jsem jako...
2: Trenér Jindřich Trpišovský zažil už vlastně tradiční mistrovskou sprchu od hráčů během tiskové konference. Má pátý titul, který teď Slávia obhájila.
1: Samozřejmě si toho vážíme. Ta sezóna prostě byla složitá v kombinaci s Champions League, která vám vlastně každý kolo veme obrovský kus sebevědomí a musíte se vracet vlastně zpátky.
2: Připomněl kouč Slávie i neúspěšnou misi v nejprestižnějším evropském poháru. Nejtěžší chvíle ale zažili v pražském týmu v posledních dnech. Už o víkendu sahali slávisté po titulu v derby se Spartou, v závěru vedli, jenže pak předčasně vběhla část diváků na hřiště, napadla některé Sparťany, házela pyrotechniku do fanouškovského kotle soupeře.
3: Jedno z největších zklamání ve fotbale, co jsem asi zažil. Byl jsem z toho dost zlomený ty dva dny, neděle, pondělí.
2: Přišla kontumace a další tvrdé tresty. A podobně jako Tomáš Holeš mluvili i další slávisté, kteří tak museli hrát a po triumfu nad Jabloncem slavit ligový titul před prázdným stadionem.
3: Je to trošku smutný, že tady nemáme lidi, že to není ta pravá oslava, ale s tím jsme počítali a myslím si, že i tak si to užijeme.
4: Je to důležitý hlavně pro ty kluky, kteří mají první tituly, který toho nezažili tolik, tak aby si toho vážili. Neměli by to brát nebo neměli by být smutný kvůli něčemu, co my jsme vlastně jako hráči vůbec nemohli ovlivnit.
2: Navazoval Lukáš Provod na další oporu Slávie a kapitána Tomáše Holeše. Z pražského Edenu, Mirko Vasič, Radiožurnál.

0: aby vaše auto nepoškodila srážka se zvěří.
1: Pobíhá divočák, přímo po dálnici přeskakoval z vodidla i z pruhu do pruhu.
2: Abyste nebrzdili nouzově před překážkou.
3: Někomu ulítla matrace, je tam uprostřed dálnice a je to nebezpečný.
0: Aby vás nezaskočila neobvyklá hrozba.
4: Po silnici první třídy jede vozíčkář snad 400 jiných lidí. A je tady fakt mnoha.
2: Poslouchejte Na cestách zelenou vlnu radiožurnálu.
0: Nebo sami varujte před nástrahami ostatní řidiče.
2: Volejte 800 553 553.
0: Zelená vlna radiožurnálu.
2: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.

0: Základní část fotbalové ligy ovládla suverénně pražská Slavia.
1: To nejdůležitější je ale na programu až teď.
0: Nadstavba fotbalové ligy na Radiožurnálu.
1: Buďte díky našim reportérům u všech zápasů.
0: Klíčové duely nabízíme tradičně v přímých přenosech.
1: Kromě toho pravidelné živé vstupy v reportérském kolečku
0: nebo pozápasové reportáže.
1: Nadstavba fotbalové ligy na Radiožurnálu.
0: Ve vysílání po celý květen.
1: Radiožurnál.
0: Fandíme s vámi.
2: Hlas umí víc než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje, rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
3: Radiožurnál je 7 hodin. Aktuální zprávy a Eliška Zábrocká.
4: Čína varovala Spojené státy před ochranou Tajvanu. Jednání prezidentů skončilo zhruba po 2 hodinách. Cermat zítra zveřejní výsledky přijímaček na střední školy. Fotbalisté Slavie slaví po výhře nad Jabloncem ligový titul. Nehoda brzdí provoz v Brně na D1 směrem do Prahy. A čekáme zataženo až oblačno, postupně s přeháňkami, teploty většinou do 16 stupňů.
0: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
4: Čína a Spojené státy se můžou kvůli Tajvanu dostat do střetu, pokud by podle Číny postupoval Washington chybně. Řekl to čínský prezident Xi Jinping při jednání s Donaldem Trumpem v Pekingu. Čína považuje Tajvan za svoji vzbouřeneckou provincii. USA ostrov vojensky podporují. Jednání prezidentů trvalo asi 2 hodiny. Americký prezident předtím řekl, že vztahy mezi Washingtonem a Pekingem budou lepší než kdy dřív.
5: Máme skvělé vztahy, vycházíme dobře. Když tu byly nějaké nejasnosti, vyřešili jsme je. Já jsem zavolal vám, vy mě, kdykoliv jsme měli problém. Čeká nás skvělá budoucnost.
4: Už zítra budou žáci znát výsledky prvního kola přijímacích zkoušek na střední školy. Dostupné budou v elektronickém systému DIPSY i na webech škol. Podle Cermatu, který zkoušky zajišťuje, se na střední školy nebo víceletá gymnázia letos přihlásilo přes 156 tisíc zájemců. Pokud neuspějí, přihlásit se můžou do dalších kol. Ta vyhlásí školy s volnou kapacitou. Pokračuje ředitelka Cermatu Barbora Rusulková.
6: Přihlášky do druhého kola bude možné podávat od 19. do 25. května, a to elektronicky prostřednictvím systému DIPSY, případně na tiskopisu. Uchazeči mohou stejně jako v prvním kole podat až 3 přihlášky do oboru bez talentové zkoušky a až 2 přihlášky do oboru s talentovou zkouškou.
4: A k tématu se vrátíme taky v ranním interview Radiožurnálu už v 7.50. Hospodářské výsledky skupiny ČEZ za první čtvrtletí letošního roku překonaly očekávání. Čistý zisk stoupl na 14,5 miliardy korun, meziročně je to o 13% víc. ČEZ už totiž letos nemusí odvádět daně z neočekávaných zisků, takzvanou windfall tax. Firma proto zlepšila i výhled celoročního hospodaření. Očištěný čistý zisk, který je rozhodující pro výpočet dividendy, nově ČEZ předpokládá na úrovni 30 až 34 miliard korun. Ve Vídni pokračuje 70. ročník hudební soutěže Eurovize. V dnešním druhém semifinálovém kole se představí i zpěvák Daniel Žižka, který Česko reprezentuje s písní Crossroads.
7: V průběhu, když začala vznikat, tak jsem si říkal, že vždycky jsem chtěl zkusit Eurovizi a tady to by vlastně mohla být ta věc, kterou bych tam mohl zkusit poslat.
8: Říká Daniel Žižka o písni Crossroads, která je o různých životních křižovatkách. V případě, že dnes večer uspěje, bude zpívat i v sobotním finálovém kole. Eurovize se letos účastní 35 států. Středem pozornosti je Izrael. Vzhledem ke konfliktu v Gaze někteří představitelé nejen umělecké scény volají po vyloučení Izraele. I kvůli tomu letošní ročník bojkotují Irsko, Nizozemsko, Slovinsko, Island a Španělsko. Jiří Štefl, Radiožurnál.
9: Sport. Fotbalisté pražské Slavie obhájili ligový titul po výhře nad Jabloncem 5-1 před prázdnými tribunami. V Edenu získali jistotu 2 kola před koncem nadstavby. Trenér mistrů Jindřich Trpišovský si na týmu nejvíc váží obětavosti.
10: Byly zápasy, kdy jsme nehráli dobře, byly zápasy, kdy jsme nevyhráli, byly zápasy, kdy to bylo těžce koukatelné, byly zápasy, kdy to bylo hodně složitý. ale vždycky jste si mohli říct, že ten tým šel absolutně naplno v tom zápase. Nenajdu jediný zápas, kdybych si řekl, tady jsme mohli udělat víc, tady jsme mohli víc běhat, tady jsme mohli víc hrabat, tady jsme se neobětovali, tady jsme se nevraceli.
9: Hradec Králové ve třetím kole skupiny o titul v Šancelize porazil 1-0 liberecký Slovan a je v tabulce čtvrtý. A čeští házenkáři na úvod playoff kvalifikace mistrovství světa prohráli v Brně s favorizovanými Francouzi 26-37. Házenkářky Slávie porazili ve třetím semifinále na 7-metrové hody hráčky Mostu. Ty tak budou poprvé od roku 2013 chybět v boji o titul.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
11: Cpaná D1 u Brna, kolony i na plzeňské dálnici před Prahou. Na D1 ve směru z Prahy do Brna, před Brnem už bezmála 50-kilometrová kolona nákladních aut. V Německu je svátek, jede tak hodně kamionů směr východ. Poprvé se brzdí za velkým meziříčím na kilometru 149 a ta nesouvislá fronta se sune až do Brna k omezení. Místy se to zastaví i v levém pruhu, takže se zdržíte i v osobním autě. Velmi silný provoz hodně kamionů jede i po dálnici D5 ve směru z Plzně do Prahy. Poprvé se brzdí zpomaluje za sjezdem na Zdice na 28. kilometru. Pravý pruh je místy plný v podstatě až do Prahy na okruh. Osobním v levém pruhu zastavíte místy hlavně mezi Loděnicí a Prahou. A taky na dálnici D8 ve směru z Ústí nad Labem do Prahy kolona po pojíždí před tunelem Radejčín. Je tam zúžení na 58. kilometru a kolona do 10 minut. Ještě silnice 50 z Uherského Hradiště do Brna, pozor v Buchlovských kopcích před Střílky u zatáčky číslo 14 stojí dodávka.
12: Dodávka má defekt levýho kola vlastně do vozovky, vybočující auta vlastně musí přes dva pruhy do protisměru.
11: Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
0: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
4: Čekáme zataženo až oblačno, postupně s přeháňkami, ojediněle se objeví taky bouřky. Nejvyšší teploty od 12 do 16 stupňů, na západě jen 11. Tolik zprávy. A po nich dál posloucháte ranní radiožurnál a taky Petra Krále.
3: Dobré ráno, tradiční informace o čase 6,5 minuty po 7 hodině, je čtvrtek, je 14. května. Ať už vás čeká cokoliv, tak jsme rádi, že jsme u toho alespoň teď s vámi a možná budeme i nadále přejeme, aby všechno dopadlo minimálně tak dobře, jak si to nejlépe představujete. No a co čeká poslance? Tak ty dnes mají před sebou mimořádnou schůzi. Opozice na ní ale vůbec nepřijde. Koalice totiž znovu otevře spor kolem plánovaného sjezdu sudeckých Němců v Brně. Proč kolem něj panuje takové napětí, tak to si povíme i v ranním radiu. Žurnál.
1: Ranní radiožurnál
0: a Petr Král.

0: Ranní radiožurnál a znovu chystaný sjezd tureckých Němců v Brně. Dnes ho budou probírat znovu poslanci. Na mimořádné schůzi chce vládní koalice organizátory sjezdu vyzvat, aby akci zrušili. Argumentuje tím, že na to není vhodná doba. Opozice ale s takovým postojem nesouhlasí a tak na dnešní schůzi na protest nedorazí. Josef Číš z domácí redakce má teď 10 minut po 7. pro nás podrobnosti. Vítej.
1: Dobré ráno. Podle vládní koalice sjezd zbytečně budí emoce a otevírá rány místo toho, aby se lidé soustředili na to, co je spojuje. Říká to třeba předsedkyně poslanců hnutí ANO Taťána Malá.
2: Česko-německé vztahy jsou na skvělé úrovni, a to ať v oblasti biznisu, vědy a kultury.
1: Opozice ale tvrdí, že se koaliční politici snaží rozmíchávat nenávist. Předseda ODS Martin Kupka označil postoj koalice za ostudu, na které se opozice podílet nebude.
3: Jejich mimořádná schůze k jejich vlastnímu usnesení, které už v titulu nese označení stanovisko nebo postoj vládní většiny, říká, že je to záležitost čistě jejich.
1: Dodejme, že sjezd sudeckých Němců má začít v Brně už příští pátek.
0: Sjezd nepovažuje za šťastný ani premiér Andrej Babiš hnutí ANO. Jak na to reagují pořadatelé akce?
1: Jeden ze spoluzakladatelů spolku David Macek už dřív řekl, že se sjezd konat bude, ať už hlasování poslanců dopadne jakkoliv.
0: Josef Číš, domácí redakce, díky, naslyšenou.
1: Díky, naslyšenou.
0: 11 minut po 7.

0: S námi Radiožurnál. Rusko v noci útočilo na Kyjev a další části Ukrajiny. Už včera kvůli masivnímu útoku slovenské úřady na 2 hodiny uzavřely všechny hraniční přechody. Ruské drony totiž mířily i na západní část Ukrajiny. Na Ukrajině máme zpravodaje, budeme s ním mluvit. Dobré ráno v 7.15. A v ranním Radiožurnálu teď o tom, co se děje, přehled o tom, co nám přichystali meteorologové, zelená vlna, naši dopravní zpravodajové a také kolegové ze všech redakcí domácí i zahraniční. Hygienici teď varují před nákazou listeriózou. Letos na Jižní Moravě evidují už 3 případy. V celém Česku se od začátku roku nakazilo 21 lidí. Nemoc je nebezpečná hlavně pro těhotné ženy. Člověk se může nakazit z kontaminovaných potravin a inkubační doba je 2 až 3 týdny. Na 5 železničních tratí v Královéhradeckém, Středočeském a Pardubickém kraji začíná 2týdenní série výluk. Souvisí to s přestavbou hlavního nádraží v Hradci Králové. Vlaky z Hradce ve směru na Pardubice, Poděbrady a nebo Kolín nahradí tak autobusová doprava.
1: Kolony na D1 u Brna, taky před Ostravou. Na dálnici D1 připomínáme zhruba 50-kilometrovou kolonu hlavně kamionů na příjezdu do Brna z Prahy. Brzdí se už u Velkého Meziříčí. V úseku od 175. kilometru do Brna se často zastavíte i v tom levém pruhu osobním autem. Silný provoz fronty kamionů hlásíte i na D1 i na příjezdu do Ostravy z Prahy. Podle našeho zpravodaje už od tunelu.
2: Od Klimkovického tunelu směrem na Polsko. Tam něco opravují na silnici asi. Je to do jednoho pruhu a je tam celkem velká řada kol na kamionu.
1: A taky plzeňská dálnice D5 ve směru z Plzně do Prahy ucpaná před Prahou. Nákladní auta v pravém pruhu zastavují, brzdí už na 28. kilometru sjezdu na Zdice a je to až do Prahy. Pro osobní výraznější kolona mezi Loděnicí a Rudnou. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
3: Dnes na mnoha místech zaprší, na Moravě a místy i ve Slezsku už prší v tuto chvíli a později tam budou srážky trvalé. Nebe bude převážně zatažené až oblačné a zpočátku se budou vyskytovat přehánky hlavně v horských oblastech. Během dne ale bude srážek přibývat, večer se pak ve východní polovině našeho území rozprší víc. Ojediněle vás mohou překvapit i bouřky. Na horách dnes naprší kolem 10 mm, na Moravě a ve Slezsku dokonce až 15 mm srážek. Teploty se dnes budou pohybovat mezi 12 a 16 stupni, na západě naměříte jen kolem 11 a na horách 1000 metrech nad mořem naměříte kolem 6 stupňů, v Beskydech bude tepleji až 9 stupňů Celsia. Krásné ráno.
4: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.

0: naší zpravodajkou v Bratislavě, Bárou Vránovou. Dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: Báro, co víme o těch nočních útocích na Ukrajinu?
1: Podle dostupných informací stále ještě trvají, nejvíc zasažené byly oblasti na východě Ukrajiny, to znamená, to jsou ty blíž k Rusku. A v tuto chvíli máme zprávy z Ukrajiny, že výbuchy se ozývaly i v Kyjevě a měly by tam být minimálně podle starosty Vitalie Klička první zranění a hlášení také o prvních obětech na životech. Sirény stále nad městem zní a podle šéfa kyjevské vojenské zprávy Timura Tkačenka na hlavní ukrajinské město útočí také balistické rakety a obyvatele tedy nesmí odcházet skrytů.
0: Slovensko po včerejších dronových útocích dál sleduje situaci na hranicích s Ukrajinou bedlivě. Jak na ty útoky reaguje slovenská vláda?
1: Ta se k útoku zatím stále ještě nevyjádřila, ani k těm včerejším, které zasáhly oblast příhraničí. Nikdo ze členů slovenské vlády. Opozice ten včerejší úder odsoudila velmi rychle po jeho skončení a kabinet už ostře zkritizovala. Předseda opozičního hnutí KDH Milan Majerský se ve videu například ptá, proč nikdo nesvolal bezpečnostní radu státu.
2: Neprešiel ani týždeň od poklony Roberta Fica Putinovi a už máme útoky priamo pri našich hraniciach.
1: Narážel tím na tu víkendovou návštěvu premiéra Fica v Moskvě, kde se setkal i s Vladimírem Putinem. Slovenský prezident Peter Pellegrini situaci tu včerejší považuje za důkaz, že jsou potřeba intenzivnější diplomatická jednání. Dodal, že podporuje i výzvy k přímým jednáním Evropské unie s Ruskem.
0: Poměrně ostře reagovala nová vláda v Maďarsku. Tamní diplomacie si chce předvolat ruského velvyslance. Co přesně zaznělo v Budapešti?
1: Nový premiér Péter Maďar útoky na Zakarpatskou oblast důrazně odsoudil a ministryně zahraničí Aneta Orbánová prý hodlá požádat ruského velvyslance o vysvětlení, kdy Moskva plánuje ukončit válku na Ukrajině. Pro Budapešť jsou včerejší události citlivé i proto, že na Zakarpatsku žije početná maďarská menšina.
0: Z Bratislavy Bára Vránová, díky, naslyšenou.
1: Naslyšenou.

0: S vámi Radiožurnál. Svátek v Německu dost ovlivňuje provoz i v Česku, konkrétně třeba na dálnici D1, to poznáte podle dlouhé kolony kamionů, která má přes 50 km od Velkého Mezříčí, a kvůli tomu vázne také provoz na D5, se popojíždět budete nárazově od Berouna až do Prahy. Zelená vlna to hned po zprávách upřesní.
1: Chcete zažít letní pohodu se stylovým zahradním nábytkem, vůní grilovaného jídla, terasu mít zastíněnou pergolou a večer svítit designovými lucernami? Přijďte si k nám do odborných center Bauhaus vybrat ze široké nabídky sezónního zboží a zažijte ji také. Bauhaus, když se to má podařit.
0: Dobré ráno, je 7:30. Eliška Zábrocká a zprávy.
2: Izrael možná čekají předčasné volby. Vládnoucí koalice izraelského premiéra Benjamina Netanyahua předložila návrh zákona o rozpuštění parlamentu. Předběžné hlasování Knesetu by mohlo být nejdříve v pondělí. Podle deníku Times of Israel budou poslanci hlasovat až příští středu. Pokud rozpuštění Knesetu schválí, volby musí začít do 5 měsíců. Izraelci by tak mohli volit v polovině října. Rozpuštění parlamentu si podle Times of Israel přeje i opozice. Většina Čechů naráží na nedostatky v digitalizaci státní správy. Ukazuje to průzkum agentury Ipsos pro společnost InAdvisor, do kterého se v dubnu zapojilo přes 1000 respondentů. Víc než 70% lidí uvedlo, že musí zadávat své údaje opakovaně, i když už je stát má k dispozici. Nedostatky připouští i vládní zmocněnec pro digitalizaci Lukáš Klučka. A na 5 železničních tratích v Královéhradeckém, Středočeském a Pardubickém kraji začíná dvoutýdenní série výluk. Omezení souvisí s přestavbou hlavního nádraží v Hradci Králové a v různých fázích potrvá až do 27. května. Vlaky z Hradce Králové ve směru na Pardubice, Poděbrady nebo Kolín nahradí autobusová doprava. České dráhy zároveň upozorňují, že u náhradních spojů nebudou vždy zajištěné návazné spoje.
3: Sport.
2: Fotbalisté Slávie porazili ve třetím kole nadstavbové části šance ligy Jablonec 5-1 a obhájili mistrovský titul. Celkově se Šívaní ovládli nejvyšší soutěž už 23krát v klubové historii a popáté pod vedením kouče Jindřicha Trpišovského. Na triumfu nad Jabloncem se 2 góly podílel stoper Štěpán Chaloupek, po 1 brance dali Samuel Isife, Mojmír Chytil a Tomáš Holeš.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Ucpraná D1 u Brna, kolona i na dálnici D10 u Mnichova Hradiště. Na dálnici D1 na příjezdu do Brna z Prahy kolona kamionů má už bezmála 60 km. Brzdí se na 141. kilometru sjezdu na Velké Meziříčí západ. V úseku od 172. kilometru až do Brna se často zastavíte i osobním autě v levém pruhu. A pokud byste jeli raději po severní trase po 35, tak postojíte v koloně na příjezdu do Litomyšle z Hradce Králové asi 20 minut. Silný provoz hlásíte i na dálnici D5 na příjezdu do Prahy z Plzně. Kamiony se sunou od Berouna až na Pražský okruh. Osobním pojedete pomaleji od Loděnice a je to nesouvislá kolona až na Pražský okruh. Ucpává se i dálnice D11 na konci dálnice u Jaroměře směrem na Náchod. Brzdí se na 110. kilometru. Kolony opět hlavně kamionu pak popojíždějí i v Náchodě. Na dálnici D10 ve směru z Turnova do Prahy čekejte kolony za sjezdem na Mnichovo Hradiště. Zhruba na 54. kilometru zavřeli silničáři jeden pruh a zdržíte se okolo 10 minut. Další zelená vlna nejpozději za 15:45.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
5: Aktuálně máme nad Českem oblačno až zataženo, prší od Vysočiny téměř v celém Jihomoravském i Zlínském kraji. Déšť se objevuje i na Olomoucku a také v Jeseníkách. Na opačné straně republiky se objevují dešťové kapky méně v okolí Aše a prší třeba i na Božím daru. Teploty se většinou pohybují od 5 do 10 stupňů. Nejchladněji opět na Kvildě Perle na Šumavě, tam bylo kolem minus 4 stupňů Celsia. Přes den pak bude pokračovat zamračené počasí, bude zataženo až oblačno. Zpočátku se vyskytuje ocitnou hlavně v horských oblastech přehánky, během dne ale bude deště většinou v Čechách přibývat. Večer pak začne ještě víc pršet na Moravě a ve Slezsku. Ten bude na naše území přicházet od jihu. A dnes se také může ojediněle objevit i bouřka. Nejvyšší teploty dnes od 12 do 16 stupňů. Na západě bude chladněji jen kolem 11. V 1000 metrech na horách počítejte se 6 stupni a v Beskydech tak tam bude dneska kolem 9 stupňů Celsia. Foukat k tomu bude jen mírný jihozápadní až jižní vítr. To byly zprávy. A po nich pokračuje ranní radiožurnál a slovo má opět Petr Král. Dobré ráno.
0: Dobré ráno. Tak konečně zítra se budoucí středoškoláci dozví, zase dostali na tu svoji školu nebo ne. Co dělat, když to dopadne, ale i když to nedopadne, tak to probereme v ranním interview v 7.53 se šéfkou Cermatu. No a jak pokračuje pátrání po ukradené lebce svaté Zdislavy, i to vám řekneme v ranním radiožurnálu.
3: Radiožurnál.
6: Každý den s vámi.

0: Policie dál pátrá po zloději lebky svaté Zdislavy, patronky rodin, nemocných a chudých. Tak tuhle vzácnou relikvii ukradl v úterý večer během bohoslužby v bazilice v Jablonném Podještědí na Liberecku neznámý pachatel. Toho přitom zachytila kamera a policie hledá případné svědky. Víc nám teď v 7:38 poví Josef Číš, domácí redakce. Dobré ráno, vítej.
1: Dobré ráno. Podle policie pachatel během bohoslužby rozbil skříňku, ve které byla lebka svaté Zdislavy uložena, a potom z místa utekl. Relikvii běžně chránil alarm, ten byl ale v tu chvíli vypnutý, řekl představený a děkan kláštera dominikánů v Jablonném Pavel Maria Majer.
2: My ten alarm vypínáme, když je bohoslužba, a to je krádež, že došlo vlastně na začátku bohoslužby v přítomnosti kněze u oltáře.
1: Krádež sice zachytila kamera, záznam je ale velmi nekvalitní, je na něm vidět jenom černá postava, která má na sobě bílé tenisky. Policie proto hledá případné svědky, kteří by mohli krádež objasnit.
0: Jak na krádež reagoval pražský arcibiskup Stanislav Přibyl?
1: Podle něj to byla zdrcující zpráva a včera ráno se vydal přímo do Jablonného, řekl, že relikvie má nevyčíslitelnou hlavně historickou hodnotu a prověřící taky duchovní. Zloděj si taky podle Přibyla načasování krádeže nevybral náhodně. Na událost takto reagoval ve včerejším vysílání Radiožurnálu.
3: Bych mu řekl, co ti to přinese. Štěstí ti to nepřinese. Vrať to.
1: Přebyl dodal, že krádež lebky je neobvyklá a netuší, proč by ji někdo chtěl ukrást. Takových případů krádeží ostatků svatých podle něj totiž moc nebývá. Připomenu, že svatá Zdislava je patronkou rodin, nemocných a chudých a její památku si římskokatolická církev připomíná 30. května. Žila ve 13. století, zemřela zhruba ve svých 30 letech a proslula milosrdenstvím, dobročinností a ošetřováním nemocných. Papež Jan Pavel II. Svato řešil v roce 1995.
0: Josef Číš připomíná, díky, naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: Radiožurnál 7 hodin a 39 minut právě teď.

0: Velké blahopřání a hrdost. Prestižní ocenění novinářskou křepelku pro novináře do 33 let za loňský rok převzal autor a moderátor našeho zpravodajského podcastu Vinohradská 12 Matěj Skalický. Vinohradská 12 se pod jeho vedením vypracovala v jeden z nejposlouchanějších denních podcastů v Česku. A tak právě Matěj bude dopoledním hostem moderátora Libora Bouška po 9. hodině.
1: Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12.
2: Úvodní znělka podcastu a oceněného tvůrce. Matěj Skalický si novinářské křepelky velmi váží. Bere to ale jako poctu nejen pro sebe, ale pro celý svůj tým Vinohradské 12.
3: Určitě nás to nabije tou novou energií, abychom každý den mohli nadále vydávat nové a nové epizody a těšit jimi naše posluchače.
2: Ocenění získal Matěj Skalický za dlouhodobou zpravodajskou práci. Předal mu ho šéfredaktor Českého rozhlasu Plus a člen poroty Josef Pazderka.
4: Vítězem v kategorii cena novinářská křepelka se stává Matěj Skalický.
5: Matěj to ve finále dostal za kontinuální kvalitu, za něco, čemu se říká nepodskakování laťky. A jestli mám něco vypíchnout, tak je to jako neuvěřitelná pečlivost a schopnost obětovat se až skoro na hraně vlastního zdraví.
2: A o čem je dnešní díl Vinohradské 12?
3: Příběh smrtícího viru hantaviru a jedné lodi, na které se ten virus objevil, a my se ptáme viroložky Ruth Tachezy, jak se tam dostal, jak moc závažné onemocnění vyvolává, jestli se toho máme bát.
2: Epizody si můžete poslechnout třeba na webu Českého rozhlasu nebo v podcastových aplikacích. V dalších kategoriích novinářských ocenění uspěly například investigativní novinářka Zdislava Pokorná z deníku N nebo komentátor Petr Honzejk z Hospodářských novin. Jakub Vik, Radiožurnál.
0: Dobré ráno, je 7:45. Hlavní ranní biznisová zpráva. Domácí čistý zisk skupiny ČEZ stoupl v prvním čtvrtletí na 14,5 miliardy korun. Meziročně je to o 13% víc. Firma už totiž letos nemusí odvádět daň z neočekávaných zisků, tedy takzvanou windfall tax. A my se tomu budeme věnovat v dopoledním biznisu po 9. hodině, po 10. hodině podrobněji. Čína varovala Spojené státy před ochranou Tajvanu. I to podle tamních agentur zaznělo při jednání obou prezidentů Xi Jinpinga a Donalda Trumpa v Pekingu. Čína považuje, jak známo, Tajvan za svoji vzbouřeneckou provinci. Spojené státy ostrov vojensky podporují.
6: Kolony na D1 u Brna, taky na plzeňské dálnici před Prahou. Dnes velmi silný provoz kamionů přes Česko směr východ. V Německu, taky v Rakousku je svátek, kamiony musí přes Česko, hlásí náš zpravodaj.
7: Ten tranzit jede přes nás kvůli tomu, že nemůžu jet přes Rakousko, jo? Mám to stejně, jedu taky z Německa, jedu do Bratislavy a musím jet taky tudy.
6: A třeba na D1 kolona kamionů na příjezdu do Brna z Prahy už má asi 60 kilometrů. Brzdí se poprvé před Velkým Meziříčím. Místy zastavují i osobní v levém pruhu, takže to je zdržení i pro osobní auta. Podobná situace je na plzeňské dálnici D5 před Prahou, kolony už od Berouna. A zdržíte se i na dálnici D10 z Turnova do Prahy u Mnichova Hradiště. Na kilometru 54 je zúžení, tam je fronta asi na 10 minut. A menší kolony i na dálnici D8 z Ústí nad Labem do Prahy. Po pojíždění před tunelem Radejčín je tam zúžení a 10 minut postojíte. Další zelená vlna nejpozději za 15:45.
8: Nejchladněji je dnes po ránu na Šumavě, v mrazových lokalitách klesaly teploty i pod nulu. Například na Kvildě Perle zaznamenali -4. Jinde se teplota nejčastěji pohybuje aktuálně mezi 5 a 10 stupni. Přes den nás opět čekají spíše podprůměrné teploty. Pohybovat se budou mezi 11 stupni, tolik bude na západě našeho území, až po 16 stupňů. Na horách 1000 metrech nad mořem naměříte kolem 6, ale Beskydy dnes budou teplejší, tam bude kolem 9 stupňů. A nebe dnes nabídne hodně oblačnosti, ze které zpočátku zaprší převážně jen v horských oblastech, během dne ale bude přeháněk přibývat a večer se nejvíc rozprší na Moravě a ve Slezsku a déšť tam bude přicházet od jihu. Krásný den.
9: Radiožurnál.
10: Každý den s vámi.

0: 7.51 s vámi ranní radiožurnál Napětí vrcholí. Byl to nekonečný měsíc čekání. Uchazeči o studium na střední škole už mají testy přijímacích zkoušek vyhodnocené, znají body za matematiku i český jazyk, no a zítra se dozvědí, jestli uspěli a dostali se na tu svoji vysněnou školu. Ve vysílání se mnou teď Barbora Dosulková, ředitelka organizace CERMAT, která přijímačky zajišťuje. Dobrý den.
1: Dobré ráno.
0: Tak kdy se konečně uchazeči dozví ty výsledky? Bude to už v prvních minutách pátku?
1: No, když vám teď řeknu, že to bude hned v prvních minutách, tak se tam po půlnoci nahrnou všichni. Bude to zítra.
0: Ano, děkujeme.
1: Myslím si, že ráno už to tam určitě uvidí.
0: Dobře, takže pojďme se alespoň dozvědět, kde všude budou ty výsledky zveřejněné a co z nich tedy všechno vyčteme.
1: Tak ti uchazeči, kteří se hlásili elektronicky vlastně prostřednictvím systému DIPSY, tak uvidí ty výsledky v DIPSY a samozřejmě je budou mít ve všech těch školách, na které se ti uchazeči hlásili. Ti, kteří to podávali papírově, tak se to dozví pouze prostřednictvím té školy.
0: No a co mají krom projevu radosti dělat ti žáci, kteří se dozví, že se na vybranou školu dostali? To je tedy ten lepší případ?
1: Ti, kteří se dostali, už dostanou instrukce potom vlastně od té školy, která je přijala. Ti, kteří to mají v tom systému DIPSY, tak budou všechny instrukce dostávat i prostřednictvím toho systému.
0: A teď tedy z druhé strany, a co když se na žádnou školu nedostanou, jak mají postupovat před druhým kolem přijímacích zkoušek?
1: Nevěšet hlavu v první řadě a od 19. května budou mít možnost přihlásit se do druhého kola. To bude od 19. do 25. května. Ty školy budou již, si myslím, od zítřka zveřejňovat ta volná místa. Takže sledovat to, dívat se ideálně do DIPSY, které školy to druhé kolo vypisují a potom tu přihlášku podat, mají úplně stejné podmínky jako v tom prvním kole.
0: Od úterka mají uchazeči k dispozici vyhodnocení testů. Co když narazili na nějakou chybu, na koho se obrátit a co mají dělat?
1: Ten uchazeč každý vlastně může podat do 3 dnů od toho vydání rozhodnutí o výsledku přijímacího řízení podat odvolání a to k řediteli té dané školy.
0: Jak je to vlastně s odvoláním proti tomu, když se dítě na školu nedostane? To je jiné odvolání, dá se s tím něco dělat?
1: No, to už vlastně takto neslouží, protože tou prioritizací a tím, že vlastně ti uchazeči si dávají to pořadí preferované, na kterou školu chtějí jít a ten systém je potom rozřadí, tak už tam vlastně není takové to odvolání v případě, že by se někdo vzdal, takže tam nenastoupí nebo tak, tak tento institut už není. Tady už jsou opravdu rozřazeni všichni.
0: Jenom ještě připomeňme, v loňském roce měly tedy některé školy, ne všechny, problém se správným zápisem výsledků právě do vašeho systému DIPSY, například ze školních částí přijímacích zkoušek to tak bylo a to pak ovlivnilo přece jenom konečné výsledky a také ono rozřazování žáků do škol. Zaznamenali jste něco podobného i letos?
1: Ono to neovlivňuje ty výsledky, ovlivňuje nám to průběh toho rozřazování. Ano, zaznamenali jsme to, i když v trošku menší míře, tam ale opravdu to výsledek jako takový neovlivní, jenom vlastně to, že musíme ten algoritmus spouštět vícekrát.
0: Tolik tedy k letošním přijímacím zkouškám, už chybí jenom dozvědět se, zdali se budoucí středoškoláci dostali na tu svoji vybranou školu a to bychom se měli dozvědět zítra, kdy přesně to raději nevíme. Potvrdila nám to teď ve vysílání radiožurnálu ředitelka organizace CERMAT, která přijímačky organizuje a zajišťuje, Barbora Dosulková. Díky a naslyšenou.
1: Díky, naschledanou.
0: Za 5 minut bude 8 hodin.

0: Symfonický orchestr Českého rozhlasu slaví 100 let.
1: Připomeňte si s námi zásadní momenty z historie unikátního hudebního tělesa.
0: Co zaznělo na prvním koncertu v říjnu 1926?
1: Kdo všechno patřil mezi dirigenty?
0: Milníky rozhlasových symfoniků.
1: Seriál ke 100 letům existence orchestru.
0: Představíme plány pro jubilejní sezonu?
1: Nebo vysvětlíme, jak často se musí ladit klavír?
2: V té aplikaci mám vybraný ladění, který používá orchestr. Vejška celého nástroje komorní a ještě 142.
0: Milníky rozhlasových symfoniků.
1: Každý všední den krátce po 8:45.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
3: Ahoj, zdraví vás Bára Strýcová. Zvu vás na oslavy olympijského dne, které 17. června odstartuje olympijský běh na 90 místech po celém Česku. Poběžím já i moje známí a běžet může i každý z vás. Nejde o to vyhrát, stačí jen běžet. Už jen radost z pohybu je malé olympijské vítězství. Motivovala jsem vás? Tak pojď. Více na webu olympijskýběh.cz.
4: Závod odstartujeme ve vysílání Radiožurnálu, kde uslyšíte i zajímavosti a reportážní vstupy z akce. To by nebylo možné uspořádat bez partnerů Českého olympijského výboru, kterými jsou CSG a Billa.
5: Dobré ráno, je 8 hodin. Začínají zprávy s Eliškou Zábrockou.
6: Opozice nepřijde na dnešní schůzi sněmovny k chystanému sjezdu sudetských Němců v Brně. Ukrajinský Kyjev čelí ruskému dronovému útoku. Fotbalisté Slávie po výhře nad Jabloncem obhájili mistrovský titul. Dlouhé kolony popojíždí na D1 u Brna a taky na plzeňské dálnici před Prahou. A čekáme zataženo až oblačno, postupně s přehánkami, teploty většinou do 16 stupňů.
0: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
6: Koaliční poslanci dnes budou na mimořádné schůzi sněmovny debatovat o blížícím se sjezdu sudetských Němců v Brně. Organizátory chtějí vyzvat, aby od akce upustili. Podle šéfky sněmovního klubu ANO Taťány Malé sjezd zbytečně budí emoce. Usnesení podporuje většina poslanců ANO, říká Malá.
7: Česko-německé vztahy jsou na skvělé úrovni, a to až ať v oblasti biznisu, vědy a kultury. Česká republika a Spolková republika Německo své vztahy urovnaly už v 90. letech a zejména pak deklarací z roku 1997.
6: Opoziční poslanci se mimořádné schůze nezúčastní. Podle nich se koalice pokouší rozmíchávat nenávist. Ruské drony a rakety masivně útočí na ukrajinské hlavní město Kyjev. Na Telegramu o tom informoval šéf vojenské správy hlavního města Timur Tkačenko. Podle něj má útok jednu oběť a desítky zraněných. Údery poškodily budovy. Ukrajinské letectvo informuje o útocích taky v dalších částech země. Při čtvrtině zápasů fotbalového mistrovství světa hrozí hráčům a divákům nebezpečné horko. Varuje předtím nově zveřejněná studie vědců z organizace World Weather Attribution. Turnaj v Severní Americe začne za 4 týdny. Podmínky se proti minulému šampionátu v tomto regionu kvůli změně klimatu zhoršily.
8: Přibližně čtvrtina zápasů turnaje se může hrát za takového parna, při kterém hráčská asociace FIFPro doporučuje ochlazování aktérů, říká Theodore Keeping, jeden ze spoluautorů studie. Nejrizikovější jsou americké stadiony v Miami, Kansasu nebo poblíž New Yorku, kde se bude 19. července hrát finále od 3 hodin odpoledne. Českým fotbalistům vedra nehrozí při zápasech, ale tréninkový kemp mají v Texasu, kde je nebezpečí vln veder velmi vysoké. Lékař Chris Mullington upozorňuje, že vedra mohou mít dopad na kvalitu hry i zdraví hráčů, ale také fanoušků i mimo stadiony. Pořadatelé chystají občerstvovací přestávky a povolí divákům pronést na tribuny vlastní lahve na vodu. Jan Kaliba, Radiožurnál.
6: Moderátor zpravodajského podcastu Vinohradská 12 Matěj Skalický získal prestižní ocenění novinářskou křepelku za rok 2025. Ocenění pro novináře do 33 let převzal při slavnostním vyhlášení soutěže Novinářská cena.
9: Je to ocenění celého toho týmu Vinohradské 12, který to se mnou 24/7 někdy často doslova o víkendech a po nocích vytváří už přes 4 roky. Je to zároveň ocenění všech, kterými se obklopuji a kterým děkuji za to, že každým dnem mohu Vinohradskou 12 dělat.
6: A Matěj Skalický bude dnešním hostem Radiožurnálu po 9. hodině.
0: Sport.
10: Fotbalisté pražské Slávie znovu po roce slaví mistrovský titul. Ve třetím kole nadstavbové části šance ligy totiž přehráli doma Jablonec 5-1. Mají v čele tabulky pořadí nedostižný 7-bodový náskok na druhou Spartu. Záložník Slávie Lukáš Provod měl radost z toho, jak tým zareagoval na nedohrané derby se Spartou, po kterém dostali sešívaní řadu disciplinárních trestů. Pokračuje Provod.
11: To zklamání bylo velký, na druhou stranu pořád jsme věřili tomu, že tu kvalitu máme, že to zvládneme. Samozřejmě asi v ten moment danej to bylo až neuvěřitelné, že se něco takového může stát. I sám jsem se toho trošku bál, jak to bude bez těch lidí vypadat, jak to bude vypadat po tom zásahu, který jsme prožili, a všichni k tomu přistoupili naprosto neuvěřitelně a ukázali jsme zase tu svoji sílu, ten charakter, a zvládli jsme to, myslím si, famozně dneska.
10: Hradec Králové zdolal Liberec 1-0 a českým házenkářům se vzdálil postup na světový šampionát v příštím roce. V úvodní části baráže totiž před vlastními fanoušky podlehli favoritům z Francie 26-37.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
12: Nehoda na D1 u Střechova, ucpaná dálnice před Plzeňská dálnice před Prahou. Na D1 ve směru z Brna do Prahy čekejte kolony za sjezdem na Zruč nad Sázavou. U benzinky Střechov na kilometru 52 se v pravém pruhu srazil kamion s osobním. Nic vážného, ale dost překážejí a zdržíte se už asi 20 minut v koloně. Připomínáme dnes velmi dlouhé kolony na příjezdu do Brna z Prahy. Jede hodně kamionů směr východ a ta nesouvislá fronta, hlavně v pravém pruhu, má už 60 kilometrů. Brzdí se poprvé za sjezdem na Měřín. Od 178. kilometru často zastavují i osobní v levém pruhu. Taky na dálnici D5 na příjezdu do Prahy z Plzně velká kolona. Od Berouna až na Pražský okruh. Naše zpravodajka najela na dálnici u Zdic, jede osobním autem.
13: Od Zdic k okruhu je to na hodinu 15 v osobním autě. Na sjezd k Pražském okruhu já pak pokračuju do centra, tam už je to lepší.
12: A ucpává se i dálnice D11 na konci dálnice u Jaroměře směr Náchod. Brzdí se na 110. kilometru. Velké kolony pak popojíždějí i v Náchodě směrem do Polska. A na D10 ve směru z Turnova do Prahy čekejte kolony za sjezdem na Mnichovo Hradiště. Je to na 10 minut před omezením na 54. kilometru. Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
0: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
6: Čekáme zataženo až oblačno, zpočátku hlavně na horách přeháníky, postupně jich bude přibývat i jinde. Ojediněle se objeví taky bouřky. Nejvyšší teploty od 12 do 16 stupňů, na západě jen 11. Tolik zprávy. Po nich dále posloucháte ranní radiožurnál a taky Petra Krále.
5: Dobré ráno, 6,5 minuty po 8 hodině. Další fotbalové dějství toho, co se odehrálo po derby pražských S. Slávističtí fotbalisté přeci jen nakonec oslaví 23. ligu titul a stane se tak dokonce i se svými fanoušky. By to tak původně být nemělo. Budeme o tom mluvit.
14: A

0: 8 hodin 9,5 minuty, Tomár, to je také ranní Radiožurnál. A teď fotbalová Slavia. Ta obhájila přece jenom mistrovský titul Šancelize. A to díky vítězství 5-1 nad Jabloncem, dvě kola před koncem nadstavby. Ovšem stalo se tak před prázdnými tribunami v pražském Edenu. Fanoušci, jak známo, kvůli disciplinárnímu trestu po kontumovaném derby nemohli dovnitř, a tak někteří slavili po závěrečném vjezdu před ním venku. A nakonec slávisté zažijí přece jenom i velké klubové oslavy. Podrobnosti o tom ví reportér ze sportovní redakce Jakub Kanta. Dobré ráno.
1: Hezké ráno. Pár stovek slavistických příznivců v šálách a dresech fandilo pod dohledem policie před vršovickým stadionem během celého utkání s Jabloncem a přišli jim poděkovat majitel klubu Pavel Tykač a také Jaroslav Tvrdík. Předseda představenstva jim navíc řekl, že po skončení soutěže Slavia uspořádá přece jen pro fanoušky oslavy hráčů s trofejí pro vítěze šance ligy. Přeje si to právě Pavel Tykač. Tvrdík o tom mluvil také ve videu na sociální síti X pro odbor přátel Slávie.
2: Pavel má názor, že vlastně nelze kluky a fanoušky o ten úspěch připravit. Takže budeme chystat po tom posledním zápase z Plzní nějaký typ oslavy, abyste se se svými hráči mohli setkat a oslavit to, takže my vám dáme vědět.
1: Večer se spoluhráči se z úspěšné obhajoby titulu a znovu přímého postupu také do Ligy mistrů radovali z kádru Slavie vyřazení Tomáš Chorý a David Douděra. Jejich vyloučení v derby dnes probere disciplinární komise Ligové fotbalové asociace, vynese tresty a z vysílání Radiožurnálu se o tom dozvíte.
0: Tak takový byl vrchol letošního ročníku ligy. Doprovázeli ho bohužel mříže ústupu a také prázdné tribuny, ale oslava, jak jsme teď slyšeli, bude. Jakub Kanta ze sportovní redakce nám o tom řekl více v ranním Radiožurnálu. Díky za to a naslyšenou.
1: Není vůbec za co, naslyšenou.
0: 11 minut po 8.

0: Kola. Za potíže v dopravních omezeních může občas technická chyba.
1: Špatně se řízeny semafory, teď je to tady zablokované a čekáme na policii.
2: Častěji ale provoz komplikují někteří řidiči.
3: Se tady snaží na každou cenu dostat do daného pruhu, už půl kilometru před tím.
0: Nezapomínejme na pravidla zipování.
2: Auta v obou pruzích nejdřív srovnají rychlost.
0: A krátce před zúžením se řadí střídavě.
2: Zelená vlna radiožurnálu.
0: Pomozte respektem a ohleduplností i ostatním řidičům k lepší cestě.
2: Zelená vlna radiožurnálu.
0: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.
4: Dobré ráno, ve 8:45. Vědci z organizace World Attribution varují, při čtvrtině zápasů fotbalového mistrovství světa v Severní Americe totiž hrozí hráčům, ale i divákům nebezpečné horko. Turnaj začne za 4 týdny a pořadatelé chystají občerstvovací přestávky i při zápasech a povolí také fanouškům pronést na tribuny vlastní lahve s vodou. Odvolací soud dnes znovu projedná nárok na odškodnění exministryně obrany Vlasty Parkanové. Téměř 10 let byla neprávem stíhána kvůli nákupu armádních letounů CASA. Od státu žádala odškodnění 8,5 milionů korun. Obvodní a městský soud to zamítl, rozhodnutí ale zrušil nejvyšší soud.
5: Nehoda na D1 u Střechova a ucpaná D5 před Prahou. Na dálnici D1 ve směru z Brna do Prahy čekejte půlhodinovou kolonu za sjezdem na Zruč nad Sázavou. Na kilometru 52 u benzinky Střechov nehoda kamionu a osobního auta. A špatně průjezdný je pouze levý pruh. Pozor, možná objížďka z dálnice na Trhový Štěpánov je zavřená, staví most. Na D1 připomínáme taky velké kolony ve směru z Prahy do Brna před Brnem. Jede hodně kamionů, poprvé se brzdí, zastavuje už u Měřína na kilometru 134. Ta nesouvislá fronta, hlavně ale nejen kamionů, má pak přes 60 kilometrů až do Brna. Podobná situace je na dálnici D5 na příjezdu do Prahy z Plzně. Od Berouna až na Pražský okruh, roztrhaná fronta a je to na hodinu i pro osobní auta. Na objížďce po 605 kolona pouze před Loděnicí. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
6: Dnes bude zataženo až oblačno. Zpočátku se vyskytnou přehánky hlavně na horách. Během dne bude od jihu deště přibývat a večer se trvaleji rozprší na Moravě a ve Slezsku. Ojediněle se i dnes mohou objevit bouřky. Teploty se budou pohybovat mezi 11 a 16 stupni. A podobné počasí nás čeká až do konce tohoto týdne. Na nebi většinou hodně mraků, ze kterých bude pršet. O víkendu místy i vydatně. Za sobotu může napršet až 30 mm srážek. V neděli na východě na návětrné straně hor dokonce až 50 mm. V dalším týdnu se bude počasí pozvolna vylepšovat a také poměrně nízké teploty konečně zase porostou. Krásný den.
2: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.

0: S vámi Radiožurnál a teď jedny velké oslavy. Tati, já bych chtěla psa. Tak tohle řekla holčička Ája. Z malého štěňátka v krabici od bot se za pár dní stal Maxipes. Přímo Maxipesvík. Teď slaví 50 let. Na televizních obrazovkách se Večerníček poprvé objevil 14. května roku 1976. Tak všechno nejlepší.
1: Mě to celý zajímalo, protože scénář je napsaný krásně a je takový klukovský, takový hravý je to. My jsme s kamarádama den předtím si zašli na výbornou Plzeň a opravdu nám to šlo, teda když něco člověk dělá, to má dělat pořádně teda. Já v té době ještě kouřil taky a ráno jsem se probudil a

0: rek,
1: opakovala Aja, protože neuměla říct r. A už můžeš rovnou říkat fík.
2: První série měla 13 dílů a kromě Josefa Dvořáka a režiséra Václava Bedřicha se na ní nejvíc podepsali autor fíka, spisovatel Rudolf Čechura a výtvarník Jiří Šalamoun. Neodmyslitelně k večerníčku patří i hudba Petra Zkoumala.
3: No tohle si vypiješ.
4: Tak vypiju, no. Proč bych nevypil?
2: Tomáš Maleček, Radiožurnál.

0: S vámi Radiožurnál Dálnice D1 z Brna do Prahy. Pozor na rozjíždějící se kolonu u Střechova po nehodě na 52. Následky nehody už jsou odstraněny, takže volně projedete, ale přece jenom kolona vás ještě na chvíli drží.
1: Legendární nepřerušený běžecký závod Běchovice Praha slaví 130 let. Oslavte jubileum v neděli 27. září a postavte se na start společně s tisícovkami dalších běžců i domácí elitou. Necítíte se na celou desítku? Dejte si závod ve štafetě s rodinou nebo přáteli. Staň se legendou i ty. Více na webu běchovice-praha.cz a na Facebooku závodu. Zpravodajské vstupy a reportáže z akce uslyšíte ve vysílání Radiožurnálu, mediálního partnera Českého atletického svazu. Akci by nebylo možné realizovat bez jeho partnerů, kterými jsou ČEPS, provozovatel přenosové soustavy, SEAT a hlavní město Praha.
0: Radiožurnál 8:30. Eliška Zábrocká a zprávy.
2: Odvolací soud dnes znovu projedná nárok na odškodnění pro Vlastu Parkanovou, exministryni obrany. Stát ji neprávem trestně stíhal téměř 10 let. Ministerstvo spravedlnosti za to Parkanové v minulosti vyplatilo odškodnění ve výši 1 600 000 korun. Bývalá ministryně ale původně žádala 8,5 milionu. Její žádost o odškodnění obvodní i městský soud odmítli. Nejvyšší soud ale jejich rozhodnutí zrušil. Kubě zcela došla nafta a topný olej, řekl to ministr pro energetiku Vicente de la Olevi. Hlavní město Havana čelí nejhorším výpadkům elektřiny za poslední desetiletí. Mnoho čtvrtí je podle ministra Oleviho bez světla až 22 hodin denně. Je to kvůli americké blokádě. Šéf Bílého domu Donald Trump v lednu pohrozil uvalením cel na jakoukoliv zemi, která Kubě dodá palivo. V dubnu na ostrov přivezl ropu velký tanker plující pod ruskou vlajkou. A noční běh pro Světlušku dnes hostí letní amfiteátr v Jihlavě. Charitativní akci pořádá nadační fond Českého rozhlasu. Výtěžek půjde na podporu lidí s těžkým zrakovým postižením. Zájemci si vyberou ze dvou okruhů. Kratší má 3 kilometry, delší necelých 5. Běžci se můžou hlásit online anebo od 19 hodin u registračních pokladen v amfiteátru. Závod startuje v 21 hodin.
3: Sport.
2: Fotbalisté Slávie porazili ve třetím kole nadstavbové části šance ligy Jablonec 5-1 a znovu po roce slaví mistrovský titul. V dalším středečním utkání Liberec prohrál v Hradci Králové 0-1 a vzdálila se mu účast v předkole evropských pohárů. A hokejový útočník Martin Nečas přišel v play-off NHL 2 asistencemi k postupu Koloráda do finále západní konference. Avalanche zvítězili nad Minnesotou 4-3 v prodloužení a sérii ovládli 4-1 na zápasy.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Kolony na D1 u Střechova a taky u Brna. Na dálnici D1 ve směru z Brna do Prahy se začíná pomalu rozjíždět kolona za sjezdem na Zruč nad Sázavou. Nehoda u Střechova na 52. kilometru už je na straně. Volné jsou 2 jízdní pruhy. Brzdí se na 56. kilometru a chvíli to potrvá. Na D1 čekejte velmi silný provoz kamionů směrem z Prahy do Brna. A v Rakousku je svátek, tranzit taky musí přes Česko a kolona na příjezdu do Brna z Prahy má podle našeho zpravodaje už přes 60 kilometrů.
6: Na Brno už to začíná na 132. kilometru. Ta kolona je téměř souvislá, není ani moc roztrhaná a osobáky teda na hodně místech zastavují, protože spousta kamionů vyjíždí dolů.
5: No, podobná situace je na dálnici D5 na příjezdu do Prahy z Plzně. Od Berouna až na ucpaný pražský okruh je to až na hodinu i pro osobní auta. Tam se vyplatí jet po staré silnici. Velký provoz kolony hlásíte i v Náchodě směrem do Polska nebo na 35 na příjezdu do Litomyšle směrem z Hradce Králové. A zdržíte se i na cestě z Liberce do Prahy. Nejdříve na 35 před Hodkovicemi, tam je kolona asi na 15 minut. A pak i na D10 ve směru do Prahy na 54. kilometru zúžení. Tam je fronta o něco kratší. Další zelená vlna nejpozději za 15:45.
4: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
7: Dnešním dnem se s námi loučí ledoví muži, kteří o sobě letos dali opravdu hodně vědět. Ranní teploty klesaly místy i pod nulu. Přes den padal sníh, který se na horách na jihu a západě dokonce i udržel. Počasí se začne pomalu měnit k tomu lepšímu, i když v tomto týdnu ještě ne úplně. Až do neděle nás totiž čeká spíše deštivo a také poměrně chladno. Teploty většinou mezi 10 a 16 stupni a hodně deště. Dnes to budou spíše jen přehánky, v dalších dnech se ale musíme připravit na trvalejší a vydatnější déšť. Což je vlastně po velmi suchém období, které máme za sebou, docela dobrá zpráva. Dnes tedy zataženo až oblačno, zpočátku se vyskytnou přehánky hlavně na horách, během dne bude od jihu přibývat deště a večer se trvaleji rozprší na Moravě a ve Slezsku. Ojediněle se i dnes mohou objevit bouřky. Za dnešní den naprší kolem 5 mm, na horách až 10 a na Moravě a ve Slezsku dokonce do 15 mm srážek. To byly zprávy. A po nich dál posloucháte ranní radiožurnál s Petrem Králem. Dobré ráno.
0: Dobré ráno. Léto se blíží a s ním také tradiční festival, na který zamíří hudební i divadelní hvězdy. Ano, v létě opět budou v Ostravě. Jak se chystá i ve spolupráci s radiožurnálem obří festival Covers of Ostrava, tak to probereme už za chvíli přímo s uměleckým šéfem festivalu Filipem Košťálkem.
4: Radiožurnál.
8: Každý den s vámi.

0: Dva měsíce a den a začne největší festival, nebo jeden z největších festivalů v Česku, Colors of Ostrava, což znamená na jednom místě Lord LP, Moby, Terry Swims, Kateřina Marie Tichá, Tata Boys Miraj, anebo také divadlo Husa na provázku, i třeba, řekněme, domácí divadlo Petra Bezruče. Radiožurnál je opět hlavním mediálním partnerem akce v Dolních Vítkovicích. Opět tam bude naše mobilní studio, ze kterého budeme vysílat, a věříme, že do něj přijde i umělecký ředitel festivalu Filip Košťálek, toho času náš host. Dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: Jste v klidu, Filipe?
1: Samozřejmě, vůbec nám nevrcholí přípravy.
0: Vy vedete celý festival letos poprvé, co by umělecký ředitel, doposud jste byl hlavním dramaturgem. Jaký by měl být ten ročník?
1: Bude to nejlepší ročník, samozřejmě. Každý rok, ostatně tohle je pravidlo, které se snažíme na Colors dodržet. Každý ročník je totiž nejdražší z pohledu programu a snažíme se držet prst na tepu doby, tak abychom vždy prezentovali ty nejaktuálnější kapely ze světové hudby.
0: Zmínili jsme některé hvězdy i divadla. Koho byste vyzvihl? Koho si určitě nemáme nechat ujít?
1: Já mám velkou radost z návratu 21 Pilots, kteří zahájí festival ve středu a chystají ještě větší show, než jsme viděli na Colors před 4 lety, ale velmi zajímavé bude i vystoupení Ibrahima Maloufa, který bude tak trochu předskakovat Mobimu, je to francouzský trumpetista, který vás pohltí úžasnou atmosférou.
0: Každý si může program projít na webu colors.cz. Přibyde ještě nějaké další překvapení, nebo všechno, co už mělo být řečeno, řečeno bylo a je zveřejněno?
1: Ještě pro vás chystáme program Malé divadelní scény v Gongu, stand-upy, malá divadla, taky pořady Českého rozhlasu, takže ještě něco malého, bombonek na závěr, budeme zveřejňovat.
0: A chystáte nějaké novinky v areálu pro samotné návštěvníky? Bude tam něco významně jinak?
1: Chystáme novou stage, jmenuje se Steel Stage a bude zaměřena hlavně na písničkáře, takže žánr, který dosud nemohl být na Colors úplně tak moc obsažen, a bude to zajímavé i v tom, že celá scéna bude koncipována tak, aby si lidé mohli koupit něco dobrého k pití, k jídlu a odpočinout si a v tom festivalovém schonu si užít i tady trochu klidu.
0: Dva měsíce a den, co ještě všechno musíte do začátku festivalu, tedy do 15. července, stihnout, udělat a připravit?
1: Opravdu, byť ten festival chystáme celý rok vlastně non-stop, tak samotní interpreti dávají své požadavky vědět na poslední chvíli, ať už je to počet osob, který do Ostravy přijede, nebo kdy přijedou a tak dále, i technické podklady. Takže opravdu ten náš tým teď funguje naplno tak, aby vše dopadlo podle plánu a byl to, jak jsem říkal na začátku, ten nejlepší ročník.
0: Jsme moc rádi, že opět Radiožurnál se svým studiem i Ministage bude u toho s hosty, kteří budou mluvit, ale třeba i hrát a zpívat. Ten, kdo teď mluvil v raním Radiožurnálu, byl umělecký šéf Colors of Ostrava Filip Košťálek. Filipe, moc za to děkujeme a těšíme se do Dolních Vítkovic. Naslyšenou, nashledanou.
1: Moc díky, vidíme se v červenci.
0: Už brzy v červenci. Radiožurnál s vámi teď po ránu a také jedna z věc, která dorazí do Ostravy živě. Byla o něm řeč. Moby, teď 3 minuty před 9:15.

0: Radio Žurnál je 8:45. Štěstí ti to nepřinese, vrať to. Tak tohle vzkazuje pražský arcibiskup Stanislav Přibyl zloději, který ukradl lepku svaté Zdislavy z baziliky v Jablonném Podještědí. Policie lupiče hledá a žádá o spolupráci každého, kdo byl v té době v Jablonném a mohl by například poskytnout kamerové záznamy. A ještě nejnovější zpráva z Ukrajiny. Tamní protikorupční soud poslal do vazby bývalého šéfa kanceláře prezidenta Zelenského Andrije Jermaka. Kauci stanovil na zhruba 66 milionů korun. Jermak je vyšetřovaný kvůli podezření z praní špinavých peněz například při výstavbě luxusních rezidencí u Kyjeva.
1: Ucpadá D1 před Brnem a kolony na dálnici D8 na Prackovické estakádě. Na D1 ve směru z Prahy do Brna připomínáme už téměř 70-kilometrovou kolonu na příjezdu do Brna. Poprvé se brzdí před sjezdem na Měřín na kilometru 130 a ta roztrhaná kolona hlavně v pravém pruhu se sune až do Brna k omezení. Osobním v levém pruhu se zastavíte jen místy, i tak je to zdržení na trase okolo hodiny. To samé dálnice D5, příjezd do Prahy z Plzně. Provoz vázne od Berouna a je to až na Pražský okruh. Od Berouna ke sjezdu na Ořech pojedete osobním přes hodinu. Na dálnici D8 ve směru z Ústí nad Labem do Prahy brzdí provoz zúžení na 58. kilometru u tunelu Radejčín. Kolona je tam asi na 15 minut směrem na Prahu. A ještě dálnice D11 z Hradce Králové do Prahy. 52. kilometr zúžení, tam se dojíždí do zatím kratší kolony. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
2: Dnes i v dalších dnech nás čeká převážně deštivé počasí. Máme před sebou několik tlakových níží a frontálních systémů, které ovlivní, co se poděje na nebi nad námi. O víkendu může spadnout místy až 50 mm deště. Teploty budou podprůměrné, většinou se nepřehoupnou nad 15 stupňů. V příštím týdnu začne počasí ve střední Evropě, tedy i na našem území, ovlivňovat oblast vyššího tlaku vzduchu. Postupně proto bude ubývat oblačnosti i srážek a zároveň se začne oteplovat. A to je ode mě pro dnešek všechno, přeji vám krásný čtvrtek.
3: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.

0: Ranní radiožurnál 9 minut před 9. jedna vzpomínka na rok 1926. To je rok, kdy vznikl rozhlasový symfonický orchestr. My vás do jeho zákulisí bereme celý týden v tomto čase a proto teď zazní i jméno Joška Charvát. To byl první rozhlasový dirigent.
1: Ty ženu, která šla by se mnou věrně.
2: Od začátku rozhlasového vysílání bylo důležité, aby se hrála živě hudba. A v určitém okamžiku došlo k rozhodnutí, že se nebudou jenom jednorázově zvát muzikanti z jiných orchestrů, ale založí se vlastní rozhlasové těleso.
3: Jak vypráví hudební publicista Českého rozhlasu Jindřich Bálek, naživo hráli hudebníci i dlouhé hodiny. Taktovku držel Joška Charvát. Jméno tohoto prvního rozhlasového dirigenta dnes zůstává už téměř zapomenuto.
2: Bezchybně ovládal takovou tu praktickou stránku věci. Musíme si uvědomit, že ten orchestr ze začátku hrál z listu, že musel velmi pohotově nastudovat velmi široký repertoár a právě tahle schopnost pro toho Jošku Charváta musela být nejvýznamnější. Na druhou stranu to není umělecká osobnost, kterou bychom si dneska z jiných důvodů pamatovali. Touhle osobností je až Otakar Jeremiáš, který založil takovou první éru předválečnou a válečnou, která ten orchestr umělecky pozdvihla.
3: V té době začaly vznikat i první nahrávky. Od rozhlasového tělesa se očekávala i progresivnější dramaturgie než od běžného symfonického orchestru.
2: Mezi nejstaršími nahrávkami je část Fibichova melodramu, které se zase tolik neuváděly někde jinde.
1: Co mi po vládě, po tantalu, odejdu a všem.
2: Na druhou stranu v určitou chvíli bylo důležité, aby se orchestr nějakým způsobem blízkl i v tom základním repertoáru, takže se rozhodlo o Otakar Jeremiáš natočit slovanské tance.
3: Orchestr se postupně odhodlával hrát umělecky závažnější repertoár na úrovni, která se dala poměřovat s profesionálním tělesem, jakým byla Česká filharmonie.
2: Ze začátku vlastně smlouva s rozhlasem řadu hudebníků České filharmonie zachraňovala, protože Česká filharmonie za první republiky byla existenčně ve velmi nestabilní situaci, zejména ve 20. letech, a smlouva s rozhlasem ten orchestr do značné míry držela nad vodou.
3: V době první republiky někteří skladatelé tvořili přímo pro rozhlasový orchestr. Dramaturg Karel Boleslav Jirák objednal u Bohuslava Martinů postupně tři významná díla pro rozhlas. Mezi nimi dvě rozhlasové jednoaktovky, opery Hlas lesa a Veselohra na mostě.
1: Ty srdce čisté, jak podává mě sám. Nic více, pane.
3: Orchestr se neustále rozrůstal, zatímco na konci 20. let čítal přibližně 20 členů, těsně před válkou už jich měl 60. Druhá světová válka paradoxně znamenala pro těleso rozmach a těsně po roce 1945 už v orchestru hrálo přes 100 hudebníků.
2: Za války se dařilo prosazovat obrovské množství českého takového toho vlasteneckého repertoáru. Na hudbu přímo nacisté neútočili, a naopak si v podstatě nevšimli, že tady orchestr může hrát Smetanu, Dvořáka, Nováka.
3: I 50. a 60. léta znamenala pro rozhlasové symfoniky vzestup. Nastartoval ho už dva roky po válce dirigent Karel Ančerl, který rozhlasové symfoniky v roce 1948 přivedl i na Pražské jaro. Jak se s orchestrem loučí nynější šéfdirigent Petr Popelka a co znamená pro toho nastupujícího Eliase Grandiho převzít těleso v roce stého výročí založení, uslyšíte v zítřejším závěrečném dílu seriálu. Tomáš Maleček, Radiožurnál.

0: Chvíli před devátou Libor Boušek ve studiu, ve vedlejším studiu za chvíli by měl být někdo z našeho domácího týmu. Tak
1: ano, z domácího týmu, protože po třetí za 10 let zamířila novinářská křepelka směrem do Českého rozhlasu. A to díky výjimečnému podcastu Vinohradská 12, který má na starosti Matěj Skalický a právě držitel tohoto ocenění, protože to ocenění je personifikované, takže patří jednomu člověku, tak ten bude hostem po 9 hodině.
0: Matěj Skalický tradičně děkuje i svému týmu, je nepočetný, ale opravdu velmi funkční, takže pokud chcete, můžete se o tom přesvědčit v podcastových sériích Vinohradská 12. Ten aktuální podcast můžete najít už teď na našem webu. Libor Bouček, Matěj Skalický, pánové, naslyšenou záhy.
1: Těšíme se moc.
0: A předtím ještě další zprávy.
2: Máte rádi atmosféru grilování stejně jako my v odborných centrech Bauhaus? Neváhejte a přijďte si vybrat ze široké nabídky grillů a grilovacího příslušenství. Společně vybereme ideální typ pro vaše účely a grilování může začít. Bauhaus, když se to má podařit.
0: Radiožurnál 9 hodin. Zprávy a Eliška Zábrovská.
3: Rusko masivně ostřelovalo Kyjev, úřady hlásí mrtvého i raněné. Nedostatky v digitalizaci státní správy odrazují Čechy od vyřizování agendy online, ukázal to průzkum. Fotbalisté Slavie Praha jsou mistry šance ligy 2 kola před koncem nadstavby. 70-kilometrová kolona popojíždí na D1 na příjezdu do Brna z Prahy. A čekáme zataženo až oblačno, postupně s přeháňkami, teploty většinou do 16 stupňů.
2: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
3: Ruské noční útoky na ukrajinské hlavní město Kyjev nepřežil jeden člověk. Zraněných je nejméně 29 lidí. Informuje o tom šéf tamní vojenské správy Timur Tkačenko. Premiérka země Julia Sviridenková uvedla, že terčem byla civilní infrastruktura a obytné budovy. Údery přicházejí poté, co včera Rusko při masivním ostřelování cílilo taky na Zakarpatskou oblast, která hraničí se Slovenskem a Maďarskem. Podle ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského Rusové od středeční půlnoci vyslali přes 1500 bezpilotních letounů. Ukrajinský protikorupční soud poslal do vazby bývalého šéfa prezidentské kanceláře Andrije Jermaka. Jermak, který patřil k vlivným spojencům prezidenta Volodymyra Zelenského, čelí obvinění z praní špinavých peněz. Soud taky stanovil kauci, a to přepočtu asi 66 milionů korun. Jermak vinu odmítá. Většina Čechů naráží na nedostatky v digitalizaci státní správy. Celkem 72% z nich muselo v minulosti zadávat stejný údaj opakovaně, přestože ho stát měl k dispozici už dřív. Vyplývá to z průzkumu agentury Ipsos pro společnost In Advisors, kterého se v dubnu zúčastnilo přes 1000 respondentů. Podle Tomáše Bezoušky z In Advisors to Čechy odrazuje od vyřizování agendy online.
4: Lidé především obecně nemají chuť ty věci řešit, zvlášť když často přináší papíry z jednoho úřadu na druhý. Zase jedno, jestli v analogové podobě nebo v digitální. Modelově existuje řada situací, kde musím dokládat, že mám děti, případně, že ty děti ještě studují. Opět situace, kdy stát tu informaci často má k dispozici, a to hned v několika zdrojích.
3: Nedostatky přiznal i vládní zmocněnec pro digitalizaci Lukáš Klučka. Nepořádku kolem kontejnerů chtějí ve Znojmě zabránit instalováním fotopastí. Vedení radnice tím reaguje na stále častější případy povalování vyhozených věcí mimo popelnice. Lidé kvůli tomu riskují pokutu až 50 tisíc korun, protože zakládají černou skládku. Problematické lokality jmenuje mluvčí znojemské radnice Petra Šuláková.
5: Dalším problémem je rozhrabávání odpadu přímo z kontejnerů a jeho následné rozhazování po okolí. Tato situace se opakovaně objevuje například v lokalitách Přímětice, kontejnerové stání za potravinami, ulice Dukelských bojovníků, Holandská, Sokolovská, 28. října či Kuchařovická u železničního přejezdu, ale i na mnoha dalších místech.
3: Kina uvádí v premiéře animovaný snímek Malá Amélie. Na Oscara nominovaný film vypráví o dívce, která se učí chápat svět kolem sebe a že se svět netočí jenom kolem ní.
6: Když jsou člověku tři, všechno vnímá, ale nic nechápe. Barvitý kreslený francouzský film sleduje holčičku, která věří, že jí patří celý svět. Tedy až do chvíle, kdy ochutná čokoládu, promluví a zjistí, že svět dospělých má vlastní pravidla.
7: Až vyroste, tak na tebe zapomene.
6: Příběh o belgické rodině žijící v Japonsku 60. let už získal cenu diváků na největším festivalu animace ve francouzském Annecy. Malá Amélie usilovala také o Zlatý globus nebo britské ceny BAFTA. Martin Hrnčíř, Radiožurnál.
8: Sport. Fotbalisté Slávie jsou mistry šance ligy. Titul si zajistili dvě kola před koncem soutěže díky výhře 5-1 nad Jabloncem. Utkání se hrálo po sobotních událostech derby se Spartou bez diváků. Trenér Slávie Jindřich Trpišovský komentoval dění kolem Tomáše Chorého a Davida Douděry, kteří po vyloučení byli o víkendu předsedou představenstva Slávie Jaroslavem Tvrdíkem vyřazeni z kádru. Pokračuje Trpišovský.
9: Každý máme svého šéfa a přišlo prostě rozhodnutí, který přišlo, takže v tu chvíli prostě jsme ho museli respektovat, jinak to ani nejde. My jsme fakt to úsilí se snažili směřovat teďka na tu středu, protože jsme to prostě chtěli dotáhnout po té sobotě. Takový to rozhodnutí teď prostě momentálně je a bylo a nám nezbylo nic jiného, než to respektovat.
8: Chorý i Douděra byli mezi 150 diváky ve VIP zóně, kteří zápas mezi Slaví a Jabloncem sledovali a pak i slavili v kabině titul. Odpoledne se pak dozví tresty od disciplinární komise Ligové fotbalové asociace za červené karty.
10: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
11: Ucpadá D1 u Brna, taky plzeňská dálnice před Prahou. Dnes velmi silný provoz kamionů přes Česko směrem na východ. V Německu, taky v Rakousku je svátek a nákladní auta tak musí přes Česko. Na dálnici D1 z Prahy do Brna, tak před Brnem kolona už v délce přes 70 kilometrů. Je to nesouvislá roztrhaná fronta, hlavně v pravém pruhu. Poprvé se brzdí zhruba na 128 kilometru. Místy zastavíte i osobním autem v levém pruhu, třeba u Velké Výteše, anebo v úseku od Kývalky do Brna. A pokud byste jeli raději severní trasou, tak před Litomyšlí na 35 první kolona, a další je pak ještě za Moravskou Třebovou, tam je pracuje u Žipotína údržba. Velmi silný provoz je na dálnici D5 na příjezdu do Prahy z Plzně. Od Berouna pojedete pomalu, často se zastavíte i v levém pruhu a je to až na ucpaný pražský okruh ke sjezdu na Ořech. Pro osobní je to až na hodinu. Hodně kamionů míří i do Náchoda po silnici 33 z Jaroměře, hlásí náš zpravodaj.
12: Ta fronta z Náchoda na Polsko je až přehradě Rozkoš, takže to je nějakých kolik 5 kilometrů.
11: A ještě do Prahy, v Praze, ranní špička, teď navíc na městském okruhu, v tunelu směrem na Barandovský most nehoda před Zlíchovským tunelem a budou tak ještě více regulovat jezdy do tunelového komplexu. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
10: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
3: Čekáme zataženo až oblačno, postupně s přeháňkami, ojediněle se objeví taky bouřky. Nejvyšší teploty od 12 do 16 stupňů, na západě jen 11. Tolik zprávy. Ve studiu už je dnešní host Radiožurnálu a spolu s ním i Libor Bouček.
1: Od 90. let se uděluje s cenou Karla Havlíčka Borovského pro nejmladší novináře novinářská křepelka. Sestava laureátů je i svědectvím o tématech, kterými společnost žila a ve velné většině případů se jedná o jména, která následné dekády patřily mezi žurnalisty s největší důvěrou. A to je ctnost, která je pro novináře stěžejní. Po třetí za posledních 10 let ocenění zamířilo do Českého rozhlasu. Letošním laureátem se stal autor podcastu Vinohradská 12 Matěj Skalický a mě je ctí, že o pár hodin později je hostem Radiožurnálu. Dobré ráno.
13: Hezké dobré ráno, moc díky za pozvání.
1: Jaká byla noc, Matěj?
13: Strašná.
1: Jak to?
13: Ne, já nejsem cirkadiálně rozhlasový člověk, takže já chodím velmi pozdě spát, ten prime time má rozhlas ráno a to já mám noc, takže já se připravuji do 3 do 3:30, tak to bylo i tentokrát a nespal jsem moc, protože jsem tady teďka u vás, ale rád.
1: No. Já totiž, vy tady tu cenu máte, ano. Dostaneme se, tak můžeme ji možná popsat. Já jsem čekal, že to bude jako trošku větší teda.
13: Že jo, ale tak možná to odpovídá v aktuálním mým kvalitám a do budoucna se ta cena i mé kvality možná zvětší. Já jsem si myslel, že to je plamen, ale byl jsem upozorněn, že to je pírko. Ono to dává smysl, dostal jsem křepelku, je to pírko křepelky.
1: Kam jste si to teda dal?
13: No teď je to
1: kde
13: tady...
1: Všude, jasně, a kde všude
13: námi ve studiu?
1: Co všechno absolvovala už ta cena?
13: Zatím jenom cestu z archy z domů a z domova sem a ukážu to kolegům z Vinohradské 12, nep je to i jejich cena. A pak se rozmyslím, zda zůstane u nás ve studiu, anebo půjde znovu se mnou domů zpátky.
1: Co je uchvatné, že další epizoda podcastu Vinohradská 12 byla zveřejněna před 8 hodinami a asi 20 minutami. To znamená, že vy jste teda to dodělal, převzal a pak jste ještě pracoval?
13: Ano. Do 11:30 v noci jsme dodělávali s kolegy epizodu o Hantaviru, kterou jsme vydávali o půlnoci, je to tak. V noci potom byla v premiéře na Radiožurnálu a pak jsem do 15:30 připravoval dva dnešní rozhovory, jeden se Sabinou Slonkovou o Du Tyka Čtvrdík a druhý rozhovor s bývalým šéfem britské tajné služby MI6, který natáčíme dnes.
1: K tomu, jak se chystáte, se pochopitelně dostaneme, ale ještě jedna věc, co vaše děkovná řeč, jak dlouho si člověk chystá?
13: Dlouho, protože já jsem před davy lidí nervózní strašně, takže jsem se bál před ty lidi předstoupit a něco říct. A pak jsem řekl nakonec úplně něco jiného, ale poděkoval jsem rodině, své přítelkyni Barboře, poděkoval jsem svému týmu, bez kterého bych tu cenu nezískal a znovu říkám, je to i jejich cena. Poděkoval jsem Českému rozhlasu, 15 let tu pracuji, 15 let je to můj druhý domov a minimálně 15 let Český rozhlas patří mezi mé nejdůležitější souputníky v mém životě i v životě všech, které znám a kterých si moc vážím a moc za to děkuji.
1: No a myslím si, že ten zvuk toho Českého rozhlasu těch 15 let neskutečně vylepšujete. Matěj Skalický je dnes hostem Radiožurnálu.
14: Host Radiožurnálu.

0: Matěj Skalický je zcela logicky dnes hostem Radiožurnálu, co by čerstvý laureát novinářské křepelky. A je to ocenění za podcast Vinohradská 12. Žijeme v době, která podcastům přeje. Těch podcastů je téměř nekonečná řada. Mám pocit, že i ten počet roste exponenciálně, že vlastně je to i velmi snadné. Prostě člověk zapne mikrofon, něco nahraje a zveřejní.
1: Souhlasím.
0: Proč je v téhle době dobré být pod hlavičkou Českého rozhlasu?
1: Těch důvodů je hrozně moc. Podcast v té podobě, ve kterého my děláme, není úplně levná záležitost. Je to trošku zpronevěření se těm podcastovým začátkům, kdy si dva lidé sedli do garáže, koupili si mikrofon za pár stovek, vydali to na internetu, někdo si to stáhl v roce 2001-2002 do iPodu a poslouchal. Nás to dělá víc. Nejsme tak velký jako redakce New York Times podcastová, která má 15-20 lidí na epizodu, ale je nás tam 10-15. Střídáme se na těch epizodách. Ne já, ale můj tým, aby to vydržel všechno se mnou a zvládl. A to samozřejmě stojí nějaké peníze. Zároveň to stojí velké úsilí hledat hosty, hledat témata. Český rozhlas v tom mimořádně pomáhá svojí širokou plejádou různých novinářských expertů a profesionálů. Takže vždycky vím, kam sáhnout, abych mohl hezky zpropagovat žurnalistiku Českého rozhlasu prostřednictvím někoho z jeho řad. Současně nám dává velké renomé, dává nám důvěryhodnost. Tohle je jedna z nejdůvěryhodnějších, ne-li ta nejdůvěryhodnější instituce mediální v téhle zemi. A to je něco, co člověk na vlastní noze nebo kdekoliv jinde prostě jen tak nezíská. Takže v tom je tahle budova a těch důvodů je hrozně důležitá, našel bych jich mnohem víc určitě.
0: Dám z toho osobního hlediska se napízí ta otázka, vzhledem k tomu, že za studium podcastu a za, řekl bych, tu vědeckou analýzu, ale zároveň i pochopitelně nějaké závěry, jste získal doktorský titul, jste jeden z největších expertů na to a upřímně jsou tam peníze. To znamená, nikdy jste neměl to nutkání říct s tím vědomím, s tou zkušeností z Českého rozhlasu, že já bych mohl vydělávat obrovské peníze.
1: I kdybych to nutkání měl, chcete, abych to tady řekl?
0: Ne. Já si myslím, že ho nemáte a těším se na to zdůvodnění, proč ho nemáte. A proč sedíme právě tady my společně pod hlavičkou Českého rozhlasu?
1: No, protože znovu říkám, tohle je pro mě víc než jenom dům a médium. Já tu novinařinu ani neberu nutně jako práci a nechci, aby to znělo jakkoliv floskujdně, ale já skutečně to beru jako obrovskou službu lidem. A veřejnoprávní médium je přece obrovská služba lidem. A já mám tím, že dělám podcast v Českém rozhlase, obrovský dosah. Já můžu pracovat s lidmi, kteří jsou nejlepší ve své profesi. A to bych prostě neměl, kdybych to nedělal. A já se od nich můžu strašně moc učit.
0: Je to tak? Máme to úplně stejně a musím říct, že podepisuju tyhle důvody k tomu, proč zde sedím já a jsem z toho upřímně nadšen. Kdy jste poprvé do budovy Českého rozhlasu přišel?
1: To bude někdy v 90. ale já teda upřímně nevím, kdy přesně, určitě někdy v 90. letech. Můj táta tady dlouhé desítky let pracoval, takže mě jsem určitě někdy brzy v 90. vzal. Já jsem 90. dítě, ale pracovně v roce 2011. Tehdy ještě ne na iRozhlas, ale na zpravodajský web Českého rozhlasu, který se jmenoval jinak, a tak jsem se tam tak začal rozepisovat.
0: Já měl na mysli právě ta 90. léta, jestli máte úplně stejný ten pocit, že ten paternoster, který zde je, vás uhranul, jestli máte i tyhle vzpomínky.
1: Ne. Totálně. Já jsem úplně.
0: Já jsem se lehl, že jste zavrtil hlavou, že vás to...
1: To jste se dostal na moji notu a mě teď je hrozné líto, že Stráda je rozbitý a nejezdí, protože pro mě je rozhlas paternoster. To je, já jsem se, když jsem byl malý, tak jsem se děsil, co se stane, když projedete horem a spodem. Děsil bych se dodnes, kdyby jezdil, ale postupem let jsem zjistil, že to je jako v životě, jednou jste dole, jednou nahoře a ta cesta nikdy nekončí a prostě se občas bojíte a občas je to fajn.
0: Vinohradská 12 vychází skutečně každý den s obrovskou precizností, začíná tím vaším uvedením, které už je ikonické od roku 2022. Co kdybyste byl nemocný? Už se to stalo?
1: Stalo a dělám to z domova. To je právě ta radost podcastová, že to můžete natáčet odkudkoliv. Takže já mám takové velmi improvizované studio doma, to znamená pracovní stůl, na něm dva polštáře do písmene V, aby velmi dobře tlumili odezvu od zdi, vlastně hlasovou, aby se ten zvuk dobře vracel a nebylo tam echo. A nad tím je deka, pod tu deku si vlezu a natáčím. Tak takhle to vzniká Vinohradská 12, když mám třeba chřipečku.
0: To znamená, že skutečně nikdy ještě, já, co by posluchač, mám pocit, že jsem tam fakt neslyšel nikoho jiného.
1: Stalo se to, Stavili. Já myslím, že my máme za sebou přes 1000 epizod, 1100 možná za ty 4 a více roku, nebo přes 4 roky, a určitě v nižších desítkách, ve 20, ve 30 případech se stalo, že mě zastoupili moji velmi zkušení kolegové editorky, které to moderovali za mě, ale to byla velká nouze. Já si totiž myslím, že podcast je autorská věc. Hmm. Je to mediatyp, který prostě zasluhuje to jedno jméno, s nímž si ti lidé spojí, a ten hlas, s ním si spojí ten produkt. A proto si myslím, že tam prostě, a znova, je to má služba a moje povinnost tam prostě každý den být.
0: Je to jeden z těch největších rozdílů. Podíváme se na jednu důležitou etapu, která též má podpis Matěje Skalického, a to už za chvíli.
2: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.

0: Dekádu a půl tráví už svůj pracovní čas Matěj Skalický v Českém rozhlase. Mluvili jsme o Vinohradské 12, ale myslím si, že když se vrátíme o 6 let dozadu, a je to už 6 let, tak přichází období, za které já musím poděkovat. Myslím si, že mnozí posluchači vám budou děkovat za to, protože vy jste byl tím hlasem, který provázel pandemii COVID-19. Byl jste ten, který dával ty praktické informace, ten, který to analyzoval, přinášel spoustu poznatků, které byly vážené, objektivní, a myslím si, že to bylo hrozně důležité pro všechny. A jak jsme to zvládli nakonec zpětně?
1: Já za to moc děkuju, že to říkáte. Byli jsme takový česko televizně rozhlasový tandem s Danem Stachem, no. Myslím, v té době.
0: Jak jsme to zvládli, mám na mysli nás jako zemi. A myslím, že všechny ty následky, které s tím souvisí.
1: No, já jsem to otázce rozuměl a snažil jsem se vyhnout odpovědi, protože já si nejsem jistý, že jsme to zvládli. Já si myslím, že jsme to nějak zvládli. Bohužel nikdo už nevrátí život těm lidem, kteří zemřeli na COVID, a víme zpětně, že to mnohdy mohlo být i tím, že naše příprava nebyla úplně dostatečná a obezřetnost nebyla úplně dostatečná mediálně. Jestli jsme to zvládli, nemyslím si. Byť jsem se maximálně snažil, abychom to zvládli plnohodnotně a správně, ale myslím, že jsme to zvládli jako se ctí nějakou, že jsme nestratili úplně svou tvář, ale bylo to jedno z nejnáročnějších novinářských období, myslím nejenom pro mě, protože každým dnem přicházely nové a nové informace. Ověřování těch zpráv, a to bylo tsunami zpráv, tak to bylo, to jsem nechodil v 3:30, to jsem chodil později spát, a každým dnem jsem měl nějaké vstupy do toho. Já jsem se snažil ještě mít tu investigativní rovinu, takže jsem hodně zjišťoval co do nákupu vakcín a podobně, a bylo to jako náročné. No.
0: Bylo to specifické i z toho úhlu pohledu, že tím, jak velká byla ta poptávka, tak skutečně ty informace přicházely jenom z toho důvodu, přišel ten clickbait. A aby najednou i některá média, nemyslím ta veřejnoprávní, na tom vydělávala. No, tohle byla věc, kterou jste pozoroval?
1: Já asi tohle bych si úplně netroufl.
0: Protože ten souboj zpravodajských platform probíhal a byl to souboj pochopitelně o příjmy.
1: Ne, určitě, ale já si myslím, že tady stojí za to říct, že veřejnoprávní média zvlášť stála na straně té pravdy plnohodnotně. To znamená, my jsme skutečně měli být a byli jsme tím důvěryhodným médiem, který se zval experty a který mluvil k věci. Určitě se tu, a teď nemířím do novinářských řad svých kolegů z jiných médií, ale určitě se tu objevovaly hlasy, které netvrdily pravdu a které se na tom snažili určitě nějakým způsobem přiživit. Je dost možné, že tahle ta dezinformační linka se propisuje i do nějakých témat dnes. A že to není úplně správně a je to něco, s čím by ta zdravá, demokratická, uvědomělá společnost měla bojovat.
0: Byl to do jisté míry zlom pro zpravodajská média právě tohle období? V tom, že najednou bylo zřejmé, jakou moc dezinformace mají, jak složitá, možná až postfaktická doba přichází?
1: Je to 100% postfaktická doba. To je můj oblíbený termín, postfaktická doba, která přináší mnoho zátěží, mimo jiné riziko AI a taky v souvislosti s tím, co je faktum a co není, tak právě s krizí ověřování věcí. Právě proto jsou důležití novináři a novinářky, protože oni jsou tím prostředníkem pro běžné lidi k těm informacím, oni jsou ti ověřovatelé. Ukázalo se to v covidové době. Ukazuje se to dnes, že je důležité si získávat informace z relevantních zdrojů. Znovu pojďme vyzdvihnout to, že Český rozhlas je jedním z nich. A myslím si, že tohle je něco, s čím, když obcházím školy a nějaké přednášky nebo své známé, tak je otravuji nonstop, protože si myslím, že na to upomínat všechny je hrozně důležité. Je fajn si získávat nebo zjišťovat informace na sociálních sítích, ale od koho,

0: To je to gro.
1: No právě. A to, že to říkáme zde v Českém rozhlase, tak poučujeme pravděpodobně poučené. Ale jaké marketingové nástroje se v té době výkřiku dají používat? Jakým způsobem můžeme přilákat k té objektivitě?
2: No tím, že budeme nadále velmi dobří, že nebudeme slevovat ze svých nároků, ale budeme využívat taky současně ty sociální sítě, ale budeme je využívat tak, abychom je brali jako další platformu pro sdílení těch obsahů, které běžně sdílíme přes to vysílání lineární, rozhlasové, nebo to vysílání nebo publikování on demand v tom online prostoru. Já si skutečně myslím, že zvlášť k tomu, abychom zacílili na generace mladší, než jsou průměrně věkově zařazení posluchači stanic Českého rozhlasu, tak tam prostě být musíme. Ale nesmíme tam být jen za cenu toho, že tam jsou všichni ostatní a že tam vypálíme titulek, který si přečtou všichni lidi a už nedospějí k tomu kontextu. My tu jsme od toho kontextu a od těch souvislostí.
1: Omlouvám se za neznalost a nepoužívám Vinohradská 12, tedy i na TikToku?
2: Není. Na TikToku není. Na TikToku není z mého vlastního rozhodnutí, neb jsem nechtěl tuto přealgoritmizovanou čínskou síť podporovat, ale jsme na Instagramu, která je taky přealgoritmizovaná. Teď už se nechci do toho zamotat, ne,
1: ale chápu, o čem ale mluvím, TikTok tam není a vidím, že to je vaše rozhodnutí a troufám si tvrdit, že byť je to platforma, která má velkou pozornost, je to rozhodnutí správné. Teď už zprávy.
3: Ahoj, zdraví vás kajakář Pepa Dostál. Moc rád vzpomínám na první setkání s olympijskou atmosférou na olympiádě dětí a mládeže. Jako ambasador letošního ročníku v Praze vás zvu na tuhle soutěž 14 krajských výprav ve 23 sportech. Začínáme 21. června slavnostním zahájením na stadionu v Edenu. Přijďte od 22. do 25. června fandit tisícovkám mladých sportovců.
4: Zajímavosti a reportážní vstupy z akce uslyšíte ve vysílání Radiožurnálu. Akci by nebylo možné uspořádat bez partnerů Českého olympijského výboru, kterými jsou Česká televize a Big Board.
1: Radiožurnál je 9:30. Zprávy a s nimi Eliška Zábrocká.
5: Stát plánuje další zpřísnění opatření na fotbalových stadionech. V reakci na výtržnosti na sobotním derby to plánuje ministr pro sport Boris Šťastný z motoristů. Do budoucna by třeba mohly platit vstupenky na jméno. Pod Národní sportovní agenturou by taky mohla vzniknout databáze problémových fanoušků. Čína a Spojené státy se podle prezidenta Xi Jinpinga můžou dostat do střetu, pokud by Washington postupoval chybně v otázce Tajvanu. Podle čínských médií to Xi Jinping řekl během jednání se svým americkým protějškem Donaldem Trumpem. Tajvan taky označil za nejdůležitější téma čínsko-amerických vztahů. Mluvčí vlády v Tajpeji prohlásil, že Spojené státy opakovaně potvrdili svůj postoj v pevné podpoře Tajvanu. Organizace Cermat zítra zveřejní výsledky prvního kola přijímacích zkoušek na střední školy. Žáci je uvidí v elektronickém systému DIPSY nebo na školních webech. Neúspěšní uchazeči se můžou přihlásit do druhého kola, které vypíšou školy s volnou kapacitou. Podle Cermatu se letos na střední školy nebo víceletá gymnázia přihlásilo přes 156 tisíc žáků. A víkend bude v Česku deštivý a chladný. Vydatně pršet bude hlavně v neděli ve východní polovině země. Vyplývá to z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu. Teplotní maxima budou mezi 11 a 17 stupni. Chladné bude i pondělí. Od úterý by se pak mělo začít oteplovat.
4: Sport.
5: Fotbalová Slavia obhájila dvě kola před koncem šance ligy titul. Jablonec před prázdnými tribunami na stadionu v Edenu porazila 5-1. Na čtvrtou příčku tabulky, zajišťující start v evropských pohárech, se posunul Hradec Králové po vítězství nad Libercem 1-0.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Kolony na D1 před Brnem a ucpaná i plzeňská dálnice před Prahou. Dnes velmi silný provoz kamionů směrem na východ. V Rakousku je svátek a nákladní auta tak jedou přes Česko. Na D1 ve směru z Prahy do Brna tak více než 70-kilometrová kolona po pojíždění na příjezdu do Brna. Poprvé se brzdí před zasjezdem na Velký Beranov na 121. kilometru a ta roztrhaná kolona hlavně v pravém pruhu se sune až do Brna k omezení. Osobní v levém pruhu zastavují jen místy, tak to zdržení na trase bude okolo hodiny. To samé dálnice D5, příjezd do Prahy z Plzně. Provoz vázne už od Králova dvora od 23. kilometru a je to až na Pražský okruh. Osobním autem se zdržíte od Berouna na okruh asi půl hodiny. Na D8 ve směru z Ústí nad Labem do Prahy brzdí provoz zúžení na 58. kilometru. U tunelu Radejčín se jede jedním pruhem a kolona je tam asi na 10 minut směrem na Prahu. A silnice 35 z Hradce Králové do Olomouce. Severní trasa se ucpává jednak před Litomyšlí. Tam je fronta asi na 20 minut a pak ještě za Moravskou Třebovou. U Žipotína pracují silničáři. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
5: Čekáme zataženo až oblačno, postupně s přeháňkami a deštěm, ojediněle se objeví taky bouřky. Nejvyšší teploty od 12 do 16 stupňů, na západě jen 11 a na horách většinou kolem 6. Tolik zprávy. A za chvíli pokračuje na Radiožurnálu host Libora Boučka.
4: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.

0: Každý den máte možnost sledovat a poslouchat Vinohradskou 12. Především poslouchat podcast, jehož autorem je Matěj Skalický. Těch témat je skutečně nekonečná řada. Je úžasné sledovat, co všechno dokážete zpracovat. Jeden den je tam téma singles, druhý den řešíte pád Viktora Orbána po maďarských volbách. Jak vy, co by autor, dokážete switchnout, přepnout z jednoho tématu na takhle odlišné druhé?
1: Mě to možná právě to, kvůli tomu hrozně
0: baví. Já jsem záměrně použil ten anglický termín, protože nic jiného jako mi nepřijde příznačnější.
1: Ne, switch neboli přepnutí je žádoucí a je to na tomto zábavné, protože my neustrneme v ničem. Já strašně cením všechny novináře a novinářky, které se dokážou týdny a měsíce věnovat jednomu tématu a je to extrémně potřeba, proto si je potom zvu k nám. Ale já jako člověk netrpělivý a člověk, který potřebuje pořád něco nového objevovat a s ničím nikdy není spokojen, potřebuji natáčet nové a nové věci každým dnem a k tomu mi pomáhají mý ctnostní kolegové, kteří samozřejmě se mnou připravují ty díly a to, že vždycky tak jako rozhážu ta témata po redakci a každý si dělá to svoje a připraví mi osnovy a já pak si to téma nastuduji v noci, tak to je na tom přece to zábavné a to máme dělat.
0: Podle čeho poznáte, že tohle je správné téma na tento den?
1: A to je otázka za milion, Libore.
0: Je, proto se na ní ptám.
1: To je něco, a díky, že se na to ptáte, to je něco, nad čím my usilovné hodiny přemýšlíme. Protože my vybíráme skutečně jednu věc za den. A za den se toho stane tuna. Jako tuna informací proletí sociálními sítěmi, médii, teď kolem vás něco vám řekne prodavačka v obchodě, že slyšela, že četla, něco vám řekne syn, dcera, kolegové v práci. A teď my máme vybrat jednu jedinou věc, která je podstatná nebo zajímavá podle nás. Je to nastolování agendy mediální, které se snažíme dělat teda hodně odpovědně ve Vinohradské 12. Je to strašně těžké. My samozřejmě máme na paměti, že nás poslouchají mladí lidé, mladší než poslouchají rozhlasové stanice lineární a občas tu a tam zacílíme nějakým tématem právě na ně, ale současně my se snažíme střídat domácí zahraniční témata, snažíme se jít pochopitelně potom velmi aktuálním a důležitým, o čem se všude píše, o čem se lidé dočtou a u nás by se měli doposlechnout víc než titulky, ale i ten kontext. Proto ve 20 minutách každý den jedno téma, snad trochu dopodrobna, do hloubky. Tak se jmenuje i ten formát podcastový Deep Dive, je to ponor do hloubky.
0: Jak si vizualizujete toho svého koncového uživatele či uživatelku?
1: Já to nedělám, protože ne, proto já se strašně rád uzavírám.
0: No už jste říkal, že nás poslouchá odlišná skupina, tak podle mě tam ta vizualizace trošku musí.
1: Ne, opravdu tam není. A z jednoho prostého důvodu. Já kdybych to dělal, tak se strašně stydím, jsem nervózní a nenatočím ani jeden díl. Já hrozně rád se sám uzavírám s těmi hosty do studia. Mám tam přítmí mnohem větší než tady ve studiu Radiožurnálu, tak tady jsou i kamery, je nutné na nás vidět, ale já se tam snažím vytvářet to, co si myslím, že i ten podcast vytváří v uších našich posluchačů a posluchaček, totiž velmi intimní, až Richard Berry by řekl, jeden z akademiků podcastových, hyperintimní prostředí. A myslím si, že pak ta komunikace a konverzace lépe plyne. Mm-hmm. A já, kdybych si představoval, kdo mě poslouchá, a představoval bych si ty vyšší desítky tisíc lidí denně, ročně je to 20 milionů stažení, co má Vinohradská 12, je to skutečně impozantní číslo, když se nad tím zamyslím, tak bych se vyděsil a nikam bych už nikdy nepřišel, s nikým bych nemluvil, taky když jsem přebíral novinářskou křepelku, tak jsem před těmi davy mých mnohem zkušenějších kolegů novinářů jsem musel nejdřív přiznat, že se strašně stydím, jsem nervózní a nebudu tu dlouho a jenom něco plásnu, poděkuju a půjdu pryč.
0: Co je cenné, je to zvukové zpracování, ta forma, kterou umožňuje právě Český rozhlas. Není vám pak líto, když si to člověk takhle pustí prostě v tom autě, kde najednou jako vlastně já to ani nedocením úplně tu kvalitu.
1: Co v autě, ale když to někdo pustí zrychleně.
0: Nebo ještě je ta
1: to
0: možnost
1: je
0: to zrychlení.
1: No a to se děje.
0: To no a tak s tou cenou už můžete vyslat poselství těm posluchačkám a posluchačům, ať to nedělají. Máte už cenu.
1: No takhle, já i když jsem ji neměl, tak jsem
0: nedávejte
1: to poselství.
0: Nedávejte 1,5 rychlost.
1: Vysílal, no 1,5 a už jsem slyšel, že i 2 a standardně 1,2 a to je děsivé. Podcast právě, je to jedna událost denně a v té super zrychlené době my máme být tím zastavením. Vy si u nás máte trochu odpočinout, ne rychle to přelétnout, vynervovat se tím a jít hnedka k další informaci. zastavte se na chvíli, doceňte tu hudbu, kterou pro vás skládáme, to není žádná banka, to naši skladatelé, sound designéři vytvářejí, a poslechněte si nás skutečně v klidu někde na gauči nebo v tramvaji po cestě do práce, dobře, ale na 1,0, prosím.
0: Musím říct mimochodem, že jsem pochopil během toho našeho dialogu, že děláme maximum pro to, aby třeba ten náš záznam tohoto setkání, tedy hosta Rady Žurnálu, se nedal pustit zrychleně.
1: Mluvíme
0: rychle záměrně a je to záměr náš, aby to nešlo právě zrychlit. Matěj Skalický je dnes hostem Rady Žurnálu a podíváme se na knihu, která jemu vychází v srpnu, a jaké je ústřední téma té knihy, to se za chvíli dozvíte.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: A nebezpečná situace na D1 u Kroměříže. Na dálnici D1 ve směru z Brna na Přerov. Pozor před sjezdem na Kroměříž. Na kilometru 258 běhá kůň po dálnici, varují řidiči. Běhat by měl v jízdních pruzích, tak velmi opatrně. Ještě jednou D1, 258. kilometr před Kroměříží směrem na Ostravu. Po dálnici běhá kůň. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
2: Zavolejte i vy 800 553 553.

0: tak všechno mám.
1: 9:45, posloucháte Radiožurnál. Dnes je hostem Matěj Skalický, autor podcastové série Vinohradská 12, kterou můžete poslouchat na všech podcastových platformách, i když my s Matějem vřele doporučujeme aplikaci Můj rozhlas. Ale není to jen Vinohradská 12, je to zároveň i kniha Extrém, která by měla vyjít v letošním roce. Možná budou padat otázky, na které už odpovědi padly. Z velké většiny skutečně to vím, protože padly právě ve Vinohradské 12. Ale jak moc je extremismus součástí nás a kolem nás v roce 2026?
2: Já myslím, že to je velká součást. Myslím, že polarizovaná společnost nutně vede k určitým formám extremismu, ale extremismus tu byl vždycky. A o tom i je podcastová série Vinohradské 12 Extrém, respektive její první i druhá řada, které jsme v minulých letech vydali s politologem a odborníkem na extremismus Janem Charvátem z Univerzity Karlovy, a který na všechny mé všetečné otázky si myslím dává velmi smysluplné a hloubavé odpovědi. A já chci říct jednu věc, my jsme tímhletím udělali revival jednomu starému, a vy to oceníte, Libore, starému rozhlasovému žánru, totiž přednáškám. Rozhlas byl strašně populární, přednášky v rozhlase byly strašně populární ve 30. ve 40. letech. A pak se na ně strašně nadlouho zapomnělo. Dnes bychom řekli, že to jsou takové nepopulární dlouhé žánry, kdy někdo monologicky něco vypráví. A já jsem Janu Charvátovi chtěl dát ten prostor. Já se ptám, ale ptám se tak, aby on měl ten čas vysvětlovat a vyprávět a přednášet.
1: Jak moc souvisí extremismus s populismem?
2: Extrémně, protože mimochodem máme i o populismu jeden z dílů Extrému a bude o tom i jedna kapitola v chystané knize.
1: Že populismus je standard toho, co vidíme kolem sebe, je to globální standard.
2: Prostě je to globální standard současné politiky, politické soutěže. No. Přesně tak, ve všech zemích nejenom vyspělého světa. Myslím, že se s populismem setkáváme na každém kroku. Každý den o něm uslyšíte v rádiu, každý druhý den o něm uslyšíte podcast.
1: Jak dlouhá je ta cesta k tomu extremismu a proč je tak krátká?
2: Já si myslím, ptáte se mě jako bakaláře politologie a jako doktor mediálních studií bych měl vědět, že na tohle nemám odpovídat, protože by na to měli odpovídat moji hosté, ale myslím, že ta cesta je poměrně krátká, což mě docela děsí. Myslím, že o to podstatnější z toho novinářského hlediska je právě tohle si připomínat a mluvit o tom a zvát si ty relevantní lidi, kteří k tomu mají co říct, protože od populismu, který číhá na každém kroku a za každým rohem, je možná jeden blok daleko k těm extremistickým tendencím, které potom ti daní, kteří se snaží vyslyšet hlas lidu, aniž by o tom byli třeba sami přesvědčení, a jít jenom na ruku jim, aniž by měli připravený nějaký zásadní plán. A hlavně, a o tom populismus je, nejenom o tom proklamování toho, že něco bude a pak to nebude, ale o tom rozdělení té společnosti na ten lid a na ty elity. A ta nenávist vůči elitám se mnohem víc v současné době prosazuje, než to, že byste hájili ten lid. A to je nebezpečné.
1: Říká Matěj Skalický na Radiožurnálu.

0: Matěj Skalický, autor Vinohradské 12, je dnes hostem. My jsme už, myslím, tak zhruba 12 minut, možná 15, nepřipomněli tu cenu, kterou má po své pravici. Cena, která je křepelčím pírkem a je novinářskou křepelkou. A zároveň, jak jsem zmiňoval, jste absolvent doktorských studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Tím tématem byly právě podcasty.
1: Je to tak. Je dobré se akademicky věnovat tomu, co děláte jako profesi.
0: Co jste zjistil? Budou přibývat i dál?
1: To jsem úplně nezjistil, ale myslím si to. Myslím si, že boom trvá. Píku, tedy vrcholu, jsme ještě nedosáhli, nebo rozkvět trvá, abychom tady hezky česky dodrželi to, co bychom v Českém rozhlase měli plnit, tedy mluvit pěkně, krásně, spisovně. Ale co jsem zjistil, tak to jsem zjistil samozřejmě celou řadu věcí a jsem rád, že jsem potom tu svoji disertační práci obhájil. Ale co je podle mě hodně podstatné a co by se mohlo rádio od podcastu učit, je právě to snažit se mluvit k posluchačům a posluchačkám tak, jako by spolu seděli někde blízko na kafi, v restauraci, na lavičce a povídali si. A rádio to dělá, dělá to desítky let, ale ten podcast je takový něžnější v tom, takový klidnější. To rádio je pořád takové apelativní, musí, protože rozhlas posloucháme často kulisovitě. Je to ten náš parťák, se kterým trávíme dlouhé hodiny, abychom nebyli sami, ale myslím si, a já to říkám naschvál provokativně, že vlídné slovo rozhlasové to vždycky potěší. A to je to, co by rozhlasoví moderátoři si mohli poslechnout od podcasterů, kteří to leckdy takhle potichu, pomalu, něžně umí.
0: Je tedy podcast osobnější, když
1: strašně
0: to vezme?
1: Osobní. To je hyperintimní intimní médium, já to říkám. To je něco, vy navazujete obrovský vztah s těmi posluchači a posluchačkami. Mně píšou, já jsem na to nebyl zvyklý. Já si připadám někdy jako ve středu pozornosti, ale to mají být ti hosté a ty události. A já se toho samozřejmě strašně moc vážím a cítím tu reciprocitu, že já jim něco dávám, oni mi za to děkují. A nebo samozřejmě je ten opačný pol, ta odvracená strana, kdy mi za to jako nadávají a někdy velmi nelibě, takže to, ne, že bych to těžce nesl, já jsem na to celkem zvyklý už od covidu, zmiňovali jsme to tady, že to byla nelehká doba, ale patří to k tomu. A tahle ta vazba, která není jenom jednosměrná a média to nezažívala až do doby nástupu třeba sociálních sítí a internetizace lidské komunikace, je takovým novým rozměrem té žurnalistiky. A vůbec my se v podcastu snažíme subjektivizovat tu žurnalistiku. My se nebojíme mluvit o emocích, my se nebojíme mluvit tak, jak nám rypák narostl. A to je něco, co nás trochu odlišuje od toho lineárního rozhlasového vysílání a projevu. A myslím, že to je tohle, je myslím, že celkem zase dobře.
0: Jedna věc, a my si to můžeme zopakovat, že v nějaké formě možná už to zaznělo, to nebezpečí té algoritmizace toho prostoru je obrovské v tom, že já jsem obklopen tím, co mě baví, tím, co mě zajímá, tím, co je vlastně můj názor. Jak sám sebe jako posluchače donutit tomu, abych si kliknul někam jinam?
1: To je strašně těžké přeci. Vy jste uzavřen, neříkám, že vy, Libore,
0: asi
1: zrovna,
0: zvědomit si ten algoritmus, vědět, že tam je.
1: Je to tak, ale lidé, kteří se uzavírají do bublin, do těch takzvaných echo chambers, do těch komnat ozvěn, tak jenom v nich je zesilován ten jejich vlastní názor a oni nedokážou tu bublinu, filter bubble se tomu zase říká v té novinářské mediální hantýrce, propíchnout. Aby to udělali sami, je k tomu strašně těžká cesta. K tomu jsou ta média, měla by být, k tomu jsou právě i média, jako je Český rozhlas, který přeci bude zvát hosty zleva, zprava, bude řešit témata z Česka, z Austrálie a bude pojímat široké portfolio všeho možného tak, aby ten posluchač se dostal i k věcem, se kterým nesouhlasí, kterým nerozumí, ale kterého mohou obohatit. V tom je riziko podcastu, protože podcast si přece pouštíte, protože znáte toho člověka, chcete slyšet jeho názor a už se nedostanete třeba k jiným věcem.
0: No a my jsme to tím obloukem uzavřeli a myslím, že jsme přesně tímhle definovali ten význam a poslání Vinohradské 12. Ať se vám daří, ještě jednou blahopřeji k ceně a těším se, co bude zítra téma?
1: Zítra bude tvrdík tykač.
0: To už je zítra.
1: Takhle dneska Hantavirus a zítra tvrdík tykač. Ještě to nemáme natočené, zpracujeme to odpoledne, o půlnoci to vydáme.
0: To je rychlost Českého rozhlasu a naším hostem byl Matěj Skalický.

0: Stavíte letos dům a už máte projektovou dokumentaci? A můžeme ji vidět? Protože právě pro takové stavitele, kteří jsou ready stavět pořádně, je tu soutěž o pořádný dům zdarma od Wienerbergeru. Ano, slyšíte správně. Dům zdarma. Tedy pořádný stavební materiál na celý dům v celkové hodnotě 1,2 milionu korun. Cihly Poroterm jako základ každého pořádného domu, střecha Tondach, dlažba Semmelrock nebo fasáda Terka a podlahové topení Pipelife. Pokud stavíte letos a zvládnete výhru odebrat do konce listopadu, nepromeškejte svou šanci a registrujte se ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
1: Radiožurnál 10 hodin. Eliška Zábrocká a zprávy.
2: Opozice nepřijde na dnešní schůzi sněmovny k chystanému sjezdu sudeckých Němců v Brně. Francie zmírnila karanténu pro pasažéry z parníku Ambition, kde se rozšířila střevní chřipka. Slavia Praha získala ve fotbalové lize 23. titul v historii klubu. Dlouhá kolona popojíždí na D1 na příjezdu do Brna z Prahy. A čekáme zataženo až oblačno, postupně s přeháňkami, teploty většinou do 16 stupňů.
3: Radiožurnál zprávy. Víme, co se děje.
2: Opoziční poslanci se nezúčastní dnešní mimořádné schůze k usnesení o chystaném sjezdu sudeckých Němců v Brně. V týdnu to oznámili zástupci ODS, Hnutí STAN, Pirátů, KDU-ČSL a TOP 09. Koalice chce prosadit usnesení, kterým by sněmovna vyjádřila nesouhlas s uspořádáním sjezdu na území Česka. Zdůvodňuje to tím, že na takovou akci na území Brna ještě nepřišla vhodná doba. Podle opozice se koaliční politici pokoušejí rozmíchávat nenávist. Pokračuje předseda ODS Martin Kupka.
4: Lidé v České republice nás jako poslance neplatí proto, abychom roznicovali nenávist ve společnosti. Máme spíše spojovat a na téhle ostudě se podílet nebudeme.
2: Opozice svou nepřítomnost zdůraznila i názvem bodu. Koalice ho pojmenovala jako stanovisko vládní koalice. Francouzské úřady zmírnily zákaz vycházení na palubě parníku Ambition, kde se rozšířila střevní chřipka. Loď kotví u Bordeaux. Na palubě cestuje přes 1700 lidí. Jeden člověk zemřel. Nákazu hantavirem hygienici vyloučili.
5: Francouzská televize TF1 informovala o tom, že parník Ambition byl na cestě z bretaňského města Brest. Na palubě je přes 500 členů posádky a víc než 1200 pasažérů, většinou z Velké Británie a Irska. Několik desítek lidí trpělo průjmy a zvracením. 91letý muž zemřel. Úřady proto nařídily cestujícím karanténu. Regionální zdravotnická agentura následně vyloučila nákazu hantavirem, který se rozšířil na palubě výletní lodi Hondius. Ta o víkendu zakotvila u španělského ostrova Tenerife. Bezpříznakoví pasažéři teď můžou opustit parník Ambition. Dál má pokračovat do přístavu na severu Španělska a příští týden se vrátí do Velké Británie. Z Francie Martin Balucha, Radiožurnál.
2: Na 5 železničních tratích v Královéhradeckém, Středočeském a Pardubickém kraji začíná dvoutýdenní série výluk. Omezení souvisí s přestavbou hlavního nádraží v Hradci Králové a v různých fázích potrvá až do 27. května. Vlaky z Hradce Králové ve směru na Pardubice, Poděbrady nebo Kolín nahradí autobusová doprava. České dráhy zároveň upozorňují, že u náhradních spojů nebudou vždy zajištěné návazné přípoje. 20 originálních grafických děl významného španělského umělce Pabla Picassa můžou ode dneška obdivovat zájemci v Uherském Brodě. V galerii Panský dům jsou k vidění obrazy rozdělené do dvou tematických celků – Býčí zápasy a Vojna a mír. Výstava nabízí i nečekaný bonus, říká ředitel Brodského domu kultury Roman Foltín.
6: Oproti původnímu předpokladu jsme obdrželi nečekaně i tři obrazy zachycující Dona Quixota, jenž patří mezi významné literární postavy španělské kultury, za co jsme velmi rádi a výrazným způsobem to také obohatí tady tuto naši výstavní kolekci.
2: Expozice je doplněna o výtvarné práce žáků základní umělecké školy Uherský Brod, kteří vytvořili díla inspirovaná Picassem.
7: Sport. Fotbalisté pražské Slávie ovládli po druhé za sebou šanceligu. Triumf si zajistili 2 kola před koncem nadstavby díky vítězství nad Jabloncem 5-1. Liberec prohrál v Hradci Králové 0-1. Házenkářky Mostu budou po 13 letech chybět ve finále play-off nejvyšší domácí soutěže. Jejich přemožitelkami se staly slávistky, které poslední dva duely série na dvě vítězství vyhrály až po 7-metrových hodech. V tom rozhodujícím triumfovali v Mostě 32-29. Postupu si považoval trenér Slávie Daniel Čurda.
8: Dá se to nazvat házenkářským zázrakem, protože je 13-5 ve 20. minutě druhého zápasu a otočka, to určitě se dá považovat jako za výrazný moment. Tohle je práce holek. Chodí každý den do školy, do práce, přijdou na trénink a dokážou porazit Most, takže já jsem na ně mega hrdý. Je to jejich zásluha. Já si vážím toho, že jsme porazili z mýho pohledu nejlepší tým v České republice.
7: Druhými finalistkami jsou házenkářky Kinžvartu, které Písek porazili také 2-1 na zápasy, a to po výhře před svými fanoušky 29-27.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Kůň na D1 u Kroměříže a kolony u Brna. Dálnice D1 ve směru z Brna na Přerov dejte pozor za sjezdem na Kojetín. Na kilometru 255,5 běhal kůň po dálnici. Už ho chytili, na místě jsou policisté a projíždí se už opět dvěma pruhy. Dálnice chvilku stála, teď se dojíždí do kratší kolony, ta se rozjíždí. Na dálnici D1 ve směru z Prahy do Brna připomínáme více než 70-kilometrovou kolonu na příjezdu do Brna z Prahy. Poprvé se brzdí už za sjezdem na Velký Beranov na 120. kilometru a ta roztrhaná kolona hlavně v pravém pruhu se sune až do Brna k omezení. Osobním v levém pruhu se zastavíte jen místy, tak je třeba počítat s výraznějším zdržením. To samé dálnice D5, příjezd do Prahy z Plzně. Provoz vázne od Králova dvora od 23. kilometru a je to až na Pražský okruh. Osobním autem se zdržíte od Berouna na okruh přes půl hodiny. Na D11 ve směru z Hradce Králové do Prahy čekejte kolony za sjezdem na Chlumec nad Cedlinou. Na kilometru 52 zúžení kolona do 10 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Čekáme zataženo až oblačno, postupně s přeháňkami a deštěm, ojediněle se objeví taky bouřky. Nejvyšší teploty od 12 do 16 stupňů, na západě jen 11 a na horách většinou kolem 6. Tolik zprávy. A po nich už začíná dopolední radiožurnál s Jiřím Chumem.
1: Dobrý den, tady je radiožurnál. Už je čtvrtek, 14. května. Donald Trump je v Číně a ráno ho přivítal čínský vůdce Xi Jinping. Trump chce v Číně otevřít podporu biznesu za doprovodu šéfů největších amerických firm, ale také chce otevřít i otázku Tajvanu. Nejen o tom, za jakých okolností Trump v Číně jedná a jakého přijetí se dočkal, budeme mluvit v úvodu čtvrtečního dopoledního vysílání. Vítejte.
3: Dopolední radiožurnál
10: a Jiří Chum.

0: Odstartoval dopolední radiožurnál je 10.10. Čínský prezident Xi Jinping varoval Spojené státy kvůli Tajvanu. Chybný postup Washingtonu vůči ostrovu by podle Pekingu mohl vést ke střetu obou zemí. Čínský vůdce to řekl americkému prezidentovi Donaldu Trumpovi během jednání v Pekingu. Trumpovu oficiální první návštěvu Číny v tomto volebním období sledujeme i my, konkrétně Marcel Faltis ze zahraniční redakce. Marceli, pěkné dopoledne.
1: Dobrý den. Xi Jinping Trumpa varoval kvůli Tajvanu na asi dvouhodinovém jednání. Už to, že spolu politici jednali tak dlouho, označil server BBC za nečekané. Když se poté politici procházeli před chrámem nebes v Pekingu a novináři se Trumpa na Tajvan zeptali, otázku přešel a rozhovory označil za skvělé. Čína považuje Tajvan za svoji zbouřeneckou provincii. USA sice ostrov považují za součást Číny, ale vojensky ho podporují. Podle New York Times není jasné, jestli spolu Trump a Xi mluvili o prodeji zbraní Tajvanu. Bílý dům totiž stále zvažuje, jestli ostrovu prodat zbraně za asi 14 miliard dolarů. Tajvan na dnešní zprávy reagoval s tím, že za napětí může Čína, která Tajvanu hrozí invazí.
0: Jak Trumpa Čína přijala?
1: To přivítání bylo opravdu velkolepé. Xi Jinping přivítal Donalda Trumpa na červeném koberci, zatímco hrála armádní kapela, která normálně vystupuje při příjezdu komunistických představitelů. Do rytmu hudby poskakovali děti a v rukou měli třásně. To se Trumpovi líbilo a pak to zmínil i před začátkem rozhovoru. Politici před jednáním nešetřili vzájemnými komplimenty a chválou. Trump do Číny přijel poprvé od znovu uvedení do úřadu loni v lednu a taky poprvé od rozpoutání obchodní války s Čínou. Podle složení delegace je ale zřejmé, že je cílem cesty taky podpora obchodu. S Trumpem je v Číně šéf firmy Apple Tim Cook anebo šéf automobilky Tesla Elon Musk. Zajímavé je taky to, že Trumpa doprovází ministr zahraničí Marco Rubio, který je přitom na čínském sankčním seznamu. Peking ho tam zařadil už dřív za to, že ještě jako senátor kritizoval porušování lidských práv v Číně. Čínské úřady vlastní sankce obešly tak, že změnili čínský přepis Rubiova jméno.
0: Ze zahraniční redakce Marcel Faltis. Marceli, díky.
1: Díky, hezký den.
2: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi. We were staring down disaster.

0: Radiožurnál 10 hodin a 16 minut, aktuální dopravní servis pro vás právě teď.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: A připomínáme dnes velmi silný provoz kamionu směrem na východ. V Rakousku je svátek a nákladní auta tak musí jet přes Česko. A třeba na dálnici D1 ve směru z Prahy do Brna se vytvořila téměř 80-kilometrová kolona na příjezdu do Brna. Poprvé se brzdí už za sjezdem na Jihlavu na 117. kilometru a ta roztrhaná kolona hlavně v pravém pruhu kamiony se sunou až do Brna k omezení. Osobním autem v levém pruhu se zastaví ty jen místy, i taky ale třeba počítat s větším zdržením i v osobním autě. Podobná situace i na dálnici D5, příjezd do Prahy z Plzně. Provoz vázne už od Králova dvora zhruba od 23. kilometru a je to až na Pražský okruh. Osobním autem se zdržíte od Berouna téměř hodinu. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
1: Zavolejte i vy 800 553 553.

0: situace, kdy stát tu informaci často má k dispozici, a to hned v několika zdrojích. Jako další příklad můžeme také použít třeba nutnost dokládání příjmu na sociálce v situaci, kdy stát o většině mých příjmů má úplný přehled v rámci finanční správy a podobně.
1: Na nedostatky upozorňuje dlouhodobě taky organizace Česko Digital. Odkazuje se na výsledky svých dřívějších šetření, například, že 82% lidí považuje předvyplněné formuláře u digitálních systémů státních služeb za prioritu. Spokojenost výsledkem je ale jen 52% z nich.
2: Dá se s tím něco dělat?
1: Tak ona je na místě spíš otázka, proč by se s tím mělo něco dělat. A za Česko Digital na ní rovnou odpovídá Blanka Šoulavá.
3: Máme na základě zákona o právu na digitální služby nárok na to, že bychom neměli státu dodávat ty informace opakovaně. Tak vůbec první důvod je, že by stát vlastně měl být schopen naplňovat to, co jakoby říká zákon.
1: Tématem se zabýval začátkem roku i Nejvyšší kontrolní úřad. Podle něj Česká republika jen mezi lety 2020 až 2024 investovala do projektu digitalizace veřejné správy víc než 50 miliard korun. Ani tak se ale nepodařilo zákon splnit včas. Úřadům pak doporučuje sjednotit postupy a upozorňuje, že bez funkčního propojení systému nepřináší digitalizace očekávané úspory ani zrychlení služeb. Sám vládní zmocněnec pro digitalizaci Lukáš Klučka výše zmíněné nedostatky přiznal a řekl, že je nepřípustné, aby stát po lidech a firmách vyžadoval stejné údaje opakovaně. Řešit by to podle něj měla jednotná koncepce, která ale příliš nefunguje.
4: Nicméně, pokud v minulosti byly prosazovány silově nekoncepční výjimky, tak se nemůžeme divit, že ten stav je takový, jaký je.
1: Klučka zároveň přiblížil i vládou nově schválený harmonogram pro další digitalizaci. Do února příštího roku by se podle něj mělo podařit zdigitalizovat téměř 1543 zbývajících služeb.
2: Dominik Hron, Dominiku, díky, nashledanou.
1: Hezký den.
2: Za 5 minut půl 11. teď Adam Ďurica, Vietor a pak další zpravodajský servis.

0: světlo.
1: Předpremiéra Pavla Sladkého.
2: Filmové novinky v kinech.
1: Recenze očekávaných šlágrů.
2: I postřehy ze zákulisí natáčení.
1: Předpremiéra Pavla Sladkého.
2: Pravidelný a zasvěcený výběr toho nejdůležitějšího, co se děje na stříbrném plátně.
1: Očima filmového kritika Radiožurnálu.
2: Předpremiéra Pavla Sladkého.
1: Každý čtvrtek krátce po půl dvanácté na Radiožurnálu.
2: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
3: Ahoj, zdraví vás Bára Strýcová. Zvu vás na oslavy olympijského dne, které 17. června odstartuje olympijský běh na 90 místech po celém Česku. Poběžím já i moji známí a běžet může i každý z vás. Nejde o to vyhrát, stačí jen běžet. Už jen radost spohybuje malé olympijské vítězství. Motivovala jsem vás? Tak pojď. Více na webu olympijskýběh.cz.
2: Závod odstartujeme ve vysílání Radiožurnálu, kde uslyšíte i zajímavosti a reportážní vstupy z akce. To by nebylo možné uspořádat bez partnerů Českého olympijského výboru, kterými jsou CSG a Alpinepro.
4: Radiožurnál 10.30. Anna Horáčková a zprávy.
5: Někdejší ministryně obrany Vlasta Parkanová nedostane od státu vyšší odškodné za neoprávněné trestní stíhání v kauze armádních letounů CASA. Rozhodl o tom Městský soud v Praze. Ministerstvo spravedlnosti se Parkanové v minulosti za devítileté stíhání omluvilo a zaplatilo jí 1 milion a 600 tisíc korun. Bývalá ministryně ale žádala přibližně 8,5 milionu jako náhradu nemajetkové újmy. Proti rozsudku ale Parkanová může ještě podat dovolání k Nejvyššímu soudu. Ruské noční útoky na ukrajinské hlavní město Kyjev nepřežil jeden člověk, zraněných je nejméně 29 lidí. Informuje o tom šéf tamní vojenské správy Timur Tkačenko. Premiérka země Julia Sviridenková uvedla, že terčem byla civilní infrastruktura a obytné budovy. Údery přicházejí poté, co včera Rusko při masivním ostřelování cílilo taky na Zakarpatskou oblast, která hraničí se Slovenskem a Maďarskem. Podle ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského Rusové od středeční půlnoci vyslali přes 1500 bezpilotních letounů. Hospodářské výsledky skupiny ČEZ za první čtvrtletí letošního roku překonaly očekávání. Čistý zisk stoupl na 14,5 miliardy korun, meziročně je to o 13% víc. ČEZ už totiž letos nemusí odvádět daně z neočekávaných zisků, takzvanou windfall tax. Firma proto zlepšila i výhled celoročního hospodaření. Očištěný čistý zisk, který je rozhodující pro výpočet dividendy, nově ČEZ předpokládá na úrovni 30 až 34 miliard korun. A na Masarykově náměstí ve Znojmě si dnes lidé můžou nechat zdarma zkontrolovat mateřská znaménka a pigmentové skvrny. Zdravotníci v rámci projektu Spolu proti melanomu vyšetřují zájemce bez objednání, a to až do 5 hodin odpoledne a bez ohledu na jejich pojišťovnu. Cílem akce je šířit povědomí o nebezpečí rakoviny kůže a připomenout, že nejúčinnější je právě včasná prevence.
1: Sport.
5: Hokejista Martin Nečas byl při postupové výhře Koloráda do finále konference playoff NHL druhou hvězdou zápasu. K vítězství 4-3 v prodloužení nad Minnesotou pomohl znovu dvěma asistencemi. Nejprve Nečas připravil v 59. minutě vyrovnávací branku a pak byl u té rozdílové. Avalanche sérii druhého kola Stanleyova poháru opanovali 4-1 na utkání.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Ucpaná D1 před Brnem a kolony na plzeňské dálnici u Prahy. Na D1 ve směru z Prahy do Brna připomínáme zhruba 70-kilometrovou kolonu na příjezdu do Brna. Poprvé se brzdí za sjezdem na Velký Beranov na 125. kilometru. A ta nesouvislá kolona, hlavně kamiony v pravém pruhu, se sunou až do Brna k omezení. V levém pruhu pro osobní auta kolona jen místy, teď je třeba mezi 174. kilometrem a sjezdem na Ostrovačice. To samé dálnice D5, příjezd do Prahy z Plzně, provoz vázne od Králova dvora 23. kilometru až na Pražský okruh ke sjezdu na Ořech. Osobním autem se zdržíte od Berouna na okruh přes půl hodiny. Na dálnici D8 ve směru z Ústí nad Labem do Prahy brzdí provoz zúžení na 58. kilometru. U tunelu Radejčín opravují vozovku silničáři, kolona 10 minut směrem na Prahu. A ještě silnice 35 z Hradce Králové do Mohelnice, pokud byste chtěli objet D1 severní trasou. Kolony čekejte před Litomyšlí asi na 20 minut a pak ještě u Žipotína. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
5: Bude zataženo až oblačno, v Čechách až oblačno, místy čekejte přehánky, výjimečně se může objevit i bouřka, na východě ještě teď dopoledne doznívá déšť a večer pak déšť dorazí od jihu, hlavně na Moravu a jihovýchod Čech. Nejvyšší teploty dnes odpoledne 13 až 17 stupňů Celsia, na západě maximálně 11. Tolik zprávy. Teď už pokračuje dopolední radiožurnál s Jiřím Chumem.
4: No a jak pokračuje digitalizace státních služeb? Budou při podzimních volbách fungovat všechny systémy, včetně e-dokladů bez problémů? Co a kdy přinese chystaná evropská peněženka digitální identity? A myslí stát i na ty, kdo nechtějí využívat chytré mobily? Zeptáme se ředitele digitální a informační agentury Bohdana Urbana. Poslouchejte 20 minut radiožurnálu, vysíláme po zprávách v 17 hodin.
1: Radiožurnál. Každý den s vámi.

Linkin Park ve vysílání dopoledního radiožurnálu. Posloucháte nás 7 minut po 10:30. Čeští hokejisté trénují před mistrovstvím světa poprvé na hlavním stadionu ve Friburgu a náš reportér je samozřejmě na místě. Vydáme se za ním do Švýcarska. Stačí poslouchat dál naše vysílání. Dobrý den.

0: Čeští hokejisté mají poslední plnohodnotný trénink před zítřejším startem mistrovství světa. Národní tým vstoupí do šampionátu zítra ve 20 hodin a 20 minut zápasem proti Dánsku. Já teď do Švýcarska zdravím sportovního reportéra Františka Kunu. Františku, dobrý den.
1: Hezké dopoledne z Friburgu.
0: V čem je ten dnešní trénink jiný než dva předchozí?
1: V tom, že poprvé si česká hokejová reprezentace může vyzkoušet led, rozměry kluziště a vlastně všechno v hlavní hale pro světový šampionát. Ty dva tréninky předtím byly v hale tréninkové, která je o poznání menší a chladnější. Souvisí to s tím, že organizátoři museli tady vyzkoušet i třeba to, jak se budou zahajovat zápasy. Jezdil tady nějaký amatérský hokejista, na kterého mířil kužel světla, takže všechny možné technické věci zamezily mnoha týmům v tom, aby se připravovali v hlavní hale. Teď už český trénink právě v té hale pro světový šampionát. Teď tady ve Friburgu.
0: Drží trenéři stále stejnou sestavu, tak jako tým trénoval už v úterý?
1: Ano, za tu necelou půl hodinu tréninku už byla k vidění cvičení, která říkají to, že ta sestava by měla být taková, jaká byla od začátku, tedy od úterka, a tak dál platí, že by měli spolu hrát Červenka, Sedlák s Blimlem. Samozřejmě ještě dva útočníci byli takzvaně mimo sestavu, minimálně podle toho, jak český národní tým trénoval, to je Kovařčík s Mandátem, kteří alternují v některých útocích teď při tréninku, ale vypadá to, že vše je tak nastavené, tak jak bylo. Takže zmíním třeba ještě jednu formaci, která fungovala během švédských her, byť jenom jednou, protože trenéři už nemuseli tolik zkoušet trojici Flek, Voženílek, Tomášek.
0: Do toho startu mistrovství světa zbývá den a zhruba 6 hodin k tomu, tak jak to vypadá na místě a třeba i v okolí haly se servisem pro fanoušky a co je potřeba ještě dodělat, pokud vůbec něco?
1: Zatím tady kromě hokejových fanoušků, vlajek a pokřiků hraje prim pokosová pila. Dřevo všude přítomné, venku je takový velký stan, kde se bude prezentovat jedna firma, která vyrábí švýcarské sýry, takže to voní dřevem, sýrem zatím ještě ne, ale i na to se mohou fanoušci těšit a vypadá to na pestrou směsici kuchyní z celého světa nebo primárně Evropy, ze zemí, které ale primárně hokejové úplně nejsou. Takže řeckou kuchyni tady fanoušci najdou také a mohou ji hledat od zítřka, kdy začne světový šampionát. Českým zápasem to bude ve 20 hodin a 20 minut zítra s Dánskem v našem přímém přenosu.
0: To není z hokejové šatny, to je švýcarský sýr. Tak kdyby něco. Františku, děkujeme, naschledanou.
1: Ono je to často podobné, naslyšeno.
0: No právě. 10:45, za chvíli krásné dopoledne.

0: Oslavy fotbalového titulu bez fanoušků jsou jako narozeniny bez dortu. Slavia přesně takový večer prožila. Jak vypadaly oslavy v kabině, ale i před stadionem, kde se sešlo několik stovek fanoušků, uslyšíte v dopoledním Radiožurnálu. Ještě za chvíli.
1: Rád bych si koupil cukrovou.

0: Tady je Radiožurnál. Posloucháte nás v 10.50. Fotbalisté Slávie obhájili ligový titul. Triumf si zajistili výhrou 5-1 nad Jabloncem dvě kola před koncem soutěže. Kvůli řádění slavistických fanoušků při sobotním derby, kteří vtrhli na hřiště ještě před koncem zápasu, napadli hráče Sparty a házeli světlice do kotle hostů, musel tým Jindřicha Trpišovského slavit v prázdném Edenu.
1: Hlasité zařvání slávistů po konci zápasu se rozléhalo prázdným stadionem. Hráči si začali oslavy užívat ve velkém. Takto vtrhli na tiskovou konferenci s šampaňským a nádobou jontového nápoje.
2: Poprvé v kariéře, prostě dva dny, já jsem jako...
1: A hned potom, co slávisté polili trenéra Jindřicha Trpišovského, tak začali v šatně zpívat. A byli u toho i hráči, kteří si dle slov šéfa klubu Jaroslava Tvrdíka za Slávy už nezahrají, tedy Tomáš Chorý a David Douděra. I před Edenem to žilo, sešlo se několik stovek fanoušků, kteří kvůli zákazu nemohli na stadion. I tak svůj tým podpořili. A podpory si všimlo i slavistické vedení v čele s majitelem klubu Pavlem Tykačem. Na jeho přání vystoupil před fanoušky ještě před koncem zápasu předseda představenstva Jaroslav Tvrdík.
3: My jsme teda oslavy v podstatě chtěli zrušit, ale Pavel má názor, že vlastně nelze kluky a fanoušky o ten úspěch připravit. Takže budeme chystat po tom posledním zápase z Plzní nějaký typ oslavy, abyste se svými hráči mohli setkat a oslavit to, takže my vám dáme vědět a snad to nebude jenom dneska u plotu, ale bude to třeba později po zápase s Plzní, tak něco zkoušíme vymyslet. Jo.
1: Řekl Tvrdík navzdory tomu, že ještě o víkendu tvrdil, že oslavy nebudou. O tom, jak budou nakonec vypadat, ta Slavia zatím neinformovala. Mezi fanoušky před Edenem byl i pan Marek.
4: Tady se prokázalo srdce těch slavistických fanoušků, těch, co jsme tady. Žijeme se Slaví a když nemůžeme být vevnitř, tak oslavíme aspoň venku. Slavia je navždy. Myslím, že od začátku jsme tahali za delší konec, byli jsme lepší, s převahou jsme se Jablonec přejeli a tituly zasloužené v Edenu.
1: Dodal jeden z fanoušků, který slavil obhajobu ligového titulu Slavie před zavřenými tribunami. Z Edenu Karel Schamberger, Radiožurnál.

0: Symfonický orchestr Českého rozhlasu slaví 100 let.
1: Připomeňte si s námi zásadní momenty z historie unikátního hudebního tělesa.
0: Co zaznělo na prvním koncertu v říjnu 1926?
1: Kdo všechno patřil mezi dirigenty?
0: Milníky rozhlasových symfoniků.
1: Seriál ke 100 letům existence orchestru.
0: Představíme plány pro jubilejní sezonu?
1: Nebo vysvětlíme, jak často se musí ladit klavír?
2: V té aplikaci mám vybraný ladění, který používá orchestr. Vejška celého nás je komorní a je 442.
0: Milníky rozhlasových symfoniků.
1: Každý všední den krátce po 3:15.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: Festival ZUŠ Open slaví 10 let. Oslava nadání, píle a radosti z umění přináší od 13. května do 1. června stovky akcí tisíců žáků základních uměleckých škol po celé republice. Přijďte se inspirovat a podpořit mladé umělce. Festival pořádá společně se základními uměleckými školami Nadační fond Magdaleny Kožené. Více na zušopen.cz. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
1: Radiožurnál 11 hodin. Anna Horáčková a zprávy.
2: Městský soud v Praze znovu zamítl vyšší odškodnění pro exministryni Parkanovou kvůli stíhání v kauze letounu CASA. Ohrožený závod Volkswagenu na severu Německa může už brzy přesedlat na protiraketovou obranu. Fotbalisté Slávie porazili Jablonec a obhájili ligový titul. Kolona stále popojíždí na dálnici D5 na příjezdu do Prahy z Plzně. A počasí i dál bude zataženo, místy zaprší a teploty do 17 stupňů, na západě bude chladněji.
0: Radiožurnál, zprávy, víme, co se děje.
2: Bývalá ministryně obrany Vlasta Parkanová nedostane od státu vyšší odškodné. Dnes o tom pravomocně rozhodl pražský městský soud, když zamítl žalobu Parkanové, která požadovala asi 8,5 milionu korun za dlouholeté nezákonné trestní stíhání v kauze armádních letounů CASA. Ministerstvo spravedlnosti se Parkanové v minulosti za 9leté stíhání omluvilo a zaplatilo jí 1 milion a 600 tisíc. Proti rozsudku ale Parkanová může ještě podat dovolání k nejvyššímu soudu. U soudu máme reportérku, do vysílání Radiožurnálu se přihlásí asi za 20 minut. Koaliční poslanci dnes budou na mimořádné schůzi sněmovny debatovat o blížícím se sjezdu sudeckých Němců v Brně. Jeho organizátory chtějí vyzvat, aby od akce upustili. Podle předsedkyně sněmovního klubu ANO Taťány Malé sjezd zbytečně budí emoce a otevírá rány, místo toho, aby se lidé v rozbouřené době soustředili na to, co je spojuje. Usnesení podle ní podporuje většina poslanců hnutí ANO.
3: Česko-německé vztahy jsou na skvělé úrovni, a to ať v oblasti biznisu, vědy a kultury. Česká republika a Spolková republika Německo své vztahy urovnaly už v 90. letech a zejména pak deklarací z roku 1997.
2: Opoziční poslanci se odpolední mimořádné schůze nezúčastní. V týdnu to oznámili zástupci ODS, Hnutí STAN, Pirátů, KDU-ČSL a TOP 09. Podle opozice se totiž koaliční politici pokouší rozmíchávat nenávist. Vstup izraelské zbrojovky Rafael do závodu společnosti Volkswagen v severoněmeckém Osnabriku se přibližuje. Podle týdeníku Wirtschaftswoche se obě strany údajně dohodly na založení společného podniku už do konce roku. Automobilka by pak přesedlala na protiraketovou obranu.
4: Německý koncern jednání nekomentuje, podle odborů ještě ani nejsou uzavřená. Volkswagen se dušuje, že zbraně vyrábět nezačne. Blízko má ale podle magazínu Wirtschaftswoche k vojenským vozidlům. Na ně by se v Osnabriku mohly montovat rakety a protiletadlové systémy vyráběné v Izraeli. Podnik na severu Německa zaměstnává přes 2000 lidí, ale pracovní místa jsou podle německých médií ohrožená. V Osnabriku ještě letos končí výroba modelů Porsche a příští rok kabriolet letu Volkswagen T-Roc. Z Berlína Tomáš Havlín, Radiožurnál.
2: Moderátor Českého rozhlasu Matěj Skalický získal ocenění Novinářská křepelka za rok 2025. Jde o jednu z kategorií soutěže Novinářská cena, kterou od roku 2010 každoročně pořádá nadace Open Society Fund. Ceny za loňský rok, předávané včera večer, opět ovládly hlavně příspěvky o válkách nebo organizovaném zločinu. Ocenění získali třeba Daria Stomatová a Jan Schirger z České televize za reportáž z Ukrajiny nebo trojice novinářů Seznam zpráv za článek o české motorkářské skupině Noční vlci. A cenu veřejnosti získala Zdislava Pokorná z deníku N za zmapování bitcoinové kauzy.
5: Sport. Fotbalisté pražské Slávie obhájili titul v Šancelize. Vítězstvím 5-1 nad Jabloncem si trofej zajistili dvě kola před koncem soutěže. Utkání se odehrálo před prázdnými tribunami po disciplinárním trestu za vtrhnutí slavistických fanoušků na hřiště při sobotním derby. Právě v chybějících divácích mluví trenér Slávie Jindřich Trpišovský.
6: Pro ten tým to bylo těžký, že jo? Přijdete ve vteřině o vítězství, o který hodně toužíte, ale prostě nějak se zmobilizujete, jdete na to jakoby, a zvládnete to, ale nemůžou to být prostě ty lidi, kteří si to nejvíc zaslouží, kteří prostě platí ty pernametky, kteří chodí na ty zápasy.
5: V dalším utkání skupiny o titul porazil Hradec Králové Liberec 1-0. Českým házenkářům se vzdálil postup na světový šampionát v příštím roce. V úvodní části baráže totiž před vlastními fanoušky v Brně podlehli favoritům z Francie 26-37.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: A připomínáme dnes velmi silný provoz kamionů směrem na východ. V Rakousku je svátek a nákladní auta tak musí přes Česko. Na D1 ve směru z Prahy do Brna tak popojíždí více než 70-kilometrová kolona na příjezdu do Brna z Prahy. Poprvé se brzdí už za sjezdem na Velký Branov na 124. kilometru a ta roztrhaná kolona hlavně v pravém pruhu se sune až do Brna k omezení. Osobním v levém pruhu zastavíte jen místy, i tak ale naberete výraznější zdržení před Brnem. Na dálnici D1 ve směru z Prahy do Brna se chvilku zdržíte i před sjezdem na Benešov. U Mirošovic na 20,5 kilometru pracují silničáři v tom odbočovacím pruhu na Benešov. Dá se sjet ale pomaleji a je tam jedoucí kolona od sjezdu na Velké Popovice. Na D5 na příjezdu do Prahy z Plzně čekejte kolony. Brzdí se na 18. kilometru u sjezdu na Beroun Centrum a nesouvislá kolona hlavně kamionů se sune až na Pražský okruh. Osobním se zdržíte asi půl hodiny. Dá se to celé obět po souběžné silnici 605. Ještě nehoda v Praze v Holešovičkách směrem do centra. U sjezdu k Bulovce nákladní s osobním v pravém pruhu a brzdí se kvůli tomu už na dálnici D8 před sjezdem na Zdiby. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Bude zataženo v Čechách i oblačno, místy čekejte přehánky, výjimečně se může objevit i bouřka. Na východě ještě teď dopoledne doznívá déšť a večer pak déšť dorazí od jihu, hlavně na Moravu a jihovýchod Čech. Nejvyšší teploty dnes odpoledne 13 až 17 stupňů Celsia, na západě bude maximálně 11. Tolik zprávy. Teď už pokračuje dopolední radiožurnál, moderuje Jiří Chuma.
1: Vyhazujete odpadky? Usmívejte se a dobře se oblečte. Některá města na jihu Moravy sázejí v boji s nepořádkem kolem popelnic na pasti, přesněji řečeno fotopasti. Ty zachycují lidi s nábytkem, elektroodpadem, ale i s poházeným textilem. Tak vám za chvíli nabídneme detaily. V dalším pokračování čtvrtečního dopoledního vysílání je 14. května. Přejeme dobré dopoledne.
0: Dopolední radiožurnál
8: a Jiří Chum.

0: si, že tém.
1: 11.10, tady je Radiožurnál. Pokud se hezky oblékáte i malujete, i když jdete ven jen s košem, v tomto případě dobře. Kontejnery na tříděný odpad chtějí některá města nově hlídat fotopastmi. Pořizují je třeba v Jihomoravském Blansku a přidat se chce i Znojmo. V okolí třídicích míst se hromadí nábytek, spotřebiče a v posledních měsících taky textil. Někde můžou za nepořádek vandalové, jinde nestačí kapacita přistavených nádob. Zkušenosti měst na Jižní Moravě pro nás zjišťovala reportérka Alena Hesová. Dobrý den.
2: Dobré dopoledne. Třeba v Blansku se fotopasti v boji s původci černých skládek kolem kontejnerů osvědčují a tak úřad teď pořizuje další. V to, že fotopasti zaberou, doufá i Znojmo. Pokračuje jeho mluvčí Petra Šuláková.
3: Opakovaně evidujeme případy, kdy je odpad odkládán mimo nádoby a někdy se dokonce jedná o druhý odpadu, které do kontejneru vůbec nepatří. V okamžiku naplnění nádob navíc dochází k tomu, že odpad je ponecháván volně vedle nich, což vede k dalšímu šíření nepořádku. Dalším problémem je rozhrabávání odpadu přímo z kontejneru a jeho následné rozhazování po okolí.
2: Například ve Vyškově v poslední době mají hlavně rozházené oblečení kolem nádob na recyklaci textilu. Situaci ovlivnila i loňská povinnost měst zajistit jeho sběr. Úřad nechává nepořádek kolem kontejneru uklidit, přestože nádoby patří soukromé firmě. Mimo jiné právě na nedostatečné kapacity úložišť na oblečení a problémy s jejich svozem si začátkem roku stěžovaly i obce v dotazníkovém šetření, které udělalo Sdružení místních samospráv.
1: Ale Hesová z Jižní Moravy, děkujeme a přesuneme se ještě za Milanem Soldánem na Pelhřimovsko, kde se obce a města rozhodly svoz sebraného textilu řešit sami.
4: Ano, je to tak, protože jak všichni vidíme, tak od začátku loňského roku to obce musí řešit a častokrát to vedlo k tomu, že firmy, které tam ty kontejnery dříve přistavovaly třeba i zdarma, tak za to chtějí víc peněz, často i v řádech nižších desítek tisíc korun, což třeba pro takovou vysokou lhotu, která je tady zrovna na Pelhřimovsku, je to nejmenší samosprávná obec v České republice, má 16 až 18 trvalých obyvatel, je to skutečně zatěžující, dokonce to tam starosta svážel sám svým autem. Nicméně většina obcí tady na Pelhřimovsku je sdružena ve svazku obcí, jsou akcionáři svozové společnosti a rozhodli se tam, odhlasovali si, že jim to ta firma bude svážet v rámci běžného svozu odpadu. Museli si zakoupit pouze kontejnery a hned se to osvědčilo, protože byl potom takový hlad, že ačkoliv ty svozy byly naplánované třeba až od 18. května, tak například v Pacově to dokázali zaplnit tak brzo během 3 dnů, že už tam ten svoz museli zajistit. Daleko dříve takové obce přibývají. Já jenom připomenu, že ta likvidace toho textilu je velice užitečná. Například teď je před spuštěním do zkušebního provozu i linka v Diakonie Broumov, která z toho bude vyrábět materiály pro stavebnictví.
1: Z Pelhřimovska náš reportér Milan Soldán. Děkujeme a zdravíme. Naschledanou.
4: Naslyšenou.
1: Pokračuje dopolední Radiožurnál. Je čtvrtek 14. května roku 2026. No a to minutu před 11:15. Teď hrajeme Lanu Del Rey. Přejeme dobré dopoledne.

0: Radiožurnál 4.12. Velice mimořádná důležitá informace od Zelené vlny. Co se děje?
1: Máme hlášené auto jedoucí v protisměru. Je to nová dálnice D49 ve směru z Holešova na Hulín. Dejte pozor, a mělo by tam jít auto v protisměru v okolí sjezdu na Třebětice. A tak ho nepřehlédněte. Dálnice D49 z Holešova směrem na Hulín.
0: Další doprava po 11:30.

Bývalá ministryně Vlasta Parkanová dnes u soudu znovu požadovala přes 8 milionů korun za dlouholeté neoprávněné trestní stíhání. Soud ale její požadavek opět zamítl. Proč? Tak to už za chvíli uslyšíme živě od naší reportérky. Tady je Radiožurnál.

0: A k dalším událostem. Bývalá ministryně obrany Vlasta Parkanová vyšší odškodné za dlouholeté neoprávněné trestní stíhání v kauze armádních letounů CASA nedostane. Dopoledne o tom pravomocně rozhodl pražský městský soud. Bývalá politička požadovala jako náhradu nemajetkové újmy 8,5 milionu korun. A u soudu byla dnes i naše reportérka Sára Adamcová. Dobrý den.
1: Dobré odpoledne. Vlasta Parkanová dnes na jednání pražského městského soudu nepřišla. Přítomná tak byla jen její advokátka Lucia Štěviárová. Ta zdůrazňovala třeba dopad kauzy na zdraví někdejší ministryně nebo upozorňovala na porušování presumpce neviny a třeba na očerňující články v médiích.
0: Proč soud odškodnění pro Vlastu Parkanovou zamítl?
1: Zahájení trestního stíhání podle městského soudu nebylo nedůvodné, i když soudy Parkanovou později zprostily viny. Medializace případu podle soudkyně Ludmily Petrákové do práv Parkanové nezasáhla.
2: Nedošlo k žádnému vybočujícímu prohlášení orgánů státu, které by navozovalo závěr o tom, že paní žalobkyně byla trestně odpovědná, spáchala konkrétní trestní čin. Jednalo se o pochopitelná vyjádření, ať už policie nebo státních zástupců, o tom, že byli přesvědčeni o správnosti svého konání v době zahájení trestního stíhání.
1: Ex-ministrině podle Petrákové navíc po dobu stíhání nebyla ve vazbě. Soud ale uznal, že kauza měla negativní vliv na její zdraví a politickou kariéru. Proti rozsudku navíc Parkanová může ještě podat dovolání k nejvyššímu soudu.
0: Připomeňme ještě na závěr celou tu kauzu.
1: Stát Parkanovou stíhal kvůli nákupu 4 armádních letounů CASA z roku 2009. Ex-ministrině tehdy podle obžaloby nenechala vypracovat nezávislý znalecký posudek a stát tak podle státního zastupitelství mohl přijít o přibližně 800 milionů korun. Po více než 9letém trestním stíhání soudy nakonec Parkanovou v roce 2021 osvobodili. Neprokázal se totiž trestný čin a to, že by stát opravdu přišel o peníze. Ministerstvo spravedlnosti se Parkanové následně omluvilo a vyplatilo jí odškodné ve výši 1,6 milionů korun. Bývalá politička se následně začala soudit o vyšší částku, o těch zhruba 8,5 milionu. Soudy navíc její žalobu zamítly i v minulosti, rozsudky ale loni v říjnu zrušil nejvyšší soud. Podle toho se v případu nezohlednilo například porušení presumpce neviny.
0: Reportérka Sára Adamcová ve vysílání dopoledního Radiožurnálu. Díky a naschledanou.
1: Naslyšenou.

Posloucháte Radiožurnál, v Rakousku je dnes svátek a kamiony nemůžou na dálnice, takže se kamiony z Německa valí Českem. A to znamená i obrovskou kolonu kamionů na D1 na příjezdu do Brna z Prahy, kde je ještě omezení. A tahle kolona už se táhne od Jihlavy asi 70 kilometrů. Další doprava v půl.

0: Legendární nepřerušený běžecký závod Běchovice Praha slaví 130 let. Oslavte jubileum v neděli 27. září a postavte se na start společně s tisícovkami dalších běžců i domácí elitou. Necítíte se na celou desítku? Dejte si závod ve štafetě s rodinou nebo přáteli. Staň se legendou i ty. Více na webu běchovice-praha.cz a na Facebooku závodu. Zpravodajské vstupy a reportáže z akce uslyšíte ve vysílání Radiožurnálu, mediálního partnera Českého atletického svazu. Akci by nebylo možné realizovat bez jeho partnerů, kterými jsou Řízení letového provozu, Lesy České republiky a hlavní město Praha.
1: Radiožurnál půl dvanácté. Anna Horáčková a zprávy.
2: Organizace CERMAT zítra zveřejní výsledky prvního kola přijímacích zkoušek na střední školy. Žáci je uvidí v elektronickém systému DIPSY nebo na školních webech. Neúspěšní uchazeči se můžou přihlásit do druhého kola, které vypíšou školy s volnou kapacitou. Podle CERMATu se letos na střední školu nebo víceletá gymnázia přihlásilo přes 156 tisíc žáků. Čína a Spojené státy se podle prezidenta Xi Jinpinga můžou dostat do střetu, pokud by Washington postupoval chybně v otázce Tchaj-wanu. Podle čínských médií to Xi Jinping řekl během jednání se svým americkým protějškem Donaldem Trumpem. Tchaj-wan taky označil za nejdůležitější téma čínsko-amerických vztahů. Mluvčí vlády v Tchaj-pej po dotazech na summit v Pekingu prohlásil, že Spojené státy opakovaně potvrdili svůj postoj v pevné podpoře Tchaj-wanu. Hygienici na Jižní Moravě letos evidují už 3 případy nákazy listeriózou. V celém Česku se od začátku roku nakazilo 21 lidí. Nemoc je nebezpečná hlavně pro těhotné ženy, u kterých může způsobit předčasný porod, potrat nebo infekci novorozence. Člověk se může nakazit z kontaminovaných potravin a inkubační doba je 2 až 3 týdny. A zpěvačky Shakira a Madonna a taky korejská skupina BTS vystoupí v rámci vůbec první poločasové show při finále letošního mistrovství světa ve fotbale. Informuje o tom stanice NBC News. Šampionát, který hostí Spojené státy, Mexiko a Kanada, začne 11. června a finálový zápas pak bude 19. července. Kolumbijská hudebnice Shakira taky naspívala oficiální píseň pro letošní mistrovství. Jmenuje se Dai Dai.
3: Sport.
2: Hokejisté Koloráda postoupili do semifinále playoff NHL. Minnesotu porazili v pátém utkání i díky dvěma asistencím reprezentačního útočníka Martina Nečase 4-3 v prodloužení a celkově zvítězili 4-1 na zápasy. Nečas asistoval dvakrát ve druhém utkání Stanley Cupu v řadě a v tabulce produktivity vyřazovacích bojů mu patří průběžně 9. místo.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Na dálnicích je dnes velmi silný provoz. V Rakousku, taky v Německu je svátek, zavřené dálnice pro kamiony a nákladní auta tak jedou přes Česko. Na D1 na příjezdu do Brna z Prahy má kolona aktuálně zhruba 70 kilometrů. Od 125. kilometru až do Brna k omezení. Jsou to hlavně kamiony, osobním v levém pruhu pojedete rychleji. Na D1 se chvilku zdržíte i za Prahou směrem do Brna u sjezdu na Benešov na 21. kilometru. Silničáři něco opravují v tom odbočovacím pruhu na Mirošovice. Je to kolona do 10 minut od sjezdu na Velké Popovice. Velmi ucpaná je dálnice D5 na příjezdu do Prahy z Plzně. Od Berouna 20. kilometru nesouvislá fronta až na Pražský okruh. Tam se v koloně často zastavuje i v levém pruhu. Zvažte osobním autem objížďku po silnici 605, je poměrně dobře průjezdná. Ucpává se i dálnice D8 na příjezdu do Prahy z Ústí nad Labem. Kolona opět hlavně kamionů se sune od 3. kilometru D8 přes Kbelskou a Černý most až na Štěrboholskou spojku. A ještě silnice 35 z Hradce Králové směrem do Mohelnice, pokud byste chtěli objíždět D1 severní trasou. Čekejte kolony před Litomyští asi na půl hodiny a pak je ještě fronta za Moravskou Třebovou u Žipotí na omezení. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
3: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Bude zataženo, v Čechách až oblačno, místy čekejte přehánky, výjimečně se může objevit i bouřka. Večer pak déšť dorazí od jihu, hlavně na Moravu a jihovýchod Čech. A nejvyšší teploty dnes odpoledne od 13 do 17 stupňů Celsia, na západě čekejte maximálně 11. To byly zprávy. Teď už pokračuje dopolední radiožurnál a za mikrofonem je Jiří Chum.
1: Čtvrtek, čas zajít do kina. Filmová série Rychle a zběsile vzbudila pozdvižení na festivalu v Cannes. Zatímco se připravuje 11. díl franšízy, uplynulo 25 let od uvedení původního filmu a ten se dočkal uvedení mezi filmovou klasiku. My vám za chvíli řekneme společně s naším filmovým kritikem Pavlem Sladkým víc. Je přímo na místě v Cannes.
3: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: Hvězdy, umělecké filmy, debuty dosud neznámých autorů z celého světa, ale taky komerční filmy jako Rychle a zběsile společně utvářejí festival v Cannes. Právě kriminální snímek o nelegálních automobilových závodnicích, který má už 10 pokračování, uvedl Cannský festival v noci na dnešek. Viděl ho i Pavel Sladký, filmový kritik Radiožurnálu. Pavle, zdravím tě, dobrý den.
1: Hezké dopoledne, dobrý den.
0: Proč festival promítl Rychle a zběsile a jak půlnoční projekce vypadala?
1: Je to totiž 25 let od vzniku prvního dílu Rychle a zběsile, tak to je ten základní důvod toho, proč festival v rámci sekce Cannes Classic Rychle a zběsile připomíná. A zároveň další důvody jsou evidentní. Festival potřebuje a chce hvězdy ve svých kinech a na debatách s diváky a tak podobně. A právě to Rychle a zběsile také splňuje, protože společně s tím filmem přijela celá delegace, včetně Vina Diesla, na jehož hereckých a producentských aktivitách celá franšíza Fast and Furious stojí. Ta premiéra samotná byla hodně zajímavou záležitostí, chvílemi jsem trochu ji nadšeně sledoval, chvílemi jsem trochu litoval, že jsem se o půlnoci na ní vypravil, protože ta projekce měla více než 50-minutové, skoro hodinové zpoždění. Do nemalé míry to bylo dané tím, že nadšený Vin Diesel se zdravil snad s každým fanouškem a každým členem ochranky při vstupu do kina na červeném koberci, takže projekce potom ještě před jeho úvodním slovem nabrala dost velké zpoždění.
0: Herečka Gillian Anderson uvedla společně se štábem film s mnohoslibným názvem Teenage Sex a smrt v táboře Miasma. O co jde?
1: Je to film, který pro změnu úplně poprvé přivedl do Cannes Gillian Anderson, což ona sama k překvapení mnoha na pódiu konstatovala. Jejími slovy, že po stovkách let práce ve filmovém průmyslu na ní konečně také došlo a festival ji pozval. Hraje jednu z vedlejších rolí v tomhle filmu, který pro změnu vytváří fiktivní hororovou franšízu a vypráví o režisérce, která na tu hororovou sérii chce navázat dalším filmem a zároveň k tomu motivují i hluboce osobní důvody. Je to částečně komediální, částečně intelektuální reflexe toho, co se v žánrovém filmu děje a je to takový metafilm.
0: No a jak festival v Cannes oslavuje domácí, tedy francouzské herecké hvězdy?
1: Úplně stejně intenzivně jako ty americké nebo jiné mezinárodní. Včera to byla například Léa Drucker, francouzská herečka, která se představuje ve filmu Ze života ženy a hraje takovou velmi workoholickou, velmi vytíženou doktorku, chirurgku, která se rozhodla nemít děti a to je ale jenom jeden z mnoha problémů v jejím hodně intenzivním životě. Očekávám trochu, že její herecký výkon skvělý, mimochodem brzo ve veřejné pozornosti zastoupí další francouzská herecká hvězda a to je Léa Seydoux, která tady v Cannes letos má filmy dokonce dva.
0: No a živě z Cannes teď náš filmový kritik Pavel Sladký. Pavle, děkujeme, zdravíme.
1: Díky, hezký den.

0: Je mu 17 a už zažil na Pražském hradě světovou premiéru své hudby, a to na zahajovacím koncertu festivalu ZUŠ Open. Počkejte si na reportáž o mladém skladateli Františkovi Konečném.
1: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.

0: Je mu čerstvě 17 let a jeho hudba už zní na Pražském hradě. Mladý skladatel František Konečný zažil včera výjimečný večer. Jeho autorská skladba, kterou složil na motivy básně Jana Skácela, se stala hlavní částí programu zahajovacího koncertu Festivalu základních uměleckých škol ZUŠ Open. Orchestry zahrál společně s hudbou Janáčka, Bizeta nebo Mozarta.
1: Nad ním pak poletují ptáci a spolu na hrdla zpívají.
2: Je to prostě úžasný pocit, protože ta rezonance toho celého orchestru, to prostě z té umělé nahrávky, to tam nejde poznat. Takže ten prostor činí hodně.
3: Říká František Konečný, který se hudbě věnuje už od malička. Hraje na klavír, varhany a v posledních dvou letech i skládá.
2: Je to v Olomouci, je to ZUŠ Žerotín, Olomouc. Ta skladba vznikla pro účel tady toho koncertu.
3: Takže to byla objednávka.
2: Byla to objednávka, přesně tak. Takže samozřejmě byla to jako pro mě čest mít takovou příležitost, tak jsem to vzal, hned jsem se na to vrhnul a musím říct, že je to taky moje první skladba pro orchestr, první takový pokus a jsem si vědomý, že to má hodně rezerv a proto se chci taky v budoucnu věnovat tady tomu oboru, ale i s těma to jaksi nedostatkama, tak jsem to udělal jsem pro to vše, co jsem mohl a je mi velkou ctí, že to může zaznít.
3: Na pódiu se v průběhu hodinu a půl dlouhého koncertu vystřídali děti ze 60 uměleckých škol z celého Česka. Byl mezi nimi i nevidomý 16-letý Daniel z Dolních Studének na Šumpersku.
4: Bylo to super, jako já jsem měl takový jako dobrý pocit, že už jako zase ze mě bude taková trošku hvězda, že už bude zase v televizi. Jako ti lidi třeba potleskají mi prostě nebo takhle, tak jako z toho cítím prostě tu pozitivní energii, že se jim to prostě líbilo, že mi prostě fanděj a tak.
3: A to je to, co tě nakopává, co tě vlastně
4: motivuje. Přesně tak, ano. Hře na klarinet se věnuju už asi od mých 8 let ve sboru. Zpívám už tak 4 roky.
3: Co tě baví víc tím pádem?
4: Já vlastně ani to nějak nedokážu říct, je to tak jako 50 na 50.
3: Můžu se zeptat ještě teda vás, jako maminky? Jak to prožíváte vy se synem?
5: Já jsem jako celkem nervózní, jako. Každý vystoupení prostě je pro mě úplně šíleně nervozita, aby se mu to povedlo, aby prostě vypadal dobře. A takže já to prožívám jakoby víc než on a on vždycky, ne, to je v pohodě, mamko, nebuď nervózní, to je v pohodě, ale jako rodič prostě nervózní jsem, no.
3: Mi řekněte, co vás vlastně vedlo k tomu, aby se syn věnoval hudbě?
5: Tím, že ho nevidí, tak co jiného dělat? Prostě vyzlo tou hudební cestou a on od malička prostě byl hudebně nadaný a ta hudba ho baví a jak říkal sám, rád jezdí vystupovat, rád se ukazuje, rád je vidět jako, jo, aby prostě všichni ho viděli v televizi a takový, takže je to krásný, jo.
3: Festival základních uměleckých škol ZUŠ Open potrvá do začátku června a nabídne stovky akcí ve zhruba 360 městech Česka. Tereza Cedidlová, Radiožurnál.

0: Tomáš Pancíř, autor dnešní polední publicistiky. Co za čtvrt hodiny uslyšíme, Tomáši?
1: Dobrý den, začneme Ukrajinou. Rusko dál masivně útočilo pomocí dronů na civilní cíle na Ukrajině. Včera se ruské útoky zaměřily v zatím největší míře od začátku války na západ Ukrajiny. Slovensko kvůli tomu načas uzavřelo hraniční přechody. A ráno jsme se dozvěděli také to, že ukrajinský protikorupční soud poslal bývalého šéfa prezidentské kanceláře Andrije Jermaka do vazby. Aktuální vývoj proberu s politickým geografem z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy Liborem Jelenem. Mluvit budeme také o rozhodnutí nejvyššího soudu ve sporu mezi Filipem Smoljakem a Žižkovským divadlem Járy Cimrmana. To rozhodnutí totiž může mít vliv na řadu dalších kulturních domů a divadel bez vlastních souborů v celém Česku. Hostem bude advokát František Vyskočil a v Pekingu se sešli americký a čínský prezident, o čem Donald Trump a Xi Jinping jednali a jakou roli v těch jednáních hraje otázka Tchajvanu, o kterém se hned v úvodu zmínil čínský prezident, tak na to se zeptám zahraničně politického analytika Milana Slezáka.
0: Nabídneme za čtvrt hodiny, za 4 minuty ve 12, pak hlavní zprávy. Díky, Tomáši.
1: Naslyšenou.

0: Den otevřených dveří Českého rozhlasu v Praze na Vinohradech. V sobotu 16. května. Komentované prohlídky vysílacích studií, setkání s moderátory, koncerty živé hudby nebo výstava obrazů herečky Ivy Hitnerové. Časové vstupenky komentovaných prohlídek si rezervujte na telefonním čísle 724 341 611. Více na www.rozhlas.cz/dod.
1: Radiožurnál 12 hodin. Vysíláme hlavní zprávy.
2: Rusko masivně ostřelovalo Kyjev. Úřady hlásí mrtvé i raněné.
3: Záchranné práce stále probíhají. Je velmi pravděpodobné, že počet obětí ještě vzroste. Doufáme, že se nám podaří zachránit z trosek lidi živé.
2: Bývalá ministryně obrany Parkanová nedostane vyšší odškodné za neoprávněné stíhání. Definitivně o tom rozhodl soud.
4: Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů odvolacího řízení.
2: Fotbalová Slavia obhájila ligový titul. V Edenu slavila před prázdnými tribunami. Dlouhé kolony stále popojíždějí na D1 u Brna a taky na plzeňské dálnici před Prahou. A počasí i odpoledne čekáme zataženo až oblačno, místy s deštěm, teploty až 17 stupňů. Dobré poledne vám přeje Anna Horáčková.
0: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
2: Rusko v noci a v brzkých ranních hodinách pokračovalo v masivním ostřelování Ukrajiny. Drony a střely zasáhly hlavní město Kyjev. Šéf tamní vojenské správy Timur Tkačenko hlásí 3 mrtvé a na 40 zraněných, včetně 2 dětí.
3: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský na síti Telegram napsal, že po útoku jsou v metropoli a blízkém okolí škody na obytných budovách, škole, veterinární klinice a další civilní infrastruktuře. Údery hlásí i jiné regiony. V Oděské oblasti byla podle tamních úřadů terčem přístavní a železniční infrastruktura. Zelenský rovněž uvedl, že Moskva za poslední 2 dny vyslala na Ukrajinu přes 1500 dronů. Už včera během dne čelil úderům bezpilotních letounů západ Ukrajiny, včetně Zakarpatské oblasti. Ta hraničí se Slovenskem nebo Maďarskem. Budapešť si kvůli tomu předvolala ruského velvyslance. Lukáš Pastejřík, Radiožurnál.
2: Exministryně obrany Vlasta Parkanová nedostane od státu vyšší odškodné za neoprávněné trestní stíhání v kauze armádních letounů CASA. Rozhodl tak Městský soud v Praze. Stát Parkanové v minulosti zaplatil 1 600 000 korun. Bývalá ministryně ale žádala asi 8,5 milionu. Detaily doplní přímo od soudu reportérka Sára Adamcová.
5: Vlasta Parkanová dnes na jednání soudu nepřišla. Její advokátka Lucia Števjárová zdůraznila dopad kauzy na zdraví někdejší ministryně, porušování, presumpce neviny nebo očerňující články v médiích. Ty podle soudkyně Ludmily Petrákové do práv Parkanové nezasáhly.
6: Jednalo se o pochopitelná vyjádření, ať už policie nebo státních zástupců, o tom, že byli přesvědčeni o správnosti svého konání v době zahájení trestního stíhání.
5: Ex-ministrině podle Petrákové navíc po dobu stíhání nebyla ve vazbě. Soud ale uznal, že kauza měla negativní vliv na její zdraví a kariéru. Proti rozsudku Parkanová může podat dovolání k nejvyššímu soudu. Sára Adamcová, Radiožurnál.
2: Bazilika v Jablonném v Podještědí na Liberecku je ode dneška znovu otevřená a večer v ní bude mše. V úterý tam zatím neznámý pachatel ukradl lebku svaté Zdislavy. Památka byla ve středu zavřená kvůli zajišťování stop kriminalisty a taky opravě oltáře, ve kterém byla relikvie uložená, říká představený a děkan kláštera dominikánů Pavel Maria Majer.
7: Ten samotný relikviář jsme nechali v té podobě, aby návštěvníci viděli, jakého barbarství je schopen zloděj, který to udělal.
2: Po pachateli kriminalisté dál pátrají. Sněmovní mediální výbor zrušil usnesení z minulého jednání. Přestane fungovat třeba pracovní skupina, která má řešit změny ve veřejnoprávních médiích. Detaily doplní reportérka Daniela Brichtová.
8: Koaliční poslanci obvinili opozici z toho, že na minulém jednání výboru využila situace, kdy měla většinu. Podle místopředsedy výboru Jaroslava Foldyny z SPD není důvod k tomu, aby expertní skupina fungovala.
9: Já se domnívám, že je tady výbor a výsledky toho výboru jsou v zásadě těmi výsledky, které by očekávali z nějaké expertní skupiny. Bylo by to projednávání stejného dvakrát.
8: Podle poslankyně Lucie Bartošové z ODS dnešní jednání ukazuje, že není koalice otevřená dialogu.
10: Z mého pohledu je to signál, prostě my tady teď vládneme a neohlížíme se doprava doleva. Z jejich pohledu je to o tom, že je to prostě politické rozhodnutí a je to jejich výsostné právo, což asi pravděpodobně je, ale prostě můj pohled a můj postoj k tomu je opačný.
8: Vládní návrh zákona o médiích veřejné služby je teď v připomínkovém řízení, které končí zítra. Daniela Brichtová, Radiožurnál.
11: Radiožurnál. Hlavní zprávy.
12: Víme, co se děje u vás.
2: Čínský prezident Xi Jinping varoval Spojené státy před střetem kvůli Tchaj-wanu. Řekl to na začátku jednání s americkým prezidentem Donaldem Trumpem v Pekingu. Ten je na svoji první oficiální návštěvě Číny od znovu uvedení do úřadu loni v lednu.
13: Donald Trump a Xi Jinping se po jednání prošli kolem chrámu nebes v Pekingu a šéf Bílého domu jednání označil za skvělá. Otázky novinářů ohledně Tchaj-wanu ignoroval. Xi Jinping řekl, že chybný americký postup vůči ostrovu by mohl vyústit ve střet mezi USA a Čínou. Peking považuje Tchaj-wan za svoji vzbouřeneckou provincii. USA ho vojensky podporují. Kromě mezinárodního dění jednali vůdce taky o obchodu. Spolu s Trumpem je v Číně i početná podnikatelská delegace, včetně šéfa Apple Tima Cooka nebo automobilky Tesla Elona Muska. Čína už taky obnovila licence na dovoz amerického hovězího masa. Marcel Faltis, Radiožurnál.
2: Ukrajinský protikorupční soud poslal do vazby bývalého šéfa prezidentské kanceláře Andreje Jermaka. Bývalý vlivný spojenec prezidenta Volodymyra Zelenského čelí obvinění z praní špinavých peněz. Soud taky stanovil kauci, a to na 140 milionů hřiven v přepočtu asi 66 milionů korun. Jermak vinu odmítá. Ocenění pro mladé novináře do 33 let, nazvané Novinářská křepelka, míří do Českého rozhlasu. Získal ho moderátor a autor podcastu Vinohradská 12, Matěj Skalický.
14: Matěj Skalický, který v rozhlase působí 15 let, převzal cenu za dlouhodobou zpravodajskou práci, říká šéfredaktor Českého rozhlasu Plus a člen poroty Josef Pazderka.
15: Jestli mám něco vypíchnout, tak je to jako neuvěřitelná pečlivost a schopnost obětovat se až skoro na hraně vlastního zdraví.
14: Ocenění si Matěj Skalický velmi váží, bere ho ale jako poctu pro celý svůj tým Vinohradské 12.
16: Určitě nás to nabije tou novou energií, abychom každý den mohli nadále vydávat nové a nové epizody a těšit týmy naše posluchače.
14: Novinářské ceny za loňský rok ovládly hlavně příspěvky o válkách nebo organizovaném zločinu. V dalších kategoriích uspěly třeba Daria Stomatová z České televize, Zdislava Pokorná z deníku N nebo komentátor Hospodářských novin Petr Honzejk. Jakub Vik, Radiožurnál.
2: Na pražském výstavišti začal 31. ročník mezinárodního veletrhu Svět knihy. Mezi hlavní hosty patří americký historik Timothy Snyder a taky nositel Nobelovy ceny za literaturu Abdul Razak Gurna. Na veletrhu máme reportérku Kateřinu Svátkovou.
17: Vítr, hrozící déšť a hlavně nekonečné proudy návštěvníků a tisíce knih všech žánrů všude, tak už to teď vypadá po zahájení 31. ročníku mezinárodního veletrhu Svět knihy a bude tak vypadat až do neděle. Letos naposledy je Svět knihy v takových provizorních podmínkách, částečně venku a v křižíkových pavilonech, a tam se právě teď otvírá takzvané Evropské náměstí. Hlavním tématem festivalu a veletrhu je totiž letos Evropa a její hodnoty. No a i letos cílí veletrh na mladé návštěvníky. Novinkou bude komiksový pavilon, ostrov ilustrace a vedle těch hlavních hvězd Snydera a Gurnahatu bude zastoupeno víc než 40 zemí. A podle očekávání by se tady mělo za ty 4 dny otočit asi 60 tisíc lidí. Z pražského výstaviště Kateřina Svátková, Radiožurnál.
18: Sport. Fotbalisté Slavie díky výhře 5-1 nad Jabloncem obhájili titul v Šancelize. Po sobotních událostech v nedohraném derby se Spartou, kdy domácí fanoušci vtrhli na hřišti, slávisté slavili tentokrát před prázdnými ochozy.
19: Když se ptáte na ty tribuny, tak prostě je vám z toho jako smutno.
20: Řekl trenér Slávie Jindřich Trpišovský k tomu, že slávisté slavili titul před prázdným Edenem. Radost v kabině si ale hráči vršovického klubu vzít nenechali. Slavia hrála první ze 4 ligových zápasů bez diváků, i přesto přišlo před největší stadion v Česku několik stovek fanoušků. A aktivity před stadionem si všimlo i vedení Slávie. Předseda představenstva klubu Jaroslav Tvrdík na popud majitele Pavla Tykače navzdory předešlým vyjádřením přislíbil oslavy.
1: Nelze kluky a fanoušky o ten ústej připravit. Něco zkoušíme vymyslet.
20: Na tribuně v Edenu mezi 150 diváky ve VIP sektoru byli i hráči Tvrdíkem vyřazeni z kabiny Tomáš Chorý a David Douděra. Následně slavili i v kabině. Odpoledne se oba dozví trest od disciplinární komise za vyloučení v sobotním derby. Karel Schamberger, Radiožurnál.
11: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
21: Nebezpečí na hradecké dálnici u Chlumce a ucpaná D1 u Brna. Na dálnici D11 ve směru z Prahy do Hradce Králové dejte pozor před Chlumcem nad Cidlinou. Na kilometru 57 upevňovací popruhy v jízdních pruzích i záky. Na D1 připomínáme asi 70-kilometrovou kolonu na příjezdu do Brna z Prahy. Jede hodně kamionů, brzdí se na 125. kilometru v obou pruzích a nesouvislá fronta pak hlavně v pravém pruhu se sune až do Brna. Hodně ucpaná i severní trasa silnice 35, jednak před Litomyšlí a taky před omezením za Moravskou Třebovou. Na dálnici D5 na příjezdu do Prahy z Plzně postojíte v koloně od Berouna až na Pražský okruh a často i v levém pruhu. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
11: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Odpoledne bude zatažené až oblačné, místy čekejte přehánky a nejvyšší teploty většinou 13 až 17 stupňů. Tolik zprávy. Teď už publicistika, moderuje Tomáš Pancíř.
22: Jak vážně ohrožují bezpečnost okolních zemí ruské dronové útoky na západ Ukrajiny? Jak dopadne na provozovatele živé kulturní produkce rozhodnutí nejvyššího soudu ve sporu divadla Járy Cimrmana s jedním z dědiců Ladislava Smoljaka? A jak vážně brát varování čínského prezidenta Donaldu Trumpovi před chybným postupem v otázce Tchajvanu? Rusko masivně útočilo pomocí dronů na civilní cíle na Ukrajině. V noci na dnešek se zaměřilo hlavně na Kyjev, kde mimo jiné zasáhlo 9-poschodovou budovu. Jeden člověk zahynul, další obyvatelé mohou být pod troskami. Včera se ruské útoky zaměřily v zatím největší míře od začátku války na západ Ukrajiny. Slovensko kvůli tomu načas uzavřelo hraniční přechody a ministr zahraničí Juraj Blanár útoky na místa, kde žije i slovenská menšina, odsoudil. My jsme teď ve spojení s Liborem Jelenem, politickým geografem z přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. Dobrý den.
23: Dobré poledne.
22: Dají se ty aktuální ruské dronové útoky na Ukrajinu považovat za nějakou změnu v taktice i vzhledem k tomu, že poprvé od začátku války se tak masivně terčem stál Užhorod u hranice Slovenskem?
23: Myslím, že taktika se moc nemění, respektive to vidíme tady pokračování tomu, čemu říkáme kognitivní válka, to je snaha zlomit ukrajinskou společnost, morálku a tak dále, že vyvolávat paniku, jo, aby demoralizovala se vlastně ta společnost a vzdala se. Takže to je jasné, ten cíl, a možná jako vídáme více takové ty kombinované útoky vzdušné, kdy posílají najednou balistické s rakety, radzvukové rakety, že jo, nebo ty proudové drony, takže to takové jako soustředěnější. Ten jediný rozdíl, který teda jsme zaznamenali těch posledních dnech, nebo jak jste tady zmiňoval včera, tak to byl ten útok na Zakarpatskou oblast. No. Já se trošku domnívám, jestli to nebylo trošku i v reakci na změnu vlády v Maďarsku, protože Zakarpatská oblast je místem, kde žije jako výrazná maďarská menšina, takže jestli třeba Vladimír Putin nechtěl i tímhle s tím, tak trochu dát najevo nespokojenost s výsledky voleb v Maďarsku, ale to bych možná až moc spekuloval.
22: Jak to mění bezpečnostní situaci, nebo možná můžeme říct, ohrožuje bezpečnost v pohraničních oblastech zemí, jako je třeba Slovensko?
23: No výrazně samozřejmě, no, tedy myslím, že ta symbolika toho výběru těch cílů, tak je tam samozřejmě nejenom nějaká jako víc jenom geopolitická ve smyslu nějakým Maďarům, ale vlastně to přibližování té války k našim hranicím, jo, demonstruje nějakou sílu ruská, jeho snaha ukázat, že vlastně my máme nějaké schopnosti vás také ohrožovat, ale jen si uvědomte, že kdyby ten dron přelítl vlastně tu hranici, co už se mnohokrát stalo vlastně za za poslední roky a dopadlo nějakou vesnici nebo na Slovensku nebo v Polsku nebo v Maďarsku, že jo, tak to samozřejmě by bylo už opravdu jako přímé ohrožení našich teritorií jako samotným Ruskem. Nevím, jestli to záměrné nebo není, každopádně tam ta snaha jako vystrašit nejenom teda obyvatele Ukrajiny, respektive Zakarpatské oblasti, ale ukázat i nám vlastně nějakou sílu, aby jsme i my tako pocítili tu válku, tak to si myslím, že také jako cílem a záměrem Vladimíra Putina.
22: Minulý týden vletěli z ruského vzdušného prostoru do Lotyšska ukrajinské drony. No. Zasáhli tam sklad ropy, celé to vyústilo ve vládní krizi v Lotyšsku kvůli odvolání ministra obrany, který prý nereagoval dostatečně rychle. Dá se čekat, že podobných incidentů bude přibývat?
23: Já domnívám se, že ano. Já jsem tady zmiňoval to, že už se tak děje další dobu. To Lotyšsko je další dobrým příkladem. Konec konců pobaltské státy anebo Moldavsko, tak jsou prakticky neustále vlastně pod tímto tlakem. Ty drony tam velmi často přelítávají, ať už záměrně nebo nezáměrně. A to, že to dokáže vyvolat i vnitropolitickou krizi, tak je krásnou ukázkou toho, co vlastně chce Vladimír Putin docílit. Jo. Ten tlak na ty státy jsou sousední, navíc ještě státy Severoatlantické aliance, anebo státy, které usilují o vstup do Evropské unie, jo, tak ty jsou prioritním vlastně zájmem Vladimíra Putina, aby vlastně šikanoval, aby ukázal svoji sílu, aby vystrašil obyvatelstvo, jo, a donutil třeba ty vlády jako jednat jinak.
22: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský dnes napsal, že Ukrajina se neobejde bez podpory, aby mohla bránit svůj vzdušní prostor. Zmínil program, v jehož rámci 20 zemí pro Ukrajinu nakupuje americké zbraně. Jak by mohl ještě Západ v obraně vzdušného prostoru Ukrajině pomoci, aniž by to konflikt eskalovalo?
23: No, to je otázka, co míníme to eskalaci, jestli teda přímé zapojení evropských států do toho konfliktu. Vladimír Putin už několikrát zmiňoval nějaké červené linie, ale zatím vlastně i přes veškeré tyhle výhrušky naštěstí teda Evropa pomáhá Ukrajině. Jako myslím, že ty programy je potřeba dále udržovat chodu. Já myslím, že jsou nastavené, ať už je to ta vámi zmíněná teda iniciativa, nebo respektive ten systém nákupní mezi Spojenými státy americkými a NATO, to jest členské státy na to platí, Amerika dodává zbraně, jo, zmiňme Českou muniční iniciativu. Velmi důležité je třeba, aby do tohle z toho financování byly zahrnuty zmrazené ruské aktiva třeba. Jo, tohle všechno by vlastně mohlo pomoct Ukrajině v té obraně, ať už té pozemní nebo té protizdušné.
22: Právě dnes poslal ukrajinský nejvyšší protikorupční soud kvůli podezření z praní špinavých peněz do vazby bývalého šéfa prezidentské kanceláře Andrije Jermaka, který měl velmi blízko k Volodymyru Zelenskému. Jak to může ovlivnit pozici ukrajinského prezidenta a možná celé Ukrajiny v tom válečném konfliktu?
23: No víte, ono na jednu stranu to může vypadat jako teda potvrzení některých škarohlídů, který tvrdí, že Ukrajina je skorumpovaná a že se tam ty peníze utápí. Já to vidím jako vlastně pozitivní výsledek toho, že Ukrajina se mění, protože jestliže vy odsoudíte za korupci takhle vysoko postaveného politika, člověka blízké prezidentovi, tak to ukazuje na to, že se skutečně snaží Ukrajinci vlastně z té minulosti skorumpované, že z toho oligarchického systému nějak vymanit, takže já si nemyslím, že by to ovlivnilo tu budoucnost, naopak si myslím, že to dává jako dobré světlo toho, že se něco na té Ukrajině přece jenom mění k lepšímu. Konec konců boj s korupcí byl to, co vlastně ukrajinská společnost vlastně chtěla a vlastně vyhnala ty lidi, že jo, do ulic dvakrát už vlastně během těch barevných revolucí.
22: Když se ještě vrátíme k těm pokračujícím ruským dronovým útokům na Ukrajinu, kde vlastně Rusové tolik dronů berou, když jejich hlavní dodavatel Irán je teď ve válce se Spojenými státy a Izraelem?
23: No, to je dobrá otázka. Myslím, že o tom se moc nemluví, ale Rusko vyvinulo velmi efektivní výrobu v dronů projekt Alabuga, který je rozběhlý v Tatarstánu, znamená ve vnitrozemí, jako hluboké vnitrozemí evropského Ruska teda. tak oni mají vlastně vlastní kapacity, jedna, která vyvíjejí nebo vyrábějí ty deriváty šahídů iránských, to znamená, Iránci jim předali ty technologie a Rusové jsou schopni už je vyrábět ve velkém, prakticky to jsou tisíce kusů, že jo, které oni chrlí. To znamená, mají vlastně vlastní kapacity. No. Komponenty ty dostávají hlavně z Číny, něco prostě přes nějaké třetí státy, které nedodržují sankce, tak jakým reexportem a bohužel teda no, tohle je věc, která je jako realitou. Rusko je stále schopno si dodávat svoji armádě dostatek těch dronů, aby mohli útočit.
22: Politický geograf z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy Libor Jelen byl naším hostem. Díky za rozhovor, naslyšenou.
23: Jo, děkuji za pozvání a přeji nekonfliktní den.
22: Ten, kdo fakticky organizuje živou kulturní produkci, musí mít souhlas nositelů autorských práv, jinak odpovídá za neoprávněné užití díla. K tomuto závěru dospěl Nejvyšší soud. Tento závěr se přitom může týkat mnohých kulturních domů a dalších míst, ve kterých se pořádají v Česku kulturní akce. Nejvyšší soud rozhodoval o dovolání ve sporu mezi Žižkovským divadlem Járy Cimrmana a synem spoluautora Cimrmanových her Filipem Smoljakem. A víc teď dodáme s advokátem Františkem Vyskočilem, partnerem advokátní kanceláře Vyskočil, Krošlák a spol. A také právním zástupcem Žižkovského divadla Járy Cimrmana. Dobré odpoledne.
0: Dobré odpoledne, děkuji za pozvání.
22: Já připomenu, že Filip Smoljak zažaloval Žižkovské divadlo Járy Cimrmana, které je příspěvkovou organizací Prahy 3, domáhal se vydání bezdůvodného obohacení kvůli tomu, že divadlo v letech 2019 až 20 provozovalo hry, které napsal Ladislav Smoljak nebo spolu napsal se Zdeňkem Svěrákem, aniž mělo uzavřenou licenční smlouvu s dědicem autorských práv, právě tedy s Filipem Smoljakem. Divadlo tvrdilo, že za to nenese odpovědnost, protože je takzvanou stagionou, tedy že jen přenechává prostory ke zkouškám a představením, nemá vlastní soubor a Cimrmanovskou produkci si objednává od výkonných umělců prostřednictvím agentury Echo. Jak to tedy Nejvyšší soud nakonec posoudil?
0: Já jsem měl možnost to rozhodnutí číst až dneska poměrně narychlo, protože je čerstvé, ale Nejvyšší soud ve svém rozhodnutí dovodil, že je Žižkovské divadlo Járy Cimrmana provozovatelem divadelních her pánů Smoljaka a Svěráka, protože si u divadelní agentury Echo, která zastupuje soubor divadla Járy Cimrmana, představení objednává, prodává vstupenky a představení na svých stránkách propaguje. Samozřejmě asi s tímto souhlasem soudu nelze úplně k němu přitakat. Teda s tímto závěrem soudu, pardon.
22: Rozumím tomu tím spíš, když jste právním zástupcem tohoto divadla. Na druhé straně to rozhodnutí tedy takto zní. Co z toho plyne a může plynout pro další divadla nebo kulturní domy, kde se odehrávají divadelní představení, která si tyto nebo tato divadla, tyto kulturní domy objednávají vlastně u jiných souborů?
0: Pro další divadla a kulturní domy z toho plyne nebezpečí, alespoň jak rozhodnutí vnímám já, že pokud si u agentury objednají představení, na toto představení prodávají lístky a nějakým způsobem je propagují, což je zcela běžná praxe, musí si také zajistit autorská práva provazovanému dramatickému dílu, což je poměrně radikální zásah do praxe pořádání divadelních a jiných produkcí.
22: To znamená, že to je změna toho, jak to v Česku zatím fungovalo?
0: Dle mého soudu ano, protože zmíněné kulturní domy a divadla by sami měly zajišťovat autorská práva k provozování, což se samozřejmě v drtivé většině neděje a odporuje to zavedené praxi. Kulturní dům si obvykle prostě u agentury objedná představení, soubor ho odehraje, kulturní dům zaplatí cenu a dále neřeší, zda agentura měla práva ke hře zajištěna či ne. Takto kulturní domy vstupují sami do postavení provozovatelů a velice se jim komplikuje pořádání jakékoliv produkce, kde je nutné řešit práva autorů.
22: Mluvíme o autorských právech. Může to mít pro divadla a kulturní domy dopady třeba i v dalších směrech? Je něco dalšího, na co si teď budou muset dávat pozor?
0: Jak jsem zmínil v předchozí odpovědi, musí si dát zejména pozor na to, jak jsou zajištěna autorská práva k dílu, které bude na jejich scéně předváděno.
22: Dobře, ale něco dalšího, že by si měli ohlídat, tak to v tuhle chvíli nevidíte. Chápu to dobře.
0: Upřímně řečeno, u jakýchkoliv produkcí, kde je nutné řešit autorská práva, si tady to musí ohlídat a dost často je to vlastně ten největší problém, který až do této chvíle zajišťovala ta agentura, která jim vlastně to představení dodala. Čili tato praxe se změní.
22: Jak je to vlastně s autorskými právy děl, kde těch autorů je více, kde je více spoluautorů? Musí souhlasit vždycky všichni a mění na té situaci něco, když některý z těch spoluautorů zemře a ta práva přejdou na dědice?
0: Ano, musí souhlasit všichni, bez ohledu na to, ať to jsou dědicové nebo samotní autoři. A podle toho, na jaké stojím straně, tak říkám naštěstí nebo bohužel. Ve věci dramatického díla pánů Smoljaka a Svěráka je užívání blokováno jedním z dědiců Ladislava Smoljaka, který je minoritním nositelem práv svého otce. V tomto případě tak bohužel může blokovat hraní tohoto geniálního díla, respektive může požadovat přemrštěnou odměnu, byť všichni ostatní, to znamená Zdeněk Svěráka, tři ostatní děti Ladislava Smoljaka souhlasí.
22: Může ten verdikt nejvyššího soudu, který rozebíráme, může

0: ve společnosti v advokátní kanceláři Vyskočil, Krošlák a spol. A také právní zástupci Žižkovského divadla Jary Cimrmana. Díky za rozhovor, naslyšenou.
1: Děkuju, nashledanou.
0: Čínský prezident Xi Jinping dnes v Pekingu uvítal amerického prezidenta Donalda Trumpa při jeho první oficiální návštěvě Číny od loňského návratu do prezidentské funkce. Prezident Xi na začátku jednání prohlásil, že Čína a Spojené státy by měly být partnery a nikoli rivaly, a varoval Donalda Trumpa, že chybný americký postup v otázce Tchaj-wanu může vést ke střetu obou těchto zemí. Setkání obou prezidentů za zavřenými dveřmi trvalo asi 2 hodiny. A víc dodáme se zahraničním politickým analytikem Milanem Slezákem. Dobré odpoledne. Jak si vyložit ta slova čínského vůdce, že chybný americký postup v otázce Tchaj-wanu může vést ke střetu obou zemí? Jak vážné je to varování?
2: Je to vážné varování a naprosto čitelné varování. Čínský prezident svému americkému protějšku v podstatě řekl toto. Pokud my zaútočíme na Tchaj-wan vojensky, tak je to naše vnitřní záležitost. A pokud vy byste se, protože je to otržnecká provincie, ale naše území, a pokud vy byste se pokusili vojensky Tchaj-wan hájit, tak počítejte s ním, že to bude znamenat válku mezi námi a vámi.
0: Jak významným tématem jednání obou prezidentů je právě Tchaj-wan?
2: Pro Číňany a hlavně pro Xi Jinpinga je to velmi významné téma, patří k nejvyšším čínským prioritám, no ale Američané, pokud jde o ně, by se bývali rádi vyhnuli tomu, aby se toto téma, komplikované téma, rozdělující téma, na to jednání vůbec dostalo.
0: Před měsícem se čínský prezident v Pekingu sešel s předsedkyní tchajvanské opoziční strany Kuomintang. Naznačuje to, že by tchajvanští politici mohli být k Číně vstřícnější?
2: Někteří ano, a to platí už hodně dlouho, a je paradoxní, že ti politici, které zmiňujete, patří ke straně, která kdysi v poměru k čínským komunistům byla velice antagonistická. Jsou to čínští nacionalisté, kteří dlouho vládli na Tchaj-wanu a osobovali si nárok vládnout nad celou Čínou, a s komunisty čínskými, kteří to vyhráli, tu občanskou válku, právě bojovali v té občanské válce. Ale paradoxně, jak čínští nacionalisté etablovaní na Tchaj-wanu, tak čínští komunisté na čínské pevnině věří, že Čína je jedna a že by jí měla vládnout jedna strana. Samozřejmě dlouhá desetiletí se lišili v tom, která strana by to měla být, jestli čínští komunisté nebo čínští nacionalisté. Ale ta představa, že Čína je jedna a že Tchaj-wan patří Číně, ta je oběma stranám společná, a ta nakonec zapříčinila to, že čínští nacionalisté, kdysi úhlavní nepřátelé čínských komunistů, se s čínskými komunisty domluví daleko lépe než ta strana, která nyní vládne na Tchaj-wanu a která si spojení s Čínou v žádném případě nepřeje.
0: Když se vrátíme k jednání amerického a čínského prezidenta, co si od něj obě strany slibují? Co jsou priority a očekávání z pohledu Donalda Trumpa a co z pohledu Xi Jinpinga?
2: To je povídání na delší dobu. Já vypíknu jenom některé věci. Američané by samozřejmě potřebovali pomoc, ačkoliv to Donald Trump popírá, pokud jde o zprovoznění Hormuzského průlivu. Potřebovali by lepší podmínky pro své firmy při vstupu na čínský trh. Číňané by chtěli, aby Američané měli větší pochopení pro jejich zájmy na Tchaj-wanu a aby ten obchod, který je mezi Čínou a Spojenými státy, fungoval daleko lépe a aby je Američané v podstatě uznali jako druhou světovou velmoc, protože Číňané už Američané mnoha ohledech dotahují, jak všichni víme.
0: Šéfa Bílého domu doprovází na návštěvě Číny početná skupina amerických podnikatelů. Čínský prezident jim podle agentury Nová Čína řekl, že dveře do Číny se americkým firmám otevřou více než dnes. Je to jenom politická proklamace, anebo to může být opravdu v čínském zájmu?
2: To by mě velmi zajímalo, jak to bude dále, protože Čína měla samozřejmě zájem o cizí podnikatele a o jejich výrobky, ale hlavně o jejich know-how. A mnohokrát se v minulosti stalo, že čínští podnikatele zcizili právě to zahraniční know-how a zahraniční podnikatele Číně ostrouhali. Takže teď jde o to, aby ty podmínky na čínském trhu byly pro zahraniční podnikatele férové a aby se tam mohli lépe etablovat. A to je něco, co v minulosti nebylo samozřejmostí.
0: o jednáních amerického a

0: čínského prezidenta jsme mluvili s mezinárodně politickým analytikem Milanem Slezákem. Díky za to, naslyšenou.
1: Hezký den.
0: A to už je z publicistické části poledních hlavních zpráv Radiožurnálu a Českého rozhlasu plus všechno. Hezké odpoledne vám od mikrofonu přeje Tomáš Pancíř.
2: Radiožurnál je půl jedné. Zprávy a Anna Horáčková.
3: Průměrná cena pohonných hmot v Česku po dvou týdnech klesla, ukazují to data společnosti CCS, která ceny sleduje. Benzín stojí průměrně 42 korun a 53 haléřů, tedy o 27 haléřů míň než před týdnem. Litr nafty pak 1,40 korun a 36 haléřů. Ta oproti minulému týdnu zlevnila o necelé 2 koruny. Ceny paliv dále reguluje Ministerstvo financí. Určuje maximální přípustné ceny na každý následující den, zastropovalo marže distributorů paliv a snížilo spotřební daň na naftu. Izrael možná čekají předčasné volby. Vládnoucí koalice izraelského premiéra Benjamina Netanyahua předložila návrh zákona o rozpuštění parlamentu. Předběžné hlasování Knesetu by mohlo být nejdříve v pondělí. Podle deníku Times of Israel budou poslanci hlasovat až příští středu. Pokud rozpuštění Knesetu schválí, volby musí začít do 5 měsíců. Izraelci by tak mohli volit v polovině října. Rozpuštění parlamentu si podle Times of Israel přeje i opozice. Sněmovna se už za hodinu na mimořádné schůzi vrátí k debatě o chystaném sjezdu sudeckých Němců v Česku. Ten má začít už za týden v Brně. Poslanci vládní koalice chtějí organizátory vyzvat, aby akci zrušili. Třeba podle předsedkyně klubu ANO Taťány Malé sjezd zbytečně budí emoce. Opoziční poslanci na mimořádnou schůzi nedorazí. S postojem vládní koalice nesouhlasí. A nadcházející víkend bude v Česku deštivý a chladný. Vydatně pršet bude hlavně v neděli ve východní polovině země. Vyplývá to z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu. Teplotní maxima budou mezi 11 a 17 stupni. Chladné bude i pondělí. Od úterý by se pak mělo začít oteplovat.
2: Sport.
3: Fotbalový záložník Pavel Bucha po druhé v sezóně zámořské MLS skóroval. Na výhru to ale nestačilo. Cincinnati totiž podlehlo Interu Miami 3-5. Za vítěze dal dvě branky Lionel Messi s 11 góly. Druhý nejlepší střelec soutěže.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Nebezpečí na D1 u Fulneku a kolony u Brna. Na dálnici D1 ve směru z Ostravy na Přerov, teď je zbystřete, za mezi sjezdy na Nový Jičín a Odry. Na kilometru 324 hlásíte paletu na vozovce.
5: Leží v pravým pruhu Europaleta, v pravým pruhu prostřed, 324.
4: Na dálnicích dnes silný provoz. V Rakousku i v Německu je svátek, zavřené dálnice pro kamiony a nákladní auta tak jedou přes Česko. Na D1 ve směru z Prahy do Brna má kolona před Brnem téměř 70 kilometrů. Je to nesouvislá kolona hlavně v pravém pruhu od 130. kilometru až k omezení v Brně. Místy zastavíte i v levém pruhu, takže je třeba počítat se zdržením i v osobním autě. Pozor, hodně ucpaná i severní trasa silnice 35, jednak na příjezdu do Litomyšle a pak je kolona ještě za Moravskou Třebovou, tam je omezení u Žipotína. Na dálnici D5 na příjezdu do Prahy z Plzně popojíždějí kolony. Od Berouna 18. kilometru je to nesouvislá fronta až na Pražský okruh a často i v levém pruhu. Ucpává se i dálnice D8 na příjezdu do Prahy z Ústí nad Labem, kolona od 3. kilometru ke sjezdu na Zdiby, pak se rozjede a opět zastaví ve Kbelské ulici. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Taky odpoledne bude zatažené až oblačné, místy čekejte přehánky, výjimečně se může objevit i bouřka. Na východě teď ještě doznívá déšť a večer pak déšť dorazí od jihu, hlavně na Moravu a jihovýchod Čech. Nejvyšší teploty dnes odpoledne mezi 13 a 17 stupně Celsia, na západě je chladněji, tam maximálně 11 stupňů. Tolik zprávy. Teď už má znovu slovo Jiří Chum, tady je odpolední Radiožurnál.
6: Krásné odpoledne přejeme, 4 minuty po půl jedné, stovky hodin stříhání, míchání zvuku a práce se speciálními programy. Tak vypadaly uplynulé 2 roky na Technické univerzitě v Liberci. Její experti po dohodě s Českým rozhlasem upravili legendární rozhlasovou hru Válka smlouky do 3D zvukové podoby. Jak to zní, je to uslyšíte v další reportáži, která zároveň bude tou soutěžní. Pozorně poslouchejte a hodně štěstí v dnešní soutěži do 3/4 na 1. Hezké odpoledne.

0: Legendární rozhlasová hra Karla Čapka Válka smloky dostala nový zvuk. Experti z Technické univerzity v Liberci ji ve spolupráci s Českým rozhlasem upravili do 3D podoby. Díky tomu můžete mít pocit, jako byste byli přímo uprostřed děje. Úprava původní nahrávky z roku 1958 trvala skoro 2 roky.
1: Za chvíli vylezl z moře jeden takový ještěrka, postavil se na zadní nožičky a kroutil celým tělem.
2: Jsme v aule Technické univerzity Liberec, kolem mě stojany s reproduktory a když si zavřu oči, tak jsem najednou přímo uprostřed války smloky. A to díky Karlu Zeidlerovi z Liberecké univerzity.
3: Původní nahrávka byla zaznamenána do mono signálu, to znamená opravdu jedna stopa, což není mnoho, ale i tak se tam dalo najít hodně zvuků, které se daly rozprostřít do prostoru. Používám k tomu spektrogram, to zkrátka vizobu, a pak poskládám do prostorového uspořádání. Slyšíte opravdu rozdělené jednotlivé hlasy, jednotlivé zvuky a jednotlivé složky hudební okolo vás.
2: Takže kolik je tam těch stop ve výsledku?
3: Postupnou prací a úpravami jsem se dostal asi na nějakých 350 stop.
2: Při té produkci je slyšet, jak se hlasy různě přibližují, vzdalují. Z jedné strany mě míjí kroky, z druhé šumí moře. No a před chvílí mi jeden z mloků promluvil těsně za zády.
3: Může to být dokonce v některých okamžicích až lekavé, že se najednou objeví někde za vámi a tak, ale i to je právě záměr, aby posluchač víc vnímal ten prostor a tyhle ty zvuky, které v té monopodobě trošku zapadnou.
2: Ta rozhlasová hra Válka smloky v režii Jiřího Horčičky je z roku 1958, ale ona už tehdy byla zvukově velmi zajímavá.
3: Na tu dobu to bylo opravdu pokrokový. Pan Horčička opravdu v té době udělal neskutečnou práci, opravdu pestrá na tyhle ty zvuky okolní naruchy, takže já jsem na tohleto chtěl navázat.
2: Jak dlouho trvalo všecko to vyseparovat, poskládat dohromady?
3: No, hromadu času, takže zhruba 2 roky, protože opravdu někdy to byla separace jednotlivých hlásek, souhlásek.
2: Nebylo pokušení, že byste k tomu originálu ještě třeba něco přidal, třeba nějaký sem tam cinknutí nebo bouchnutí dveří?
3: Při mě svádělo, ale ta hra musí zůstat prostě v nezměněném stavu. I z hlediska autorských práv, tak opravdu my tam nemůžeme upravovat nic.
2: Kdybychom teď tu vámi upravenou hru pustili v rozhlase, tak posluchač z toho bude mít co?
3: No, pro posluchače bohužel u rádia bude stejná. To opravdu slyšíte z jednoho bodu.
2: Takže k čemu je tohle dobré, ptám se šéfa marketingu a digitálních služeb Českého rozhlasu Jiřího Maliny.
4: Pro nás by bylo zajímavé, že bychom na Můj rozhlase, na našem audioportálu, mohli nabízet právě takhle pouzoka remastrovaný a zkvalitněný třeba audio nahrávky Českého rozhlasu.
2: Podle Maliny se nabízí i možnost veřejných poslechů takto upravených rozhlasových her. Jana Pavlíčková, Radiožurnál.
0: A telefonní číslo do studia odpoledního Radiožurnálu už je pro vás připraveno. 221 552 255, pokud jste pozorně poslouchali, můžete s námi už za malou chvíli soutěžit. Do toho.

0: Tady je odpolední radiožurnál a do Prahy zdravíme soutěžící Zdeňku. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Tak Zdeňko, vy jste začala tak opatrně, tak nesměle. Doufám, že vaše odpovědi budou ráznější a hlavně správné. Pokud se to třikrát podaří správně, jsou tu pro vás dárky od rodinného pivovaru Bernard, mezi kterými jsou hlavně vstupenky, dvoudenní permanentky na Bernard Fest, který se koná 19. až 20. června na Horním náměstí v Humpolci. Vystoupí Lucie, Olympic, Queenie, Tři sestry, Terné Čavé, ale třeba i Marie Rotrová, Jiří Kor nebo další. K tomu ještě přidáme set dárková edice, který obsahuje tradiční světlý sváteční nepasterovaný ležák, jantarový ležák a černý ležák Bernard a dvě originální sklenice. To je balík hlavní ceny. Za dvě správné odpovědi pak dárky od pořadatelů a partnerů akce Stan proti melanomu, set od sítě lékáren Dr. Max, která je generálním partnerem akce, a tedy opalovací produkty značky Skinexpert by Dr. Max Solar. Ve čtvrtek, mimochodem 14. května, je Stan v obchodním centru Avion v Ostravě od 10 do 18 hodin, takže dneska pro vás ostatní posluchače, kteří jste poblíž a chtěli byste se nechat zdarma vyšetřit. Jedna správná odpověď, Zdeňko, to už je cena útěchy a překvapení od radiožurnálu. Tolik k cenám. A teď k vám. Můžeme začít?
1: Určitě.
0: Pět vteřin na odpověď a první otázka zní, Zdeňko. Jak dlouho trvala Karlu Zeidlerovi práce na úpravě rozhlasové hry Válka smloky?
1: Byly to 2 roky.
0: 2 roky je správná první vaše odpověď. Je to tak, otázka druhá je taky před námi. Teď budu chtít letopočet. Ptám se, ve kterém roce natočil Jiří Horčička tu původní nahrávku legendární hru Válka smloky?
1: Koncem 50. let, tak 58.
0: 58, ano, je to tak. Druhý bod, no a do třetice. Zdeňko, vzpomenete si, do kolika zvukových stop se podařilo hru nově rozdělit?
1: Asi 350.
0: Je to tak, do 350 zvukových stop z jedné. Neuvěřitelné. Zdeňko, ale vy jste odpověděla 3x správně, to znamená, že hlavní cena je vaše. A tak mám radost, co vy?
1: Já taky, děkuju.
0: Tak si užijte Bernard Fest a zdravím vás, nashledanou.
1: Moc děkuji, hezký den, nashledanou.
2: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.

0: Fotbalisté Slávie obhájili titul v Šancelize. Velký podíl na tom mají taky Tomáš Chorý a David Douděra. Hráči, kteří ale byli po sobotní vyloučení v nedohraném derby se Spartou vyřazeni z týmu. Přesto včerejší zápas s Jabloncem, po kterém slávisté slavili, sledovali z tribuny.
1: To byli a budou a jsou pořád naši kamarádi a ať už to dopadne jakkoliv, tak budeme vždycky vzpomínat na ty bitvy, které jsme spolu zvládli a zvládli jsme jich hodně a oni nám k tomu pomohli.
2: Říkal záložník Slávie Lukáš Provod. Předseda představenstva klubu Jaroslav Tvrdík Tomáši Chorému i Davidu Douděrovi vzkázal v neděli v podcastu Odbor přátel Slávie, že slavistický dres už neobléknou.
3: A takovéto hráče prostě ve Slávii nechceme. Oba dva hráči byli vyřazeni z kabiny do konce sezony a oba dva dostali souhlas k přestupu v letním přestupním období. Ani jeden z nich už za Slávii Praha nenastoupí.
2: Navzdory tomu Chorý s Douděrou seděli jen pár sedaček od Jaroslava Tvrdíka při zápasu Slávie s Jabloncem. Utkání bylo sice bez fanoušků, přesto 150 diváků mohlo být ve VIP sektoru. A na oslavách v šatně podle videí Slávie na sociálních sítích Chorý s Douděrou byli taky.
1: Tak já si myslím, že to je na to ještě brzo, aby jsme se o něčem takovém vůbec bavili, protože teď jsme se všichni prostě soustředili na to, aby jsme zvládli tenhle zápas a všechno je to hrozně čerstvý, hrozně živý. My jsme v podstatě neměli šanci, nebo jsme ani nechtěli to nějakým stylem řešit mezi sebou ani s těma klukama, takže se uvidí, co bude a říkám to, si myslím, že je ještě brzo na to, aby jsme tohle nějakým stylem komentovali.
2: Odpovídal Provod na otázku, zda se může rozhodnutí Tvrdíka ohledně Chorého s Douděrou změnit.
4: Upřímně nevím, my si musíme hlavně sednout jakoby dohromady a říct si, co dál svým způsobem a otázka je, jaká jako třeba oni budou cítit tu svou budoucnost, jakoby to taky bude jako podstatný a takže tohle bych zatím nepředjímal a uvidíme prostě, co se stane.
2: Doplnil trenér Slávie Jindřich Trpišovský. Několik minut po konci zápasu zveřejnil David Douděra na svém Instagramu příběh s fotkou z tribuny, na které do fotoaparátu ukazuje srdce a k tomu přidal následující text.
5: I když tě život hází klacky pod nohy, projdi tím s úsměvem. Právě to je skutečná síla.
2: Napsal David Douděra. I on společně s Tomášem Chorým je novým mistrem fotbalové Šanceligy. Jejich spoluhráč Lukáš Provod jim vzkázal.
1: Vážím si toho, co tady pro Slávy udělali. Kdyby cokoliv, kdykoliv potřebovali, tak já jsem tady pro ně. Takže já to beru spíš než z té profesní, tak z té osobní stránky a říkám, moji podporu mají oba kluci.
2: Řekl Lukáš Provod po tom, co Slávia porazila Jablonec 5-1 a získala ligový titul. Z Edenu Karel Schamberger, Radiožurnál.

Dexter's Bridge. Hello, sweetheart.

0: host Radiožurnálu.
1: Rozhovory, které jinde neuslyšíte.
0: Atraktivní a zajímavé povídání.
1: Každý všední den od 9 hodin ráno.
0: A repríza po zprávách ve 22 hodin.
1: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: Radiožurnál je 13 hodin. Anna Horáčková a zprávy.
1: Pražský městský soud znovu zamítl vyšší odškodnění pro exministryni Parkanovou kvůli stíhání v kauze letounů CASA. Slovenská diplomacie odsoudila včerejší a taky dnešní ruské útoky na Ukrajinu. Hokejista Martin Nečas pomohl Kolorádu k postupu do finále východní konference NHL. Velmi dlouhá kolona vzniká na dálnici D1 před Brnem směrem z Prahy. A počasí čekáme zataženo, místy s deštěm a teploty až 17 stupňů, na západě maximálně 11.
2: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
1: Někdejší ministryně obrany Vlasta Parkanová nedostane od státu vyšší odškodné za neoprávněné dlouholeté trestní stíhání v kauze armádních letounů CASA. Rozhodl o tom Městský soud v Praze. Bývalá ministryně žádala přibližně 8,5 milionu korun jako náhradu nemajetkové újmy. Už dřív od státu dostala přes 1,5 milionu. Soudkyně Ludmila Petráková po vynesení rozsudku vysvětlila, proč požadavek exministryně Parkanové zamítla.
3: Je třeba vzít úvahu, že paní žalobkyně nebyla nikdy omezena na osobní svobodě, že to trestní stíhání negativně, zaplať pánbu, nedopadlo do jejich rodinných poměrů, ani to, že nikdy nedošlo k byť nepravomocnému trestnímu odsouzení, že hned první trestní rozsudek byl zprošťující.
1: Rozsudek je pravomocný, Parkanová ale ještě může podat dovolání k nejvyššímu soudu. Dnes k soudu nepřišla. Slovenská diplomacie odsoudila poslední ruské útoky na Ukrajinu. Ministr zahraničí Juraj Blanár v prohlášení uvedl, že dnešní a včerejší údery následují bezprostředně po období krátkého příměří. To podle Blanára mohlo vytvořit prostor pro dlouhodobý udržitelný klid zbraní a pokračování mírových jednání. Moskva včera útočila mimo jiné na Zakarpatskou oblast, která hraničí se Slovenskem a Maďarskem. Terčem bylo i město Užhorod. Budapešť úder odsoudila už dřív a předvolala si ruského velvyslance. Poptávka po respirátorech FFP2 ve Francii za poslední týden pětinásobně stoupla, informoval o tom francouzský rozhlas. Podle něj dodavatelé nestíhají doplňovat zásoby v lékárnách a ceny respirátorů rostou. Francie v uplynulých dnech zaznamenala první potvrzený případ hantaviru.
4: La fabrication est limitée en France.
5: Zakladatelka nákupní centrály pro lékárny Farmazon Audrey Lecoqová běžně lékárnám prodává 2400 krabic roušek týdně. Tentokrát jich za tři dny prodala 15 000. Potvrdila to francouzské rozhlasové stanici France Inter. Roste jejich cena. Krabice 50 roušek teď u dodavatelů stojí v přepočtu 170 na místo 120 korun. Testy potvrdily nákazu hantavirem u ženy, kterou vláda vrátila z výletní lodě Hondius. Je ve vážném stavu v pařížské nemocnici Bichat. V karanténě jsou i 4 další pasažéři výletní lodě. Vláda otestovala i přes 20 lidí, kteří mohli být v kontaktu s virem. Podle televize BFM neprojevují příznaky. Premiér Sebastian Lecornu podepsal dekret, který zpřísňuje hygienická opatření. Z Paříže Martin Balucha, Radiožurnál.
1: Z položení kamení na koleje železničního koridoru u Přelouče podezřívají pardubičtí policisté dvě děti. Případ, který vyšetřují od ledna, předali kvůli nízkému věku pachatelů k vyřízení drážnímu úřadu. Dál naopak prověřují dva jiné incidenty z trati nedaleko Pardubic, pokračuje policejní mluvčí Markéta Janovská.
6: Zde v březnu a v květnu letošního roku někdo umístil dlažební kostky na koleje koridoru v místě, kde vlaky projíždějí i 150-kilometrovou rychlostí. V těchto případech jsme zahájili úkony v trestním řízení pro podezření z trestného činu poškození cizí věci.
1: Policie v téhle souvislosti zveřejnila fotografii skupiny dětí a pátrá po jejich totožnosti. Jakékoliv informace volejte na linku 158.
7: Sport. Hokejista Martin Nečas s dvěma asistencemi pomohl k postupu Koloráda do finále východní konference NHL. Avalanche vyhráli nad Minnesotou 4-3 v prodloužení.
8: Colorado do zápasu vstupovalo s vidinou postupu, po první třetině ale prohrávalo 0-3. Následně tým okolo Martina Nečase začal obrat. Minutu a půl před koncem třetí třetiny i díky Nečasově přihrávce srovnal na 3-3 McKinnon a zápas šel do prodloužení. V něm se gólovou přihrávkou znovu blízkl Martin Nečas. Branka Kulaka tak rozhodla o výhře Koloráda 4-3 v prodloužení. Avalanche tak zahrají finále západní konference NHL. O postup do boje o Stanleyu v pohár se utkají buď s Vegas nebo Anaheimem. Karel Schamberger, Radiožurnál.
2: Zelená vlna s známe lepší cestu.
9: Kolony na D1 před Brnem i na 35 se před Litomyšlí a za Třebovou. Na D1 z Prahy do Brna nejdřív kratší zdržení před omezením na Šmykalce na 24. pomalu se jede z 18. kilometru. Hlavně potom před Brnem zůstává velmi dlouhá kolona, hlavně kamionů, v pravém pruhu místy roztrhaná, ale první část už u exitu 141 Velké Meziříčí západ. Tam brzdí i v levém pruhu osobní auta, tato potom čeká pak ještě u exitu 162 Velká Bíteš a následně od sjezdu 178 Ostrovačice jedou různě pomalu až do Brna a situace se často rychle mění. Kvůli svátku v Německu a Rakousku silný provoz i na severní trase na Moravu na silnici 35 z Hradce na Olomouc. Nejdřív fronta od Řídkého do Litomyšle minimálně na 20 minut a další kolona od Moravské Třebové i přes 3/4 hodiny do omezení u Žipotína před Mohlnickým kopcem. Na D8 z Ústí na Prahu za Žehlovicemi vzniká kolona z 62. kilometru, je to na 10 minut do omezení v tunelech na 60. A na příjezdech do Prahy velmi silný provoz, hlavně kamionů, jak na brněnské D1 z 6. kilometru od Průhonic, tak na plzeňské D5 ze 14. kilometru od Vráže až na okruh. A na chomutovské D7 se popojíždí od exitu 3 Kněževez do omezení za letištěm 10-15 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Odpoledne bude zatažené až oblačné, místy čekejte přehánky, na východě ještě doznívá déšť a večer pak déšť dorazí od jihu, hlavně na Moravu a jihovýchod Čech. Nejvyšší teploty dnes odpoledne od 13 do 17 stupňů, na západě maximálně 11. A ještě přidáme informace o energetické situaci, základní stupeň platí po celých 24 hodin, odběr zemního plynu podle základního odběrového stupně. Tolik zprávy. A teď už má v odpoledním radiožurnálu slovo Hanka Schánilová.
10: Dobré odpoledne. Možná to znáte a možná víc, než by se vám chtělo. Děti, práce, domácnost a pořád dokola. Děti, práce, úklid. No a partnerský vztah je kde? Možná někde mezi tím. Mnoho rodičů má pocit, že musí zvládat všechno dokonale a na sebe už jim prostě nezbývá čas a prostor. My se tomu dnes v Radiožurnálu budeme věnovat. V dalším dílu Linky bezpečí otevřeme téma, jak rodičovství dokáže změnit partnerství.
2: Odpolední radiožurnál
11: a Hanka Schánilová.

0: Linka bezpečí na Radiožurnálu.
1: Návod, jak porozumět problémům vašich dětí.
2: Kdy jste si naposledy s partnerem povídali jinak než o dětech, nákupech nebo o tom, kdo zítra bere auto nebo vyzvedává dítě ze školy nebo ze školky? Tak rodičovství dokáže vztah velmi prověřit a někdy se z partnerů nenápadně stanou zejména manažeři rodinného provozu. Mnoho rodičů má navíc pocit, že musí všechno zvládat perfektně. A v dnešní Lince bezpečí Radiožurnálu probereme, jak při péči o děti nezapomenout na vlastní vztah. A ve studiu kvůli tomu velmi ráda vítám Terezu Hybšerovou z domácí redakce. Hezké odpoledne.
3: Dobrý den. Děti a rodičovství často úplně promění fungování vztahu. Velká část pozornosti i energie se přesune na péči o děti a každodenní povinnosti, zatímco partnerský vztah zůstává na druhé koleji. Třeba máma dvou dětí Míša pro Český rozhlas mluvila o tom, že se s partnerem kvůli domácnosti dokážou i pohádat.
4: Většinou to jsou prostě, kdo něco udělá a nebo neudělá. Jako typu, je tam nachystaný koš, jestli ho někdo půjde prostě odníst, nebo přivrtat něco, nebo prostě nějaká věc, že mě třeba přijde, že to je mu nutný udělat teď hned a Honzovi přijde, že to je absolutně blbost.
3: Těmi nejstabilnějšími vztahy nicméně bývají ty, ve kterých si partneři dokážou udržet blízkost i po příchodu dítěte. A psychologové zároveň upozorňují, že mnoho rodičů dnes zažívá velký tlak na to, aby byli dokonalými mámami a táty. A právě partnerský vztah pak často odsouvají až na poslední místo. Navíc i samotná česká rodina se proměňuje. Podle dat Českého statistického úřadu se téměř polovina dětí dnes rodí mimo manželství a rodiče mají děti později než v minulosti. O to větší nároky jsou často kladené na partnerské fungování, komunikaci a schopnost sladit rodičovství s vlastním vztahem nebo i kariérou.
2: Děkuji, to byla Tereza Hybšerová.
3: Naslyšenou.
1: Linka bezpečí
0: na Radiožurnálu.
2: My to téma teď probereme podrobněji se Zuzanou Kubíkovou, což je rodinná terapeutka a krizová interventka Linky bezpečí. Dobré odpoledne přeji.
5: Dobrý den.
2: Co se ve vztahu nejčastěji změní, když se narodí dítě?
5: Tak, když se narodí dítě, tak jednoznačně každé to partnerství prochází nějakou změnou, protože nastává opravdu pocit zodpovědnosti. Vždyť narodil se někdo, kdo na nás bude dalších x let závislý a na koho budeme myslet asi nejspíš celý život. Nesmíme zapomenout na to, že přichází únava. Jednoznačně. Vyčerpání. Většina rodičů nespí, někdy nespí jenom matky a otcové hůř. A také měli jsme nějakou představu o tom, jaké to bude a realita může být dost možná jiná. Možná ještě dodám, že nikdy nevíme, kdo se narodí, jestli miminko bude nespavec, jestli miminko nebude trpět nějakými kolikami, bude ho bolet bříško a tak dál, co všechno vlastně budeme muset řešit, třeba i zdravotní hledisko matky na nové maminky.
2: Mají dnes podle vás rodiče pocit, možná i častěji, že všechno se musí zvládnout dokonale a perfektně?
5: Já myslím, že chtějí a vlastně je to i dobře, že se chceme soustředit na to, abychom byli dobrými rodiči. Ale tam je to slovíčko dokonalý. Dokonalý je nevím kdo.
2: Já ne.
5: Já taky ne. A možná nás obě tím potěším. On se spíš doporučuje koncept dost dobrého rodičovství než dokonalého rodičovství, protože prostě nikdo dokonalý není, ani dítě není dokonalé, může vidět i u svých rodičů, že nejsou dokonalí. A můžeme si to přebrat tak, že vždycky se nám, každý den není posvícení, vždycky se nám to nepodaří. Nepodaří se nám třeba vždycky zvládnout klidně nějakou náročnou situaci. A zároveň do toho můžeme dát i to, že nemusíme být na 100% pořád přítomní s tím dítětem.
2: Takže to dost dobré už není nesmysl. Tak ráno se podívám do zrcadla a řeknu si, fajn, nejsem dokonalá matka, ale jsem dost dobrá.
5: Aha, a já si myslím, že to můžeme říct o sobě i obecně. Podívám se do zrcadla a řeknu si, není to dokonalý, je to dost dobrý a vlastně by to mohlo stačit. Dokonce se udává, že ten poměr je 60-40, 60 jako to dobrý a 40 to, co se třeba jako nepovedlo. A mohli bychom vést ještě nějakou delší polemiku o tom, co do toho 40, ale nepočítáme, co by se opravdu vynechat mělo. Ale na to teď asi čas nemáme.
2: Víte, co by mě zajímalo? Je běžné, že po čase najednou začneme partnera vidět jako mámu nebo jako tátu a začneme si říkat mami, tati před těmi dětmi. Je to tak běžné?
5: Nevím, jestli je to běžné, ale stát se to může. Možná zajímavé je i to slovíčkaření, jak říkáte, že si začneme říkat místo jménem mami, tati. Vlastně i mě napadá, že tím, že se nám narodí dítě, tak trošku přijdeme i o vlastní jméno, protože najednou je tam někdo, kdo se postupně naučí říkat nám mami a ne naším vlastním jménem. Tak si říkám, že je trošku škoda, kdyby to začal dělat i partner a on přece svoji mámu má stejně jako, že já mám svýho tátu.
2: Jak můžeme poznat, že péče o děti začíná vytlačovat postupně ten partnerský vztah? Je nějaký signál, kterého bychom si měli všimnout?
5: Asi se dá říct, že nutně ho trochu vytlačí. Jo? Že tam nemůžeme, stejně jako nemůžeme být na 100% skvělí rodiče, tak vlastně ani nemůžeme na 100% věnovat čas tomu partnerství, jako to bylo předtím. Opravdu ty změny jsou veliké. V našich českých podmínkách je to, že jeden z rodičů, u nás zpravidla matka, odchází na takzvanou dovolenou, užívá si a opouští svoje profesní zázemí, tudíž žije prostě jinou realitou a i má jiná témata, než třeba dosud s partnerem měli, třeba právě o profesi, o tom, co viděli v metru venku a tak dále. Ona vidí prostě jinou realitu.
2: Co když se to propojení mezi partnery najednou vytratí? Dá se to vrátit? Co může takový pár udělat pro to, aby si udržel tu blízkost v rodičovství?
5: Já chci říct, že si myslím, že se to dá vrátit, protože vztah je práce, možná takhle, kdybychom si to uchopili už na začátku, že vztah je práce a to jakýkoliv vztah je práce a že nám to za to stojí a možná si připomínat i důvody proč a já možná chci říct, že když už je tam rodičovství, tak pro děti je život v úplné rodině určitě mnohem víc fajn a dobrý, než když se rodiče rozejdou. Tak i proto by ten čas měli trávit spolu, aby to těm svým dětem dopřáli. A teď mluvím opravdu o funkčním vztahu, který samozřejmě obnáší i to, že se někdy pohádáte.
2: Jak je důležitý v rodičovství čas bez dětí? A docela by mě zajímalo, proč si ho ty rodiče často nedopřejí, i když třeba můžou. Protože mají tu babičku, která pohlídá.
5: Říkáte dobrou věc, že někteří nemůžou, že nemají babičku nebo dědu, který by pohlídal, nebo si nemůžou dovolit to zaplatit. Možná, že to hraje, že tam hraje roli právě i ta zodpovědnost a pocit, musím s ním být stoprocentně, chci vědět o jeho čase a jsem teď máma a nebo i tlak od partnera, seš přece máma, tak bys neměla, nebo seš táta, tak jak to, že chodíš třikrát týdně na fotbal. Tudíž doporučení je určitě čas spolu, čas, ale i o samotě, čas s dítětem, každý zvlášť i dohromady jako rodina. A teď, jak se v tom vyznat? To asi není jednoduché. Pokud to někdo probrat víc potřebuje, tak samozřejmě já doporučuji naší rodičovskou linku, nebo i příští týden možná udělám reklamu. Máme webinář právě na tohle téma, tak i tam se lecos dozvíte dalšího.
2: Takže na lince bezpečí můžeme najít nějaký odkaz. Mm-hmm. Tak milí posluchači, nezapomeňte, že nemusíme být dokonalí, ale stačí nám být dost dobří. Tohle byla Zuzana Kubíková, rodinná terapeutka a krizová interventka Linky bezpečí. Děkuji.
5: Naschledanou.

0: Novinářskou křepelku za loňský rok převzal Matěj Skalický, moderátor a autor našeho zpravodajského podcastu Vinohradská 12 Českého rozhlasu. Ocenění pro výrazné mladé novináře do 33 let uděluje nadace OSF.
1: Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12.
2: Úvodní znělka podcastu a oceněného tvůrce. Matěj Skalický si novinářské křepelky velmi váží. Bere to ale jako poctu nejen pro sebe, ale pro celý svůj tým Vinohradské 12.
3: Je to signál, že ta podcastová tvorba, kterou dělám nebo kterou děláme s týmem, má ohlas, je slyšet a určitě nás to nabije tou novou energií, abychom každý den mohli nadále vydávat nové a nové epizody a těšit jimi naše posluchače.
2: Ocenění získal Matěj Skalický za dlouhodobou zpravodajskou práci. Předal mu ho šéfredaktor Českého rozhlasu Plus a člen poroty Josef Pazderka.
4: Vítězem v kategorii Cena novinářská křepelka se stává Matěj Skalický.
5: Matěj to ve finále dostal za kontinuální kvalitu, za něco, čemu se říká nepodskakování laťky. Vydávat takhle kvalitní podcast každý den znamená mimořádné nasazení nejenom Matěje, ale celého toho týmu. A jestli mám něco vypíchnout, tak je to jako neuvěřitelná pečlivost a schopnost obětovat se až skoro na hraně vlastního zdraví.
2: A o čem je dnešní díl Vinohradské 12?
3: Příběh smrtícího viru hantaviru a jedné lodi, na které se ten virus objevil, a my se ptáme viroložky Ruth Tachezy, jak se tam dostal, jak moc závažné onemocnění vyvolává, jestli se toho máme bát, nebo naopak ne.
2: Epizody si můžete poslechnout třeba na webu Českého rozhlasu nebo v podcastových aplikacích. V dalších kategoriích novinářských ocenění uspěly například investigativní novinářka Zdislava Pokorná z deníku N nebo komentátor Petr Honzejk z Hospodářských novin. Jakub Vik, Radiožurnál.

0: Nenechte si ujít nejlepší novinářské fotografie uplynulého roku. Výstavu Czech Press Photo můžete navštívit v nové budově Národního muzea. Téměř 700 fotografií, které zachycují události v Čechách i v zahraničí, můžete vidět do 30. listopadu. Mediálním partnerem je Radiožurnál.
1: Radiožurnál je 13.30. Anna Horáčková a aktuální zprávy.
2: Ministerstvo financí ode dneška znovu nabízí státní dluhopisy. Jejich návrat oznámila šéfka rezortu Alena Schillerová z hnutí ANO. Lidi si budou moct nakoupit 3 různé druhy dluhopisů republiky.

0: úroky podle výše výnosu a doby splatnosti. Ta se bude pohybovat od 3 měsíců do 5 let. Investovat je možné od 1 tisíce do 3 milionů korun. Upisovací období pro první emisi dluhopisů potrvá do 28. června. Nákup je možný i online. Kubě zcela došla nafta a topný olej, řekl to ministr pro energetiku Vicente de la Olevi. Hlavní město Havana čelí nejhorším výpadkům elektřiny za poslední desetiletí. Mnoho čtvrtí je podle ministra Oleviho bez světla až 22 hodin denně. V kubánské Havaně byly večer velké protesty. Podle serveru CyberCuba lidé na několika místech zapálili barikády a bouchali v oknech do hrnců, což je oblíbený způsob protestu v Latinské Americe. Nedostatek nafty a topného oleje způsobila americká blokáda. Šéf Bílého domu Donald Trump v lednu pohrozil uvalením cel na jakoukoliv zemi, která Kubě dodá palivo. V dubnu na ostrov přivezl ropu velký tanker plující pod ruskou vlajkou. Byl tak první od prosince. Lotyšská premiérka Evika Siliňová rezignuje. Informuje o tom tamní veřejnoprávní stanice LSM s tím, že to znamená i pád vlády. Siliňová ve středu ztratila většinu v parlamentu. Levicově orientovaná strana Progresivní totiž oznámila, že už kabinet nebude podporovat. Rozhodnutí strany následovalo po víkendovém odvolání ministra obrany Andrise Spruce kvůli řešení incidentu s ukrajinskými drony. Ty minulý týden vletěly do lotyšského vzdušného prostoru z Ruska a zasáhly sklad ropy. A noční běh pro světlušku dnes hostí letní amfiteátr v Jihlavě. Charitativní akci pořádá nadační fond Českého rozhlasu. Výtěžek půjde na podporu lidí s těžkým zrakovým postižením. Zájemci si vyberou ze dvou okruhů. Kratší má 3 kilometry, ten delší necelých 5. Běžci se můžou zapisovat online nebo od 19 hodin u registračních pokladen v amfiteátru. A závod pak odstartuje v 21 hodin. Sport. Ministr pro sport, prevenci a zdraví Boris Šťastný z Motoristů jmenoval předsedu České fotbalové asociace Davida Trundu a výkonného ředitele Ligové fotbalové asociace Tomáše Bártu do pracovní skupiny Bezpečí na stadionech. Jejím cílem bude hledat konkrétní opatření vedoucí ke zvýšení bezpečnosti při sportovních utkáních, taky posílení prevence i důslednějšímu postihu nepřijatelného chování na stadionech.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Kolony na D5 před Prahou, D1 před Brnem i na 35 u Litomyšle a Třebové. Na provozu u nás se podepisují svátky v části západní Evropy, kamiony míří na východ přes Česko, takže na dálnici D5 před Prahou směrem z Plzně se tvoří dlouhá kolona, začíná za Berounem, u exitu 14 Dráž brzdí i osobní auta v levém pruhu, ta se po asi kilometru trochu rozjedou, kamiony se vlečou dál krokem a všichni až na pražský okruh k Ořechu. A ještě výraznější problémy na D1 a 35. Na dálnici D1 před Brnem směrem z Prahy zůstává dlouhá roztrhaná kolona, začínající už kolem sjezdu 141 Velké Meziříčí západ a v různých úsecích až do Brna zpomalují brzdí i osobní auta v levém pruhu. A ucpává se taky severní trasa po 35 z Hradce Králové na Olomouc. Nejdřív je kolona za Cerekvicí do Litomyšle kolem půl hodiny a hlavně potom provoz kolabuje od Moravské Třebové k opravám vozovky před Muhelnickým kopcem u Žipotína, odkud hlásíte, že tam provoz nikdo moc neřídí a zdržení je velmi dlouhé.
3: Já jsem hodinu a půl cukal od kruháče z Moravské Třebové.
2: Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
0: Dnešní odpoledne bude i dál zatažené až oblačné, místy čekejte přehánky, výjimečně se může objevit i bouřka. Na východě teď ještě doznívá déšť, večer pak ten déšť dorazí od jihu, hlavně na Moravu a taky jihovýchod Čech. Teploměry ukazují 13 až 17 stupňů Celsia, na západě je chladněji, tam maximálně 11 stupňů. Tolik zprávy. Teď už má znovu slovo Hanka Schánilová, pokračuje odpolední Radiožurnál.
4: Krásné odpoledne, díky za slovo. Novým trenérem hokejové reprezentace do 20 let se stal Jan Tomajko, který v téhle sezóně vedl 18 a získal z ní bronzovou medaili na nedávném mistrovství světa. Tým do 18 let místo něj převezme Jaroslav Nedvěd, který naposledy trénoval pražskou Spartu. Český svaz ledního hokeje o tom informoval v tiskové zprávě.
1: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.
6: We were strangers at the bar, they were playing Wonderwall. I overheard you say you hate this song. Next thing I knew, I'm walking over, came and tapped you on your shoulder. Said, my dear, you're not the only one. Spent the night there at my place, that night became 100 days. And I shared all my deepest secrets with you.

0: again.
1: Za chvíli v odpoledním radiožurnálu už můžeme zamířit do Poslanecké sněmovny. Poslanci vládní koalice dnes budou znovu chtít vyzvat organizátory blížícího se sudetoněmeckého sjezdu k jeho zrušení. Usnesení před chvílí začala projednávat poloprázdná sněmovna, opozice totiž schůzi bojkotuje. A naše reportérka vám k tomu za pár minut řekne víc. Hezké odpoledne.

0: Poslanci se vrátili k diskusi o nadcházejícím sudetoněmeckém sjezdu v Brně. Ten sněmovnu zaměstnává s přestávkami už přes týden. Koaliční poslanci chtějí vyzvat organizátory, aby akci nepořádali. Sjezd podle nich otevírá citlivá témata a narušit by mohl česko-německé vztahy. Opoziční poslanci jsou ale opačného názoru a dnešního jednání se tak neúčastní. Další podrobnosti teď přidá přímo ze sněmovny reportérka Adéla Burešová. Adélo, zdravím tě, hezké odpoledne.
1: Hezký den, ta schůze začala před zhruba 10 minutami a z pohledu do jednacího sálu je teď už jasné, že opoziční poslanci skutečně dostali svého slova a na tu schůzi nepřišli. Nastala tady teď ale proto i taková kuriozní situace, protože předseda sněmovny Tomio Okamura z SPD musel přečíst omluvenky všech 92 opozičních poslanců. Opoziční poslanecké kluby to ostatně ale avizovali v tomto týdnu, že nepřijdou. Téma sudetoněmeckého sjezdu podle nich nepatří na půdu parlamentu. Koalici kritizují taky za to, že plýtvá časem, který je potřeba na projednávání zákonů. Kritický byl třeba poslanec František Talíř z KDU-ČSL.
2: Je to ale i bytostně hloupé, že se náš premiér a naše vláda otáčí zády například vůči bavorskému premiéru Marku Zédrovi, který do Brna také přijede. Tisíce lidí z pohraničí denně dojíždí do práce právě třeba do Bavorska. Ty vztahy jsou bezproblémové a my do nich tímto, nebo naše vláda, vráží klín.
1: Připomenu, že tento bod poslanci přerušili po 6-hodinové debatě minulé úterý. O slovo se v tu dobu hlásila ještě zhruba 30 převážně opozičních poslanců. Dnešní jednání by ale díky jejich neúčasti mělo být výrazně kratší.
0: Je tedy jisté, že usnesení poslanci dnes přijmou?
1: Aby sněmovna to usnesení schválila, bude potřeba nejméně 67 hlasů. Na to má koalice pohodlnou většinu, disponuje celkem 108 hlasy. Pro usnesení ale třeba nebude hlasovat poslankyně Helena Válková z Hnutí ANO, která to oznámila minulé týdnu, s tím, že toto téma se ve sněmovně projednávat nemá. Naopak celý poslanecký klub Hnutí SPD usnesení podpoří, což dnes zopakoval předseda poslanců Radim Fiala.
3: Budeme mluvit velmi krátce, zhrneme to. Řekneme, že Benešovy dekrety jsou důsledkem a výsledkem druhé světové války. Považujeme to za pilíř, na kterém stojí dnes novodobá Česká republika. A tímto způsobem zhrneme celou tu věc a budeme hlasovat o tom návrhu usnesení a to bude konec.
1: Na závěr ještě dodám, že sudetoněmecký sjezd bude příští víkend od 22. do 25. května na brněnském výstavišti jako součást festivalu Meeting Brno. Podle spoluzakladatele festivalu Davida Macka se akce pořádat bude nezávisle na jakémkoliv rozhodnutí sněmovny.
0: Adéla Burešová, naše zpravodajka, tedy sleduje poloprázdnou poslaneckou sněmovnu. Díky. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.

0: Dlouho se mu v hokejové sezóně nedařilo tak, jak chtěl, ale teď se to celé může u Matěje Blimla změnit. Poté, co se neprosadil v NHL, bude hrát na mistrovství světa. A tak mu věnujeme další z reportáží odpoledního radiožurnálu.
1: Než zasnou světla poslední, tak rychle, než se rozejdou. Chceš zažít přece něco víc,

0: Čeští hokejisté vstoupí zítra do mistrovství světa ve Švýcarsku. Ve 2020 je ve Friburgu čeká Dánsko. V sestavě bude také útočník Matěj Bliml, který má za sebou psychicky náročnou sezónu. Teď je rád, že je v národním týmu a je to znát i na jeho hlasu. Posoudit můžete sami, v lednu jsme za ním totiž byli s mikrofonem v záložním týmu Bostonu v Providence, hrající nižší AHL. No a natáčel reportér František Kuna.
1: Stihl jste 4 zápasy v NHL v této sezóně, teď aktuálně v AHL. Jak se sám cítíte?
2: Je to takový nahoru dolů. Samozřejmě jsem šel s nějakýma trochu jinýma cílema do té sezóny. Si člověk nedokáže, než jsem vlastně odejde, tak si nedokážu vůbec představit, jako jak je to psychicky hlavně náročný ten celý rok.
3: Hráči se složení týmu dozvěděli doslova před pár okamžiky ještě na letišti Václava Havla v Praze. Poprosím tedy hlavního trenéra národního týmu Radima Rulíka.
4: Útočnice. Matěj Bliml.
2: Super, já jsem úplně nadšený. Těšil jsem se na to hrozně moc. Jakmile mi pan Schläger zavolal, tak jsem neváhal a od té doby už jsem se začal těšit, protože mi to hodně chybělo. No.
5: Pan Schläger je generální manažer hokejové reprezentace, který má na starosti komunikaci s hráči. Pokračujeme v současnosti, už s lepší náladou a pohledem na minulé měsíce Matěje Blimla.
2: Byl jsem hodně dole, že jo, jak jsme se bavili a od té doby se to hodně zvedlo a spíš je to taková odměna za tu práci, protože teď nejsem úplně jenom, abych si zahrál a užil si to, ale prostě abych hodně pomohl týmu, aby jsme udělali nějaký výsledek.
5: To už Matěj Bliml zná, když hrál podruhé na světovém šampionátu dospělých, byl z toho bronz v Tampere v roce 2022. Teď může zavzpomínat i na spolupráci s Romanem Červenkou a klidně ji zase obnovit. A pro jsou i trenéři, kteří na začátek turnaje vymysleli útok Červenka Sedlák Bliml.
2: Jo, trošku jsem si to asi přál, že bych mohl hrát s těma dvoma, protože jsou to skvělí hokejisti a to přání se zatím splnilo, tak uvidíme, jestli to vydrží až do pátka.
5: Doufá Matěj Bliml a o pátku mluví, protože to je den, kdy začne mistrovství světa. Pro české hokejisty večerním zápasem s Dánskem s úvodním buly ve 20 hodin a 20 minut. Z Friburgu František Kuna, Radiožurnál.

0: Nenechte si ujít v České televizi.
1: Blížící se mistrovství světa v ledním hokeji bude zároveň rozlučkou trenéra Radima Rulíka s národním týmem. Průběh turnaje můžete sledovat od 15. května v přímých přenosech na ČT Sport a ČT Sport Plus.
2: Jo, ještě beton.
3: Přepočítávám trasu, pokračujte rovně. Po 5 metrech u ztraceného bednění odbočte vlevo. Na skružovém objezdu použijte první výjezd. Směr hydroizolace, po 2 metrech váš cíl je vpravo.
4: Všichni fachmani i kutilové teď jezdí k nám. Bauhaus, když se to má podařit.
5: Radiožurnál je 14 hodin. Anna Horáčková a aktuální zprávy.
6: Češi si ode dneška můžou znovu pořídit dluhopisy republiky. Obaly čokolád Milka klamaly v Německu spotřebitelé, rozhodl o tom soud. Čeští hokejisté poprvé v dějišti mistrovství světa trénovali v zápasové hale. Ucpaná je silnice 35 z Hradce na Olomouc kvůli omezení za Moravskou Třebovou a počasí dál bude zataženo až oblačno, místy zaprší a teploty do 17 stupňů, na západě je chladněji.
4: Radiožurnál zprávy. Víme, co se děje.
6: Ministerstvo financí lidem ode dneška znovu nabízí státní dluhopisy, oznámila to ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO. Na výběr jsou tři typy, fixní a protiinflační na 5 let a nový 3měsíční. Upisovací období pro první emisi potrvá do 28. června, dodává Schillerová.
7: Objednávky dluhopisů se potvrdí uhrazením, které potřeba provést nejpozději do 7. července. Zájemce může investovat minimálně 1 000 korun. Maximálně 3 miliony korun.
6: Schillerová očekává, že se v první emisi prodají dluhopisy zhruba za 20 miliard. Podle ministryně je nabídka dluhopisů občanům výhodná pro stát i pro investory. Výnos ze státních dluhopisů je přitom osvobozený od srážkové daně. Hormuzský průliv musí podle prezidentů USA a Číny zůstat otevřený kvůli volné přepravě ropy a zemního plynu. Donald Trump a Xi Jinping se na tom shodli během dnešního jednání v Pekingu. Šéf Bílého domu později označil rozhovory za pozitivní a produktivní. Prezidenti a další zástupci obou zemí se teď účastní slavnostního banketu. Během něj Trump si je pozval na státní návštěvu Spojených států. Americký potravinářský gigant Mondelez v Německu klamal spotřebitele a dopustil se i nekalé soutěže. Rozhodl o tom soud v Brémách, podle kterého firma nedostatečně upozorňovala zákazníky na zmenšování fialových čokolád Milka. Nepravomocný rozsudek bude mít dopad spíš na budoucí případy tzv. Smrskflace.
8: Mondelez loni v Německu jednak stenčil tabulky čokolády Milka asi o milimetr a zároveň je zdražil, takže na první pohled téměř identické balení najednou obsahovalo o 10 gramů čokolády méně a přitom stálo v přepočtu asi o 12 korun víc. Na Mondelez podala žalobu nevládní organizace na ochranu spotřebitelů. Soud jí dal za pravdu, že balení čokolády bylo částečně klamavé a výrobce měl správně několik měsíců upozorňovat na změnu gramáže. Pro americkou firmu nemá rozhodnutí soudu přímé důsledky, ale může se proti němu odvolat. Z Berlína Tomáš Havlín, Radiožurnál.
6: Kladenská střední pedagogická škola bude mít od září speciálního virtuálního asistenta. Vývoj má stát 6 až 7 milionů korun. Technologie se bude testovat na jedné nově nastupující třídě. K veškeré výuce budou studenti používat tablety. Takzvaný AI tutor pak bude průběžně vyhodnocovat studijní výsledky žáků a pomáhat jim. Usnadnit práci má i učitelům a administrativním pracovníkům, říká ředitel školy Petr Paták z ODS.
9: Když já jako učitel budu učit 200 studentů, tak budu mít tenhle systém na to, abych kliknul. Jakmile kliknu, tak mi vyjede student a já uvidím, jak chodí do školy, jak se mi třeba posouvá za průběhu, jestli tam jsou, řeknu, nějaké oslabiny.
10: Sport. Čeští hokejisté mají za sebou poslední plnohodnotný trénink před pátečním startem mistrovství světa. Poprvé se také dostali na led hlavní haly pro zápasy světového šampionátu ve Švýcarsku, kde v uplynulé sezóně působil na klubové úrovni Daniel Voženílek. Útočník národního týmu tak zná halu ve Friburgu velmi dobře a teď už dlouho také své spoluhráče z útoku Davida Tomáška a Jakuba Fleka, pokračuje Voženílek.
11: To je dlouhodobá jako spolupráce, že vlastně jsme byli nějakých 5 týdnů pospolu, takže vlastně to je 5 týdnů tréninku každý den a do toho zápasy, takže je to jenom dobře. Já to tady znám docela, tu halu, je to hezká hala a je tady dobrá atmosféra vždycky, takže věřím, že přijdou nějaký fanoušci a se za to vypukne.
10: První zápas mistrovství světa rozehrají Češi v pátek večer proti Dánsku. Přímý přenos začne na Radiožurnálu i digitální stanici Radiožurnál Sport ve 20 hodin a 20 minut.
12: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
13: Zdržení na D5 před Prahou i D1 před Brnem. Kvůli svátkům v části západní Evropy dnes nápor kamionů přes Česko směrem na východ, je to znát na D5 před Prahou směrem z Plzně. Hlavně nákladní vozidla tvoří kolonu až na pražský okruh k Ořechu. Teď od exitu 10 loděnice, brzdí tam různě i osobní auta v levém pruhu. Taky na D1 před Brnem směrem z Prahy velmi dlouhá fronta kamionů v pravém pruhu už od Velkého Meziříčí. Teď se zpomaluje, zastavuje na kilometru 144. Osobní auta se za exitem 146 rozjíždějí, pak je další kolona i v levém pruhu kolem Ostrovačic, různě pomalu až do Brna, tam se potom rozjíždí kolona před sjezdem na Vídeň, na 194. chvíli překážela nabouraná auta, už je odstavili. Špatná situace i na severní trase na tahu 35 z Hradce na Olomouc, kolony od Cerekvice nad Loučnou do Litomyšle přes půl hodiny a potom i dost přes hodinu se popojíždí od Moravské Třebové k opravám vozovky u Žipotína před Mohlnickým kopcem. A ještě dálnice D8 z Ústí na Prahu, do večera je omezení kvůli údržbě v tunelech Radejčín a Panenská. Kolona začíná za Žehlovicemi na 62. kilometru, zdržení kolem 10 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
12: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
6: Odpoledne bude zatažené až oblačné, místy čekejte přehánky, na východě ještě doznívá déšť a večer pak déšť dorazí od jihu, hlavně na Moravu a taky jihovýchod Čech. Teploměry dnes ukazují 13 až 17 stupňů Celsia, na západě maximálně 11. Tolik zprávy. Teď už pokračuje odpolední Radiožurnál a Hanka Schánilová.
5: Dobré odpoledne vám přeji. Asi ho znáte, znáte ho, jak vypadá, znáte ho, jak mluví. Je to docela přerostlý a pořádně huňatý pes, který skutečně umí mluvit a který baví už několik generací dětí. Jeho jméno vás možná už napadlo, ano, Maxi Pes Fík, hvězda dětského televizního vysílání. Poprvé večerníček diváci viděli přesně před 50 lety. A my vám ho připomeneme za chvíli s hercem Josefem Dvořákem, který Maxi Psovi půjčil svůj hlas.
12: Odpolední Radiožurnál
0: a Hanka Schánilová.

0: krabici od bot dlouho nevydržel a doma směl zůstat jen pro svůj hrdinský čin. Zachránil svou kamarádku, holčičku Áju. Řeč je o legendárním Maxi Psovi. Fík totiž slaví dnes kulaté narozeniny. Večerníček se na obrazovkách poprvé objevil 14. května 1976. Jemu pade.
1: Mě to celý zajímalo, protože scénář je napsaný krásně a je takový klukovský, takový hravý je to. My jsme s kamarádama den předtím si zašli na výbornou Plzeň a opravdu nám to šlo, teda když něco člověk dělá, to má dělat pořádně teda. Já v té době ještě kouřil taky a ráno jsem se probudil a zjistil jsem, že ze mě jde horká pára jenom.
2: Vypráví Josef Dvořák hlas večerníčku i samotného Maxi Psa, která si v předvečer natáčení dal pár dobře vychlazených půl litrů.
1: Já nemohl mluvit, já mluvil takhle. A tak jsem se jel omluvit a přijel jsem do studia a tam seděl celý štáb v čele s panem režisérem Bedřichem a on, je, to jste hodnej, že jste už tady. A já jsem mu nechtěl kazit radost, a co jsem měl jinýho, jsem říkal, no ale já nemůžu mluvit vůbec. A on se na mě koukal a teď říkal, je, a takhle by mohl mluvit ten pes.
3: Jmenuje se Rek. Fek. Opakovala Ája, protože neuměla říct R. A už můžeš rovnou říkat fík.
1: Problém třeba pro mě byl ten, že tím, jak jsem namlouval všechny ty postavičky, tak jsem si to pochopitelně nepamatoval, jak teda ta postavička mluví. A my jsme měli dost času, tak jsme točili třeba ze 14-denním odstupem. To se mi to vykouřilo z hlavy. Takže jsme začínali tím, že jsem se vedle technika a on mi pouštěl nahrávky, které byly před tím až 14 dny, aby se mi to v hlavě osvěžilo. Radostná práce.
3: Pro pána krále, vždyť on do rána vyrost.
2: První série měla 13 dílů a kromě Josefa Dvořáka a režiséra Václava Bedřicha se na ní nejvíc podepsali autor Fíka, spisovatel Rudolf Čechura a výtvarník Jiří Šalamoun. Neodmyslitelně k večerníčku patří i hudba Petra Zkoumala.
4: No tohle si vypiješ.
5: Tak vypiju, no. Proč bych nevypil?
2: Tomáš Maleček, Radiožurnál.

Je s vámi vysílání odpoledního radiožurnálu, teď je 14:15 odpoledne. Tramvajové pásy v Mostě budou brzy zelené. Dopravní podnik Mostu a Litvínova plánuje v rámci rekonstrukce zasít na celé třídě budovatelů trávu. Tlumí hluk, snižuje prašnost a také lépe vypadá. Proč se na téhle zdánlivě banální věci podílí i Národní centrum zemědělského a potravinářského výzkumu, na to odpovíme za chvíli.

0: Méně hluku, nižší prašnost i hezčí pohled na tramvajové pásy. To všechno si slibuje dopravní podnik měst Mostu a Litvínova od zelených tramvajových pásů. S udržením vody v trávníku by mohly v Mostě v budoucnu pomoci speciální granule, které vyvinuli vědci z Národního centra zemědělského a potravinářského výzkumu. Podrobnosti z místa už má naše reportérka Lucie Hejzlová. Hezké odpoledne.
1: Pěkný den. Cílem projektu je zvýšení odolnosti městské zeleně vůči suchu. Mostecko si vědci nevybrali náhodou. Tato oblast patří podle hydrometeorologů k místům, kde je dlouhodobě o třetinu méně srážek než jinde v Česku. Založení travnatých tramvajových pásů byla pro vědce podle Petra Hutly výzva. Tady před sídlem dopravního podniku je testovací asi 30 metrů dlouhý úsek, kde mezi kolejemi vznikl pěstěný zelený trávník. Když ho tu vědci vysazovali, tak do hlíny přimíchali speciální granule složené ze slámy a odpadů z bioplynových stanic. Tyhle pásy se nemusí tak často zalévat jako běžný trávník. Speciální musí být samozřejmě i složení travní směsi, která je odolná vůči mechanickému zatížení a nemusí se tak často sekat. V Mostě plánují podle Jany Raušarové z dopravního podniku vysadit v rámci současné rekonstrukce trati tyto travnaté pásy konkrétně v úseku od sídla dopravního podniku až ke stovkám, tedy po celé třídě budovatelů. Snížit se má prašnost, hluk a zlepšit se má i vizuální pohled na tramvajové pásy.
0: A Lucie, z čeho jsou ty granule a jak dlouho vydrží?
1: Granule jsou podle vědců z Národního centra zemědělského a potravinářského výzkumu vyrobené z organické hmoty, která vychází z těch bioplynových stanic, a poslední výsledky ukazují, že tento materiál, granule, dokážou zadržet vodu po dobu nejméně 10 dnů a v půdě se pak udrží s tou svojí funkcí až 4 až 5 let.
0: Jak udělat Most a Litvínov zase o něco zelenější, tak o tom teď mluvila Lucie Hejzlová, naše reportérka. Díky moc a naslyšenou.
1: Naslyšenou.

0: Zelená vlna radiožurnálu.
1: To je moderní call centrum s nepřetržitým provozem.
0: Tisíce aktivních zpravodajů.
1: Moderní systém pro okamžité zpracování informací.
0: A hlavně přesnější a rychlejší dopravní zprávy.
1: Ráno každých 15 minut, přes den každou půl hodinu.
0: Pomozte nám i vy hledat lepší cestu.
1: 800 553 553.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: Stavíte letos dům a už máte projektovou dokumentaci? A můžeme ji vidět? Protože právě pro takové stavitele, kteří jsou ready stavět pořádně, je tu soutěž o pořádný dům zdarma od Wienerbergeru. Ano, slyšíte správně. Dům zdarma. Tedy pořádný stavební materiál na celý dům v celkové hodnotě 1,2 milionu korun. Cihly Poroterm jako základ každého pořádného domu, střecha Tondach, dlažba Semmelrock nebo fasáda Terka a podlahové topení Pipelife. Pokud stavíte letos a zvládnete výhru odebrat do konce listopadu, nepromeškejte svou šanci a registrujte se ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
1: Radiožurnál je 14:30. Anna Horáčková a zprávy.
2: Maximální ceny paliv zítra opět vzrostou. Litr benzínu zdraží o 21 haléřů a bude moct stát nejvýš 44 korun a 22 haléřů. Řidiči si připlatí i za naftu, a to o 17 haléřů. Litr bude moct stát maximálně 42 koruny a 3 haléře. Zastavil se tak cenový pokles nafty z posledních dnů. Údaje zveřejnilo Ministerstvo financí. To vypočítává cenové stropy z třídenního průměru velkoobchodních cen. Sněmovní mediální výbor zrušil svou výzvu ke stažení zákona o České televizi a Českém rozhlase. Odvolání prošlo hlasy koaličních poslanců. Výbor zrušil taky pracovní skupinu k médiím veřejné služby. Její vznik i výzvu ke stažení zákona odhlasovala před 2 týdny opozice, když měla ve výboru výjimečně většinu hlasů. Návrh ministra Otto Klempíře za motoristy mimo jiné převádí financování televize

0: a rozhlasu pod státní rozpočet. Podle odborů a pracovníků obou médií by schválení vedlo k rozkolísání rozpočtu a hromadnému propouštění. Návrh je v připomínkovém řízení, které skončí zítra. Všeobecná zdravotní pojišťovna prověřuje stovky implantací defibrilátorů ve fakultní nemocnici Olomouc. Kontrola má zjistit, jestli všichni pacienti přístroje potřebovali. Informovala o tom mluvčí pojišťovny Viktorie Plívová. Předběžné výsledky by podle ní měla mít pojišťovna k dispozici na podzim. Případ šetří i policie. Má podezření na podvod a těžké ublížení na zdraví. Zatím ale nikoho neobvinila. Kauza se týká stovek údajně nepotřebných implantací defibrilátorů pacientům se srdečními problémy. Nemocnice pochybení od začátku odmítá. A na pražském výstavišti začal 31. ročník mezinárodního veletrhu Svět knihy. Hlavními hosty jsou americký historik Timothy Snyder a laureát Nobelovy ceny za literaturu Abdulrazak Gurna. Organizátoři připravili více než 800 programů pro veřejnost s 500 vystupujících, a to z Česka i zahraničí. Veletrh potrvá do neděle. Sport. České hokejisty do 20 let bude trénovat Jan Motaj Tomajko. Na levičce reprezentačního výběru do 18 let ho vystřídá Jaroslav Nedvěd, který naposledy vedl pražskou Spartu. Podle původních plánů svazu měl juniorský národní tým vést Zdeněk Moták, který se ale po oznámení odchodu Radima Rulíka ze střídačky seniorské reprezentace posunul k Ačku.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Překážka na příjezdu do Prahy z Brna na D1 kolony před Brnem. Na příjezdu do Prahy z dálnice D1 čekejte velmi hustý provoz od průhonic ze 6. kilometru, postupně se víc a víc zpomaluje a v té koloně pak přímo u exitu 2 Chodov. Pozor na stojící dodávku ve středním pruhu, není označená a za většími vozidly není moc vidět, vybočuje se náhle. Na D1 před Brnem směrem z Prahy v pravém pruhu je první část kolony kamionů už u exitu 141 velké meziříčí západ. Plní se tam teď i levý pruh mezi kilometry 141 a 144. Pro osobní auta je tam zdržení kolem 20 minut a ucpané je i město, jak se řidiči snaží vyhnout. Pak se vlečou dál jen kamiony a osobní auta čeká hustý provoz zase tradičně kolem Ostrovačic a Popůvek a pak v Brně. Na D5 před Prahou směrem z Plzně je kolona za Loděnicí, začíná na 9. kilometru, do kopce před Rudnou se sunou i osobní auta v levém pruhu, dál pak kamiony k pražskému okruhu, na něm jsou zase plné všechny pruhy od D5 k Ořechu. A 35. Hradec Olomouc, stále kolona od Řídkého do Litomyšle kolem půl hodiny, pak dál na východ se rozjíždí kolona u Moravské Třebové, protože práce u Žipotína skončily. Následně ještě čekejte jednu frontu dolů z kopce do Mohlnice, jede tam pomalu porouchaný kamion. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
0: Odpoledne je a ještě bude zatažené až oblačné, místy čekejte přehánky, večer pak déšť dorazí od jihu, hlavně na Moravu a jihovýchod Čech. Taky zítra bude zataženo na Moravě, ve Slezsku a v jihovýchodní polovině Čech s deštěm, odpoledne se ten déšť přesune k severu, oblačnost se začne protrhávat a přehánky se objeví hlavně v Čechách. Nejvyšší teploty zítra 11 až 15 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Tady je odpolední radiožurnál a za mikrofonem Hanka Schánilová.
3: A tady dobrá zpráva. Tenistky Kateřina Siniaková a Taylor Townsendová postoupili na turnaj v Římě do semifinále čtyřhry. Dvojici Perezová a Schursová porazili 7-5, 6-0.
1: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.

0: 14 hodin, skoro 39 minut a vysílání odpoledního radiožurnálu teď jde do zahraničí. Hamás nemusí skončit jako politické hnutí. Podmínkou ale je, aby složil zbraně a vzdal se ozbrojeného boje. Prohlásil to Nikolaj Mladenov, vysoký představitel mírové rady pro Gazu. Palestinská radikální organizace ale zbraně skládat nehodlá a na zbytku území pod svou kontrolou přitvrzuje vůči vlastním obyvatelům. Více informací už má blízkovýchodní zpravodaj Štěpán Macháček. Štěpáne, zdravím tě, dobré odpoledne.
1: Hezký den.
0: V jakém stádiu je momentálně odzbrojení Hamásu, které má být podmínkou k rekonstrukci pásma Gazy?
1: No v žádném stádiu. Hamás obecně odmítá složit zbraně, odkazuje se na tedy první etapu toho plánu mírového pro Gazu a říká, že Izrael nedodržuje ani tu první etapu, protože vlastně nedodržuje příměří tím, že každým dnem de facto útočí na pásmo Gazy od začátku příměří, které začalo zhruba před půl rokem. Zemřelo v pásmu Gazy při izraelských útocích 850 lidí a Hamás tedy říká, že pokud není dodržovaná první etapa, tak nemůže nastat ani druhá, ve které by právě měl Hamás složit zbraně. Nikolaj Mladenov, vysoký představitel té Trumpovy mírové rady pro Gazu, ten uvedl, že Hamás by měl složit zbraně nikoli do rukou Izraelců, ale tedy nové palestinské zprávy, která vzniká a už vlastně vznikla, ale zatím se v pásmu Gazy vlády neujala. A to je vlastně takový, řekl bych, takové ulehčení ze strany Mladenova vůči Hamásu, že tedy zbraně vlastně zůstanou u Palestinců a nebudou odevzdané Izraelcům.
0: Vládne Hamás pásmo Gazy stejně tak pevně, jako tomu bylo před válkou?
1: Dá se říct, že ano. Hamás dnes kontroluje necelou polovinu území pásma Gazy, tu druhou větší v uvozovkách polovinu, tu kontroluje izraelská armáda. Zároveň v té menší části, kterou ovládá Hamás, je prakticky veškeré obyvatelstvo, ty 2 miliony Palestinců z pásma Gazy. A je vidět, že znovu funguje Hamás jako státní správa, snaží se dokonce vybírat daně od lidí, kteří většinou ale vůbec nic nemají, ale každopádně jiná správa prostě v pásmu Gazy není. No a někteří komentátoři poukazují na to, že izraelské a americké vedení doufalo, že válkou proti Íránu de facto Hamás hodně oslabí, že oslabí Írán, hlavní sponzor Hamásu, a že tím pádem přestane fungovat tato pomoc ze strany Íránu. Ale teď po těch 2 měsících války proti Íránu se zdá, že opak je pravdou, že Hamás si spíše vzdal poučení z toho, že se vyplatí vzdorovat do poslední chvíle a tak, jako tomu tak jako to činí iránské vedení, tak v podstatě i Hamás se spíše zakopal ve svých pozicích, než že by tedy přistoupil na nějaké kompromisy.
0: Štěpáne, a víme, co dalšího chystá v nejbližší době mírová rada Donalda Trumpa?
1: V tuto chvíli je situace hodně zmrazená. V Káhiře existuje právě ona technokratická vláda pro pásmo Gazy. Je to 15členný kabinet vedený Alím Šásem, složený z palestinských profesionálů a stále a už měsíce čeká na to, aby do pásma Gazy přijel úřadovat. No a podle mírové rady je překážkou k tomu právě to, že Hamás odmítá složit zbraně.
0: Blízkovýchodní zpravodaj Štěpán Macháček, díky za tvůj čas. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.

Trenér fotbalové reprezentace Miroslav Koubek dal do širší nominace pro mistrovství světa i dva hráče, kolem kterých je teď hodně rušno. Davida Douděru a Tomáše Chorého. A vysvětluje, proč je i přes jejich nedávné nesportovní chování zařadil do předběžného seznamu jmen pro šampionát. Za chvíli k tomu uslyšíte víc. Teď už je připravena Madonna a You'll See.

0: Trenér fotbalové reprezentace Miroslav Koubek dnes poprvé promluvil o tom, proč zařadil do širší nominace pro mistrovství světa i Chorého s Douděrou, tedy oba hráče, kteří o víkendu dostali v derby se Spartou červené karty. Tomáš Chorý za faul loktem, David Douděra už na lavičce za urážky rozhodčího. A Slavia je pak vyřadila z týmu i kvůli předchozím případům nesportovního chování. A i v reprezentaci bylo kolem nich dost diskusí.
1: Zamýšlel jsem se, že jsem viděl, že se spustí společenská objednávka nesmírně morální české společnosti na to, aby byli zlinčovaní ty hráči.
2: Říkal s ironií v hlase reprezentační trenér Miroslav Koubek, který se nestotožňuje s rozhodnutím Slávie vyřadit Tomáše Chorého a Davida Douděru z týmu.
1: Ale to je věc Slávie, jak si rozhodne. V mých očích, dejme tomu to chování těch přestupků, bych neviděl tak, že bych to měl přenášet potažmo do národního mužstva.
2: O všech jménech v širší, více než 50 člené nominaci se na fotbalové asociaci diskutovalo v pověřené skupině a došlo i na Chorého s Douděrou, jak říká manažer reprezentací Pavel Nedvěd.
3: Diskuse byla velká, dlouhá a samozřejmě ze začátku byla dost negativní, protože si myslím, že jsme byli všichni naštvaní a hlavně teda u Chora se, protože člověk ví, že to udělal už po několikátý.
2: Zároveň ale Nedvěd dodal.
3: Zase na druhou stranu si myslím, že pak ty věci, které prostě prezentoval trenér, všichni jsme se uklidnili a myslím si, že jsme nechtěli trestat hráče za něco, co provedli v klubu a chtěli jsme udržet tu soudržnost toho týmu.
2: A Pavel Nedvěd si připomněl i vlastní hráčskou kariéru. I on hodně projevoval emoce.
3: Měl jsem je já a ne vždycky jsem se choval úplně perfektně. Dá se to prostě pochopit v těch emocích. Samozřejmě. Tady se nám to nikdy nestalo, nebo jemu se to nikdy nestalo, takže si myslím, že prostě ta nominace je oprávněná.
2: Kolem národního fotbalového týmu bylo v posledních letech několik kauz.
1: Ta zkušenost z minulosti, pokud jde o lapidárně průšvy, je v jiné souvislosti, než třeba s nějakými těmito přestupky na hřišti. To si nepamatuju, že by to byly nějaký tohleto charakteru, hlavně mě tam třeba vadil ten David Douděra, to přiznávám, že jo, neomluvám hráče, že jo, takhle se nemůže chovat. Jo, na lavici.
2: Připomínal Koubek Douděrovi vulgární výroky k rozhodčím v derby. S oběma tolik diskutovanými fotbalisty mluvil. Podle kouče je ale v reprezentaci jiné prostředí.
1: Věřím tomu pevně, že jsou emoce, které každý má velice silný, schopný, jak se mluví, pod kontrolou, jakýkoliv hráč.
2: Miroslav Koubek se ale nechce stavět do role muže, který jde proti všem.
1: Používám svoji hlavu, mám svůj názor, třeba je špatný, jo, ale není tam leitmotiv jít proti všem.
2: Říká trenér fotbalové reprezentace, který ohlásí konečnou nominaci na mistrovství světa 31. května po pražském přípravném utkání s Kosovem. Ze Strahova, Mirko Vasič, Radiožurnál.

Někdy zbyla hořká jako litr kafe, těch slz bylo moc, bouchly mi saze, vsadili jsme všechno, ty jsi chtěla víc, než mohl jsem ti dát, stačilo říct, stačilo říct.

0: Možná jsem z jiný doby, kdy vážilo se víc, co dva spolu měli, stačilo říct.
1: Vinohradská 12.
2: Každé ráno nová epizoda našeho zpravodajského podcastu s moderátorem Matějem Skalickým.
3: Záhada smrtícího viru. Dostal se na loď, infikoval cestující a někteří zemřeli. Kde se ale nakazil pacient nula?
2: Taková je dnešní Vinohradská 12.
1: V předpremiéře v 3:30 ráno.
2: A tradičně po zprávách v 8:30 večer.
1: Navíc kompletní textový přepis od 6 hodin ráno na webu irozhlas.cz.
2: A vše také na audioportálu Můj rozhlas.
1: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.

0: Ahoj, zdraví vás Bára Strýcová. Zvu vás na oslavy olympijského dne, které 17. června odstartuje olympijský běh na 90 místech po celém Česku. Poběžím já i moje známí a běžet může i každý z vás. Nejde o to vyhrát, stačí jen běžet. Už jen radost z pohybu je malé olympijské vítězství. Motivovala jsem vás? Tak pojď. Více na webu olympijskýběh.cz.
1: Závod odstartujeme ve vysílání Radiožurnálu, kde uslyšíte i zajímavosti a reportážní vstupy z akce. To by nebylo možné uspořádat bez partnerů Českého olympijského výboru, kterými jsou Olvin a Fosfa.
2: Radiožurnál je 15 hodin. Zprávy má pro vás Anna Horáčková.
3: Sněmovna přijala usnesení proti pořádání sudetoněmeckého sjezdu v Brně. Ke zrušení akce vyzvali koaliční poslanci. Slovensko prostřednictvím šéfa diplomacie Blanára odsoudilo včerejší i dnešní ruské útoky na Ukrajinu. Premiér Fico zatím mlčí. Konečnou nominaci na mistrovství světa ve fotbale zveřejní český trenér Koubek poslední květnový den. Dlouhé kolony zůstávají na dálnici D1 před Brnem směrem z Prahy. A počasí dál bude zataženo až oblačno, místy prší a teploty do 17 stupňů na západ. V západě je chladněji.
4: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
3: Sněmovna vyzvala organizátory sudetoněmeckého sjezdu v Brně, aby akci nepořádali. Usnesení přijala hlasy koaličních poslanců. Opozice se schůze neúčastnila. Téma sudetoněmeckého sjezdu podle ní totiž do parlamentu nepatří. Proti akci vystupovali převážně poslanci SPD. Sjezd podle nich otevírá citlivá témata nacistické okupace a narušit by mohl česko-německé vztahy, pokračuje předseda poslaneckého klubu SPD Radim Fiala.
5: Nechceme, aby se o tom nějak vážně mluvilo nebo psalo, ale je to jasný vzkaz sudetoněmeckému landsmanšaftu, aby svoje sjezdy, jsou to Němci, aby svoje sjezdy konali v Německu.
3: Sudetoněmecký sjezd má být od 22. do 25. května na brněnském výstavišti jako součást festivalu Meeting Brno. Podle organizátorů akce bude nezávisle na rozhodnutí sněmovny. Slovenský ministr zahraničí Juraj Blanár odsoudil ruské útoky na Ukrajinu, včetně včerejšího úderu na Zakarpatskou oblast. Ta sousedí přímo se Slovenskem a žije tam početná slovenská menšina. Rusové na ní podle Kyjeva zaútočili nejsilněji od začátku invaze. Premiér Robert Fico ani další členové slovenské vlády se k událostem zatím nevyjádřili.
6: Pokračující útoky na civilní oblasti a kritickou infrastrukturu na Ukrajině i v Rusku podle Blanára snižují šance na mírové rozhovory. Šéf slovenské diplomacie se k situaci vyjádřil až necelý den poté, co drony mířily také na okolí ukrajinského města Užhorod u slovenských hranic. Ze členů Ficova kabinetu reagoval Blanár jako vůbec první. Před ním jen prezident Peter Pellegrini, který znovu připomněl i to, že Slovensko nemá legislativu umožňující armádě zasahovat proti dronům v době míru. Údery na Zakarpatí podle něj dokazují, jak naléhavě je potřeba to změnit. Z Bratislavy Bára Vránová, Radiožurnál.
3: Na hudební soutěži Eurovize dnes vystoupí zástupce Česka Daniel Žižka. Druhé semifinále soutěže začne ve Vídni v 9 hodin večer a v případě, že Žižka uspěje, bude zpívat i v sobotním finálovém kole. Eurovize se letos účastní 35 států. Středem pozornosti je Izrael. Vzhledem ke konfliktu v Gaze někteří umělci, ale i fanoušci volají po vyloučení Izraele. I kvůli tomu letošní ročník bojkotují Irsko, Nizozemsko, Slovinsko, Island a taky Španělsko. Nový pavilon za 265 milionů korun má Hamzova léčebna v Luži na Chrudimsku. Jeho kapacita je 60 lůžek a bude určený pro pacienty s poškozením mozku. Peníze na přestavbu původní budovy získala léčebna z Národního fondu obnovy. Práce trvaly 3 roky. Primářka Hamzovy léčebny Tatiana Laurová upřesňuje, na jaké pacienty se péče v novém zařízení zaměří.
7: Zejména cévní mozkové příhody, traumata, úrazy mozku, nádory mozku. Věřím, že ta rehabilitace se posune někam výš na novém pavilonu s moderními přístroji.
8: Sport. Trenér českých fotbalistů Miroslav Koubek pozve na kemp před mistrovstvím světa přibližně 30 hráčů. Z nich pak hned po přípravném pražském utkání proti Kosovu vybere do konečné nominace 26 men. Ohlásí je 31. května před odletem do Spojených států. Na předběžném seznamu jsou i Tomáš Chorý a David Douděra, kteří byli o víkendu vyloučeni v derby se Spartou a Slávie je následně vyřadila z kádru i kvůli předchozím případům nesportovního chování. Reprezentační kouč Miroslav Koubek má ale s oběma dobré zkušenosti. zkušenosti.
9: Slavie už je nějaké rozhodnutí, já se s ním nestotožňuji, ale to je věc Slavie, jak se rozhodne. V mých očích, na tomu toho chování těch přestupků, bych neviděl tak, že bych to měl přenášet potažmo do národního mužstva. Jo, jsou to významní hráči.
8: Mistrovství světa začne pro české fotbalisty v noci z 11. na 12. června proti Jižní Koreji. Ve skupině budou hrát ještě s Jihoafrickou republikou a Mexikem.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: Kolony na D1 před Brnem i D5 před Prahou. Na dálnici D1 před Brnem směrem z Prahy dnes výraznější nápor kamionů než obvykle kvůli svátkům v části západní Evropy. Kolona v pravém pruhu místy roztržená začíná už kolem Velkého Meziříčí u exitu 141. Tam brzdí teď i osobní auta, táhnou se kolem 20 minut ke sjezdu 146. Dál potom pokračují hlavně kamiony v pravém pruhu. Osobní auta potom brzdí znovu klasicky kolem exitu 178 Ostrovačice a 182 Kývalka a pak je kolona znovu ještě v Brně i v levém pruhu mezi sjezdy k výstavišti a na D2. Podobně na dálnici D5 před Prahou směrem z Plzně kolona za Loděnicí začíná v kopci na 7. kilometru, Krudné se vlečou i osobní auta v levém pruhu, dál potom kamiony pravým pruhem k okruhu a na samotném pražském okruhu je plno od D5 k Ořechu zase v obou pruzích. A na silnici 35 z Hradce Králové na Olomouc, tedy na severní trase na Morovu, taky kolony, od Tršku je to kolem půl hodiny do Litomyšle, pak je to kolem 10 minut po pojíždění před Moravskou Třebovou a ještě v Mohelnickém kopci u Žipotína je zbytek rozjíždějící se kolony po dřívějším omezení. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Odpoledne je zatažené až oblačné, místy čekejte přehánky, večer pak déšť dorazí od jihu hlavně na Moravu a jihovýchod Čech. Taky zítra bude zataženo na Moravě, ve Slezsku a v jihovýchodní polovině Čech s deštěm a nejvyšší teploty zítra 11 až 15 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Posloucháte odpolední radiožurnál, moderuje Hanka Schánilová.
2: Hezké odpoledne vám přeji. Sněmovní mediální výbor před dvěma týdny vyzval ministra kultury Klempíře, aby stáhl zákon o změnách v České televizi a Českém rozhlasu. Jenže dnes tuhle výzvu mediální výbor zase odvolal. A proč, to nám vysvětlí naše reportérka.
4: Odpolední radiožurnál
11: a Hanka Schánilová.

0: Členové sněmovního mediálního výboru dnes zrušili výzvu ministru kultury Ottovi Klempířovi za Motoristy, aby stáhl návrh zákona, který mění financování veřejnoprávních médií. Dnešním hlasováním zároveň fakticky zanikla i pracovní skupina ke změnám, které se mají týkat České televize a Českého rozhlasu. Obě tyhle novinky výbor přitom odsouhlasil teprve před 2 týdny. Do sněmovny už zdravím proto reportérku Danielu Brichtovou. Hezké odpoledne přeji.
1: Krásné odpoledne.
0: Danielo, pojďme vysvětlit, proč tedy výbor teď obrací.
1: Je to poměrně jednoduché. Před 2 týdny totiž na jednání výboru nebylo několik koaličních poslanců a prošla tak ta už zmíněná usnesení, která navrhla opozice. Koaliční poslanci proto silou svých hlasů všechno zase zrušili a dnes obvinili opozici z toho, že využila situace a že podobné momenty rozhodně nezlepšují vztahy mezi oběma tábory. Například Jaroslav Foldyna z SPD ale mluvil i o tom, že právě například pracovní skupina k médiím veřejné služby není potřeba.
2: Já se domnívám, že je tady výbor a výsledky toho výboru jsou v zásadě těmi výsledky, které by očekávali z nějaké expertní skupiny. Bylo by to projednávání stejného 2x.
1: Návrh ministra Klempíře dál v systému zůstává. Dnes o půlnoci končí možnost k němu podávat připomínky.
0: Jak na to rušení reagovali opoziční členové mediálního výboru?
1: Andrea Hofmanová z Pirátské strany řekla, že i přesto, že byla expertní skupina zrušena, takže bude pokračovat dál, i kdyby to mělo být třeba například pod Senátem. Podle ní jde o jedinou expertní skupinu k tomuto tématu, která v tuto chvíli je. Podle šéfa výboru Františka Talíře z KDU-ČSL je důležité dál hájit nezávislost veřejnoprávních médií.
3: Z principu s tím nikdy nemůžeme souhlasit s převodem financování České televize a Českého rozhlasu pod státní rozpočet, také to považujeme za totálně amatérsky připravený paskvil, kde je řada i technických chyb. No a do třetice samozřejmě máme problém s tím, jakým způsobem byl vůbec tento zákon navržen.
0: Co dalšího dnes poslanci probrali na výboru?
1: Členové výboru se dnes zabývali také radou Českého rozhlasu a obsazením jednoho volného místa. Šanci toto místo obsadit mají její bývalý předseda Miroslav Dittrich, někdejší místopředseda Tomáš Kňourek a publicista Petr Žantovský, který v minulosti působil v Radě pro rozhlasové a televizní vysílání.
0: Tak to byla v Poslanecké sněmovně naše zpravodajka Daniela Brichtová.

0: Cestu přes Vysočinu po dálnici D1 komplikují kolony. Problémy jsou ve směru na Brno, kde se kvůli stavebním pracím řadí zástupy kamionů. Nárazově vznikají kolony až směrem k Jihlavě, tedy desítky kilometrů. A provoz se komplikuje i na objízdných trasách. Ve Velkém Meziříčí to sleduje naše reportérka Tereza Pešoutová. Terezo.
1: Dobré odpoledne. Já jsem teď na silnici číslo 602 do Velkého Meziříčí, která v podstatě kopíruje dálnici D1. Řidiči, kteří se touto trasou rozhodli dálniční kolony objet, si ale příliš nepomohli. Prakticky už od sjezdu z dálnice se směrem do Velkého Meziříčí táhne taktéž dlouhá kolona vozidel a pomalu popojíždí, i když právě teď se tu provoz trochu uvolňuje. Někteří lidé se ale dokonce ve frontě otočili a vrátili se zpátky na dálnici. Kolony na té dálnici se navíc tvoří na více místech mimo Velkého Meziříčí, pak třeba i u Velké Bíteše. Problémy jsou taky na dalších sjezdech. Za dlouhé fronty můžou podle policistů zejména stavební práce na dálnicích v Brně a dále zřejmě i hustší provoz kvůli státnímu svátku v sousedním Rakousku. Situaci na dálnici D1 monitorují policisté a řeší případné přestupky. Nejčastěji jsou to zákazy předjíždění kamionů a také odstavení vozů na nepovolených místech. Apelují také na řidiče osobních aut, aby pokud můžou, zvolili pro cestu do Brna jiné trasy.
0: Tak díky Tereze Pešoutové, jak to vypadá na samotné dálnici D1, to už řekne Štěpán Janda ze Zelené vlny, který sleduje situaci celý den. Štěpáne, co je vidět na kamerách? Jak dlouhé jsou teď kolony?
2: Dobré odpoledne, jsou delší než obvykle. Ten nápor kamionů je každodenní před tím zmiňovaným zúžením u D2. Dneska ještě víc vlivem těch svátků v části západní Evropy. Konkrétně u Velkého Meziříčí se nejčastěji plní ten úsek mezi jednotlivými sjezdy do města, tedy mezi 141. a 146. kilometrem. Když se na to koukneme teď úplně konkrétně, tak teď se zastavuje poprvé někde na 142. kilometru i osobní auta v levém pruhu. Rozjedou se potom zatím exitem 146 kamiony se sunou potom dál až do Brna, ale ani osobní nemají vyhráno, protože znovu potom zpomalují, jak už zaznělo, i u Bíteše, u Ostrovačic a pak samozřejmě čeká kolona v Brně.
0: V redakci Zelené vlny je Štěpán Janda, my zdravíme všechny řidiče a přejeme pevné nervy.

0: Energetická skupina ČES dnes zveřejnila výsledky hospodaření v prvním čtvrtletí letošního roku. Provozní výnosy i provozní zisk sice firmě mírně poklesly, ale čistý zisk proti loňsku naopak vzrostl o 13% na 14,5 miliardy korun. Jak se aktuální výsledky firmy odrazily v ceně jejich akcií a co očekává ČES ve zbytku roku, o tom si řekneme s ekonomickým redaktorem Tomášem Jeníkem. Zdravím tě, dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
0: Jak máme číst ty výsledky ČESu? Je to pozitivní nebo negativní zpráva?
1: Hospodaření ČES mírně překonalo očekávání trhu, říká Tomáš Feiler ze společnosti Cirrus.
2: Ty odhady analytiků byly položeny o něco níže, co se týká provozního zisku, tak i čistého zisku. To ovšem nemění nic na tom, že ten provozní zisk je nižší, než bylo loni, kvůli řadě faktorů, jako je například nižší výnosy z výroby elektřiny nebo i vyšší ceny emisních povolenek.
1: Pro investory a akcionáře je klíčový ukazatel čistého zisku a ten byl, jak už jsme říkali, výrazně lepší než loni.
0: Jak mohl čistý zisk na rozdíl od toho provozního vzrůst?
1: Jednoduše proto, že stát letos přestal vybírat zvláštní daně, na které jen od ČESu za 3 roky získal skoro 100 miliard korun. Mluvčí ČESu Ladislav Kříži říká.
3: Čistý zisk vzrostl o 13% na 14,5 miliardy korun. Vzhledem k tomu, že došlo k ukončení zdanění neočekávaných zisků, takzvaná windfall tax.
1: Lepší čtvrtletní výsledky ovlivnily i výhled na celý letošní rok. Vedení ČESu nově očekává, že by se očištěný čistý zisk za celý rok mohl pohybovat mezi 30 a 34 miliardami korun.
0: Z toho se vypočítává dividenda. Kolik by mohla být příští rok?
1: Pokud ČES plánovaný cíl naplní, bude dividenda podstatně vyšší, říká Bohumil Trampota.
4: Ta aktualizovaná projekce, kterou zveřejnil ČES dnes ráno, naznačuje při standardní nebo přistávající dividendové politice dividendu někdy v rozmezí zhruba 63 korun.
1: To je výrazně víc, než kolik ČES vyplatí letos. Ze zisku za rok 2025 má ČES vyplatit dividendu ve výši 42 korun na akcii.
0: Akcionáři by tedy mohli být spokojení. Jak na výsledky, Tomáši, reagoval trh?
1: Akcie ČES od rána přidaly asi 1,5%. Nejen díky lepším čtvrtletním výsledkům, ale také proto, že ČES pod vlivem krize na Blízkém východě a růstu tržních cen energií letos očekává vyšší prodejní ceny vyrobené elektřiny a vyšší objem výroby. Nad 1200 korunami za kus se ale ceny akcí ČES v posledních měsících drží hlavně kvůli tomu, že současná vláda chce do konce svého mandátu v roce 2029 dostat plně pod kontrolu výrobní část ČES. A kvůli tomu bude muset vykoupit podíly od menšinových soukromých akcionářů.
0: To byl tedy Tomáš Jeník z naší ekonomické redakce. Tomáši, děkujeme.
1: Naslyšenou.
0: Je 15 hodin 24 minut a dál posloucháte odpolední radiožurnál.

0: Symfonický orchestr Českého rozhlasu slaví 100 let.
1: Připomeňte si s námi zásadní momenty z historie unikátního hudebního tělesa.
0: Co zaznělo na prvním koncertu v říjnu 1926?
1: Kdo všechno patřil mezi dirigenty?
0: Milníky rozhlasových symfoniků.
1: Seriál ke 100 letům existence orchestru.
0: Představíme plány pro jubilejní sezonu?
1: Nebo vysvětlíme, jak často se musí ladit klavír?
2: V té aplikaci mám vybraný ladění, který používá orchestr. Veška celého nástroje komorní a je 442.
0: Milníky rozhlasových symfoniků.
1: Každý všední den krátce po 8:45.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
3: McDonald's Cup. Tak to chutná fotbal. Srdce na hřišti a úsměv na tváři. Přijďte fandit holkám a klukům na krajská finále od 11. do 20. května po celé republice. A těm nejlepším týmům na republikové finále svátek fotbalu. 1. a 2. června na městský stadion v Ostravě Vítkovicích. Více na webu mcdonaldscup.cz. Mediálním partnerem McDonald's Cupu je Radiožurnál Sport.
4: Radiožurnál je 15:30. Anna Horáčková a zprávy.
5: Poslanci se postavili proti plánovanému sjezdu sudeckých Němců v Brně. Návrh ve sněmovně prosadilo vládní hnutí SPD spolu s koalicí ANO a motoristů. Poslanci organizátory vyzvali, aby od akce ustoupili. V usnesení sněmovna odmítla možné zpochybňování poválečného uspořádání nebo relativizaci nacistických zločinů. Opoziční poslanci se jednání na protest nezúčastnili. Na místech lidovců nechali transparent s nápisem "Vyvoláváním nenávisti dluhy nezaplatíte". Evropská unie se v souvislosti s výskytem hantaviru rozhodla aktivovat unijní krizový mechanismus. Má usnadnit výměnu informací mezi členskými státy a institucemi 27. O opatření rozhodlo kyperské předsednictví, aby mohlo lépe monitorovat šíření nákazy. V prohlášení nicméně stojí, že riziko je v Evropě velmi nízké. Hantavirus je v současnosti spojovaný s výletní lodí MV Hondius, která plula po světě v uplynulých týdnech. Dosud jsou evidovaná 3 úmrtí. U několika lidí je nákaza potvrzená. Někdejší ministryně obrany Vlasta Parkanová nedostane od státu vyšší odškodné za neoprávněné trestní stíhání v kauze armádních letounů CASA. Rozhodl o tom městský soud v Praze. Ministerstvo spravedlnosti se Parkanové v minulosti za 9leté stíhání omluvilo a zaplatilo jí 1 milion a 600 tisíc korun. Bývalá ministryně ale žádala přibližně 8,5 milionu jako náhradu nemajetkové újmy. Proti rozsudku ale Parkanová může ještě podat dovolání k nejvyššímu soudu. A na brněnské letiště od

0: pondělí pojedou trolejbusy. Dosavadní autobusovou linku E76 z hlavního nádraží nahradí trolejbusová linka 21. Informuje o tom dopravní podnik města Brna. Trasu budou obsluhovat takzvané parciální trolejbusy, které z centra do zastávky Řípská pojedou pod trolejemi, zbytek trasy k terminálu pak na baterie. Město si od změny slibuje snížení emisí a těžší provoz.
1: Sport.
0: Fotbaloví sudí správně uznali vedoucí gól Slávie ve středečním utkání šance ligy proti Jablonci. Podle komise rozhodčích záložník Pražanů Michal Sadílek, který stál v offsideové pozici, nebránil hostujícímu gólmanovi Janu Hanušovi ve výhledu ani v zákroku. Komise zároveň uvedla, že jablonecká branka z prvního poločasu v souladu s pravidly neplatila, protože útočník Severočechů Lamin Javo zahrál rukou. Slávia po vítězství nad Jabloncem obhájila ligový titul.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Neprůjezdná D48 před Nošovicemi a kolony na D1 před Brnem. Dálnice D48 směrem z Českého Těšína na Frýdek Místek je před Nošovicemi na kilometru 57,5 úplně zablokovaná, těžce tam havarovalo osobní auto. Kolona stojí, policie začala odklánět provoz na exitu 62 Hnojník, takže už i před ním se tvoří kolona, opatrně dojíždějte kolem 63. kilometru. Na D1 před Brnem směrem z Prahy zůstává velmi dlouhá kolona kamionů před zúžením u D2, o to delší, že se přes Česko kamiony mířící na východ vyhýbají zákazům kvůli svátkům v části západní Evropy. Poprvé se do kolony směr Brno dojíždí u Velkého Meziříčí, teď na kilometru 142. Na 144. se potom levý pruh rozjíždí, kamiony se vlečou dál. Na D5 se z Plzně do Prahy kolona za Loděnicí, teď z kopce před Rudnou ze 7. kilometru k Rudné, na 5. se táhnou i osobní auta levým pruhem, dál potom jenom kamiony, pak až zase na Pražském okruhu je plno ve všech pruzích od nájezdu D5 k Ořechu, je to na 15 až 20 minut. A silnice 35 z Hradce Králové na Olomouc, stále ucpaná od Tršku do Litomyšle, kolona na půl hodiny i víc, a pak ještě 10-minutové popojíždění před kruhovým objezdem u Moravské Třebové. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
0: Zítra bude zataženo na Moravě, ve Slezsku a taky v jihovýchodní polovině Čech s deštěm. Odpoledne se ten déšť přesune k severu, oblačnost se začne protrhávat a přehánky se objeví hlavně v Čechách. Večer pak začnou ubývat srážky i oblačnost. Nejvyšší teploty v pátek 11 až 15 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Pokračuje odpolední radiožurnál s Hankou Schánilovou.
3: Dobré odpoledne vám přeji. Teď aktuálně. V Nové Pace na Jičínsku hoří bateriové úložiště. Na místě zasahují hasiči, kteří kvůli šíření toxických zplodin doporučují lidem nevětrat. Hasičský záchranný sbor o tom informuje na svém twitterovém účtu.
1: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.

Předsedu strany Reform UK Nigela Farage vyšetřuje etická komise britského parlamentu. Přijal peníze od sponzora a zatajil je. O jakou částku se jedná, co hrozí poslanci, zeptáme se na to.

0: Nigel Farage má problém. Lídra strany Reform UK, která mimo jiné výrazně uspěla v nedávných volbách do místních zastupitelstev, začala vyšetřovat etická komise britské dolní sněmovny. Zatajil totiž peníze, které dostal od sponzora. A to by ho v krajním případě mohlo stát i poslanecké křeslo. Je to téma pro Jaromíra Marka z naší zahraniční redakce. Dobré odpoledne.
1: Krásné odpoledne.
0: O kolik peněz šlo, Jaromíre? Jak reaguje samotný Nigel Farage?
1: Tak jedná se o 5 milionů liber, v přepočtu to je asi 140 milionů korun, které dostal Farage krátce před parlamentními volbami před 2 roky. Díky i těmto penězům v těchto volbách se dostalo do parlamentu prvních 5 poslanců této strany, včetně Nigela Farage. Ty peníze mu dal muž, který se jmenuje Christopher Horbon, což je investor do kryptoměny. No a ta parlamentní komise teď bude šetřit, jestli tím byla porušena pravidla závazná pro poslance. No a Nigel Farage tvrdí, že to byl osobní dar, že to nebyly peníze určené straně, že to byly peníze určené jemu osobně, třeba na ochranu, a tudíž nemusel ty peníze zveřejňovat nebo oznamovat.
0: Jaromíre, jak je vlastně financovaná strana Reform UK?
1: No, ona samotná strana o tom příliš nemluví, ale podle otevřených zdrojů zhruba 80% veškerých příjmů, které strana v minulosti dostala, tak pochází od 5 jednotlivců. Jsou to miliardáři, často jsou to lidé, kteří jsou vlastně z toho úplně vnitřního okruhu strany Reform UK. Jsou to třeba, někteří z nich jsou bývalí sponzoři konzervativní strany. Strana má také, nebo uvádí, že má 230 tisíc členů, takže nějaké peníze půjdou i z členských příspěvků, ale vlastně jaké jsou ty konkrétní zdroje, tak o tom strana Reform UK moc ráda nehovoří.
0: Jaký postih hrozí, pokud by parlament došel k tomu, že Farage opravdu porušil pravidla?
1: Tak pokud by opravdu došla ta etická komise k závěru, že pravidla porušil, tak může být mu odmítnuto zúčastnit se 10 či více sezení parlamentu, ale také může dolní komora iniciovat petici, a pokud v té petici 10% voličů v obvodě, kde Farage kandidoval, bude chtít, aby skončil jako jejich poslanec, tak bude odvolán. Ale to je opravdu krajní možnost a je vlastně, řekl bych, takřka vyloučená, velmi málo pravděpodobná, protože je to sice otřes jakési jeho důvěry, ale to jeho voličům určitě nevadí, protože o tom, že tady takovýto dar přijal těch 5 milionů liber, o tom už se mluvilo před těmi volbami do místních zastupitelstev a v nich strana Reform UK velmi výrazně získala.
0: Díky za vysvětlení, to byl Jaromír Marek z naší zahraniční redakce. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.

0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Překážka na D1 za Souticemi a nehoda na D48 za Hnojníkem. Na D1 z Brna do Prahy dejte pozorku za zasjezdem na Zruč nad Sázavou na kilometru 51,5 za pravotočovou zatáčkou. Tam stojí vpravo ve stoupacím pruhu porouchané auto a není dostatečně označené.
2: Za napojením z benzínky osobní automobil má za sebou asi 3 metry trojúhelník.
1: A D48 z Těšína na Frýdek byla před Nošovicemi zablokovaná na kilometru 57,5. Havárie osobního auta provoz byl zastavený. Teď čerstvá zpráva z Národního dopravního informačního centra. Podařilo se provoz obnovit. Kolona se rozjíždí. Měl by brzy skončit odklon exitem 62 Hnojník. Zatím před ním čekejte kolonu. Opatrně dojíždějte za sjezdem na Třinec. A fronty čekejte i na objížďce na silnici 648 před Dobrou. Další zelená vlna nejpozději za 15:15.
0: Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Ostrov ilustrace, stovky programů pro všechny generace i otevření Evropského náměstí. Tak teď vypadá pražské výstaviště, kde začal 31. ročník Mezinárodního veletrhu a festivalu Svět knihy. Organizátoři jako hlavní téma letošního roku zvolili Evropu a její hodnoty. A na ty navazují i letošní nejvýraznější hosté. Americký historik Timothy Snyder a britsko-tanzánský spisovatel nobelista Abdul Razak Gurna. Program i tiskové konference sleduje od rána naše reportérka Kateřina Svátková. Přeji hezké odpoledne.
1: Dobré odpoledne z výstaviště.
0: Na co se mohou připravit návštěvníci letošního Světa knihy?
1: No, já bych řekla, že dnes především na chladné počasí a na davy, které jsou tady opravdu od rána, jsou tady školní skupiny třeba a nejspíš to, co do zalidněnosti areálu výstaviště bude podobné po celé 4 dny trvání Světa knihy. Je tady spousta novinek, vystavuje tady letos přes 400 subjektů nakladatelství různých kulturních zastoupení. No a letos se tady prezentuje i 40 různých zemí a sleduje vlastně i ten český knižní trh a ten zájem je veliký i díky letošnímu čestnému hostování na největším knižním veletrhu na světě. Hodně se o tom mluví, je to velký biznis a je to událost, která nás čeká, neboli českou literaturu, český knižní biznis letos v říjnu. A já jsem se na připravenost na tak zásadní událost té kulturní diplomacie ptala i generálního ředitele frankfurtského veletrhu Jürgena Bose. Ten tady byl i letos, jezdí sem pravidelně a českou tvorbu sleduje.
2: Nein, ich habe erst heute die Liste der teilnehmenden Autorinnen gesehen.
1: Jak Jürgen Boss potvrdil, počítají s českým velkým programem a pestrým a na tiskové konferenci celou českou účast jako úspěch zhodnotil i ministr kultury Ota Klempíř z Motoristů. Sobě ten původně přijet neměl a nakonec vystoupil. Radovan Auer, ředitel veletrhu Svět knihy, vidí v letošním ročníku velký potenciál.
3: Co se týče návštěvnosti, tak zatím vidíme jenom do těch online dat a ty tak kopírují tu křivku z loňského roku trošku výš, takže doufáme, že minimálně dosáhneme té návštěvnosti 60 tisíc jako loni.
0: Na Světě knihy je také stánek náš, tedy stánek Českého rozhlasu. Jaký program tam bude pro návštěvníky?
1: Řekla bych, že velmi pestrý. Přijde si každý vlastně na své. Budou tady podcasty Vinohradská 12 s Matějem Skalickým. Budou tady houpačky, nový projekt KH Frank tady bude představen, to je úplná novinka. Ale bude tady hlavně Timothy Snyder v rozhovoru s Petrem Vizinou v sobotu od 14:00 odpoledne. Po 15:00 pak bude hostem i alžírsko-francouzský spisovatel Boualem Sansal, bývalý politický vězeň. Ten ostatně dnes obdržel i cenu festivalu Jiřího Tainera.
0: Z veletrhu Svět knihy.
1: Pak je tady,
0: ano. Pokračuj.
1: Já se omlouvám, teď jsem se tady zasekla. Je tady ještě totiž jedna taková odlehčená věc. Odlehčená v tom smyslu, že to není vyloženě biznisová věc. Je to kampaň, která se jmenuje Čtu za nároďák a ta má vlastně podpořit čtenářství hlavně u mladých lidí. Tady na festivalu a veletrhu je každý rok vlastně velká sekce věnovaná young adult literatuře, komiksu, ilustrací a tak dále. Takže je tady opravdu literatura pro všechny generace.
0: Já vím, je toho hodně. Kateřina Svátková, díky a naslyšenou.
1: Díky, naslyšenou.

0: Vinohradská 12.
1: Každé ráno nová epizoda našeho zpravodajského podcastu s moderátorem Matějem Skalickým.
2: Házení světlic, vniknutí na hřiště, napadení hráčů, nedohrané pražské derby opět vyvolalo debaty o bezpečnosti na zápasech. Jak ji zajistit?
1: Taková je dnešní Vinohradská 12.
3: V předpremiéře v 15:30 ráno.
1: A tradičně po zprávách v 20:30 večer.
3: Navíc kompletní textový přepis od 6 hodin ráno na webu irozhlas.cz.
1: A vše také na audioportálu Můj rozhlas.
3: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi. Antivirus.
3: Pořad radiožurnálu o nejčastějších online podvodech.
1: O každodenních rizicích při pohybu na internetu.
3: Nebo o tom, jak v kybersvětě chránit sebe, své děti i starší generaci.
1: Antivirus.
3: Pořad radiožurnálu pro každého, kdo se chce na internetu cítit bezpečněji.
1: Antivirus.
3: Bezpečný průvodce v online světě.
1: V pondělí po 12:30 na radiožurnálu.
3: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
4: Nenechte si ujít v České televizi.
5: Pusťte si sobotní filmové premiéry.
6: Ukážku nepustíme.
5: Mstitel, který nemá o kolečko míň, ale hned o 4 víc. Ve své rázné komedii Invalida. A hned poté Legenda zločinu proti muži zákona. Johnny Depp a Christian Bale v americkém filmu Veřejní nepřátelé.
6: Chci všecko.
5: Dva filmy, dvě odlišné cesty ke spravedlnosti. V sobotu večer na ČT2.
7: Ahoj, zdraví vás kajakář Pepa Dostál. Moc rád vzpomínám na první setkání s olympijskou atmosférou na olympiádě dětí a mládeže. Jako ambasador letošního ročníku v Praze vás zvu na tuhle soutěž 14 krajských výprav ve 23 sportech. Začínáme 21. června slavnostním zahájením na stadionu v Edenu. Přijďte od 22. do 25. června fandit tisícovkám mladých sportovců.
8: Zajímavosti a reportážní vstupy z akce uslyšíte ve vysílání Radiožurnálu. Akci by nebylo možné uspořádat bez partnerů Českého olympijského výboru, kterými jsou Bila, Lesy ČR a skupina Vánci Construction CS.
9: Radiožurnál je 16 hodin. Anna Horáčková a zprávy.
10: Češi si znovu můžou koupit dluhopisy republiky. K první emisi se dá přihlásit do konce června. Prezidenti USA a Číny Trump a Xi Jinping jednali v Pekingu. Podle Bílého domu mluvili i o hormuzském průlivu. Čeští hokejisté se připravují na úvodní zápas mistrovství světa proti Dánsku. Kolona po nehodě popojíždí na dálnici D48 z Těšína na Frýdek za sjezdem na Hnojník. A počasí zítra bude zataženo až oblačno, hlavně ve východní polovině s deštěm a teplotami do 15 stupňů.
3: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
10: Ministerstvo financí ode dneška znovu nabízí státní dluhopisy. Jejich návrat oznámila šéfka rezortu Alena Schillerová z hnutí ANO. Zájemci si budou moct nakoupit 3 různé druhy dluhopisů republiky podle výše výnosu a doby splatnosti. Ta se bude pohybovat od 3 měsíců do 5 let. Investovat je možné od 1 tisíce do 3 milionů korun. Upisovací období pro první emisi dluhopisů potrvá do 28. června. Jak dluhopisy pořídit, poradí na Radiožurnálu naše reportérka krátce po zprávách. Sněmovní výbor pro mediální záležitosti zrušil veškerá usnesení ohledně veřejnoprávních médií. Přijal je přitom na svém minulém zasedání. Na něm ale měla opozice výjimečně většinu, protože někteří koaliční poslanci se z jednání omluvili. Zrušená usnesení mimo jiné vyzývala ministra kultury Otu Klempíře za Motoristy, aby stáhl návrh na změnu financování veřejnoprávních médií. Další dokument pak zřizoval pracovní skupinu k tomuto návrhu. Ta dnes byla ale fakticky zrušena. Její koordinátorka Andrea Hofmanová z Pirátské strany ale řekla, že fungovat bude dál.
11: Expertní pracovní skupina byla zrušena, ale bude pokračovat neformálně dál, ať už v rámci naší práce tady ve sněmovně nebo případně pod Senátem. Jsme rádi, že její zájemci mají vůli spolupracovat, protože se stále jedná o jedinou expertní pracovní skupinu k tomuto tématu.
10: Návrh o převedení České televize a Českého rozhlasu pod státní rozpočet je teď v připomínkovém řízení. To skončí o půlnoci. Hormuzský průliv musí podle prezidentů USA a Číny zůstat otevřený kvůli volné přepravě ropy a zemního plynu. Donald Trump a Xi Jinping se na tom podle Washingtonu shodli během dnešního jednání v Pekingu. Šéf Bílého domu později na slavnostním banketu poděkoval čínskému prezidentu za vřelé přijetí a označil ho za přítele.
6: Dnes jsme měli s čínskou delegací velmi pozitivní a produktivní rozhovory a schůzky a tento večer je další ceněnou příležitostí k tomu, abychom si mezi přáteli popovídali o některých věcech, o kterých jsme dnes hovořili.
10: Trump taky Xi Jinpinga pozval na státní návštěvu Bílého domu. Hasiči zasahují u požáru bateriového úložiště v Nové Pace u Jičína. Kvůli šíření toxických zplodin doporučují lidem nevětrat a nevycházet. Hořící kontejner s bateriemi je velký zhruba 4x10 metrů. K hašení jednotky využívají systém Kobra, kterým skrz plášť kontejneru ochlazují bateriové články. Okolí úložiště v Komenského ulici je teď zavřené.
12: Sport. Čeští hokejisté si na mistrovství světa ve Švýcarsku poprvé vyzkoušeli halu, kde budou hrát zápasy. Národní tým vstoupí do turnaje ve Friburgu zítra večer utkáním proti Dánsku. Do dospělé reprezentace dorostli hráči, kteří získávali medaile v juniorských kategoriích. I o tom mluví jeden z nejzkušenějších v současné sestavě, obránce Michal Kempný.
13: Já myslím, že všichni se těší, až to startuje zítra. Dneska jsme si vyzkoušeli vlastně hlavní halu, kde budeme hrát zápasy. Spousta nových kluků, kteří jako mají před sebou první mistrovství světa, takže věřím, že pro ně to bude speciální, ale pro mě osobně jako každý mistrovství světa má svý kouzlo a já se těším, až to zítra začne a rozjedem to.
12: Zápas mistrovství světa Česko-Dánsko začne v pátek ve 20 hodin a 20 minut. Přímý přenos uslyšíte na Radiožurnálu a digitálním Radiožurnálu Sport.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
14: Uzavřená D48 před Nošovicemi a kolony na D1 před Brnem. Dálnice D48 z Českého Těšína na Frýdek Místek je před Nošovicemi na kilometru 57,5 nadále uzavřená. Po havárii osobního auta jenom vypustili vozidla ovízlá v koloně. Odklon na exitu 62 Hnojník pokračuje, před ním je kolona skoro od sjezdu na Třinec a jede se potom přes Vojkovice, za kterými vzniká další fronta do Dobré. Na dálnici D1 před Brnem směrem z Prahy se stále tvoří velmi dlouhá kolona kamionů v pravém pruhu, teď první část u exitu 146 Velké Meziříčí Východ. Osobní auta potom zpomalují kolem sjezdu 178 Ostrovačice, jedou čím dál tím pomaleji, za popůvkami už tvoří kolonu a tak až do Brna ke sjezdu na D2. Na D11 z Prahy do Hradce Králové čekejte kolonu před sjezdem na Městec, ze 49. kilometru je to až na 20 minut do zúžení na 55. Ucpaný je Pražský okruh z letiště na D1 od připojení z D5 k Ořechu, je to kolem 20 minut, kamiony se vlečou už z D5 od Rudné. A v Praze obvyklé odpolední kolony, největší potíže na východním okruhu směr Lanový most, kolona od sjezdu z D11 půl hodiny k nehodě u Průmyslové, i Průmyslová je plná už v kopci pod Poděbradskou z Hloubětína. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
0: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
10: Zítra bude zataženo na Moravě, ve Slezsku a v jihovýchodní polovině Čech s deštěm. Odpoledne se ten dešť přesune k severu, oblačnost se začne protrhávat a přehánky se objeví hlavně v Čechách. Večer pak začnou ubývat srážky i oblačnost. A nejvyšší teploty v pátek 11 až 15 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Teď už začíná odpolední Radiožurnál se Štěpánem Pokorným.
9: My vám přejeme dobré odpoledne s Radiožurnálem, jste 6 minut po 16. hodině. Stát si chce znovu půjčovat peníze přímo od lidí. Ministerstvo financí dnes po několikaleté pauze obnovilo dluhopisy republiky. Úřad láká na zhodnocení úspor až od 1000 koruny a přidal i jeden nový druh dluhopisu. Jestli je to ale opravdu výhodné a pro koho, tak to probereme za chvilku v úvodu této vysílací hodiny odpoledního Radiožurnálu. Přejeme vám pěkný den a hezký poslech.
0: Odpolední Radiožurnál
3: a Štěpán Pokorný.

0: Jednoduchá a bezpečná investice pro běžné domácnosti, ale zároveň taky půjčka státu přímo od občanů. A to jsou zjednodušeně řečeno dluhopisy republiky. Ministerstvo financí dnes oznámilo jejich opětovné spuštění a lidé je můžou nakupovat ode dneška. Více řekne Tereza Chlubná z ekonomické redakce. Vítej, dobrý
1: den. Hezké odpoledne.
0: Úřad představil 3 typy dluhopisů, tak pojďme je popsat.
1: Investovat je možné minimálně 1 000 korun a maximálně potom 3 miliony. Ten první je fixní stát. Státní dluhopis, ten má splatnost 5 let a nabídne výnos 4,5% ročně. Určený je tady, řekněme, pro konzervativní investory. Druhý typ, to je protiinflační dluhopis, jehož výnos se bude odvíjet od vývoje inflace. No a novinkou je takzvaný flexibond, to je krátkodobý dluhopis se splatností 3 měsíce a roční výnos je tady 3,5%. Pokračuje ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO.
2: Je to srovnatelné s výnosem těch nejlepších spořících účtů na trhu, ale na rozdíl od nich je to osvobozeno od 15% srážkové daně. To znamená, že když se podíváte třeba na úroky u bank, tak tam sice se pohybují kolem 4%, ale je tam srážková daň 15%.
1: Dluhopisy je možné koupit z domova, člověk někam chodit nemusí, koupí je přes stránky ministerstva financí.
0: A jak se tedy dluhopisy vyplatí? Můžeme uvést nějaký příklad?
1: Určitě, na webu ministerstva je kalkulačka. Když tam zadáme nákup dluhopisů za 100 000 korun a zaškrtneme ten první typ, tedy fixní dluhopis se splatností 5 let a výnosem 4,5%, tak v roce 2031 by člověk měl mít necelých 125 000 korun. Výnos je tedy necelých 25 tisíc. Já se zastavím ještě u toho druhého protiinflačního dluhopisu. Ten se odvíjí od inflace. No a jak nám popsal ekonomický expert ODS a místopředseda sněmovny Jan Skopeček, tak pokud si i kvůli nepříznivé geopolitické situaci u nás výhledově zvýší inflace, tak už podle něj tyto dluhopisy nebudou výhodné pro stát.
3: Velmi tím ten stát riskuje, že pokud ta inflace poroste, tak bude muset za ty dluhopisy vydávat vyšší úroky, tedy vyšší náklady. Rozumím tomu, že to může být dobré nebo výhodné pro občany, ale já si myslím, že o toto mají soutěžit privátní finanční instituce, banky, penzijní fondy, nikoliv stát, který má prostě mít hlavní úkol, a to znamená efektivně hospodařit se svými prostředky.
1: Skopeček taky dodal, že lidé by se měli víc zajímat i o cenné papíry a nejen o takovéto konzervativní typy investic.
0: Stát si chce tedy znovu půjčovat peníze přímo od lidí. Téma pro Terezu Chlubnou z ekonomické redakce. Díky a naslyšenou.
1: Já děkuji, taky hezký den.
4: Radiožurnál. Každý den s vámi.

Za poslední rok padlo ve Spojených státech kvůli imigračním zásahům 10 000 rozsudků. V naprosté většině z nich soudy rozhodly proti Trumpově administrativě. No a my se proto spojíme za chvilku s americkou zpravodajkou Radiožurnálu.

0: Zásahy imigračních agentů ICE proti přistěhovalcům ve Spojených státech mají dramatickou soudní dohru. V naprosté většině případů je soudy vyhodnotily jako protiprávní. A mezi soudci, kteří v případech rozhodovali, jsou i nominanti prezidenta Donalda Trumpa. Co to bude pro jeho klíčovou politiku znamenat v praxi, to zjišťovala americká zpravodajka radiožurnálu Jana Ciglerová. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: 9 z 10 případů, tak jednoznačně se soudy přiklonily na stranu zatýkaných lidí a proti imigrační policii ICE. Jak je to vůbec možné?
1: Ta analýza deníku Politiku, která toto zjistila, ukázala, že za posledních 10 měsíců se na soudy kvůli zásahům imigračních agentů ICE obrátilo 10 tisíc lidí a v 90% těch žalob soudy rozhodly, že to byla vláda, kdo chybovala, nikoli ti zadržení. Tyhle žaloby začaly mířit na americké soudy od loňského července. Protože v té době ředitel ICE přeinterpretoval jedno klíčové slovní spojení federálního zákona. Tím bylo žadatel o vstup. Do té doby se vztahovalo na lidi, kteří byli zadrženi na hranici, ale ICE ho rozšířil i na miliony imigrantů, kteří ve Spojených státech dlouho žijí a ti se ze dne na den ocitli v režimu povinného zadržení, bez slyšení o kauci a byli to ti obyčejní lidé, ti sousedé v ulici, nikoli kriminálníci, které původně Donald Trump slíbil vyhostit.
0: A kdo všechno se při těchto zásazích ocitl ve vazbě?
1: Ty případy, o kterých soudy rozhodovaly, byly často velmi brutální. Byla to třeba kojící matka s aktivním statusem uprchlíka nebo matka odtržená od ročního dítěte, kterou propustili teprve, když ten syn skončil v nemocnici. Rodiče amerických vojáků v aktivní službě, oběti obchodování s lidmi, dokonce i 5letý chlapec, který byl zadržený cestou ze školy. A právě tyhle případy vedly soudce k tomu, že v rozhodnutích sáhly i po neobvykle ostrém jazyce.
0: A jak na rozsudky reaguje samotný úřad ICE?
1: On je často obchází, snaží se tu situaci vyřešit tím, že například přesune zadržené do jiných států, aby se ten případ jejich musel projednávat znovu, nebo vystavuje zatykače až po zatčení. V krajních případech dokonce vláda přiznala, že ta deportace její byla v rozporu se soudním příkazem a ministerstvo spravedlnosti také uznalo, že některé kroky ICE už před soudem nedokáže obhájit.
0: Americká zpravodajka radiožurnálu Jana Ciglerová v odpoledním vysílání. Díky.
1: Hezké odpoledne.

0: stavíte letos dům a už máte projektovou dokumentaci a můžeme ji vidět? Protože právě pro takové stavitele, kteří jsou ready stavět pořádně, je tu soutěž o pořádný dům zdarma od Wienerbergeru. Ano, slyšíte správně. Dům zdarma. Tedy pořádný stavební materiál na celý dům v celkové hodnotě 1,2 milionu korun. Cihly Porotherm jako základ každého pořádného domu, střecha Tondach, dlažba Semmelrock nebo fasáda Terka a podlahové topení Pipelife. Pokud stavíte letos a zvládnete výhru odebrat do konce listopadu, nepromeškejte svou šanci a registrujte se ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
1: Hodin a 30 minut. Zprávy a Jana Gulda.
2: V Nové Pace na Jičínsku hoří bateriové úložiště. Na místě zasahují hasiči. V okolí Komenského ulice doporučují kvůli šíření toxických zplodin nevětrat. Hasiči o tom informovali na sociální síti X. Do hašení zapojili taky systém Kobra, což je vysokotlaké hasicí a řezací zařízení, používané k hašení zvenčí. Nikdo není zraněný. Bazilika v Jablonem v Podještědí na Liberecku je ode dneška znovu otevřená. V úterý tam zatím neznámý pachatel ukradl lepku svaté Zdislavy. V 18 hodin tam bude i pravidelná bohoslužba. Policie dnes zveřejnila krátký záznam z kamer, na kterém je vidět, jak pachatel s lepkou utíká z baziliky. Video je taky na serveru irozhlas.cz. Policie zároveň prosí řidiče, kteří tou dobou projížděli kolem, aby poskytli záznamy z palubních kamer. Britský ministr zdravotnictví Wes Streeting rezignoval na svou funkci. Podle stanice Sky News se předpokládá, že se chce ucházet o post šéfa lejbristické strany. Streeting to oznámil několik dní po britských komunálních volbách. V nich lejbristická strana ztratila přes polovinu mandátů. Lídr strany Keir Starmer ohlásil, že kvůli výsledku rezignovat nehodlá. A v Krkonošském národním parku přibývají další kamery kvůli autům. Správa parku kamerový systém rozšiřuje i přes kritiku některých boudařů. Dnes přibyly kamery pod lesní boudou ve východních Krkonoších. Mluvčí správy Radek Drahný o tom informuje s tím, že systém má za úkol kontrolovat dodržování pravidel pro auta a chránit nejcennější oblasti parku. V národním parku teď funguje celkem 10 kamer. Sport. Fotbalový záložník Slavie David Moses si nezahraje 8 zápasů nejvyšší domácí soutěže, a to za zákrok na libereckého Petra Hodouše, kterému nechtěně zlomil čelist. Rozhodla o tom disciplinární komise Ligové fotbalové asociace. Zároveň potrestala i další dva hráče Slavie, které vedení klubu vyřadilo z kádru. Útočník Tomáš Chorý dostal zákaz činnosti na 6 soutěžních utkání za faul loktem na Spartana Asgera Sørensena.

0: Obránce David Douděra, který taky viděl červenou kartu v sobotním derby, bude mimo hru 3 duely.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Kolony na D11 před Brnem, na D1 před Brnem i D11 za sjezdem na Městec. Na dálnici D1 před Brnem směrem z Prahy vzniká dlouhá kolona kamionů v pravém pruhu. První část čekejte už u exitu 153 Tasov. Na pár minut tam brzdí i v levém pruhu osobní auta. Ta potom čeká další kolona kolem exitu 182 Kývalka a znovu v Brně mezi sjezdy k výstavišti a na D2. Na D11 ve směru z Prahy do Hradce před sjezdem na Chlumec na 55. kilometru je omezení. V koloně se na 52. srazila dvě auta v levém pruhu, takže fronta ještě víc zpomalila. Dojíždí se na 50. kilometru u sjezdu na Městec Králové zdržení kolem 20 minut. D48 z Těšína na Frýdek Místek před Nošovicemi na kilometru 57,5 průjezdná pravým pruhem po nehodě. Kolonu čekejte za sjezdem na Hnojník kolem 59. kilometru. Na pražském okruhu z letiště na D1 se před Ořechem tvoří kolona od nájezdu z D5, je to až na půl hodiny, kamiony se zdrží ještě víc od D5 z Rudné. A v Praze na východním okruhu směr Lanový most se popouždí od Hradecké D11 skoro půl hodiny za sjezd na Dolní Počernice, tam blokuje pravý pruh porouchaný kamion. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
0: Zítra čekáme zpočátku zataženo na Moravě a ve Slezsku a v jihovýchodní polovině Čech s deštěm. Odpoledne se oblačnost začne protrhávat a přehánky, výjimečně i bouřky, se objeví hlavně v Čechách. Nejvyšší teploty zítra 11 až 15 stupňů Celsia a na horách většinou kolem 6. Tolik zprávy. V odpoledním radiožurnálu je s vámi Štěpán Pokorný.
3: 16.34, pěkné odpoledne vám přejeme a teď Hozír.
1: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.
5: Mal.

0: Evropská komise vyzvala státy 27, aby zakázali takzvané konverzní terapie. Zastánci těchto metod věří, že dokážou změnit sexuální orientaci člověka. Podle unijní exekutivy to je ale škodlivá a zdraví nebezpečná praxe. Komise reagovala na iniciativu, kterou podepsalo více než milion lidí napříč Evropskou unií. Ve spojení jsme s bruselskou zpravodajkou Zdeňkou Trachtovou. Dobré odpoledne.
1: Dobrý den.
0: Co se tedy Evropská komise chystá podniknout proti těmto konverzním terapiím?
1: Ona komise uvedla, že analyzovala různé právní možnosti, jak proti tomu zakročit, a nakonec rozhodla připravit doporučení členským státům, ve kterém je vyzve k zákazu konverzních terapií. Vydat by ho tedy měla příští rok. Nebude to závazná legislativa, ale důrazné doporučení. Eurokomisařka pro humanitární pomoc a krize Hadža Labibová uvedla, že dosud konverzní terapie v Evropské unii zakázalo pouze 8 zemí, například Francie nebo Malta, která byla v roce 2016 vůbec prvním státem Evropské unie, který ten zákaz vydal. Podle Evropské komise by to ale měly udělat úplně všechny členské země, protože tyto praktiky jsou diskriminační, ponižující a také zdraví nebezpečné. Pokračuje Lahbibová.
2: Konverzní praktiky jsou postavené na lži. Na lži o tom, že LGBTIQ osoby potřebují nápravu, že s nimi něco není v pořádku. Samozřejmě není co napravovat, ani co léčit či měnit. Mučením nezbavíte člověka jeho identity.
0: Můžeme vysvětlit, v čem tyto takzvané terapie spočívají a na koho cílí?
1: Ano, tak těch způsobů, kterými se některé náboženské skupiny, rodiny či údajní terapeuti snaží změnit sexuální orientaci, je mnoho, ale patří mezi ně i fyzické a sexuální násilí, verbální napadání a ponižování. Eurokomisařka Labibová vyjádřila lítost, že si těmito praktikami spousta lidí musela projít.
2: Všem lidem, kteří touto praxí trpěli, říkáme, nebylo s vámi nic špatně. Nikdy jste nepotřebovali nápravu. Jste perfektní, přesně takový, jací jste, a Evropská unie za vámi stojí.
0: Jak významný problém konverzní terapie představují a jak moc jsou v Evropské unii rozšířené?
1: Tak podle agentury Evropské unie pro základní práva zažilo různé typy konverzních terapií asi 24% LGBT plus osob v Evropské unii, a to číslo je ještě výrazně vyšší u trans žen a trans mužů, skoro dvojnásobné. Nejvyšší počet případů byl podle průzkumu zaznamenán v Řecku, na Kypru, ale také v Česku, Estonsku a na Slovensku. Česko tedy patří mezi země, kde konverzní terapie zatím zakázané zákonem nejsou.
0: Ve vysílání odpoledního radiožurnálu taky bruselská zpravodajka Zdeňka Trachtová. Díky a pěkný den.
1: Naslyšenou.

0: Disciplinární komise Ligové fotbalové asociace rozdala tresty za sobotní derby Slávie se Spartou jak vysoké, tak to vám povíme za chvilku po Kataríně Knechtové.
1: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.

0: Fotbalista pražské Slávie Tomáš Chorý dostal od disciplinární komise Ligové fotbalové asociace trest na 6 soutěžních zápasů. A to za vyloučení v sobotním derby po faulu loktem na Spartiana Serencena. Jeho spoluhráč David Douděra dostal stopku na 3 utkání. Nejen o těchto trestech teď bude mluvit na radiožurnálu reportér Adam Procházka.
1: Hezký den, tak než se dostaneme k těm zmíněným dvěma fotbalistům Slávie, Chorému a Douděrovi, tak bych začal Davidem Mosesem, protože ten dostal ten nejvyšší trest, a to 8 zápasů, to je taky záložník Slávie, no a ten trefil loktem do hlavy Petra Hodouše z Liberce při venkovním vítězství Slávie 2-1 v Liberci. Je to vlastně stejný případ jako u Tomáše Chorého, je to úder loktem, surová hra, ale tady v tom případě se přihlíželo k tomu, jak je na tom zdravotně ten soupeř, který to chytal. Petr Hodouš má zlomenou čelist a minimálně 6 týdnů tedy nemohl hrát a ještě nemůže, no a minimálně 14 dní byl výrazně omezený i v běžném životě. A když k tomu přihlédla disciplinární komise, tak musela vlastně Mosesovi dát trest, který byl minimálně tedy těch 8 zápasů, anebo i až 18 měsíců zákazu vlastně hraní, takže disciplinární komise zvolila tu spodní hranici 8 zápasů. Když se přesuneme k Tomáši Chorému, tak to byl taky úder loktem do obličeje a tam nám to předseda disciplinární komise Jiří Macner vysvětloval následovně, že to podle disciplinární komise nebyla náhodná událost, že to byl úmyslný úder do obličeje Serencena, zároveň, že tím Chorý ohrozil přímo zdraví hráče a taky, a to vlastně zmínil Macner jako úplně první, že se moc nestává, že by jeden hráč během jedné sezony se ukázal před disciplinární komisí hned 3x. A to je přesně případ Tomáše Chorého a i proto teď nebude hrát těch 6 zápasů. No a ještě připomenu jednu důležitou věc, je to případ Tomáše Chorého i Davida Douděry, kteří mají tedy trest, ale přenesou si ho pravděpodobně do jiného klubu, protože šéf Slávie Jaroslav Tvrdík už dřív oznámil, že Chorý i Douděra jsou vyřazeni z klubu a že už si za Slávii nezahrají. A teď k tomu Davidu Douděrovi, ten má tedy trest na 3 zápasy. Tam je to poměrně jednoduché, bylo to za vulgární urážky směrem k rozhodčímu, to je nesportovní chování a trest 3 zápasy je v podstatě takový běžný trest pro prohřešky tohoto typu. Takže kdybych to měl ještě shrnout, tak 3 hráči Slávie dostali tedy tresty od disciplinární komise. David Moses 8 zápasů, to je nejvyšší trest, Tomáš Chorý 6 zápasů, no a David Douděra, ten tedy nebude hrát minimálně 3 zápasy. Z Prahy Adam Procházka, Radiožurnál.

0: cold when you're missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go.
1: Vinohradská 12.
2: Každé ráno nová epizoda našeho zpravodajského podcastu s moderátorem Matějem Skalickým.
3: Záhada smrtícího viru. Dostal se na loď, infikoval cestující a někteří zemřeli. Kde se ale nakazil? Pacient nula.
2: Taková je dnešní Vinohradská 12.
1: V předpremiéře v 3:30 ráno.
2: A tradičně po zprávách v 8:30 večer.
1: Navíc kompletní textový přepis od 6 hodin ráno na webu irozhlas.cz.
2: A vše také na audioportálu Můj rozhlas.
1: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.

0: Den otevřených dveří Českého rozhlasu v Praze na Vinohradech. V sobotu 16. května. Komentované prohlídky vysílacích studií, setkání s moderátory, koncerty živé hudby nebo výstava obrazů herečky Ivy Hitnerové. Časové vstupenky komentovaných prohlídek si rezervujte na telefonním čísle 724 341 611. Více na www.rozhlas.cz/dod.
1: Radiožurnál je 17 hodin. Zprávy a Jana Gulda.
2: V Nové Pace hoří bateriové úložiště. V okolí požáru by lidi neměli větrat. Policie zveřejnila celý záznam krádeže lebky svaté Zdislavy. Novým trenérem hokejové reprezentace do 20 let je Jan Tomajko. Na dálnici D1 před Brnem směrem z Prahy je dlouhá kolona kamionů. A počasí zítra bude zpočátku zataženo, místy s deštěm, odpoledne se oblačnost začne protrhávat a teploty do 15 stupňů.
3: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
2: Hasiči likvidují požár bateriového úložiště v Nové Pace na Jičínsku. Kvůli šíření toxických zplodin doporučují lidem v okolí nevětrat. A na místě taky redaktor Tomáš Larinc.
4: Jsou tu také hasičská auta a 3 jednotky hasičů, jinak ale není prakticky poznat, že by se tu něco dělo. Hasičům se povedlo poměrně rychle oheň dostat pod kontrolu. K tomu využili hasicí systém CCS Cobra, který prořízne vodním paprskem otvor do prakticky jakéhokoliv materiálu. Dovnitř vstříkne vodní mlhu, čímž prostor ochladí a hasičům tedy umožňuje zasahovat zvenčí, nemusí do toho toxického prostředí vůbec vstupovat. Místo požáru je aktuálně pod kontrolou, kontejner je rozebraný a baterie jsou venku. Hasiči teď řeší další postup. Z Nové Paky Tomáš Lerinc, Radiožurnál.
2: Kompletní video krádeže lebky svaté Zdislavy z baziliky v Jablonném v Podještědí na Liberecku zveřejnila na svém webu policie. Nahrávka zachycuje osobu, která relikvii v úterý v podvečer vzala z oltáře. Video najdete taky na serveru irozhlas.cz. Policie chce odcizený předmět zařadit do celosvětové databáze Interpolu, říká mluvčí Ivana Baláková.
5: Stále vyhodnocujeme stopy zajištěné v kostele, přičemž spolupracujeme s kriminalistickým ústavem v Praze a také zpracováváme informace od občanů. Pomohou nám i záznamy z palubních kamer z projíždějících vozidel v okolí baziliky.
2: 1500 státních služeb je plně digitalizovaných a jde o 35,5% z celkového počtu a další čtvrtina by měla být hotová do příštího února. Potvrdil to vládní zmocněnec pro digitalizaci, to Lukáš Klučka. Podle něj se tak s 2letým odkladem podaří splnit povinnosti, které ukládá zákon o právu na digitální služby.
6: Všechny služby, u kterých dává ta digitalizace smysl, tak budou od toho února příštího roku k dispozici online, to znamená, že lidé budou moci vyřídit z domova.
2: Digitálně je dnes možné zažádat například o superdávku nebo se přihlásit do katastru nemovitostí. Mezi plánované priority státu patří třeba digitalizace zdravotnictví nebo stavebního řízení. Írán otevřel Hormuzský průliv pro některé čínské lodě. Za poslední den jich proplulo asi 30. Jestli šlo jen o čínská plavidla, zatím ale není jasné. Podle íránské agentury Fars dostaly lodě potřebná povolení od Teheránu. Podle agentury Reuters úžinou po 2 měsících čekání proplul taky čínský supertanker se 2 miliony barelů íránské ropy. Íránské úřady ke kroku přistoupily po žádostech čínského ministra zahraničí a velvyslance v Teheránu.
7: Sport. Jan Tomajko je novým koučem českých hokejistů do 20 let. Naposledy trénoval národní tým do 18 roků, se kterým letos získal bronz na mistrovství světa. Tomajka vystřídá u reprezentační 18ky bývalý trenér extraligové Sparty Jaroslav Nedvěd. Po triumfu v maďarském Segedu postoupil kanoista Martin Fuchsa na 2. zastávce světového poháru v německém Brandenburgu do finále kilometrového závodu. Olympijský šampion na této trati zvítězil ve své rozjížďce a pak i v semifinále.
8: Rozjížďka byla taková, naštěstí, že na mě nikdo úplně netlačil a ráno tady hodně foukal z boku, tak jsem byl rád, že jsem si to tak v uvozovkách mohl jenom projet a dát všechno do toho semíčka, to naštěstí bylo taky docela v pohodě, přestalo foukat. A jaký mám cíle? Musím říct, že mám podobný asi jako v Segedu, nemůžu mít jiný a to je, že bych rád získal prostě medaily na singlu, to by bylo nejlepší.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu.
9: Zdržení na D1 před Brnem a v Praze silná odpolední špička. Na D1 před Brnem z Prahy stále 40-kilometrová kolona kamionů v pravém pruhu začíná u exitu 153 Tasov. Osobní auta v levém pruhu tvoří kolonu za Domašovem z kilometru 175. Pomalu se sunou přes 20 minut za sjezd na Popůvky na zhruba 185. Pak je čeká další kolona v Brně mezi sjezdy k výstavišti a na D2, to je dalších 20 minut. V Praze kolona na okruhu směrem na D1 před Ořechem od nájezdu z plzeňské D5, to je na 20 minut, z D5 od Rudné až kolem 40 minut. Ucpaný je i východní okruh od hradecké D11, půl hodina k porouchanému kamionu za sjezdem na Dolní Počernice. Fronty jsou i na jižní spojce obousměrně, na magistrále v centru, zdržení taky před regulovanými vjezdy do Blanky, hlavně v Patočkově od Kláštera k Pyramidě, je to i přes půl hodiny, kolony jsou i kolem Prašného mostu a mimo jiné před omezením na Ohradě se popojíždí z ulice pod Plynojemem kolem Krejcárku přes 20 minut. A D48 z Těšína na Frýdek za sjezdem na Hnojník už jenom kratší 5-minutová kolona z 58. kilometru k nehodě na 57. a pultem. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Zítra čekáme zpočátku zataženo na Moravě, ve Slezsku a v jihovýchodní polovině Čech s deštěm. Odpoledne se oblačnost začne protrhávat a přehánky, výjimečně i bouřky se objeví hlavně v Čechách. Nejvyšší teploty 11 až 15 stupňů, na horách většinou kolem 6. Tolik zprávy. Teď 20 minut Radiožurnálu a Tomáš Pancíř.
10: Jak pokračuje digitalizace státních služeb? Budou při podzimních volbách fungovat všechny systémy, včetně e-dokladů, bez problémů? Co a kdy přinese chystaná evropská peněženka digitální identity? A myslí stát i na ty, kdo nechtějí používat digitální systémy nebo chytré telefony? Dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu, které vysílá také Český rozhlas Plus, je ředitel digitální a informační agentury Bohdan Urban. Dobrý den, vítejte v našem studiu.
11: Dobrý den.
10: O vašem jmenování rozhodla vláda Andreje Babiše 9. března. Ve funkci jste tedy něco málo přes 2 měsíce. Co jste stihl udělat a změnit?
11: To, co já se snažím měnit od samého začátku, je zejména zjednodušení vnitřních procesů, které asi vaše posluchače úplně zajímat nemusí, nicméně pro chod té organizace je to nezbytné. A já to beru jako zcela nezbytný předpoklad pro to, abychom doručovali digitální služby pro občany i pro firmy.
10: Souvisí s tím nějaké personální záležitosti, pokud se zjednoduší procesy, bude potřeba méně lidí?
11: Určitě jsme zjednodušili organizační strukturu, ještě nějaké drobné změny organizační struktury připravujeme. Samozřejmě souvisí to i s tím, že v rámci snižování stavu připravujeme k 1.7. snížení počtu osob po těch požadovaných 6%.
10: To znamená, kolik lidí nebo o kolik lidí bude méně?
11: Je to 11 tabulkových míst.
10: A to je cílový stav, nebo si dovedete představit ještě další snižování počtu zaměstnanců?
11: Já si dovedu představit spíš přealokaci mezi jednotlivými útvary podle toho, jakou mají dneska náplň práce a jak je ta jejich práce jako v úzovkách důležitá pro digitalizaci.
10: Kromě těch vnitřních procesů a s tím souvisejícím počtem zaměstnanců je v digitální a informační agentuře něco dalšího, co by bylo potřeba změnit?
11: Já bych spíš nezačal tím, co je potřeba změnit. Já vlastně, když jsem nastupoval, tak jsem si vytyčil takové osobní priority a ty osobní priority jsou jednak příprava na volby. Tam jsou nějaké podmnožiny tady této aktivity. Dále to bylo naplňování zákona o právu na digitální služby, který nabývá účinnosti 1.2. příštího roku. A samozřejmě příprava na volby i v tom širším slova smyslu přes takzvaný onboarding do systému informačního systému správy voleb.
10: Tak pojďme vzít tyhle priority postupně. Já začnu od té, kterou vy jste zmínil jako druhou. Od února příštího roku, tak jak jste říkal, bude účinná takzvaná digitální ústava, tak se někdy říká zákonu o přístupu k digitálním službám. Ten zákon má garantovat, že budeme moci všechno se státem vyřizovat digitálně. Vy jste před necelým měsícem zveřejnili audit, podle kterého zbývá do konce ledna digitalizovat 1378 služeb. K dnešku je to číslo stejné, nebo v tom mezičase se něco podařilo dokončit?
11: Je to stejné. Je to stejné, nicméně postupujeme podle harmonogramu k tomu 1.2., tak aby ty služby byly zdigitalizované všechny. Zbývá tam zhruba 50 služeb, u kterých je ta digitalizace obtížná, zejména z toho důvodu, že není dokončená legislativa.
10: Co důležitého bude mezi těmi 50, které tedy ani od února příštího roku nebudou v digitální podobě? O jaké služby jde?
11: Jo, typicky jde o služby ze zdravotnictví a částečně ze sociálních služeb.
10: Když tedy říkáte, že 1328 služeb chcete do 1. února stihnout, máte na to 8,5 měsíce, opravdu se to dá stihnout?
11: Já bych možná napřed zmínil, že Digitální a informační agentura plní v této roli metodickou koordinační pomoc. Kromě toho jsme publikovali takzvané Easy Forms, které ty agendy umožňují zdigitalizovat vlastně pomocí našeho připraveného nástroje. A co se týče vlastních agend DIA, tak tam postupujeme, bych řekl, podle plánu. Co se týče toho stihnutí, tak ano, máme k tomu už i rozpadnutý ten zrychlený plán, protože už vlastně proběhla komunikace v lednu pokyn pana premiéra zrychlit digitalizaci. Nicméně ano, je to stihnutelné, hodně spolupracujeme s rezorty, poskytujeme jednak metodickou podporu, jednak se snažíme opravdu zrychlit ty naše podpůrné činnosti, tak aby to skutečně bylo stihnutelné.
10: Ale ta zodpovědnost je tedy na jednotlivých rezortech, jestli tomu dobře rozumím.
11: Ano, je to tak.
10: Z vašeho pohledu, co z těch více než 1300 služeb je nejnáročnější, kde vidíte, řekněme, největší riziko, že by to třeba nemuselo být k tomu 1. únoru?
11: Já možná jenom začnu, co je vlastně cílem těch formulářů. Cílem těch formulářů je skutečně naplnit zákon o právu na digitální služby tak, aby žádný občan, člověk nemusel žádná data, která dnes již od něj stát má, tak aby nemusel znovu vyplňovat. To znamená, z toho celkem logicky vyplývá, že vlastně nejnáročnější nebo nejsložitější jsou formuláře, které vyžadují poměrně velké penzum buď údajů, anebo dokonce příloh. Tohle to jsou největší limity pro digitalizaci. Ve chvíli, kdy mluvíme o takzvaných komplexnějších formulářích, tak tam je to skutečně obtížnější. Některé ty formuláře mají 30 a více datových položek.
10: Možná pro představu našich posluchačů, o co konkrétně jde?
11: Myslíte o formuláře, o ty agendy?
10: Ano.
11: Jsou to takzvané agendy, které jsou průřezové. To znamená, je tam potřeba data z vícero zdrojů, z vícero informačních systémů. To znamená, můžete potřebovat data z daňové oblasti, ze sociální oblasti, kromě těch základních údajů, které máme k dispozici v základních registrech.
10: Jedna věc je, jestli se to stihne udělat, naprogramovat, zprovoznit. Druhá věc je, jestli se to stihne odladit, jestli to opravdu bude prověřené a funkční. Počítají ty harmonogramy i s tím?
11: To formulářová řešení jsou principiálně vlastně podací kontaktní formulář, takže tam složitá integrace je na tom pozadí, to znamená skutečně na tom vyžádání si nebo podání si těch dat, které už stát vlastní. Co se týče toho vlastního běhu, tak ta infrastruktura pro tu tvorbu těch formulářů je postavená způsobem, který umožňuje jejich vytváření a ta následná komunikace, to znamená potom vlastně to použití toho formuláře, to už běží standardně přes doručování datovou zprávou nebo datovou schránku.
10: To znamená, že problém by tam neměl být.
11: Ano, na té komunikační úrovni by problém být neměl.
10: My mluvíme o tom, jestli se to všechno stihne do února příštího roku, ale měli bychom připomenout, že původně ten zákon měl být účinný už od února roku 2025, tedy před rokem a čtvrt, krátce před tímto datem, když bylo jasné, že se to nedá stihnout, tak tehdejší parlament účinnost zákona o 2 roky odložil. Další odklad v tuto chvíli ve hře není.
11: V tuto chvíli ve hře není.
10: Dovedete si představit, že za nějakých okolností by ještě mohl být?
11: Dovedu si to představit velmi obtížně. Dovedu si to představit pouze za předpokladu, že by se ukázalo, že ty data nejsme schopni v uvozovkách doladit tak, abychom ten zákon naplnili. Z mého pohledu je to opravdu jako poměrně složitá úvaha, protože my samozřejmě jako primárně technologický garant naplňování zákona, právě proto já jsem mluvil o tom harmonogramu, tak směřujeme k tomu, aby skutečně digitalizace proběhla v této úrovni. Každopádně zákon o právu na digitální služby má těch veřejnoprávních povinností státu vícero. To znamená, pokud bychom cítili od rezortů nebo případně od uživatelů, že nám něco drhne, tak si to dovedu představit. Ale není to opravdu jednoduché ani rozhodnutí technologické, ale nemyslím si, že je to i rozhodnutí jenom Digitální informační agentury. Čili za mě, znovu opakuju, já si to aktuálně představit opravdu nedovedu.
10: Ředitel Digitální a informační agentury Bohdan Urban je dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu. Když jste mluvil o svých prioritách, mluvil jste o podzimních volbách. Já jsem se dočetl ve vašich tiskových zprávách, že se aktuálně zaměřujete na onboarding všech měst a obcí do nového autentizačního systému CAAIS, který bude novou bránou do všech systémů státní správy, včetně nového systému pro správu voleb ISSV. Chápu z toho dobře, že se tedy všechny obce musí zapojit do nového systému a že ještě navíc vzniká další nový systém, který bude řešit primárně volby?
11: Takzvaný CAIS je evoluční náhradou systému, který už funguje dneska, který jsou úřady zvyklé používat. Je to takzvaný systém JIPCAS. Jde to skutečně použít pouze jako vstupní bránu. Skutečně se bavíme pouze o tom, že jiné navázané informační systémy ví o tom, že se přihlašuje úředník, v jaké roli se přihlašuje a podobně. To znamená, je to bezpečnostní mechanismus a zároveň skutečně vstupní brána. Neslouží jenom pro informační systém správy voleb, což je důležitá kombinace pro letošní volby. Slouží zároveň jako vstupní brána i do řady dalších systémů. Některé z nich jsou už dneska v provozu. Typicky je to systém o nakládání s majetkem státu. Od 1. ledna by v této podobě měl být národní elektronický nástroj v gesci Ministerstva pro místní rozvoj. Čili ta provazba s těmi ostatními informačními systémy je tam důležitá.
10: Podle dat z konce dubna v tomhletom systému, v té bráně, když tomu tak budeme říkat, nebyly přihlášeny ještě 2/5 obcí v Česku. Posouvá se to výrazně?
11: Ano, posouvá se to výrazně. Byla to jedna z aktivit, které já jsem považoval za naprosto prioritní. V tuto chvíli máme takzvaně onboardovaných, to znamená zavedených do toho systému 5414 obcí z 6386. To znamená, jsme na nějaký 85%. Zůstávají nám malé obce, se kterými budeme pracovat individuálně, tak aby 36. skutečně byla podstatná část uvnitř a abychom se mohli případně věnovat pouze individuálním případům. Je to opravdu akce v podmínkách veřejné správy skutečně navázaná na ten počet obcí, to znamená, není to o tom, že některé systémy využívá pouze omezený počet úřadů, ale tady skutečně dostat vlastně státní centrální systém až na úroveň obce je aktivita, která opravdu i z naší strany je mimořádně sledovaná a mimořádně podporovaná.
10: Kdyby do začátku října některé obce nebyly na palubě, když přiložím ten anglický termín, byl by to problém směrem k volbám?
11: Byl by to problém, protože by nedokázali splnit některé zákonné povinnosti právě s ohledem na výkon voleb, na průběh voleb. Nicméně tuto variantu si samozřejmě připouštíme.
10: Jsou páky na to, aby tam opravdu všechny obce byly?
11: Ty páky, kromě metodické podpory, kromě opravdu individuální práce, tak jsou poměrně omezené a samozřejmě já tady nechci domýšlet, co by to znamenalo konkrétně pro průběh voleb. Hraje tam nějakou roli ministerstvo vnitra, případně ještě má v ruce i jiné nástroje, které by tuto aktivitu mohly podpořit, ale já předpokládám, že zůstaneme u toho dobrovolného onboardingu na palubění.
10: Pokud jde o ten druhý specifický volební systém, jestli jsem dobře pochopil, tak ten není hotový. Má ho v gesci ministerstvo vnitra. Máte zprávy, kdy bude?
11: Aktuální zprávy mám pouze z tisku a samozřejmě bavíme se o té provazbě. Jak jsem říkal, pro nás onboarding CAISu není důležitý jenom pro informační systém zprávy voleb. To byl první systém, který měl naběhnout teď v čase z těch důležitých. Takže pro nás je skutečně důležité ty obce, když už máme takovýto dobrý náběh, takovouhle dobrou křivku toho onboardingu, tak v tom chceme skutečně vytrvat, protože se to těm obcím bude hodit i pro jiné systémy.
10: To já chápu, ale z vašeho pohledu není rizikem, pokud na začátku října volby budou stát na novém systému, který v tuto chvíli, kdy máme polovinu května, ještě není hotový?
11: Já, jak jsem říkal, už z tiskové zprávy ministerstva vnitra vyplývá, že ministerstvo vnitra se pokusí tady tento systém odložit primárně z bezpečnostních a kybernetických důvodů. Myslím si, že pokud ten systém, a týká se to jakékoliv systému, včetně systému v gesci DIA, takže je to skutečně správný postup. Jo, měli bychom se vyvarovat variant, kdy pouštíme do provozu systém, který není dostatečně otestovaný, nebo otestovaný a vykazuje bezpečnostní rizika.
10: Takže ten volební systém bude postaru?
11: Já předpokládám, že bude postaru, nicméně samozřejmě tím, že to vyžaduje legislativní akci, není to samo o sobě, tak to nemůžu předjímat.
10: Při posledních volbách, podzimních volbách do poslanecké sněmovny byly problémy s využíváním elektronické občanky v mobilních telefonech. To nakonec vedlo k rezignaci tehdejšího ředitele digitální a informační agentury. Můžete garantovat, že při letošních volbách nic takového nebude?
11: My se snažíme, aby infrastruktura a vlastní aplikace byla odladěna. Máme poměrně hodně zjištění od těch minulých voleb. Část těch zjištění už se překlápí do úprav optimalizace aplikace. Pracujeme i na pozadí, na Národní identitní autoritě. To znamená, ten systém musí být stabilní, musí být bezpečný. A co se týče jeho vlastního zatížení, tak máme určitá zjištění z toho průběhu těch loňských voleb, podle kterých se snažíme postupovat a snažíme se ty aktivity skutečně odladit tak, abychom zabránili jakémukoliv většímu problému. Ale jak říkám, ten systém z povahy věci byl v době minulých voleb zatížený zhruba desetinásobně oproti standardnímu počtu transakcí.
10: S jakým zatížením počítáte pro ty letošní volby?
11: Co se týče toho absolutního počtu identitních prostředků nebo e-dokladů, které v tuhletu chvíli občané mají zaregistrované, tak vypadá to, že někdy koncem tohoto týdne se překlopíme přes 1 000 000 vydaných e-dokladů, což je zhruba o 20% více než při loňských volbách. Můžeme počítat s tím, že účast u voleb bývá poněkud nižší, myslím u komunálních voleb, než u voleb parlamentních, čili v součtu to číslo bude pravděpodobně obdobné, možná o trošku vyšší, ale nárůst využívání e-dokladů v čase vzrůstá.
10: Zabýváte se v souvislosti s volbami také zabezpečením systému před případnými útoky hackerů, nebo to je věc NÚKIBu?
11: Samozřejmě bezpečnostní, nejenom kybernetická bezpečnost, ale i provozní bezpečnost. Bezpečnostní testování je plně vždycky v gesci toho daného provozovatele toho systému, v tomto případě je to DIA. Čili ano, je to v naší gesci, můžeme využít konzultace s NÚKIBem, případně s dalšími složkami, ale je to naše odpovědnost.
10: Ředitel digitální a informační agentury Bohdan Urban zůstává dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu. Když digitální informační agentura prezentovala své priority pro letošní rok, tak tam byla uvedena také evropská peněženka digitální identity. Co to je a co to přinese každému z nás?
11: Evropská peněženka digitální identity, on ten název není úplně šťastný, protože evokuje skutečně tu fyzickou peněženku z penězi, ale je to vlastně elektronický nástroj, který umožní se napříč celou Evropou prokazovat identitními prostředky, nejenom občanským průkazem nebo ID kartou. Je tam možné takto uložit například řidičský průkaz, případně potvrzení o studiu a podobně. A tento systém je postavený podle evropských standardů, tak aby skutečně ten evropský standard byl uplatnitelný v každé zemi, to znamená v každé zemi se můžete prokázat, je to třeba rozdíl proti e-dokladům, kde jde o české řešení. A co se týče toho vlastního řešení, to znamená mohu využít napříč Evropou cestování skutečně s telefonem, tak jak už se to řada lidí naučila na území České republiky.
10: Podle původních plánů měla tahle nová digitální peněženka fungovat ve všech členských státech Evropské unie na přelomu letošního a příštího roku. Je to stihnutelný termín?
11: Co se týče obecně fungování evropské digitální peněženky napříč Evropskou unii, tak řada států čelí výzvám, které jsou v oblasti bezpečnosti, případně dostatečné doby na testování. A samozřejmě ten systém, aby byl bezpečný, aby byl v provozu způsobem, který zajistí soulad jednak s těmi evropskými prováděcími akty, ale jednak i s pravidly pro bezpečnost, které zase napříč Evropou jsou obdobné, tak vyžaduje takzvané certifikační schéma. U toho certifikačního schématu se domníváme, že tím, že část těch prováděcích aktů je ještě v běhu, tak může dojít ke zpoždění celého toho ekosystému v jeho plném uvedení do provozu.
10: O kolik?
11: My tady to číslo nebo termín spuštění skutečně pečlivě sledujeme. Potřebujeme mít jistotu, že dosáhneme dodávky státní části. Tam ta příprava běží skutečně podle původního harmonogramu. Potřebujeme dokončit veřejnou zakázku na tu takzvanou veřejnou část. To je záležitost, která probíhá formou takzvaného koncesního řízení lomeno soutěžního dialogu. Tam předpokládáme dokončení tady té soutěže v první polovině příštího roku a zároveň potřebujeme...
10: Dokončení výběru příštího roku, první pololetí?
11: Tohoto roku. A pak máme období dodávky té aplikace, to znamená, tam pracujeme s nějakými předběžnými termíny, to uvidíme z té konkrétní nabídky vítězného uchazeče a mezi tím bude probíhat certifikace částí toho systému, tak jak budou nabíhat do provozu. V tuhle tu chvíli už nám nabíhá do provozu nebo do testu a do provozu část toho státního systému. Takhle budeme certifikovat postupně veškeré ty části, ale na konci dne potřebujeme ještě odcertifikovat celý ten ekosystém, včetně té veřejné části.
10: A v optimistickém scénáři tohle je možné nejdříve kdy?
11: Já bych tady asi nerad uváděl opravdu konkrétní termíny. To zpoždění bude v řádu měsíců.
10: A to zpoždění bude i v jiných státech Evropské unie?
11: Předpokládáme, že ano.
10: Pokud bude tento nový systém, znamená to, že skončí e-doklady?
11: Znamená to, že skončí e-doklady. Vlastně ta využitelnost e-dokladů v tu chvíli bude omezena na území České republiky. Z mého pohledu mezi těmi, kdo již dnes digitální identitu využívají, tak spíš přestane mít smysl mít dva doklady. Přičemž jeden je použitý interoperabilně v celé Evropě a jeden pouze v České republice.
10: To znamená, že počítáte s tím, že ukončíte podporu a že to přestane fungovat?
11: Ano.
10: Digitální a informační agentura spravuje také datové schránky. Vy jste v dubnu informovali, že jejich počet u nás přesáhl 5 milionů. Z toho samozřejmě nemalá část patří podnikatelům a firmám. Jak velká část běžných obyvatel má v současné době datovou schránku?
11: Dnes má tu datovou schránku na vlastní žádost zhruba 1 350 000 obyvatel, takže je to zhruba 20%.
10: Budete se snažit motivovat ty ostatní?
11: Já si myslím, že nejlepší motivací je ten produkt nabídnout skutečně jako bezpečný a efektivní pro ty uživatele. Já si myslím, že řada věcí, které datové schránky nabízí už dneska, to znamená spolehlivou komunikaci se státem, ale v rámci takzvaných datových zpráv i se soukromým sektorem. Já sám tady té možnosti využívám celkem hodně a myslím si, že to je skutečně jako nejlepší promo. Ale chystáme i kroky, které by to řešení ještě více zatraktivnily.
10: V minulosti byly úvahy, že by datové schránky mohly být povinné nebo že by se automaticky zřídily třeba všem dospělým občanům. Je něco takového ve hře?
11: Ty systémy opt-out, opt-in byly ve hře v době zřízení těch datových schránek. Zavádění povinného využívání těch datových schránek za pochodu má skutečně smysl u subjektů, který komunikují se státem běžně, což typicky jsou podnikající fyzické osoby. Jde primárně o politické rozhodnutí. Já sám za sebe si to dovedu představit.
10: To znamená, že to budete navrhovat?
11: Navrhovat aktivně povinné zavedení nebudeme.
10: V březnu, ještě před vaším nástupem do funkce, prezentovala Digitální a informační agentura průzkum agentury Stemmark, podle kterého téměř 2/3 Čechů upřednostňují při komunikaci se státními úřady digitální služby. V tom průzkumu byli mnozí uživatelé kritičtí k tomu, jak ty digitální služby fungují, a kritika směřovala třeba právě i k datovým schránkám, a to ohledně toho, že se tam automaticky mažou zprávy starší 90 dnů. Budete tohle měnit?
11: Ten problém je složitější, protože máme více uživatelů datových schránek, máme tam podnikající, nepodnikající fyzické osoby, máme tam právnické osoby, máme tam orgány veřejné moci. To, co bychom rádi zavedli, je

0: s Českou poštou máme na provozdatových schránek smlouvu, kterou budeme muset respektovat. Takže za mě ten termín je průběh roku 2028-2029, tak abychom dokázali následovat smluvní ujednání s Českou poštou.
1: To znamená, že tedy pro mě jako pro uživatele to bude nejdříve za rok a čtvrt, za rok a půl?
0: Pravděpodobně ano.
1: Vy jste říkal, že debatujete o velikosti toho úložného prostoru. V jakém řádu se ta debata vede?
0: Bavíme se v řádu desítek nebo nižších stovek megabajtů. Mělo by to pokrýt zhruba 50 datových zpráv, tak vycházíme tady z tohoto čísla.
1: Říkal jsem, že podle toho březnového průzkumu nebo v březnu prezentovaného průzkumu 2/3 Čechů preferují digitální služby. Zůstává tam tedy třetina, která to nepreferuje. Při těch všech plánech na digitalizaci myslíte i na ty, kdo nechtějí věci řešit digitálně, kdo třeba nechtějí mít chytrý telefon?
0: Určitě ano, disponujeme poměrně robustní infrastrukturou Checkpoint. Infrastruktura Checkpoint je v tuhletu chvíli tím klíčovým kontaktním místem veřejné správy, se kterým počítáme i nadále.
1: To znamená, že z těch, kdo nechtějí používat digitální technologie, se nestanou občané druhé kategorie?
0: Zcela jistě ne.
1: Říká dnešní host 20 minut Radiožurnálu, které vysílal také Český rozhlas Plus, ředitel digitální a informační agentury Bohdan Urban. Díky za rozhovor, na viděnou, naslyšenou.
0: Díky moc a naslyšenou.
1: Od mikrofonu se loučí Tomáš Pancíř.
2: Chcete vědět, jak vzniká naše vysílání?
3: Zmeškali jste rozhovor s oblíbeným hostem?
2: Nebo si chcete pustit některý z našich exkluzivních seriálů celý?
3: Klikněte na radiožurnál.cz.
2: Stránky s nejrychlejším a ověřeným zpravodajstvím.
3: Pohledy do studií i playlisty Radiožurnálu.
2: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.
4: Jsou tu zprávy s Janou Guldou.
5: Sněmovna vyzvala ke zrušení plánovaného sjezdu sudeckých Němců v Brně. Návrh prosadili ANO, SPD a motoristé. V usnesení zároveň odmítli možné zpochybňování poválečného uspořádání nebo relativizaci nacistických zločinů. Opozice se jednání na protest nezúčastnila. Sjezd má být součástí festivalu Meeting Brno. Organizátoři kvůli usnesení sněmovny program rušit nehodlají. Ruské noční útoky na ukrajinské hlavní město Kyjev nepřežili 3 lidi. Zraněných je nejméně 40, informuje o tom šéf tamní vojenské správy Timur Tkačenko. Podle premiérky země Julie Sviridenkové byla terčem civilní infrastruktura a obytné budovy. Včera Rusko při masivním ostřelování cílilo také na Zakarpatskou oblast, která hraničí se Slovenskem a Maďarskem. Podle ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského Rusové od středeční půlnoci vyslali přes 1500 bezpilotních letounů. Hasiči dál zasahují u požáru bateriového úložiště v Nové Pace na Jičínsku. Požár se jim podařilo lokalizovat a oheň už se tak dál nešíří, informovala o tom mluvčí hasičů Královéhradeckého kraje Martina Gecová. Hasiči podle ní otevřeli kontejner a baterie z něj vyndali, teď monitorují jejich teplotu. Hoření baterií může trvat i desítky hodin. A Libeňský most v Praze se bourat nebude. Krajský soud v Brně potvrdil rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, který zakázal jeho demolici. Technická správa komunikací původně plánovala most nahradit novou stavbou a v roce 2022 už vybrala stavební firmu. Později ale projekt zásadně upravila a podle antimonopolního úřadu tím změnila původní návrh natolik, že měla vypsat nové výběrové řízení.
2: Sport.
5: Tenistka Kateřina Siniaková si na antukovém turnaji v Římě zahraje deblové semifinále s Američankou Townsendovou. Porazili australsko-nizozemskou dvojici Perezová-Šursová. Ve dvou setech a zvítězili už po 17. za sebou. A rekordní 32. výhru v řadě si na turnajích kategorie Masters připsal Ital Sinner. Domácí tenista překonal v Římě dosavadní maximum Srba Djokoviče, když ve finále zdolal Rusa Rubliova 6-2 a 6-4.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: D11 uzavřená za Břístvím a další nehody za Poděbrady a před Hradcem. Na dálnici D11 z Hradce Králové do Prahy je potřeba sjet na exitu 18 Lysá, jinak už kousek za exitem na 17. kilometru stojí kolona bez pohybu, protože na 14. kilometru je úplně zastavený provoz. Po havárii kamionu a zřejmě několika aut tam přistál vrtulník záchranné služby. Kvůli přihlížení se zpomaluje i v opačném směru na Hradec kolem 14. kilometru. Právě na D11 z Prahy na Hradec další dvě potíže

0: Nejdřív se od exitu 50 městec Králové rozjíždí kolona. Na 52. řešili nehodu. Kvůli zaměřování byl dočasně zastavený provoz, teď už jsou v odstavném pruhu. A pak dál na D11 z Prahy do Hradce za sjezdem na Přelouč další kolona z 81. kilometru k nehodě na 83. Tam je zabraný levý pruh, zdržení čtvrt hodiny. A ještě dálnice D1 před Brnem směrem z Prahy stále. Dlouhá kolona kamionů před omezením u D2 v pravém pruhu začíná za Velkou Bíteší kolem 160. kilometru. Osobní auta v levém pruhu brzdíku ze Zadomašovem kolem kilometru 176 a různě pomalu se táhnou až do Brna, kde dvojce je to až na 3/4 hodiny. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
1: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Zítra čekáme zpočátku zataženo na Moravě, ve Slezsku a v jihovýchodní polovině Čech s deštěm. Odpoledne se oblačnost začne protrhávat a přehánky, výjimečně i bouřky se objeví hlavně v Čechách. Nejvyšší teploty 11 až 15 stupňů Celsia a na horách většinou kolem 6. Tolik zprávy. V odpoledním radiožurnálu je s vámi Štěpán Pokorný.
3: 17.34 za více peněz, méně muziky nabízel zákazníkům v Německu americký potravinářský gigant Mondelez. Zmenšil a k tomu zdražil čokolády Milka. Nebylo to přesně podle zákona o hospodářské soutěži, rozhodl včera soud v Německu a my si o případu řekneme víc za chvilku na radiožurnálu.
1: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.

0: Bramburky, čokolády nebo nápoje, to jsou produkty, kterých se často týká skryté zdražování neboli takzvaná smrskflace. Zákazník pak najde produkt v balení, produktu v balení o něco méně, ale cena je pořád stejná nebo je dokonce o něco vyšší. Jeden takový případ teď řešil soud v německých Brémách a dopadl ve prospěch spotřebitelů. Více si o něm řekneme se zpravodajem radiožurnálu v Německu Tomášem Havlínem. Dobrý den.
1: Pěkné odpoledne, byl to soud s americkým potravinářským gigantem Mondelez, který v Německu prodává mimo jiné čokolády Milka, a šlo o věc, která se stala loni na začátku roku. Tehdy známé tabulky čokolády najednou jednak asi o milimetr stenčily a zároveň celé balení trochu podražilo. Takže ve výsledku se najednou objevilo na první pohled téměř identické fialové balení, ale o 10 gramů lehčí a zároveň v přepočtu zhruba o 12 korun dražší.
0: Méně za více, to musí zákazníky roztrpčit, a dodnes je legendární případ, když si taky Mondelez před 10 lety pohrával v Británii s čokoládami Toblerone a zvětšoval vzdálenosti mezi jednotlivými čokoládovými trojúhelníky. Proč to výrobci dělají a neohrožují tím pověst svých produktů?
1: Tak oni se tím snaží zachránit si, ochránit svoje marže v situaci, kdy rostou náklady, tak to na tom přelomu let 24-25 bylo, že rostla prudce docela cena kaká, mezi tím už se ale vrátila na tu původní úroveň, nicméně samozřejmě to zlevňování se následně na zákazníky už tak rychle nepřesouvá. Dá se říct, ano, možná hazardují výrobci s pověstí některých produktů, ale zároveň je potřeba říct o zavedené produkty. Milka ve fialovém obalu do té míry je to prostě symbol čokolády jako takové, zákazník ani nepřemýšlí, hází ji do nákupního košíku, takže výrobce asi měl pocit, že to je riziko, které může podstupovat.
0: No teď se ale asi trochu spálili, jak se říká, soud v německých Brémách dal zapravdu neziskové organizaci na ochranu spotřebitelů. Jak rozhodl a jaké to může mít pro Mondelez dopady?
1: Ano, soud tedy rozhodl, že ten obal, který zůstal, samozřejmě se tam píše, že místo 100 gramů je to 90 gramů, ale jinak zůstal prakticky identický, stejně velký, akorát v něm bylo méně toho zboží, tak soud tedy uznal, není to úplné klamání, protože ta diskrepance mezi velikostí toho obalu a obsahu nebyla tak obrovská, ale částečné klamání spotřebitele to bylo, taky porušování zákona o hospodářské soutěži. Výrobce měl mnohem dřív upozorňovat na to, že tu gramáž mění, což je asi takový výsledek hlavní toho soudu. Soud mluví o 4 měsících, kdy měl výrobce dopředu upozorňovat, že ta gramáž se mění. Teď ten proces v Brémách nebude mít žádný konkrétní dopad na ten Mondelez, ale spíš jde o budoucí případy, tedy o nějaké lhůty, které budou výrobci muset dodržovat, pokud budou postupovat stejně jako tato firma.
0: Zpravodaj radiožurnálu v Německu Tomáš Havlín. Díky.
1: Díky, hezký den.

0: Požár bateriového úložiště v Nové Pace na Jičínsku už se podařilo zlikvidovat. Vzplál dnes odpoledne v centru města. Na místě zasahovalo několik jednotek hasičů. V platnosti bylo kvůli šíření toxických zplodin i doporučení nevětrat. Na místě vše sleduje redaktor Tomáš Lerinc.
1: Požár už je opravdu uhašený a dobrá zpráva je, že podle mluvčí hasičů Zuzany Strouhalové už je ovzduší také v normě, takže toxické látky by hrozit neměly. Hasiči zlikvidovali ten požár, takže vyřízli do kontejneru, kde hořely bateriové články otvor. Tím otvorem dovnitř dostali chladící látku a po nějaké době mohli kontejner rozebrat. Jednotlivé články vyndali ven, termokamerou pak zkontrolovali teplotu uvnitř a naměřili 20 stupňů, takže požár prohlásili za uhašený. Pět nasazených jednotek odjelo zhruba před půl hodinou, zůstal tu jenom pozor, ale hasiči se sem ještě zhruba za 2 hodiny vrátí, aby tu teplotu zkontrolovali ještě jednou. Z Nové Paky Tomáš Lerinc, Radiožurnál.
2: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: D11 za Břístvím je stále uzavřená. Na dálnici D11 z Hradce Králové na Prahu na 14. kilometru nadále úplně zastavený provoz po havárii kamionu a dodávky s přívěsem. Vrtulník odletěl, ale záchranáři mají ještě práci. Kolona se natahuje pomalu už před exit 18 Lysá. Dojíždějte opatrně, tam se sjíždí potom na starou poděbradskou silnici 611. Zpátky na dálnici se dá za Nehvizdy exitem 8. Na D11 je problém taky z Prahy do Hradce za sjezdem na Přelouč. Čekejte kolonu z 81. kilometru. Na 83. je po nehodě zabraný levý pruh, zdržení je tam kolem čtvrt hodiny. V Praze kolony na východním okruhu směrem na Lanový most za připojením z D11 je to stále na 25 minut za sjezd na Dolní Počernice, kde v pravém pruhu překáží porouchaný kamion. V Praze stále regulují vjezdy do tunelového komplexu Blanka obousměrně, podepisuje se to na frontách před vjezdem hlavně v Patočkově od kláštera, je to na půl hodiny k pyramidě, fronty čekejte taky kolem Prašného mostu. A ještě D1 před Brnem, příjezd z Prahy, stále velmi dlouhá kolona kamionů v pravém pruhu, začíná kolem sjezdu na Velkou Bíteš na 162. kilometru. Další zelená vlna nejpozději ve zprávách v celou.
0: Zavolejte i vy 800 553 553.

0: V Národním parku České, Švýcarsko a Labských Pískovcích dnes můžete potkat třeba policisty na koních. Čeští a němečtí policisté přijeli pomoci strážcům parku s hlídkami. V Německu se totiž slaví Vátertag a podle zkušenosti z minulých let se v chráněné oblasti budou pohybovat stovky zahraničních návštěvníků, kteří si oslavu Dne otců představují nejlépe s velkým množstvím alkoholu a pyrotechnikou.
1: Haben Sie keine Pyrotechnik?
2: Nein, keine Pyrotechnik.
3: Ne, my jsme přijeli ze Zebnic, to je partnerské město Dolní Poustevny. Přijeli jsme na Wander, dát si jedno, dvě piva, ale žádnou pyrotechniku nemáme.
4: Dušuje se Christoph, hlouček opodál smějících se kumpánů s plechovkami anebo lahvemi piva přizvukuje. Právě kvůli dnešnímu dni otců, kdy do Národního parku České Švýcarsko přijíždí stovky zejména mladých mužů a posilňují se alkoholem, přijeli na pomoc s hlídkováním 4 desítky policistů. Několik jich je také na koních.
5: Nám přijedou ty 16-letí otcové, s kterými je pak největší problém.
4: Ukazuje pomyslné uvozovky strážce parku Václav Nič.
5: Buď použijou třeba sprej, postříkají nám skály, petardy různé, nedej bůh, aby si někde rozdělávali ohýnek.
4: S tím vším už tady mají v Národním parku při oslavách Vátertágu bohaté zkušenosti.
6: 3 roky po sobě každý tento sváteční den u nás zahořelo a vlastně to bylo vždycky spojené s používáním pyrotechniky.
4: Dodává mluvčí parku Tomáš Salov. Policisté si rozdělili úseky v Národním parku i Labských Pískovcích.
7: Ale úkoly pro speciální pořádkovou jednotku a pro hypologii jsou jasný. Můžeme vyrazit do práce.
4: Zazněl kolem 13. hodiny rozkaz. Do terénu se vydali policisté, strážci, koně i dron. Dnešní speciální hlídkovací akce s pomocí policie bude trvat do 22. hodiny večerní. Strážci parku ale budou až do neděle 17. května v plné pohotovosti. Daniela Pilařová, Radiožurnál.

0: Příběhy, které vás chytnou za srdce.
1: Unikátní časosběry.
0: Nebo historické rekonstrukce.
1: Seriál Radiožurnálu.
0: Každý všední den krátce po 8:45.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
2: Nenechte si ujít v České televizi.
3: Jasný případ?
4: Jsme tu zbytečně, jasná sebevražda.
3: Nebo promyšlený zločin?
5: Vyměnil obrazy.
6: A co s tím mají co společného obrazy?
7: Jo, vždycky tady něco změnila, když jsem odjela.
8: Něco důležitýho nám pořád uniká, já nevím co.
3: Detektivní film podle Hany Proškové Případ pro malíře.
9: A je vymalováno.
10: Co to má znamenat?
3: V neděli večer na ČT1.
11: Radiožurnál je 18 hodin. Posloucháte hlavní zprávy.
12: Ministerstvo financí spustilo prodej 3 typů státních dluhopisů.
13: Novinkou je krátkodobý flexibond s dobou splatnosti 3 měsíce.
12: Americký prezident Trump v Pekingu jednal s čínským prezidentem Xi.
14: Naše vzájemné vztahy jsou ty nejdůležitější na světě. Měli bychom být partnery a ne protivníky.
12: Záložník Slavie Moses dostal od disciplinární komise trest na 8 zápasů. Dálnice D11 je na 14. kilometru směrem do Prahy uzavřená a počasí zítra bude zpočátku zataženo místy s deštěm, odpoledne se oblačnost začne protrhávat a teploty do 15 stupňů. Je čtvrtek, 14. května. Dobrý večer. U hlavních zpráv přeje Jana Gulda.
1: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
12: Stát po letech znovu začíná nabízet státní dluhopisy republiky v hodnotě zhruba 20 miliard korun. Lidi v prvním kole můžou kupovat ode dneška až do 28. června, a to přes stránky Ministerstva financí nebo na pobočkách některých bank.
15: Stát nabízí 3 typy dluhopisů. Pětiletý s ročním výnosem 4,5%, druhý typ je protiinflační dluhopis s výnosem navázaným na vývoj inflace a třetí druh je novinka, takzvaný flexibond, říká ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO.
13: Doba splatnosti je tedy 3 měsíce, roční výnos je 3,5%.
15: Ekonomický expert ODS a místopředseda sněmovny Jan Skopeček upozorňuje, že pokud se v Česku výhledově zvýší inflace, nemusí už být protiinflační typ dluhopisu výhodný pro stát.
16: Velmi tím ten stát riskuje, že pokud ta inflace poroste, tak bude muset za ty dluhopisy vydávat vyšší úroky, tedy vyšší náklady.
15: Zájemci o dluhopisy republiky můžou investovat minimálně 1000 korun a maximálně 3 miliony. Tereza Chlubná, Radiožurnál.
12: Ukradenou lebku svaté Zdislavy chce policie zařadit na celosvětový seznam Interpolu. Dnes taky zveřejnila video, na kterém je pachatel krádeže zachycený. Záznam je také na serveru irozhlas.cz. Bazilika v Jablonném v Podještědí na Liberecku je dnes znovu otevřená. Právě je tam bohoslužba, na které je taky reportérka Johana Tománková.
17: Já jsem před bazilikou svatého Vavřince a Zdislavy z Lemberka, abych mši nerušila. Na bohoslužbu dnes dorazilo asi 10 až 15 lidí. Někteří prý chodí hlavně v neděli, dnes je ale od úterní krádeže první bohoslužba a tak se někteří přišli za Zdislavu z Lemberka pomodlit. Žila v první polovině 13. století a byla patronkou rodin, nemocných a chudých. Program bohoslužeb zůstal beze změny. Relikvie má pro představené i věřící nevyčíslitelnou hodnotu. Policie hledá svědky krádeže, pomoc by mohly třeba i kamery z aut. Z Jablonného v Podještědí Johana Tománková, Radiožurnál.
12: Americký prezident Donald Trump pozval toho čínského Xi Jinpinga do Bílého domu. Návštěvu ohlásil na konci prvního dne jednání v Pekingu. Spolu s Trumpem do Číny přiletěli i jeho ministři a významní podnikatelé.
18: Podle čínského prezidenta jsou vztahy mezi Čínou a Spojenými státy těmi nejdůležitějšími na světě a klíčovou roli v nich hraje budoucnost Tchaj-wanu. Podle Xi Jinpinga se oba prezidenti shodli na posilování stability. Zároveň ale varoval, že spory kolem ostrova, který Peking považuje za svou vzbouřenou provincii, mohou vést ke konfliktu. Spojené státy Tchaj-wan vojensky i diplomaticky podporují a podle ministra zahraničí Marka Rubia se na americké pozici po dnešku nic nemění. Donald Trump poděkoval Xi Jinpingovi za přátelské přijetí a připil na dobré vztahy. Zároveň ale celá americká delegace dodržuje v Pekingu přísná bezpečnostní opatření. Podle informací televize Fox například přiletěli bez svých obvyklých telefonů nebo notebooků. Ondřej Himer, Radiožurnál.
12: Ruské noční útoky na Kyjev mají už 7 obětí, včetně 12-leté dívky. Dalších 40 lidí je zraněných. Údery posledních dnů odsoudil slovenský ministr zahraničí Juraj Blanár, hlavně ty, které mířily na západ Ukrajiny u hranic se Slovenskem. Premiér Robert Fico se k dění stále nevyjádřil. Naopak vláda v Maďarsku Rusko ostře zkritizovala.
15: Nová šéfka maďarské diplomacie Aneta Orbánová si předvolala ruského velvyslance.
5: Útoky na Zakarpatí, obývané také maďarskou menšinou, jsou pro nás naprosto nepřijatelné.
15: Budapešť v posledních letech udržovala s Moskvou přátelské vztahy. S nástupem kabinetu Pétera Maďára se ale rétorika změnila a sám nový premiér útoky odsoudil už krátce po jejich skončení. Přidal se i prezident Tamáš Šujok. Server Telex HU upozornil, že tentokrát použil spojení ruské útoky. Při loňském úderu na Zakarpatí totiž jeho vyjádření na Facebooku někdo zpětně přepsal a slovo ruský vynechal. Bára Vránová, Radiožurnál.
1: Radiožurnál. Hlavní zprávy.
0: Víme, co se děje u vás.
12: Podle poslanců vládní koalice by sjezd sudetských Němců v Brně být neměl. Organizátory vyzvali ke zrušení akce. Předák sudetských Němců Bernd Posselt to označil za frašku. Opoziční poslanci se schůze neúčastnili.
19: Sjezd může podle koalice narušit česko-německé vztahy. Mohl by totiž otevřít citlivá témata nacistické okupace a Benešových dekretů, pokračuje předseda sněmovny Tomio Okamura z SPD.
20: Nejde vůbec o to urovnat nějaké vztahy, ale naopak je rozjitřit a naopak rozdělit společnost.
19: Podle opozice téma sjezdu na půdu parlamentu nepatří. Přijetí usnesení zkritizoval třeba poslanec František Talíř z KDU-ČSL.
21: Podle mě to i na hraně ústavnosti vůbec říkat vůči právu na shromáždění, kdo kde se má potkávat.
19: Sudetoněmecký sjezd bude příští víkend součástí festivalu Meeting Brno. Usnesením sněmovny se pořadatelé řídit nebudou. Letos bude 670. ročník sjezdu. V Česku se ale akce uskuteční vůbec poprvé. Z poslanecké sněmovny Adéla Burešová, Radiožurnál.
12: Uchazeči o studium na středních školách a gymnáziích čekají na výsledky jednotných přijímacích zkoušek. Zítra je zveřejní státní organizace Cermat. Přesný čas zatím není známý.
22: Samozřejmě máme strach. To čekání je nepříjemné. Učitelé to neustále připomínají a neustále straší druhým kolem.
23: Stěžuje si maminka deváťačky Eli. Uchazeči už od Cermatu vědí, kolik bodů získali i jaké udělali chyby. Na kterou školu se dostali, uvidí všichni, kdo se hlásili přes internet v systému DIPSY. Další instrukce k zápisu do studia pak dostanou uchazeči přímo od škol. Pro ty neúspěšné se příští týden otevře přihlašování do druhého kola, připomíná ředitelka Cermatu Barbora Rosulková.
24: To bude od 19. do 25. května, takže sledovat to, dívat se ideálně do DIPSY, které školy to druhé kolo vypisují.
23: V něm je znovu čeká test z matematiky a češtiny. Marek Sedláček, Radiožurnál.
12: Na pražském výstavišti začal mezinárodní knižní veletrh a literární festival Svět knihy. Hlavním tématem 31. ročníku je Evropa. Na festivalu je reportérka Kateřina Svátková.
25: Venkovní areál Světa knihy i Křižíkovy pavilony byly i navzdory chladnému počasí zaplněné. První návštěvníky už na našem největším knižním veletrhu přilákal i stánek Českého rozhlasu. Tam bude nabitý program od zítřka. Živě se bude natáčet třeba Vinohradská 12, tvůrci představí novou sérii o K.H. Frankovi a návštěvníci se tam budou moct setkat v sobotu i s hlavními tvářemi letošního veletrhu, americkým historikem Timothym Snyderem nebo alžírsko-francouzským spisovatelem Boalem Sancelem. Z pražského výstaviště Kateřina Svátková, Radiožurnál.
26: Sport. Disciplinární komise Ligové fotbalové asociace udělila třem hráčům mistrovské Slávie vysoké tresty. Záložník David Moses bude mimo hru 8 zápasů za to, že libereckému Petru Hodoušovi zlomil čelist. Útočník Tomáš Chorý dostal zákaz činnosti na 6 a obránce David Douděra na 3 utkání. Oba byli vyloučení v sobotním derby se Spartou a vedení klubu je pak i kvůli předchozím případům nesportovního chování vyřadilo z kádru. Chorý i Douděra jsou přitom od úterý na širší soupisce české reprezentace pro mistrovství světa. Dnes se k jejich nominaci poprvé vyjádřil trenér Miroslav Koubek.
27: Slavě už je nějaké rozhodnutí, já se s ním nestotožňuji.
2: ale to je věc Slávie, jak se rozhodne. V mých očích, jdeme tomu toho chování těch přestupků, bych neviděl tak, že bych to měl přenášet potažmo do národního mužstva. Jsou to významní hráči.
26: Konečnou nominaci na mistrovství světa oznámí trenér Koubek 31. května.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Dálnice D11 z Hradce na Prahu na 14. kilometru po vážné nehodě nadále uzavřená. Kolona se natahuje před exit Lysá nad Labem, zatím na kilometr 19,5. Na D1 před Brnem směrem z Prahy stále velmi dlouhá kolona kamionů v pravém pruhu. Dojíždí se kus Zatasovem na 160. kilometru. Teď tam brzdí i osobní auta v levém pruhu a kolona se sune skoro 20 minut na kilometr 167. Tam před sjezdem na Domašov se v pravém pruhu lehce srazil kamion a osobní auto. Hustý provoz potom pokračuje dál do Brna. Kolona je hlavně kolem exitu 182 Popůvky. A silnice 38 ze Znojma na Jihlavu je za Stonařovem uprostředková, neprůjezdná obousměrně, havarovalo tam osobní a nákladní auto, čekejte kolony. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
12: Zítra čekáme zpočátku zataženo, místy s deštěm, odpoledne se oblačnost začne protrhávat a nejvyšší teploty 11 až 15 stupňů, na horách většinou kolem 6. Tolik hlavní zprávy. Teď publicistika a Tomáš Pancíř.
6: Vyplatí se investice do nových státních dluhopisů? Zbouří se Kubánci kvůli naprostému nedostatku pohonných hmot proti svojí vládě? A patří do české fotbalové reprezentace Tomáš Chorý a David Douděra vyloučení kvůli faulům z A týmu Slávie? Počínaje dneškem nabízí ministerstvo financí lidem nákup státních dluhopisů. Lidé do nich mohou investovat minimálně 1000 a maximálně 3 miliony korun. Ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO očekává, že se v této emisi prodají dluhopisy zhruba za 20 miliard. Vychází podle svých slov z toho, že o české státní dluhopisy je dlouhodobě mezi investory zájem.
7: Protože Česká republika patří mezi nejméně zadlužené země EU, máme silnou a fungující ekonomiku a já nevidím jediný důvod, aby na úrocích ze státního dluhu vydělávali pouze banky a velcí institucionální investoři.
6: Takzvané dluhopisy republiky zavedla už předešlá vláda Andreje Babiše. Teď se vracejí ve třech variantách. Investoři si budou moci vybírat mezi pětiletými dluhopisy s fixním úrokem, pětiletými protiinflačními a také tříměsíčními dluhopisy. A my teď detaily probereme s naší hlavní ekonomickou analytičkou Janou Klímovou. Dobrý den.
8: Dobrý den.
6: Určitým překvapením, se kterým se úplně nepočítalo, jsou právě protiinflační dluhopisy. Jak jsou nastavené, jak výhodné mohou být?
8: Tak ministerstvo financí se zjevně u těchto dluhopisů poučilo z vývoje, když to tak řeknu, protože když je vydávalo právě pod taktovkou Aleny Schillerové v tom minulém vládním období, tak tehdy se státu značně prodražily, protože v letech 2022 až 2023, jak si pamatujeme, tak přišla obrovská dvojciferná inflace a minulá vláda, respektive ministr financí Stanjura, potom další emisi zastavil právě, protože splatil stát obrovské úroky. Teď je tedy Alena Schillerová ty protiinflační dluhopisy spouští znovu, ale skutečně jednak je v jiné situaci a hlavně s pojistkami pro případ, že by se inflace kvůli nějakým globálním šokům třeba zase nějak výrazně utrhla. Úrok u těchto dluhopisů se bude stanovovat vždy podle květnové meziroční inflace, tedy každý rok, a ještě jí úřad zastropuje na 5% za rok s tím, že pokud by to bylo víc než těch 5%, tak ten rozdíl nad těch 5% se potom vyplatí až jednorázově na konci jako prémie toho celého pětiletého cyklu. Takže kdo si ty peníze vybere dřív, prostě tak o část zisku přijde a stát ušetří. Jak výhodné to může být tuto chvíli, těžko říct, protože nevíme tedy, jak ten výnos bude vypadat, ale aktuálně, když se podíváme na prognozu ČNB, tak ta očekává letos květnu meziroční inflaci 2,1% za celý rok 2,2, příští rok za celý rok to má být podle ČNB asi 2,7%, takže to nevypadá na nějakou divokou jízdu, velké výnosy, ačkoliv samozřejmě pokud vláda bude nějak výrazně utrácet a navyšovat ty dluhy veřejných financí, tak samozřejmě porostou inflační tlaky.
6: Pokud jde o ty pětileté dluhopisy s fixním úrokem a o tříměsíční dluhopisy, jak jsou tam nastaveny úroky?
8: Tak ty fixní dluhopisy mají úroky průměrně 4,5% ročně, ale oni budou narůstat postupně a nejvíc zřejmě kolem 5%, to bude až v tom pátém roce. Je to udělané proto tak, aby stát motivoval domácnosti, aby těch 5 let skutečně drželi ty dluhopisy a nevybírali zisky hned po roce, protože to je možnost jednou ročně ten dluhopis prodat. A u těch 3měsíčních flexibondů takzvaných je úrok nastavený na 3,5% ročně, což je nějaký aktuální benchmark trhu, hlavně tedy postavený na dvoutýdenní reposazbě vyhlašované Českou národní bankou. A jak řekla Alena Schillerová, pokud by tato sazba stoupala po 3 měsících, podle toho ministerstvo financí tu svoji sazbu upraví směrem vzhůru, pokud by klesala tak dolů. A tento dluhopis je tedy spíš pro lidi, kteří nemají moc velké částky na investice nebo nechtějí investovat prostě na 5 let, respektive i na rok, kdyby si to vybrali dřív, ale to zase pak přijdou o peníze a prostě chtějí mít tu jistotu, že vlastně můžou prodat kdykoliv po těch 3 měsících a zároveň nemusí držet ty svoje peníze třeba na běžném účtu v bance, kde mají úrok 0,0 nic.
6: Některé banky nabízejí spořící účty, ze kterých je samozřejmě možné peníze vybrat kdykoliv se sazbou kolem 4%. Jsou v tomhle porovnání ty dnes představené dluhopisy vlastně výhodné? Mohou úspěšně konkurovat spořícím účtům nebo termínovaným vkladům?
8: Tak faktem je, že na trhu dnes najdeme i nabídky některých spořících účtů i s úrokem vyšším, než jsou třeba ty flexibondy, tedy 3,5%, pohybují se někde třeba i přes 4%. A to ty spořící účty lze vybrat tedy kdykoliv, jenomže má to několik, ale většinou tam banky dávají další podmínky, že buď omezují třeba tu výši vkladu, který vám tím vyšším úrokem zhodnotí a na zbytek vám dají prostě nulu, anebo musí s tou banku, abyste ten úrok získal, povinně ještě průběžně investovat další peníze. Takže flexibond i ten fixní bond určitě nějaká alternativa k běžným účtům, ale i těm spořícím je. A co je klíčové, a ještě jsme to nezmínili, a je to opravdu zásadní výhoda těch dluhopisů republiky, tak to je, že ministerstvo z těch dluhopisů nevybírá žádnou daň, tedy ani srážkovou ve výši 15% z výnosu, která se jinak na všechny výnosy vztahuje.
6: Z praktického pohledu, dokdy je možné ty dnes představené dluhopisy koupit a jak na to?
8: Tak je možné, ten konec objednávek je 28. června, začal tedy již dneska a zaplatit se to potom musí ta objednávka do 7. července. A jak na to, dají se koupit na webu ministerstva financí, takže digitálně prostě a nebo i fyzicky na checkpointech nebo také na pobočkách ČSOB a České spořitelny.
6: My jsme zatím rozebírali dluhopisy republiky z pohledu investorů, tedy těch, kdo by si je mohli koupit. Jsou dluhopisy za těch dnes představených podmínek výhodné pro stát?
8: Tak ministerstvo financí říká, že je prodává domácnostem fakticky za stejných podmínek jako bankám nebo institucionálním investorům, tedy že to pro stát není nějak nevýhodné, platí tedy nějaké poplatky distributorům, což je ta zmíněná ČSOB a spořitelna, ale podle Petra Pavelka z ministerstva financí, který to dneska také představoval ten program, tak většinu té emise nebo věcí kolem té emise si úřad dělá sám a ty náklady jsou tedy podle něj fakticky marginální. A Alena Schillerová tedy pak jako takovou ještě hlavní výhodu uvedla, že stát se takhle přibližuje vlastně občanům, když jim dá na tom dluhu něco vydělat a také, což je podle mě takový marketing trochu, protože jak víme, tak Alena Schillerová chce ty dluhy státu a celá vláda tedy velmi navyšovat, takže takhle možná obrušuje hrany s občany a nepochybně tedy je určitě výhoda, že jak zmínila Alena Schillerová, že část těch bondů v rukou domácích střadatelů je dobrá, protože když třeba přijdou některé ekonomické šoky, tak oni to tolik neřeší třeba jako zahraniční investoři nebo velké finanční instituce, kteří si jich pak třeba zbavují rychleji.
6: O dnes představených dluhopisech republiky jsme mluvili s hlavní ekonomickou analytičkou Českého rozhlasu Janou Klímovou. Díky, naslyšenou.
8: Děkuji také, naschledanou.
6: Oslavy mistrovského titulu, veřejné zastání od trenéra fotbalové reprezentace a také tresty od disciplinární komise. To všechno přineslo posledních 20 hodin fotbalistům Pražské Slávie Tomáši Chorému a Davidu Douděrovi. Oba dostali červené karty v sobotním derby pražských S a následně je šéf fotbalové Slávie Jaroslav Tvrdík vyřadil z A týmu. Zatímco David Douděra podle rozhodnutí disciplinární komise nesmí hrát kvůli vulgárním pokřikům na adresu rozhodčích 3 zápasy, Tomáš Chorý má za faul loktem stopku na 6 zápasů. Oba ale mají stále šanci jet na červnové mistrovství světa. Trenér reprezentace Miroslav Koubek totiž dnes řekl, že se nestotožňuje s vyřazením obou hráčů z kádru Slávie a že věří, že v národním týmu se podobných prohřešků vyvarují.
2: Byl by to těžký zásah do kabiny, kdyby jsme kopírovali, jak jsem to poslal použil, kopírovali rozhodnutí Slávie a myslím, že jeden trest, který mě samozřejmě překvapil, naprosto stačí.
6: Na setkání s trenérem fotbalové reprezentace Miroslavem Koubkem byl i náš reportér Mirko Vasič, který je teď ve studiu. Dobré odpoledne.
3: Dobrý den.
6: Oba hráči tedy jsou zatím v širší nominaci. Z toho, co říkal Miroslav Koubek, dá se odhadovat nebo dá se už teď sázet na to, že mají v podstatě jistou i tu užší nominaci, že opravdu pojedou s národním týmem do Mexika?
3: No, u Tomáše Chorého bych to viděl jako skoro stoprocentní, protože Miroslav Koubek ho zná z klubu, věří mu z Plzně ještě. On byl, nebo navíc je teď nejlepším střelcem ligové soutěže. Ta jeho sportovní stránka je nesporná a jak to vypadá, tak Miroslav Koubek sází hlavně na tuto věc. Jak to bude s Davidem Douděrou, to je trošku otázka. U něj zase hra plná taková emocí. On hodně prodá všechno, co může někdy trochu teatrálně, proto ho někteří fanoušci i kritizují, takže u Davida Douděry si nejsem úplně stoprocentně jistý, ale myslím si, že Tomáš Chorý na mistrovství světa pojede.
6: Národní tým samozřejmě reprezentuje celou zemi. Pokud do něj trenér nominuje hráče, který je dlouhodobě kritizovaný za nefér zákroky, který v letošním ročníku ligy dostal 3 červené karty, nebo pokud by nominoval dalšího hráče, který zprostě řve na rozhodčího, předtím nepochopitelně unikne další kartě v situaci, kdy ho chytne křeč mimo hřiště, on skočí a dokutálí se do hřiště, aby zdržoval zápas svým ošetřováním. Jaký je to vzkaz fanouškům? Ptali jste se třeba i na tohle Miroslava Koubka?
3: Úplně přesně v tomhle znění ten dotaz nepadl, ale Miroslav Koubek mimo jiné mluvil o tom, že se zamýšlel samozřejmě nad tou širší nominací, musíme zdůraznit, že to je zatím širší nominace, něco přes 50 jmen, tak každopádně se na tom zamýšleli i v takové té širší skupině, ve které je třeba manažer reprezentací Pavel Nedvěd, šéf fotbalové asociace David Trunda a podobně. No a on řekl, že charakter těch přestupků tak není takový, aby to přenášel do národního týmu, že by se měly oddělit tyhle dvě stránky. Takže to vypadá, že spíš u Miroslava Koubka mají hráči podporu v tom, že budou reprezentovat a on ještě zdůrazňuje to, že v národním týmu se tyhle excesy jejich nedějí. To znamená, že oni umí nějakým způsobem kontrolovat svoje emoce.
6: Myslí, že to budou stejně vnímat fanoušci? Nemůže to oslabit vztah fanoušků v celé české reprezentaci?
3: Může. Protože stačí se kouknout jenom do diskuzí, třeba pod články na různých zpravodajských serverech nebo i na sociálních sítích, i když vím, že tam někdy lidé píšou i věci, které by normálně neřekli. Ale každopádně setkal jsem se s názory, že nebudou fandit národnímu týmu, pokud pojede Tomáš Chorý, že tam je ta morální stránka. A když se ještě vrátím k Miroslavu Koubkovi, tak on použil i trochu ironie, když řekl, že to byla trochu, nebo že je tady trochu společenská objednávka vysoce morální české společnosti, aby hráči byli lynčovaní. Ať si to každý přebere, jak chce.
6: Už jsem říkal, že o prohřešcích obou hráčů dnes jednala disciplinární komise. Výsledkem je 3 zápasový trest pro Davida Douděru, 6 zápasový pro Tomáše Chorého. Ještě další 8 zápasový trest dostal další slávista David Moses za zákrok, kterým zlomil čelist libereckému hráči. Dá se říci, že jsou to přísné tresty?
3: Jsou to vysoké tresty. Když se podíváme do historie, teď samostatné české ligy, tak třeba nejvíc zápasů dostal Leonard Kveuke, ale to byl tehdy hrubý faul i se zraněním. Ale pak je tam třeba 10 zápasů v nedávné době Michal Friedrich. Někdo říká, že to byl nechtěný skluz, každopádně došlo ke zlomenině nohy Jana Klimenta. No a podobné je to i u Davida Mosese. Tam je nutné připomenout, že on vlastně v zápase nedostal červenou kartu, ale protože
9: píská na ně faul.
3: Ano, protože to skončilo zlomenou čelistí, tak Jiří Macner jako šéf disciplinární komise LFA, Ligové fotbalové asociace, tak mluvil o tom, že v tomhle případě se vlastně řeší i ten samotný následek. Takže ten osmizápasový trest je vysoký, stejně jako těch šest utkání, které dostal Tomáš Chorý. A tady musíme připomenout, že on v téhle sezóně už dostal 3 červené karty a za ten první zákrok, což bylo taky nesportovní chování, kdy on sáhl hráči do rozkroku, tak dostal také 6 zápasů. A ještě dodám jednu věc, ono dost často ty vysoké tresty jsou potom třeba zmírněné, že z 8 zápasů je 6, z 10 zápasů 6 a 4 podobně, takže oni to potom k tomu přihlíží.
9: Slávisté včera vítězstvím nad Jabloncem získali definitivně mistrovský titul. Oslavu si užívali i zmiňovaní hříšníci. Vedení Slávie následně změnilo původní rozhodnutí, oznámilo, že uspořádá oslavu i pro fanoušky. Mluví se už také o zmírnění postihu pro některé diváky z tribuny Sever, kteří v sobotu byli na trávníku. Dá se říci, že se dění ve Slávii vrací do starých kolejí a je v tomto kontextu možné, že nakonec Jaroslav Tvrdík přehodnotí i to vyřazení Douděry a Chorého a že oba dva uvidíme i v příští sezóně v dresech Slávie?
3: No já myslím, že tohle zajímá spoustu lidí. Je to nesmírně zajímavá otázka. Ono přehodnotit ty tresty, když něco takhle veřejně vyhlásíte a řeknete to opravdu hodně natvrdo, protože to Jaroslav Tvrdík řekl, tak už to asi nemůžete vzít zpátky. A pak je tady ještě jedna důležitá věc, třeba Lukáš Provod po zisku mistrovského titulu nebo po tom, co bylo jasné, že Slavia znovu vyhraje ligu, tak on vlastně podpořil oba dva ty hráče, jak Davida Douděru, tak Tomáše Chorého a třeba i Jindřich Trpišovský jako trenér mluvil o tom, že to je rozhodnutí klubu. Takže jestli se to bude ještě nějakým způsobem řešit a jestli tam zafunguje tady ta, nazveme to klikou od Jindřicha Trpišovského nebo hráčů, na to si musíme počkat. Jaroslav Tvrdík je samozřejmě někdy nevyspytatelný.
9: Říká Mirko Vasič z naší sportovní redakce. Díky.
3: Naslyšenou.
9: Kuba už nemá ani kapku nafty nebo topného oleje, prohlásil to ministr energetiky ostrovního státu Vicente de la Olevi. Nemáme žádné další rezervy, dodal, kvůli stále delším výpadkům elektřiny, které se v některých čtvrtích Havany dostávají až do 22-hodinové délky. Zapálili lidé na několika místech barikády a protestovali také tradičním latinskoamerickým způsobem, boucháním do hrnců. Ekonomickou krizi zažívá Kuba už roky, situace se ale výrazně zhoršila kvůli ropnému embargu, které na Kubu uvalily Spojené státy letos v lednu. Od té doby na ostrov dorazil jediný tanker se 100 000 tunami ruské ropy a my jsme už teď ve spojení s fotografem Janem Šibíkem, který na Kubu jezdí přes 30 let a nedávno se odtud vrátil po 5-týdenním pobytu. Dobrý den.
10: Dobrý den.
9: Ta ruská ropa Kubě pomohla během dubna energetickou krizi zmírnit, ale už je dávno pryč. Většina elektráren na ostrově je tepelných. Jaké to je, když elektřina nejde celé hodiny nebo dokonce dny?
10: No, to byl ten tanker Koltkin. No, on je problém, že byl právě jediný a ta vlastně ta spotřeba, on jim to vystačilo zhruba asi na 10 dní. Takže vlastně to už jako dávno pryč. No a no prostě vy si vlastně jako zvyknete, je prostě normální, že když náhodou zapnou proud, protože oni se snaží držet ten proud úplně v té centrální staré Havaně, tam se to vypíná jako relativně nejmín, protože jsou tam zároveň ministerstva a fungující nemocnice, no ale jakmile už jste kousek od centra, tak tam už se to vypíná dost, tak prostě a je to nepravidelný. Takže si třeba zvyknete, že když zapnou proud ve 2 hodiny, tak jdete prostě prát ve dvě hodiny. Zvyknete si ale vlastně, že nemáte internet a to. Ale co je podstatný říct, v té Havaně a i v tom širším okruhu té Havany se to vypíná občas. Ale zcela tragická, ale opravdu tragická situace mimo Havanu. V těch menších městech tam je to tak, že třeba ten proud nejde týden. Jo, takže ono je, říkám, jako na ten způsob života si prostě nějakým způsobem zvyknete, ono vám taky nic jiného vlastně nezbývá.
9: Vy jste po tom posledním návratu z Kuby popisoval, že Kubánci mají hlad a to

0: Amerikanci v současné době mají, tak za minulý rok se uvádí zhruba 14-16 dolarů. A to vlastně absolutně nevystačí na nic a proto hlad má dokonce i střední třída. A to je rozdíl třeba oproti tomu minulýmu roku, když jsem tam byl, tak tam měli hlad ty chudší. Ale teď už je to i otázka té střední třídy.
1: Může to vést k pádu režimu?
0: No, vy jste vlastně jako začali velice sugestivně a bombnování do hrnců. Já když budu upřímnej, takže za těch 5 týdnů, a to každý den jsem byl v ulicích, tak jsem nezažil jeden jediný náznak. A to slovo demonstrace, to je ještě docela silný, ale vůbec nějakého nepokoje tohle. Lidi hodně jakoby nadávají, to ano, ale potom se třeba stalo to, že právě když přijel ten tanker Kolotkin, tak najednou vyjelo několik těch popelářů a těch vozů a začaly ty odpadky, které se neuvěřitelným způsobem hromadí po celý tý Havaně. To jsou jako desetimetrový pásy
1: odpadků. Tak je začali odvážet, předpokládám.
0: Začali odvážet a lidi najednou začali říkat, jako, že to je...
1: Já vás bohužel musím přerušit, blíží se další zprávy. Jan Šibík, fotograf. Díky, nashledanou.
0: Nashledanou, díky.
2: 18 hodin a 30 minut. Zprávy a Jana Gulda.
3: Sněmovní mediální výbor zrušil svou výzvu ke stažení zákona o České televizi a Českém rozhlase. Odvolání prošlo hlasy koaličních poslanců. Výbor zrušil taky pracovní skupinu k médiím veřejné služby. Její vznik i výzvu ke stažení zákona odhlasovala před 2 týdny opozice, když měla ve výboru výjimečně většinu hlasů. Návrh ministra Otto Klempíř za motoristy mimo jiné převádí financování televize a rozhlasu pod státní rozpočet. Podle odborů a pracovníků obou médií by schválení vedlo k rozkolísání rozpočtu a hromadnému propouštění. Výroba osobních aut v Česku roste. Za první 4 měsíce roku se zvýšila o 7% na zhruba 525 tisíc aut. Z toho přes 40% byly elektromobily a hybridy. Oznámilo to Sdružení automobilového průmyslu. Největším výrobcem zůstává mladoboleslavská Škoda Auto s produkcí zhruba 353 tisíc vozidel. To je o 12% víc než minulý rok. Přibylo taky aut vyrobených v kolínském závodě Toyoty. Naopak značka Hyundai v Česku zaznamenala 8% pokles. Nákaza hantavirem se neprokázala ani u jednoho ze 26 lidí, kteří jsou na pozorování v pařížské nemocnici. O negativních testech informovalo francouzské ministerstvo zdravotnictví. Podle úřadů budou pravidelné kontroly pokračovat i v následujících dnech. Hantavirus se mezi lidmi rozšířil v dubnu na palubě výletní lodi MV Hondius. A nadcházející víkend bude v Česku deštivý a chladný. Vydatně pršet bude hlavně v neděli ve východní polovině země. Vyplývá to z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu. Teplotní maxima budou mezi 11 a 17 stupni. Chladné bude i pondělí. Od úterý by se pak mělo začít oteplovat. Sport. Italský cyklista Ballerini ovládl 6. etapu Gira d'Italia, kterou opět ovlivnil pád. V závěrečném spurtu v Neapoli porazil Belgičana Stuyvesa. Třetí duel Francouz Manier. V čele celkového pořadí zůstal Portugalec Eulalio. Nejlepší z Čechů Jan Hirt skončil 72. a klesl na průběžné 19. místo.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Uzavřená D11 za Břístvím, nehoda i na D1 před Domašovem. Nejdříve varování z D8 ve směru z Ústí na Prahu. Dejte pozor těsně před sjezdem na Mělník a Slaný. Na kilometru 18,5 leží nějaký předmět na dálnici. Na D11 z Hradce do Prahy poslední možnost opustit dálnici bez zdržení je na exitu 25 Sacká, je pak po silnici 611 za Nehvizdy, tam zpátky na dálnici. Jinak je na D11 směr Praha kolona z 20. kilometru kolem exitu 18 Lysá, kde se ještě sjíždět dá. Dál to už stojí bez pohybu, po vážné nehodě kamionu a dodávky je nadále zastavený provoz na 14. kilometru. A vlivem přihlížení se tam zpomaluje i v opačném směru na Hradec. Dál na D11 z Prahy do Hradce ještě jedna kolona za sjezdem na Přelouč z 81. kilometru k nehodě na 83. v levém pruhu, tam je to na 10 minut. Na D1 před Brnem z Prahy stále dlouhá fronta kamionů, pravým pruhem se táhne od exitu 162 velká Bíteš, kousek za ním brzdí i osobní auta, čeká je kolona na 10 minut na kilometr 167, tam před sjezdem na Domašov stojí v pravém pruhu nabouraný kamion a osobní auto, dál se sunou kamiony pravým pruhem do Brna. A ještě 38. z Znojmo Jihlava hned za Stonařovem, neprůjezdná po Havá havárii osobního a nákladního auta je CDA delší.

0: Jsou přes Brtnici. Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Zítra čekáme zpočátku zataženo na Moravě, ve Slezsku a v jihovýchodní polovině Čech s deštěm. Odpoledne se oblačnost začne protrhávat a přehánky, výjimečně i bouřky se objeví hlavně v Čechách. Nejvyšší teploty 11 až 15 stupňů Celsia a na horách většinou kolem 6. Tolik zprávy. Ve večerním radiožurnálu je s vámi Štěpán Pokorný.
3: Pěkný večer, 18.34, při poslechu radiožurnálu se určitě podívejte taky na zpravodajský server irozhlas.cz, kam dáváme zajímavosti nejen z našeho vysílání. Teď chvilku po půl sedmé pokračuje vysílání radiožurnálu a to další muzikou. Už posloucháte Richarda Millera.
1: Radiožurnál, každý den s vámi.
4: Ublížil jsem ženám, děťom, mamám. Svoju hlbokou úctu skladám pred vami, moji drahí, ktorým zneúctil som Prahy. Od Hlohovca až do Prahy. Som nahý. Nech mi všetci svätí

0: Věřící se dnes znovu můžou přijít pomodlit do baziliky v Jablonném v Podještědí na Liberecku za svatou Zdislavu. Její lebku někdo v úterý před bohoslužbou ukradl. Pro představené i věřící je 750 let stará relikvie velmi vzácná. Na večerní mši se jela podívat taky reportérka Radiožurnálu Johana Tománková. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, já jsem teď vyšla před baziliku svatého Vavřince a svaté Zdislavy z Lemberka, abych mši nerušila. Pomodlit se dnes přišlo 10 až 15 lidí. S několika z nich jsem mluvila a ti mi řekli, že se sem do baziliky chodí pomodlit hlavně v neděli. Dnes je ale bazilika otevřená veřejnosti poprvé od úterní krádeže a tak se věřící přišli pomodlit právě za Zdislavu, její šlepku někdo ukradl.
0: A jak se ta krádež odehrála?
1: Lebka byla vystavená ve dvou relikviářích. Ty mají sice alarm, ale před mší ho vždy vypínají, aby nehlásil při bohoslužbě a toho pravděpodobně zloděj využil. Rozbil sklo a s lebkou uprchl ven z kostela.
0: A má už policie nějaké stopy?
1: Ano, má. Jaké to nám zatím samozřejmě nemůžou prozradit. Policie je ty stopy spolu s kriminalisty vyhodnocují, hledají svědky krádeže a pomoc by prý mohly také palubní kamery. Takže pokud někdo jel v úterý kolem 18. hodiny kolem baziliky, měl by policii poslat záznam. A pokud má někdo jakékoliv informace ke krádeži, tak má zavolat na bezplatnou linku 158.
0: Ve vysílání večerního Radiožurnálu taky reportérka Johana Tománková. Díky a naslyšenou.
1: Naslyšenou.

0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Neprůjezdná D11 za Břístvím a kolona pořád i na D1 před Brnem. Na dálnici D11 ve směru z Hradce Králové na Prahu za sjezdem na Lysou na 14. kilometru havaroval kamion přepravující auta a dodávka s přívěsem. Zasahoval i vrtulník. Provoz je už hodinu a půl zastavený. Teď se pomalu chystají uvolnit levý pruh, ale ještě to nejede. Kolona zatím stojí od exitu 18, respektive tam se sjíždí, a předtím je fronta z 19. kilometru, jede se dál po staré silnici za Nehvizdy, tam zpátky na dálnici. Na D11 opačně z Prahy do Hradce nejdřív za sjezdem na Jirny čekejte velmi hustý provoz z 11. kilometru právě na 14. tam řidiči přihlížejí u zmíněné nehody. A dál směrem na Hradec ještě jedna kolona, pak za sjezdem na Přelouč z 81. kilometru asi 10 minut na 83. tam řeší jinou nehodu v levém pruhu. A ještě D1 před Brnem směrem z Prahy celý den výrazně zvýšený nápor kamionů kvůli svátkům v části západní Evropy. Teď kolona začíná za Velkou Bíteší na kilometru 164. Pravý pruh je plný až do Brna, v levém je kolona na 10 až 15 minut na 167. kilometr, kde řeší drobnou nehodu v pravém pruhu. Další zelená vlna nejpozději za 15:15.
0: Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Eurovize je letos pro české fanoušky blíž než kdy dřív. 70. ročník populární soutěže hostí rakouská Vídeň, což je z Brna jen 2 hodiny cesty. Právě dnes večer navíc v druhém semifinále vystoupí český reprezentant Daniel Žižka, kterého jedou podpořit i jeho příznivci.
1: Kristýna Férová natáčí s kamarádkou podcast o popkultuře. I proto bude letošní ročník Eurovize sledovat přímo v aréně ve Vídni.
2: Ty lístky jsou úplně nejlevnější. To určitě není něco, co by člověk asi absolvoval úplně každý rok, pokud není nějaký skalní fanoušek, když si do toho ještě započítáte náklady na dopravu, na ubytování. Takže ta Vídeň vlastně pro tohle byla úplně ideální.
1: Získat lístky na vyprodanou show nebylo podle ní jednoduché. Chce ale z hlediště podpořit českého reprezentanta Daniela Žižku.
2: Ta písnička, co tam máme, a celkově tam jako Daniel reprezentant, to je jako velice kvalitní a myslím si, že jako můžeme hodně dobře zabudovat hlavně u poroty, tak trošku jako vyhlížím nejlepší jako historický výsledek pro Českou republiku.
1: Soutěž provází kontroverze, kvůli kterým některé země i fanoušci bojkotují.
2: Řešili jsme situaci kolem Izraele, ale nakonec jsme si vlastně řekli, že je to fakt zážitek jednou za život, takže do toho půjdeme.
1: Eurovizi mohou lidé hromadně sledovat i přímo v Brně. Například v kulturním centru Kunst, kde promítání připravuje projekt Tak Moment, doplňuje šéfredaktorka Anna Mikušová.
3: V projektu Tak Moment nám záleží na budování komunity, chceme být blízko lidem i offline a Eurovize má navíc silnou fanbase a to právě i mezi mladými lidmi. Ale počítáme s účastí asi okolo 50 lidí.
1: Finálová 20 bude o titul soutěžit v sobotu. Kristýna Sedláčková, Radiožurnál.

0: Vinohradská 12.
1: Každé ráno nová epizoda našeho zpravodajského podcastu s moderátorem Matějem Skalickým.
2: Záhada smrtícího viru. Dostal se na loď, infikoval cestující a někteří zemřeli. Kde se ale nakazil? Pacient nula.
1: Taková je dnešní Vinohradská 12.
3: V předpremiéře v 15:30 ráno.
1: A tradičně po zprávách v 20:30 večer.
3: Navíc kompletní textový přepis od 6 hodin ráno na webu irozhlas.cz.
1: A vše také na audioportálu Můj rozhlas.
3: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Spáchala politička, která si nadělala spoustu nepřátel, opravdu sebevraždu? Pátrá inspektorka Candice Renoirová v premiérovém seriálu. ČT2. Pod poste českého zpěváka Daniela Žižku. Přímý přenos druhého semifinále Eurovision Song Contest 2026. A ČT Art. Toužila se protančit až do pařížské opery. Příběh hvězdy evropských kabaretů Loji Follerové ve filmu Tanečnice. Čtvrteční večer s Českou televizí.
2: Legendární nepřerušený běžecký závod Běchovice Praha slaví 130 let. Oslavte jubileum v neděli 27. září a postavte se na start společně s tisícovkami dalších běžců i domácí elitou. Necítíte se na celou desítku? Dejte si závod ve štafetě s rodinou nebo přáteli. Staň se legendou i ty. Více na webu běchovice-praha.cz a na Facebooku závodu. Zpravodajské vstupy a reportáže z akce uslyšíte ve vysílání Radiožurnálu, mediálního partnera Českého atletického svazu. Akci by nebylo možné realizovat bez jeho partnerů, kterými jsou skupina ČES, Česká spořitelna a hlavní město Praha.
3: Radiožurnál je 19 hodin. Zprávy a Jana Gulda.
4: Koaliční poslanci se shodli, že v Brně by sudeto německý sjezd být neměl. Čeští hokejisti se připravují na páteční start mistrovství světa. Na dálnici D11 za sjezdem na Lysou směrem na Prahu se tvoří kolona. A počasí zítra bude zpočátku zataženo, místy s deštěm, odpoledne se oblačnost začne protrhávat a teploty do 15 stupňů.
0: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
4: Sudetoněmecký sjezd podle českých koaličních poslanců nemá být v Brně. Organizátory vyzvali ke zrušení akce. Ve sněmovně to odhlasovali bez poslanců opozičních klubů. Ti tvrdí, že toto téma do sněmovny vůbec nepatří. Koalici kritizují taky za to, že plýtvá časem, který je potřeba na projednávání zákonů. Podle lidoveckého poslance Františka Talíře přijaté usnesení navíc šíří nenávist.
5: Odmítáme tu politiku nenávisti a zasívání strachu do naší společnosti. SPD nic jiného v programu než nenávist nemá. Bohužel ANO a motoristé jim v tom sekundují, protože se jim hodí zakrývat ty skutečné výzvy České republiky a to, co oni sami prosazují, jako je rozvolnění těch rozpočtových pravidel nebo třeba tlak na veřejnoprávní média.
4: Sudetoněmecký sjezd bude příští víkend na brněnském výstavišti jako součást festivalu Meeting Brno. Usnesením sněmovny se pořadatelé řídit nebudou. Průměrná cena pohonných hmot v Česku po dvou týdnech klesla, ukazují to data společnosti CCS, která ceny sleduje. Benzín stojí průměrně 42 korun a 53 halířů, tedy o 27 halířů míň než před týdnem. Litr nafty pak 41 korun a 36 halířů. Ta oproti minulému týdnu zlevnila o necelé 2 koruny. Ceny paliv dále reguluje Ministerstvo financí. Britský ministr zdravotnictví Wes Streeting oznámil rezignaci na svou vládní funkci. Tento krok je považovaný za první důležitý k odvolání britského premiéra Keira Starmera. Podle stanice Sky News je pravděpodobné, že se Streeting hodlá ucházet o post lídra labouristické strany.
6: V rezignačním dopise Streeting uvedl, že je jasné, že do příštích parlamentních voleb Starmer labouristickou stranu nepovede. Volbě nového lídra má podle něj předcházet debata o ideích strany. Odchod Keira Starmera požaduje 96 labouristických poslanců. Přes 150 zákonodárců naopak vyjádřilo premiérovi podporu nebo uvedlo, že na souboj o vedení strany není vhodná doba. Postavením Keira Starmera otřásla zdrcující porážka ve volbách do místních zastupitelstev minulý týden. Jaromír Marek, Radiožurnál.
4: Hygienici na Jižní Moravě letos evidují už 3 případy nákazy listeriózou. V celém Česku se od začátku roku nakazilo 21 lidí. Nemoc je nebezpečná hlavně pro těhotné ženy, kdy může způsobit předčasný porod, potrat nebo infekci novorozence. Člověk se může nakazit z kontaminovaných potravin a inkubační doba je 2-3 týdny, vysvětluje epidemioložka Renata Ciupek.
7: Nejvíce rizikovými typy pokrmů jsou neomytá zelenina, ovoce, lahutkové saláty, ty lahůdkářské výrobky. Zrající sýry, syrové pokrmy typu karpáčo, tatarák a v podstatě všechny ty, které neprocházejí teplnou úpravou.
8: Sport. Čeští hokejisté mají za sebou poslední plnohodnotný trénink před zítřejším startem mistrovství světa. Poprvé se taky dostali na led hlavní haly pro zápasy světového šampionátu ve Švýcarsku, kde v uplynulé sezóně působil na klubové úrovni Daniel Voženílek. Útočník národního týmu tak zná halu ve Friburgu a teď už dlouho taky své spoluhráče z útoku Davida Tomáška a Jakuba Fleka. Pokračuje Voženílek.
9: To je dlouhodobá jako spolupráce, že vlastně jsme byli nějakých 5 týdnů pospolu, takže vlastně to je 5 týdnů tréninku každý den a za to zápasy, takže je to jenom dobře. Já to tady znám docela, tu halu, je to hezká hala a je tady dobrá atmosféra vždycky, takže věřím, že přijdou nějaký fanoušci a zítra to vypukne.
8: První zápas mistrovství světa rozehrají Češi zítra večer proti Dánsku. Přímý přenos začne na Radiožurnálu i digitální stanici Radiožurnál Sport ve 20 hodin a 20 minut.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: Neprůjezdná D11 za Břístvím, taky 38 u Stonařova. Na dálnici D11 z Hradce Králové do Prahy kus za Sadskou čekejte kolonu z 20. kilometru k exitu 18. Lysá je to na pár minut. Tam odklánějí provoz stále, protože na 14. kilometru kamion připravující auta srazil lidi u porouchané dodávky. Vyšetřování a úklid pokračuje, ještě se nedá projet. Na D11 opačně z Prahy do Hradce za sjezdem na Přelouč se tvoří kolona z 81. kilometru k jiné nehodě na 83. v levém pruhu, tam je zdržení do 10 minut. Na dálnici D1 před Brnem směrem z Prahy zůstává dlouhá kolona kamionů v pravém pruhu, začíná za Velkou Bíteší na kilometru 165, krátce tam brzdí i osobní auta, ale rozjíždí se, protože nabouraná auta na 167. před chvílí posunuli stranou do připojovacího pruhu. A silnice 38 z Znojmo-Jihlava hned za Stonařovem zůstává uzavřená po srážce osobního auta s nákladním. Ještě Praha, Štěrboholská spojka směr Lanový most za sjezdem na Běchovice, kolona na 10 minut, za sjezd na Dolní Počernice, tam řeší nehodu v pravém pruhu. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
4: Zítra čekáme zpočátku zataženo, místy s deštěm, odpoledne se oblačnost začne protrhávat, nejvyšší teploty 11 až 15 stupňů Celsia a na horách většinou kolem 6. Tolik zprávy. Posloucháte večerní Radiožurnál se Štěpánem Pokorným.
3: Dobrý večer vám přejeme, 19 hodin 6 minut, pokračuje vysílání Radiožurnálu, chvilku po 7. 140 let trvalo, než se Albatros Robura, dobyvatele, vznesl do vzduchu. Fantastické vznášedlo z románu Žila Verna se dnes od země odlepilo v Pelhřimově. No a my tímto otevřeme další hodinu vysílání večerního Radiožurnálu.
0: Večerní Radiožurnál a Štěpán Pokorný.

0: Zápis do České knihy rekordů si dnes Pelřimově vysloužili konstruktéři modelu legendárního vznášedla Albatros z románu Žila Verna Robur dobyvatel. Vzducholoď těžší než vzduch postavili za půl roku a 6 let ladili synchronizaci desítek motorů a vrtulí. Let museli kvůli nepříznivému počasí a silnému větru nakonec přesunout z letiště do haly.
1: Ahoj, Jaro. Přeji krásný let a dobré přistání.
2: Pustíme hudbu, kterou na trubku hrál bocman Robura dobyvatele Tom Turner.
3: Jaroslav Hrášek startuje 64 motorů, do pohybu se dává 81 vrtulí a v hale Pelřimovského centra Beachwell vzlétá ke stropu neuvěřitelný model, téměř 3 metry dlouhé vznášedlo z románu Žila Verna Robur dobyvatel.
2: No, nápad měl pan inženýr Milan Karšňák, ale nedostal by ho do vzduchu bez pana Jindřicha Šafry. Jindřich ho doladil, jeho poslední třešnička na dortu byla, hele, Jardo, mně se zdá, že ty vrtule by měly běžet na druhou stranu.
4: To ladění vlastně trvalo nějakých 5 let minimálně. Šest let se to pokoušíme dostat do vzduchu. No.
3: Mně tak trochu připadá, jako bych ten model už někde viděl.
2: Ladislav Badalec v roce 1982 udělal vystřihovánku pro ABC podle kreseb Leona Beneta. Ty kabiny a dělo a vrtule vepředu vzadu jsou potištěné zvětšeninami té vystřihovánky. Celé je to zvětšená vystřihovánka.
3: U toho povedeného vzletu byl také Luboš Rafaj z Pelřimovské agentury. Dobrý den, jak to dopadlo?
5: Tady je Česká kniha rekordů, ve které už je vlepený zápis. Ten certifikát vám patří právem.
3: Od prvního vydání knihy Robur dobyvatel letos uběhlo 140 let. Milan Soldán, Radiožurnál.

0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: D11 za Břístým pořád nejede a uzavřená je i 38 u Stonařova. Dálnice D11 z Hradce Králové do Prahy zůstává na 14. kilometru uzavřená po 17. hodině. Tam kamion s nákladem aut srazil lidi u porouchané dodávky. Odklon pořád na exitu 18 Lisa a před ním teď už jenom kratší kolona z 19. kilometru. Ovšem za sjezdem auta uvízlá v koloně před místem nehody stojí už 3 hodiny. A stále i silnice 38 z Nojmoji Hlava hned za Stonařovem u Prostředkovic je podle policie uzavřená. Srazilo se tam osobní auto s nákladním, tvoří se kolony. Náhradní trasa je delší přes Brtnici. Další zelená vlna nejpozději ve zprávách v půl.
0: Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Brněnští vědci našli způsob, jak levně nahradit tropické dřevo v městských lavičkách dřevem z českých lesů. Exotické dřeviny se dnes používají hlavně kvůli své vysoké odolnosti. Výzkumníci z Mendelovy univerzity proto upravují dřevo z našich lesů tak, aby lépe odolávalo vlhkosti, houbám i dalším náročným podmínkám. A nabídli tak levnější a ekologičtější alternativu k exotickým materiálům dováženým přes půl světa.
1: Tady máme neupravený buk, který vkládáme do autoklávu.
2: Jakub Demény z Lesnické a dřevařské fakulty Mendelovy univerzity v Brně vkládá bukovou laťku do tlakové komory, ve které vědci zkoušejí z běžného českého dřeva vytvořit materiál odolný podobně jako exotické dřeviny.
1: Díváte se na reaktor nebo chcete-li tlakový modifikační autokláv?
3: Funguje to tedy tak, že se do toho vloží to požadované dřevo, které chcete modifikovat, které chcete upravit a zodolnit. Co se následně děje?
1: Nyní musíme uzavřít celý autokláv.
3: Připevňujete velké ocelové víko.
1: Chceme nahradit exotické druhy dřev lokálním dřevem. To znamená nahradit to dřevo, které odolává ve venkovním prostředí dobře, zatímco to naše to nezvládá, takže ty jeho slabé stránky se snažíme eliminovat.
3: Tak, máme dotáhnuto, uzavřeno.
4: Zde máme zásobu látky, chemikálie, která s tím bude reagovat, kterou můžeme přepustit do tlakové nádoby.
2: Doplňuje ho kolega Radim Rousek. Do tlakové nádoby teď pouští speciální plyn, který při vysoké teplotě mění strukturu bukového dřeva. To pak podle vědců méně nasává vodu a lépe odolává vlhkosti, houbám nebo hmyzu, vysvětluje Štěpán Beránek z Mendelovy univerzity.
5: Dochází k nabobtnání buněčné stěny, díky tomu se snižuje absorpce vody, která ovlivňuje trvanlivost vůči biotickým škůdcům. Vlastně čím je dřevo vlhčí, tím horší má vlastně pevnost, pružnost.
2: Právě odolnost proti vlhkosti je důvod, proč se třeba na lavičky, terasy nebo venkovní obklady používají právě exotické dřeviny z tropických oblastí. Podle Deményho je ale jejich dovoz drahý i ekologicky náročný. Taková jatoba se totiž dováží až z druhé strany světa.
1: Tak jatoba se dováží z Jižní Ameriky, z Brazílie, právě proto, že odolává těm degradacím. Nenapadají to houby, hmyz, neinteraguje to s vlhkostí, to dřevo nepraská, nebodtí se, zatímco to naše dřevo by toto nezvládlo.
3: Takže máme hotovo a nyní odkrýváme komoru.
1: Máme hotovo, všimněte si mírné změny barvy. Ta barva je tmavší v celém průřezu. Je to díky té reakce, je to díky vlastně té použité teplotě, ale pořád to má strukturu dřeva. Jako takovou rádi to puk.
2: Podle vědců spočívají hlavní vylepšení také v tom, že dokázali celý proces úpravy dřeva výrazně zlevnit. Právě díky tomu by z takto modifikovaného materiálu mohly vznikat levnější a udržitelnější městské lavičky nebo další venkovní prvky místo drahých a neekologických tropických dřevin.
1: Můžeme to využít všude tam, kde se teďka právě tady ty dovážené druhy používají, to znamená, bavíme se například o terasách, bavíme se o městském mobiliáři, můžeme to využít vlastně i na fasády, které tím pádem jako vydrží mnohonásobně déle.
3: Že je to udržitelnější, levnější a dostupnější materiál.
1: Přesně tak, a je to materiál, který je český, to znamená, pokud ta produkce bude probíhat i v České republice, tak je to pořád lokální věc.
2: Do konce roku by podle vědců mohla před kampusem Mendelovy univerzity v Brně stát z takto upraveného dřeva první experimentální lavička. Výzkumníci pak chtějí ověřit, jak materiál obstojí i v extrémních podmínkách. Tyto lavičky pak chtějí otestovat třeba v poušti nebo za polárním kruhem. Marek Hensel, Radiožurnál.

0: tobě křičím do ticha.
1: Jaro je tu. Od 12. května zažijte na festivalu Pražské jaro špičkové umělce a orchestry z 28 zemí světa. Debuty mladých talentů, legendární díla i světové premiéry, jazz i dětské skotačení na Springsteenu, přenosy v rozhlase i v televizi, výstavu obrazů Pražské jaro Art Salon nebo open air koncerty v Riegerových sadech. To vše je Pražské jaro. Více na festival.cz. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
2: Devatenáct hodin a 30 minut. Zprávy a Jana Gulda.
3: Ministerstvo financí ode dneška znovu nabízí státní dluhopisy. Jejich návrat oznámila šéfka rezortu Alena Schillerová z hnutí ANO. Koupit je možné 3 různé druhy dluhopisu republiky podle výše výnosu a doby splatnosti. Ta se bude pohybovat od 3 měsíců do 5 let. Investovat je možné od 1 000 do 3 milionů korun. Upisovací období pro první emisi dluhopisů potrvá do 28. června. Nákup je možný taky online. Většina Čechů naráží na nedostatky v digitalizaci státní správy. Celkem 72% z dotazovaných muselo v minulosti zadávat stejný údaj opakovaně, přestože ho stát měl k dispozici už dřív. Vyplývá to z průzkumu agentury Ipsos pro společnost In Advisors, kterého se v dubnu zúčastnilo přes 1000 respondentů. Čechy to odrazuje od vyřizování agendy online. Lotyšská premiérka Evika Siliňová rezignovala na svou funkci. Její kabinet bude pokračovat, dokud nevznikne nová vláda s důvěrou. Prezident Edgars Rinkevič se chce zítra sejít se zástupci všech parlamentních frakcí. Poté se rozhodne, koho pověří sestavením vlády. A 20 originálních grafických děl významného španělského umělce Pabla Picassa můžou ode dneška obdivovat zájemci v Uherském Brodě. V galerii Panský dům jsou k vidění obrazy rozdělené do 2 tematických celků – Bíčí zápasy a Vojna a mír.
1: Sport.
3: Fotbaloví sudí správně uznali vedoucí gól Slávie ve středečním utkání šance ligy proti Jablonci. Podle komise rozhodčích záložník Pražanů Michal Sedílek, který stál v offsideové pozici, nebránil hostujícímu gólmanovi Janu Hanušovi ve výhledu ani v zákroku. Komise zároveň uvedla, že jablonecká branka z prvního poločasu v souladu s pravidly neplatila, protože útočník Severočechů Lamin Javo zahrál rukou. Slávia po vítězství nad Jabloncem obhájila ligový titul.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Neprůjezdná D11 za Břístvím i 38 u Stonařova. Na dálnici D11 ve směru z Hradce Králové na Prahu je na 14. kilometru stále zastavený provoz, pořád tam vyšetřují vážnou nehodu. Kolona předtím stojí zhruba 2,5 hodiny od exitu 18 Lisa. Tam nově přijíždějící odklánějí na silnici 611, na dálnici je před sjezdem kolona z 19. kilometru a pak se tvoří fronta i na samotné objížďce před Nehvizdy, za nimi se potom vrací na exitu 8 na dálnici. Na D11 se opačně z Prahy na Hradec pozorněji za sjezdem na Přelouč na kilometru 83,5 došetřují nehodu v levém pruhu, je to bez delší kolony, ale brzdí se v pravotočivé zatáčce na mokré vozovce po dešti. Na D1 před Brnem směrem z Prahy po celodenním extrémním náporu kamionů kvůli svátkům v části západní Evropy teprve teď provoz postupně polevuje. Ještě se sunou nákladní soupravy z kilometru 178 od Ostrovačic pravým pruhem až do Brna. Osobní auta čeká už jenom relativně kratší kolona kolem exitu 182 Popůvky. Není to nadlouho, ale brzdí se do zastavení opatrně. A silnice 38 z Nojmo-Jihlava za Stonařovem uprostřed Kovic je stále uzavřená po střetu osobního auta s nákladním JCD. Dá přes Brtnici. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
3: Zítra čekáme zpočátku zataženo na Moravě, ve Slezsku a v jeho východní polovině Čech s deštěm. Odpoledne se oblačnost začne protrhávat a přehánky, výjimečně i bouřky, se objeví hlavně v Čechách. Nejvyšší teploty zítra 11 až 15 stupňů Celsia a na horách většinou kolem 6. Tolik zprávy. Ve večerním radiožurnálu je s vámi Štěpán Pokorný.
2: Dobrý večer, pokračujeme v 19.34 a zůstaňte s námi i dál.
1: Radiožurnál. Každý den s vámi.

Usnadnit a urychlit léčbu pacientů se vzácnými onemocněními má propojení nemocnic napříč 27 zeměmi Evropské unie a Norskem. Průměrná doba stanovení diagnózy u vzácných onemocnění je totiž v Evropě i v Česku podle lékařů z Pražské všeobecné fakultní nemocnice okolo 5 a více let. Za chvilku to probereme podrobněji ve vysílání večerního radiožurnálu.

0: Vzácná onemocnění se týkají 500 000 Čechů, na diagnózu přitom pacienti čekají i roky, upozorňují na to lékaři z Pražské všeobecné fakultní nemocnice. Zkrátit toto čekání pomáhají evropské referenční sítě, které propojují stovky specializovaných pracovišť napříč Evropou. Všeobecná fakultní nemocnice je jejich součástí a v oblasti dědičných onemocnění oka je v Česku jediným pracovištěm, které nabízí genovou terapii pro specifické onemocnění sítnice.
1: Když jsem byla malá, tak jsem neuměla dát ruku v pěst. Neuměla jsem držet pořádně lžíci, to mi dělalo problém. Špatně jsem si kresla, neudržela jsem tušky.
2: 16-letá Adéla žije s extrémně vzácným genetickým onemocněním, takzvaným Blauovým syndromem, kvůli kterému už absolvovala od svých 3 let asi 15 operací. Zároveň podstoupila cílenou léčbu, díky které kloubní a taky kožní problémy téměř vymizely. Dnes nemoc nejvíc ovlivňuje její zrak.
1: Nevidím níž, takže častokrát zakopávám židličky. Nebo potom, když je třeba šero, tak už vidím hůř.
3: Co se zatím nedaří úplně zvládnout, je oční zánět, který je velmi významný a který vlastně vedl už k poškození oka, ke kterému došlo už vlastně předtím, než se ta diagnoza udělala.
2: Vysvětluje Pavla Doležalová, vedoucí Centra dětské revmatologie a autoinflamatorních onemocnění Kliniky pediatrie a dědičných poruch metabolismu Všeobecné fakultní nemocnice. Právě včasné rozpoznání nemoci je u vzácných onemocnění klíčové. Zkrátit dobu čekání by teď mělo propojení nemocnic napříč Evropou.
4: Oční klinika první lékařské fakulty a Všeobecné fakultní nemocnice je součástí Evropské referenční sítě pro vzácná onemocnění. Jsme tedy jediná klinika, jediné pracoviště, které je členem této sítě.
2: Říká primářka oční kliniky Všeobecné fakultní nemocnice Marie Weiter. Evropská referenční sítě je virtuální platforma propojující stovky nemocnic napříč 27 zeměmi Evropské unie a Norskem.
4: Je potřeba vlastně centralizovat tu péči. A zároveň tím, že jsou to vzácná onemocnění a často složitá, tak i my sami někdy musíme si žádat o konzultaci kolegy z zahraničí.
2: Známých vzácných onemocnění je víc než 8 000 a další neustále přibývají. A i proto se lékaři shodují, že lepší evidence pacientů a propojení péče zajistí včasné odhalení nemoci, které může pacientům zásadně zlepšit kvalitu života. Karolína Burdová, Radiožurnál.

Královský letohrádek na Pražském hradě bude 2 roky zavřený. Začala tam rekonstrukce jak vnitřních, tak venkovních prostor. Víc si řekneme za okamžik po kapele Opět a Radeček.

0: Začíná oprava královského letohrádku na Pražském hradě. Poslední rekonstrukce se dočkal v roce 2012, kdy dělníci opravili střešní krytinu. V příštích dvou letech obnoví například okna, okenice, arkádový ochos nebo dřevěný strop tanečního sálu.
1: Už teď můžou návštěvníci královské zahrady vidět několik dělníků v blízkosti královského letohrádku. Budují zábor u chodkových sadů. Lešení u samotného letohrádku bude k vidění už za několik týdnů, říká vedoucí oddělení přípravy a realizace staveb správy Pražského hradu Barbora Féret.
2: My se budeme věnovat převážně opravám kamenických prvků. Budeme věnovat péči především tomu očištění od těch povětrnostních vlivů a vlastně opravení toho kamene, který je pískovec.
1: Správa Pražského hradu chce opravit taky vnitřní prostory.
2: My ten letohrádek i ty dolní místnosti známe bílé. Při sondážích a pečlivých průzkumech byly objeveny původní renesanční kletované omítky, které my budeme pomocí restaurátorských technik navracet. Budeme tedy navracet tu původní barevnost stropu.
1: Změní se sice barevnost letohrádku, ale ne jeho využití, říká ředitel správy Pražského hradu Pavel Vyhnánek.
3: Bude fungovat pouze sezóně a budou to spíše komornější akce, primárně tedy výstavy.
1: Stavba královského letohrádku začala v roce 1538. Autorem původního návrhu byl Paolo della Stella. Podle Vyhnánka se jedná o nejvýznamnější příklad italské renesanční stavby mimo území Itálie.
3: Proto mu věnujeme maximální památkářskou péči a nechceme jej jakoliv ohrožovat tím například, že by zde probíhaly akce náročné například na klimatická opatření, klimatizace a podobně.
1: Dvouletá rekonstrukce bude stát asi 100 milionů korun. Z Prahy Laura Hájková, Radiožurnál.

0: Kovačiková také zůstává vzadu a Kateřina Neumannová si jede pro zlatou olympijskou medaili.
1: Hlas dokáže během okamžiku vtáhnout do hry. Zprostředkuje napětí, povzbudí, zrychlí tep, zvedne ze židle, strhne k fandění. Radost z vítězství přinese domů i kamkoliv na cesty. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
2: Posloucháte Radiožurnál, je 20 hodin. Zprávy připravila Jana Gulda.
3: Sněmovní mediální výbor zrušil usnesení ohledně médií veřejné služby. Na Kubě došla nafta a topný olej. Fotbalista Chorý dostal od disciplinární komise trest na 6 zápasů, Moses jich vynechá 8. Počasí zítra bude zpočátku zataženo, místy s deštěm, odpoledne se oblačnost začne protrhávat a teploty do 15 stupňů.
4: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
3: Sněmovní výbor pro mediální záležitosti zrušil veškerá usnesení ohledně veřejnoprávních médií, přijal je přitom na svém minulém zasedání. Na něm měla opozice většinu, protože někteří koaliční poslanci se z jednání omluvili. Zrušená usnesení mimo jiné vyzývala ministra kultury Otu Klempíře za Motoristy, aby stáhl návrh na změnu financování veřejnoprávních médií. Další dokument pak zřizoval pracovní skupinu k tomuto návrhu. Ta dnes byla fakticky zrušena. Její koordinátorka Andrá Hofmanová z Pirátské strany ale řekla, že fungovat bude dál.
5: Expertní pracovní skupina byla zrušena, ale bude pokračovat neformálně dál, ať už v rámci naší práce tady ve sněmovně nebo případně pod Senátem. Jsme rádi, že její zájemci mají vůli spolupracovat, protože se stále jedná o jedinou expertní pracovní skupinu k tomuto tématu.
3: Návrh o převedení České televize a Českého rozhlasu pod státní rozpočet je teď v připomínkovém řízení. To skončí o půlnoci. Kubě úplně došla nafta a topný olej, řekl to ministr pro energetiku Vicente Della Olevi. Hlavní město Havana čelí nejhorším výpadkům elektřiny za poslední desetiletí. Mnoho čtvrtí je bez světla až 22 hodin denně. Je to kvůli americké blokádě. Šéf Bílého domu Donald Trump v lednu pohrozil uvalením cel na jakoukoliv zemi, která Kubě dodá palivo. V dubnu na ostrov přivezl ropu velký tanker plující pod ruskou vlajkou. Byl tak první od prosince. Americký potravinářský gigant Mondelez se dopustil v Německu nekalé soutěže a klamání spotřebitelů. Rozhodl o tom soud v Brémách, podle kterého firma nedostatečně upozorňovala zákazníky na zmenšování fialových čokolád Milka.
6: Mondelez loni v Německu jednak stenčil tabulky čokolády Milka asi o milimetr a zároveň je zdražil, takže na první pohled téměř identické balení najednou obsahovalo o 10 gramů čokolády méně a přitom stálo v přepočtu asi o 12 korun víc. Na Mondelez podala žalobu nevládní organizace na ochranu spotřebitelů. Soud jí dal za pravdu, že balení čokolády bylo částečně klamavé a výrobce měl správně několik měsíců upozorňovat na změnu gramáže. Pro americkou firmu nemá rozhodnutí soudu přímé důsledky, ale může se proti němu odvolat. Z Berlína Tomáš Havlín, Radiožurnál.
3: Začíná rekonstrukce královského letohrádku na Pražském hradě. Potrvá 2 roky. Dělníci opraví například dřevěný strop v tanečním sále, vnitřní osvětlení, arkádový ochoz, okna, dveře i okenice. Popisuje to ředitel správy Pražského hradu Pavel Vyhnánek.
7: Na letohrádku už se podepsal zub času. Ta opravdu rozsáhlá rekonstrukce je potřeba. Nyní probíhají přípravné práce, už probíhají zábory v okolí letohrádku.
8: Sport. Fotbalový záložník Slávie David Moses dostal od disciplinární komise Ligové fotbalové asociace trest na 8 utkání. Důvodem je úder loktem do hlavy Petra Hodouše z Liberce při ligovém souboji na severu Čech. Komise přihlédla zejména k zdravotním následkům zraněného Hodouše, který má zlomenou čelist. Útočník Tomáš Chorý si nezahraje 6 zápasů, protože v derby Slávie se Spartou trefil loktem do obličeje obránce Asgera Sørensena. Jeden z důvodů výše trestu popsal předseda disciplinární komise Jiří Macner.
9: Chorého to vychází z toho, že se před disciplinární komisí objevil potřetí za vyloučení a samozřejmě za takovou hru, kde hrozilo zranění hráče, je potřeba restat a přihlédnout i k té přitěžující okolnosti, což je recidiva.
8: Třetí potrestaný fotbalista Slávie je obránce David Douděra, který má stopku na 3 zápasy kvůli vulgárním urážkám směrem k rozhodčímu derby se Spartou.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: Taky silnice 38 u Stonařova. Dálnice D11 ve směru z Hradce Králové na Prahu je na 14. kilometru stále uzavřena. Vyšetřují tam vážnou nehodu. Kamion srazil dva lidi u odstavené dodávky. Policie teď pustila kolonu mezi místem nehody a exitem 18 na Bříství, kde policie odklání dopravu přes silnici 611. Před sjezdem je kolona už z 19. kilometru. Na dálnici se pak vrátíte na exitu 8 Nehvizdy. Ale objízdná trasa už je plná, počítejte zde se zdržením. Na dálnici D1 před Brnem směrem z Prahy se po hodně silném provozu začínají postupně rozjíždět kolony. Kamiony aktuálně brzdí za sjezdem na Popůvky na kilometru 185. Levý pruh pro osobní auta už projedete rychleji, ale i v něm se občas prudce brzdí až do zastavení. A silnice 38 mezi Znojmem a Jihlavou neprůjezdná za Stonařovem u Prostředkovic. Odklízí tu následky nehody osobního a nákladního auta. Náhradní trasa vede přes Brtnici a Kněžice. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
4: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
3: Zítra čekáme zpočátku zataženo na Moravě, ve Slezsku a v jeho východní polovině Čech s deštěm. Odpoledne se oblačnost začne protrhávat a přehánky, výjimečně i bouřky, se objeví hlavně v Čechách. A nejvyšší teploty 11 až 15 stupňů Celsia a na horách většinou kolem 6. Tolik zprávy. Posloucháte večerní Radiožurnál, teď už se Zuzanou Burešovou.
2: Dobrý večer u dalších témat Radiožurnálu. Polsko zakládá lékařskou legii. Zdravotníci z řad civilistů by jejím prostřednictvím v případě krize poskytli podporu vojenským lékařům. Od ledna se zaregistrovalo už přes 1000 lidí. Prvních 800 zdravotníků právě podstupuje první důstojnická školení. Za chvíli nám o tom poví naše zpravodajka v Polsku.
4: Večerní Radiožurnál
2: a Zuzana Burešová.

0: Polské přípravy na případný válečný konflikt se netýkají jen armády. Na konci loňského roku dostali lidé do schránek příručky, jak se připravit na krizi. Můžou absolvovat různé kurzy pořádané vojskem. Polsko ale taky plánuje proškolit co nejvíce pracovníků ve zdravotnictví. Pomoci s tím má takzvaná lékařská legie, dobrovolnická iniciativa, ve které by pracovníci civilního zdravotnictví mohli sloužit jako podpora polských ozbrojených sil.
1: Je noc, venku je teplota těsně nad nulou. V nerovném, částečně zalesněném terénu nedaleko Varšavy zrovna skupina zdravotníků nacvičuje evakuaci raněných. Nejdřív je musí pomocí vlastních sil vynést z lesa a naložit do evakuačního vozu. Další část cvičení se odehrává v prostorách, které simulují stabilizační pracoviště. Pod dohledem zkušených bojových mediků vyšetřují raněné a předvádí postup jejich stabilizace.
2: Tady cvičíme prvky bojové medicíny i bezpečného pohybu v terénu. Naše cvičení jsou postavená na tom, co jsme zažili při práci na Ukrajině.
1: Popisuje záchranář a instruktor nadace mezitím Viktor Rybický.
2: Pro začátek nacvičujeme samotný moment evakuace ze zóny nula, ze zákopové linie. Následně cvičíme přepravu do zóny, která je trochu bezpečnější a kde už můžeme poskytnout pokročilejší pomoc. To, že se ta válka pořád mění, nás nutí, abychom i my měnili svoje postupy.
1: Polská nadace mezitím, tedy v Międzyczasie, na Ukrajině spolupracuje s bojovými jednotkami. Její zdravotníci evakuují raněné vojáky z bojové zóny do stabilizačních center, často umístěných v podzemních prostorách nedaleko fronty. Zpátky do Polska přiváží zkušenosti, které předávají dál vojákům, policistům i záchranářům. I po jejich zkušenostech sahají polské instituce, které nyní budují lékařskou legii.
3: Celá zdravotní péče se musí připravit na krizi, čili de facto celý stát.
1: Říká Karol Ližiňský z oddělení medicíny katastrof a první pomoci Jagiellonské univerzity v Krakově.
3: Ideálním cílem je kooperace civilního a armádního sektoru. Pokud nastane válka nebo obecně krize, to nebojuje jenom armáda, ale bojuje celý stát. Ukrajina nám ukazuje, že válka urychluje procesy. My samozřejmě nemůžeme univerzálně převzít všechny zkušenosti z války na Ukrajině, ale co musíme převzít, je schopnost rychle se adaptovat. A zdravotní péče se nerada rychle přizpůsobuje.
1: Do lékařské legie, která je otevřená nejen lékařům, ale také dalším zdravotnickým profesím, se od ledna zaregistrovalo přes 1000 lidí. Prvních 800 zdravotníků právě podstupuje první důstojnická školení. Podle Ližiňského vybudování legie potrvá ještě dlouho. Uplatnění ale nenajde jenom ve válce, ale také v případě přírodních katastrof, jako byly například povodně v roce 2024. Z Polska Kateřina Havlíková, Radiožurnál.

Zeptám se vás, jak se změnila hospoda nebo restaurace, do které už léta chodíte. Právě o těchto proměnách, ke kterým došlo v posledních letech, diskutují odborníci na konferenci v Benešově. Přijeli z několika evropských zemí. Nevím, co dobrého si objednali, v každém případě my pro vás máme reportáž. Za chvíli.

0: Za posledních 10 let přibylo v Česku až 400 mini pivovarů. Tolik výrobců piva u nás bylo naposledy v dobách první republiky. Nejen o tom diskutují odborníci v Benešově, kam přijeli na mezinárodní konferenci s originálním názvem Hospodo nalej. Pořádají okresní státní archiv Praha a vystupují na ní historici, etnografové, ale třeba i geografové z několika evropských zemí. A právě o tom je další reportáž večerního radiožurnálu, která nemůže začít jinak než na zdraví.
1: Na zdraví konferenci.
2: Na zdraví. Krištof Materna bude mít taky příspěvek na konferenci.
3: Jo, je to vlastně na téma pivní geografie, protože vzniklo za těch 10 let tady 300 nebo 400 mini pivovarů.
2: Nějaká domněnka, proč vzniklo tolik mini pivovarů?
3: Vlastně historicky byly pivovary v každé obci, v každé vesnici ve městech a pak vlastně během průmyslové revoluce, válek, komunismu se pivovary furt jenom zavíraly a ono asi v hodně místech, kde pivovar nebyl, tak prostě hodně lidí mělo pocit, že by tady nějaký měl být. Takže jsme se vlastně vrátili někam, kde jsme byli před 150 lety.
4: Tady máme ty přiřezané.
2: Účastnice se připíjí samozřejmě pivem.
5: Tak na zdraví.
2: A protože jsou hospody součástí kultury a tradic, věnuje se jejich vývoji také Etnografický ústav Akademie věd, konkrétně Jiří Vojíč.
6: Do hospod se chodí stále méně, piva se konzumuje stále méně, konzumuje se stále víc třeba v domácím prostředí, domácí alkoholismus jako bují, ale pořád hospody jsou jako důležitým místem setkávání a v mnoha venkovských regionech jsou hospody stále ještě mnohem důležitější než kostely. Bylo tomu tak po celé 20. století.
7: Já se jmenuji Zdeněk Gejsa, celoživotní číšník.
2: A je vám?
7: 1,80.
2: Téma na konferenci je i, jak se může výčepní nebo hospodský stát legendou.
7: Tím, že tu práci máte rád, jo. A jsem rád mezi lidma, něco se přiučit samozřejmě. Zdeněček ještě neumí pořád všechno, jo.
2: Konference Hospodo nalej bude pokračovat až do pátku a bude se přesouvat i do místních hospod z Benešova, Věra Jíková, Radiožurnál.

0: Žurnál je 8:30. Zprávy připravila Jana Gulda.
1: Téměř desetina narozených dětí v Česku přichází na svět díky různým metodám reprodukční medicíny. Celkem 6% dětí pochází ze zkumavky a tento podíl postupně roste. Na dnešní konferenci věnované nízké porodnosti to řekla místopředsedkyně sekce asistované reprodukce České gynekologicko-porodnické společnosti Nicole Mardešiová. Ceny ropy se dnes mírně snižují poté, co Írán oznámil, že Hormuzským průlivem proplulo několik desítek lodí. Severomorská ropa Brent vykazovala kolem 17. hodiny pokles o zhruba 0,6% a pohybovala se těsně pod $105 za barel. Americká lehká ropa West Texas Intermediate ztrácela zhruba 0,5% a byla v blízkosti $100.50 za barel. Izraelský premiér Benjamin Netanyahu podá žalobu na americký deník New York Times. Důvodem je reportáž, ve které List popisuje případy sexuálního násilí na Palestincích v izraelských věznicích. Agresi vojáků, dozorců nebo agentů tajné služby Shin Bet podle deníku čelí muži, ženy i děti. Izrael se organizovaného a rozsáhlého mučení dopouští i podle výboru OSN proti mučení. Úřad vlády židovského státu to označil za jednu z nejhorších lží namířených proti státu Izrael. A laureátkou ceny Tomas Toparda za rok 2026 za původní knižně nevydanou esej v českém jazyce se stala publicistka Alexandra Broková. Porotu zaujala esej nazvanou Lodě, moře, přístavy. Ocenění spojené s finanční odměnou 50 000 korun jí udělila knihovna Václava Havla. Slavnostní předání ceny se uskuteční v pondělí 1. června. Sport. Tenistky Kateřina Siňáková a Taylor Townsendová vyhrály na okruhu WTA 17. utkání za sebou. Česko-americký pár porazil na antukovém turnaji v Římě australsko-nizozemskou dvojici Perezová-Šursová, a to ve dvou setech, a postoupil do semifinále. A rekordní 32. výhru v řadě se na turnajích kategorie Masters připsal Ital Sinner. Domácí tenista překonal v Římě dosavadní maximum Srba Djokoviče, když ve čtvrtfinále zdolal Rusa Rubliova 6-2 a 6-4.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Stále uzavřená D11 za Břístvím a kolony na D1 před Brnem. Dálnice D11 ve směru z Hradce Králové do Prahy zůstává uzavřená za Břístvím na 14. kilometru. Po vážné nehodě kamionu s chodci policisté po téměř 3,5 hodinách pustili levým pruhem vytvořenou kolonu, ale dál platí odklon v exitu 18 na Lysou. K dálnici se vrátíte po silnici 611 přes Nehvizdy a najedete na kilometru 8. Nesouvislá kolona popojíždí na D1 z Prahy před Brnem. Po velmi silném náporu kamionu už je ale situace o poznání lepší. Kamiony brzdí za sjezdem na výstaviště a popojíždí k omezení u D2. Osobním autem se taky přibrzďuje, ale větší zdržení už nečekejte. A ještě dálnice D35 ve směru z Olomouce do Hradce Králové. Těsně za nájezdem na nový úsek dálnice na 199. kilometru stojí v odstavném pruhu osobní auto s poruchou. Je to za zatáčkou, tak ať vás nepřekvapí. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Zítra čekáme zpočátku zataženo na Moravě, ve Slezsku a v jihovýchodní polovině Čech s deštěm. Odpoledne se oblačnost začne protrhávat a přehánky a výjimečně taky bouřky se objeví hlavně v Čechách. Nejvyšší teploty zítra 11 až 15 stupňů Celsia a v 1000 metrech na horách většinou kolem 6 stupňů. Tolik zprávy. A teď dnešní epizoda Vinohradské 12.
4: Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12.
5: Úřady prověřují další možné případy nákazy hantavirem, která propukla na výletní lodi.
6: Loď se stala středem celosvětového zájmu poté, co začali umírat její pasažéři.
7: Schip MV Hondius is it hantavir.
8: Zatím není jasné, odkud přesně se hantavirus na výletní loď dostal.
9: Riziko přenosu viru mezi lidmi je podle Světové zdravotnické organizace malé.
4: Záhada smrtícího viru. Dostal se na loď, infikoval cestující a někteří zemřeli. Kde se ale nakazil pacient nula a jak důležité je to zjistit? Každopádně nová pandemie nehrozí. Uklidňuje jak Světová zdravotnická organizace, tak můj dnešní host, viroložka Ruth Tachezi z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. Dnes je čtvrtek, 14. května.
10: Dobrý den, díky, že jste dorazila k nám.

0: Mám do studia Vinohradské 12 do Českého rozhlasu.
1: Děkuji za pozvání, vážím si toho.
0: Jsme rádi, že jste tady. Každý den teď přicházejí nové a nové zprávy o nakažených nebo suspektně nakažených hantavirem po vylodění na Tenerife, na Kanárských ostrovech a o cestování turistů domů do těch cílových destinací. Španělsko teď potvrdilo v posledních dnech nákazu u jednoho evakuovaného cestujícího. Francie si myslím taky. V Itálii to podezření bylo, nakonec se nepotvrdilo. Kolik těch nemocných teď aktuálně v těchto dnech tedy je?
1: No, kolik je přesně nemocných s lehkými příznaky, to zatím nevím, ale usuzuji, že tedy patří mezi ten počet, kde 9 je laboratorně prokázaných, infikovaných a 2 jsou suspektní. Takže ty 2 suspektní nejspíš budou mít symptomy, ale je také možné, že už byly vyšetřeny na protilátky a jsou pozitivní.
0: A víme o všech, kteří by mohli být potenciálně nakažení? Protože v těch posledních dnech se taky objevovaly zprávy, že o desítkách lidí nemáme moc informací, že se rozutekli po světě a teď je úřady hledají a zjišťují, jestli nemůžou mít příznaky.
1: Myslím si, že bohužel asi o všech nevíme, že nicméně Světová zdravotnická organizace a další instituce dělají všechno pro to, aby všechny pasažéry dohledali a takzvaně vytrasovali lidi, s kterými se v mezičase setkali. Je tam problém vlastně s tím prvním úmrtím holandského občana, který byl tedy ponechán na lodi. Posléze byla vysazena část lidí, kde mezi něž patřila i manželka tohoto zesnulého a ta začala být nemocná při letu a následně transportu do Jihoafrické republiky a tam byl prokázaný hantavirus. A do té doby samozřejmě ty lidi trasovaní a monitorovaní úzce nebyly, takže je otázka, předpokládám ale, že budou schopni dotrasovat většinu lidí.
0: Navíc ten problém v tuhle chvíli je i ta poměrně dlouhá inkubační doba, která může být v řádu x týdnů, měsíc, měsíc a půl. Teď nizozemské úřady poslali několik zdravotníků do asi 6-týdenní karantény z toho důvodu, že nedodrželi úplně všechny postupy, které měli, když zacházeli s jedním potenciálně nakaženým. 4-6 týdnů, to je dost dlouhá doba, to se mohlo stát takových věcí?
1: To je pravda a dokonce jsem viděla ve zprávách, že v Americe tedy jeden z těch Američanů, který byl také na lodi, tak je ve speciálním zařízení v Nebrasce, které je koncipováno pro lidi, kteří nejsou nemocní, ale právě potřebují být v dlouhodobé karanténě. Samozřejmě pro lidi, kteří už jsou nemocní, tak existují jiná zařízení, protože tam samozřejmě musí být k dispozici další přístroje a vybavení, které v tomto karanténním zařízení nejsou.
0: Jaké speciální vybavení? Protože to je možná i důvod, proč ta loď, která nakonec zakotvila na Tenerife, tam došlo tedy k evakuaci, finální evakuaci všech těch zbylých pasažérů, tak nemohla zakotvit u Cap Verde, protože Cap Verdi přesně tvrdili, my na to nemáme vybavení, abychom s těmito potenciálně nakaženými zacházeli.
1: No samozřejmě, to je asi pravda, ale speciální vybavení znamená dobře vybavené nemocnice, řekněme dostupné laboratoře, které jsou schopné provést diagnostiku, ale ty Cap Verdi si myslím, že to bylo taky trošku politická otázka, že v podstatě nechtěli.
0: Stejný případ byl na Tenerife.
1: Byl na stejný na Tenerife, nicméně uklidnili lidi tím, jak organizovali vylodění. This is the triumph of solidarity. Byl tam dokonce šéf Světové zdravotnické organizace, který na to dohlížel. Takže se snažili lidi uklidnit, protože skutečně to riziko při tom vylodění a okamžité přepravě lety do těch cílových zemí je naprosto minimální nebo spíš žádné.
0: Takže nebylo ani řešením, že by ponechali tu loď v nějaké dlouhodobější karanténě u jednoho z těch přístavů, tak jak se to dělávalo před stovkami let dříve, taky vzniklo slovo karanténa.
1: Ano, vzniklo slovo karanténa z italského slova, kde je to 40 dní, kdy ty lodě vyvěsily žlutou vlajku a nebyly vpuštěny do přístavu. Jedno z takových míst, kde to začalo, byl v Dubrovniku, no ale tady si jenom, já jsem na takové zámořské lodi necestovala, tak to obrovské nikdy, ale neumím si představit, že bych strávila prostě měsíce v karanténě na této lodi.
0: No, ono by stačilo možná těch 40 dní, ne?
1: No tak 40 dní, teď v podstatě toho jednoho potenciálně nakaženého v té Nebrasce budou mít v karanténě 42 dní, takže dospěli k názoru odborníci, byť ten rozptyl té inkubační doby je obrovský u hantaviru, že tedy těch 42 dní by mělo stačit, aby se buď prokázaly symptomy nebo případně pozitivita na protilátky.
0: Na Nákaza se prokázala mimo jiné i u Brita, žijícího na ostrově Tristan da Cunha, uprostřed ničeho v jižním Atlantiku, kde loď před několika týdny kotvila. Je to skutečně odlehlé zámořské území Spojeného království. Britští záchranáři tam seskočili z padáky. Nevím, jestli jste to video viděla, které zveřejnili. No, skutečně tam nelze přistát moc letadlem, jenom lodí se tam dá dostat, což teda učinila i ta nizozemská loď MV Hondius, respektive tato loď plující pod nizozemskou vlajkou, která původně ale vyplula z Argentiny, z nejjižnějšího cípu Argentiny, z ohňové země. Byla to výletní loď s asi 150 cestujícími a plula po různých izolovaných ostrovcích v jižním Atlantiku. All we want right now is to feel safe, to have clarity and to get home. Kdy se ta nákaza hantavirem poprvé projevila? Mluvila jste o holandském občanovi, to asi pacient 0, předpokládám.
1: To je pacient 1 nebo 0, to je jedno, může se označovat oběma způsoby. Uvádí, že měl příznaky po vyplutí lodi z toho argentinského přístavu, takže poměrně rychle. Z toho také se asi trošku aproximuje, že spíše se nakazil někde na pevnině, než tedy na té lodi.
0: A to byl 6. duben a on už 11. dubna umírá.
1: No, bylo to velmi rychlé, to znamená, že s velkou pravděpodobností musel být exponován velké dávce toho viru.
0: Současně se teda nakazila i jeho manželka. Vy už jste mluvila o tom, že ona byla potom vysazena v Jihoafrické republice?
1: Ne, ona byla vysazena na nějakém ostrově, myslím, o tamtud tě pak letecky transportovali do Jihoafrické republiky.
0: Potom umírá i ona.
1: Pak zemřela po příletu, vlastně bylo jí špatně už v době letu a po příletu zemřela i ona.
0: A pak zemřel ještě jeden.
1: A pak zemřel, myslím, že německý občan jeden.
0: Co měli za příznaky? Tito tři lidé byli stejné?
1: Ty příznaky byly podobné a v podstatě se jedná o příznaky, které jsou typické pro ty jeho americké viry a obecně ty viry, které se vyskytují z té skupiny hantavirů v jeho americké destinaci, tak vyvolávají především hantavirový pulmonární syndrom a to je velmi rychlé, ono odnesení, které velmi rychle může progradovat a ty pacienti zemřou. Takže,
0: co to je, pardon?
1: Je to cílené na plíce, ale pak i na další orgány v těle. Jo. Takže
0: jsou to příznaky podobné teda chřipce?
1: Ty hantavirové infekce začínají právě, pokud tedy vůbec jsou příznakové, protože řada z nich může být bezpříznakových, tak mají příznaky takzvané, které my označujeme jako chřipkové nebo prodromální, to znamená nespecifické. Takže těžko můžete říct, jestli jsou to hantaviry, nebo jestli je to chřipka, nebo jiná viróza. Takže to je problém na tom začátku a může to těmito příznaky skončit, anebo to může podle druhu toho viru pokračovat takzvaným hemoragickým renálním syndromem, který spíše je to důsledek, který teda je selhání ledvin a trombocytopenie, to je to, co jsou příznaky vyvolané viry, které se vyskytují v Euroázii a v té Jižní Americe je to ten pulmonární hantavirový syndrom, který tedy spíše cílí na ty plíce.
0: Že to je hantavirus, kterým se nakazili tito lidé, tak to na to se přišlo kdy? To se asi nevědělo ještě v té době.
1: Ne, právě se domnívám, že prvním průkazem diagnostickým bylo u té pacientky, která zemřela, která byla transportována do Jihoafrické republiky.
0: Vy jste mluvila o tom, že je tu důvodný předpoklad, že se ti dva Nizozemci, kteří zemřeli jako první, nakazili už na pevnině. Argentinské úřady, zdravotníci z Buenos Aires to teď taky vyšetřují, kde se mohli případně nakazit. A taky od koho?
1: Toto je otázka, kterou je těžko zatím zodpovědět. My víme, že se virus, kterým se nakazili, víme, který to je, jmenuje se virus andský, tak to je jediný virus, u něhož dosud bylo prokázán přenos člověka na člověka. Jinak hantaviry jsou takzvanou zoonózou, to znamená, že se vždycky infikujete ze zdrojů, které pocházejí ze zvířat. V tomto případě na lidi jsou přenosné viry, které se vyskytují pouze u hlodavců. Samozřejmě zase podle druhu viru, každý virus se vyskytuje v trošku jiném spektru těch hostitelů. Takže samozřejmě je možné, že vás to zvíře může kousnout.
0: Ano.
1: Infikujete se tímto způsobem, ale to obvykle byste věděl. A bylo by to víc viditelné. Ale nejčastěji se můžete infikovat z jejich produktů, ať už tedy výměšků, které jsou v prachu, a nebo i slin. Slin je teda moč, trus, ano. A záleží na tom, jak dlouho pobýváte v tomto prostředí a jak moc víříte tamto prostředí, a podle toho také můžete dostat určitě silnou nebo méně silnou dávku. A právě i se ví z předešlých výskytů tohoto onemocnění, že to odpovídá právě, jestli člověk pobývá v tom rizikovém prostředí třeba méně než jeden den nebo více než jeden den. Tady u toho pasažéra jsem dohledala informace, že byl vášnivým ornitologem a byl tedy někdy v terénu v té Patagonii, a dokonce jsem dohledala, nevím, jestli je to 100% pravda, že se pohyboval při tom sledování těch ptáků i na okraji skládky, kde samozřejmě se dá předpokládat, že bude větší počet výskytu těch hlodavců.
0: Třeba krysy, že tam mohl být trus krys a že do něj mohl sáhnout.
1: Jakým způsobem se vyloženě infikoval, to samozřejmě úplně přesně nevíme, jestli mohl šáhnout rukou, přenesl si ten virus na sliznice, to jistě možné je.
0: Od kdy virologové znají hantavirus? Tohle asi není úplně první případ, kdy se jim někdo nakazil, ne?
1: To určitě ne. Já jsem se spíš zajímala o ty hantaviry, které jsou přenosné z člověka na člověka, což je teda ten případ toho anského viru.
0: Ale hantavirus, který by byl už v minulosti přenesen z člověka na člověka, to už se stalo. Ten
1: to se stalo, ano. To
0: je není nijak nový v tuhle
1: chvíli. Ne, dokonce vyšel článek loni, kdy analyzovali právě takzvaný outbreak nebo mini epidemii v Argentíně, porovnávali ten virus s viry, které se vyskytují v prostředí, a zjistili, že je to stále ten samý virus, že se příliš nemění.
0: Je to subtyp RNA viru, hantavirus. Jak moc se blíží nebo vzdaluje RNA virům, které známe z posledních let?
1: Tento virus, byť je teda RNA virem, tak o něm je známo, že mutuje méně intenzivně než například virus HIV nebo chřipky, anebo teda toho viru, který známe, SARS-CoV-2, takže ta jeho změna je opravdu pomalejší než u jiných RNA virů.
0: Současně, jak moc je smrtící? Jak vysoká je úmrtnost?
1: Záleží opět na typu. Ty viry, které vídáme tady v Evropě i v Čechách, tak ta smrtnost je relativně nízká. V České republice uvádí Státní zdravotní ústav, že od roku 18 máme 73 případů hemoragických horeček. Nikdo na to neumřel, to samé teda uvádí Státní zdravotní ústav v Ostravě, kde je lokalizovaná její referenční laboratoř pro hantaviry pod vedením paní doktorky Zelené. Takže vím, že jsem slyšela přednášku o ní, jak se nakazili dřevorubci na severu Moravy v lesích, kde pracovali a přespávali ve srubech, kde právě se vyskytoval ten kontaminovaný trus, takže u nás se to občas vyskytne. Úmrtnost u toho viru, kterým se nakazili ti lidé na lodi, je velice vysoká, až 50% může být.
0: Až 50%.
1: Uvádí se 30, 40 až 50%.
0: Tady je ale dobrá ta poznámka, kterou jste teďka uvedla, že Česko už s tím má zkušenost. To znamená, že tady nehrozí žádná obava, že by třeba český zdravotnický systém v případě, že by se ta nákaza objevila i v České republice, protože už jsou tu případy evropských zemí, kde ty nákazy jsou hlášené, že bychom si s tím nevěděli rady. Protože ministerstvo zdravotnictví zatím neudělilo žádné mimořádné pokyny, ani se nechystá.
2: Situaci pečlivě sledujeme ve spolupráci s Hygienickou službou České republiky, Státním zdravotním ústavem i mezinárodními partnery. V tuto chvíli nejsou indikována žádná mimořádná opatření pro veřejnost.
1: Myslím, že to je dobře, a myslím si, že není nutnost dělat další opatření v České republice. Česká republika je připravená na případné případy, to znamená, kdyby přiletěl někdo na té lodi byl Čech a přiletěl tedy letem do České republiky.
0: Ani by to nemusel být Čech.
1: Ani Čech, prostě někdo, kdo by letěl do České republiky, tak by byl okamžitě teda z letiště převezen do nemocnice Bulovka, kde mají speciální prostory a vybavení. V případě, že by to byla ještě vážnější nákaza, tak samozřejmě máme ještě zařízení vojenské v Těchoníně.
0: Žádná další pandemie nehrozí.
1: Tady, pokud se to týká hantaviru, určitě ne. Pandemie samozřejmě hrozí, ale ne od těchto virů.
0: Ale Světová zdravotnická organizace uklidňuje, že tohle je prostě úplně jiný případ, tak uklidnila byste úplně stejnými slovy.
1: Uklidnila bych je slovy, že jednak, když to bych to srovnala se SARSem, tak tento virus v podstatě není respiračně přenosný. Obecně se nepřenáší. Když už se přenese mezi lidma, tak je to spíš výjimečné. I tento typ viru, teda, který je jediný.
0: A skutečně asi ten kontakt musí být dlouhodobý, velmi blízký.
1: Evidentně ten kontakt musí být čím delší, tím vážnější případně důsledky. Ano. A samozřejmě intimní, to znamená, ať už je to sexuální kontakt, nebo je to líbání, společné sdílení jídla, sdílení nápojů a podobně. To také odpovídá, mě by zajímalo samozřejmě, bude mi zajímat výsledky epidemiologického šetření, to znamená třeba, jak se stýkala ta osoba z Německa s tím párem, protože toto byl pár holandský, takže tam je logické, že pokud se manžel nakazil, tak jeho partnerka tedy byla exponovaná daleko víc než někdo jiný samozřejmě, ale ta osoba z Německa, nevím, jakým způsobem s ním byla v kontaktu, ale to se jistě dovíme jako do budoucnosti. Stejně tak jako posádka, jak se nainfikovala.
0: Vy jste říkala, a to je taky důležité zmínit, že hantavirus tolik, nebo tento konkrétní typ tolik nemutuje, jako třeba COVID-19, respektive ten virus, který způsobuje onemocnění COVID-19, znamená to taky, že je mnohem jednodušší na něj cílit jako nějakou léčbu? Existuje antidotum?
1: Neexistuje, samozřejmě, já stejně jako za COVIDu, když není nic, tak by člověk mohl zkusit použít konvalescentní plazmu, ale tady je problém, protože vy neseženete pacienty a dále je prokázáno, že vlastně ty protilátky nejsou ochranné proti reinfekci, takže tady by ta konvalescentní plazma nefungovala. Největší pravděpodobností uvádí se v některé literatuře, že se dá použít nespecifické antivirotikum ribavirin, které se používá na jiné, ale ten účinek není příliš výrazný. Existují molekuly, které jsou, řekněme, ve screeningu nebo ve vědeckých laboratořích, ale samozřejmě ten proces, než takovou molekulu uvedete do praxe, trvá dlouho a nic takového momentálně není, tedy ani v klinických zkouškách třeba druhé fáze nebo třetí fáze. Vakcíny snad mají celovirionové, to znamená inaktivují ten virus v Koreji a snad v Číně, ale nicméně, co jsem četla, tak ty výsledky jejich účinnosti jsou velmi špatné a jiná vakcína zatím není. Věřím, že díky teda technologii, která díky COVIDu teda pokročila, a to je to mRNA
0: vakcína, ano.
1: Že vlastně je šance, že se vyvinou vakcíny i proti těmto virům. Otázka je, jestli to bude finančně rentabilní pro firmy. A to je vždycky otázka, protože tady těch případů, nechci být cynická, ale je vlastně málo, když pak budeme koukat na ekonomickou otázku, takže je otázka, jestli to, co, byť to vědci vykoumají, tak jestli bude uvedeno do praxe.
0: Taky se ukázalo, že ty mRNA vakcíny, které fungují proti onemocnění COVID-19, taky současně fungují na spoustu jiných dalších věcí. Možná se do budoucna, když na to někdo udělá studii, ukáže, že fungují i proti hantavirům už v té nynější podobě.
1: Já bych neřekla, že fungují ty samé vakcíny proti něčemu jinému, ale na té technologii teď třeba mají ve schválení v Americe trojvalentní mRNA vakcínu proti chřipce, která by měla být účinnější než ty vakcíny, které máme dosud.
0: Ta dotyčná loď, o které se celou dobu bavíme, teď míří v těchto dnech od Kanárských ostrovů, pluje směrem do Rotterdamu. Tam jí chce majitel dezinfikovat. Znamená to, že bude pro další plavbu bezpečná? Hantaviru se dokážeme zbavit nějakou velmi účinnou dezinfekcí jako jiných virů?
1: Tak jsou to obalené viry principiálně jsou vždycky na jako méně odolné vůči prostředí a vůči teda dezinfekčním prostředkům, takže si myslím, že když to pečlivě vydezinfikují,
0: vysavit kajuty a půjde to.
1: Tak si myslím, že ano, že to bude bezpečné. A pochytat případné hlodavce, které tam nenašli.
0: Tak. A poslední má otázka a ta se vrací k tomu, co jste říkala, že to je záhada a že to je důležité zjistit a ptám se, jak moc důležité pro prevenci před dalšími podobnými událostmi, které se odehrály teď na té zmíněné lodi, totiž jak moc teď je tlak na ty týmy, které hledají tu příčinu, jak k té nákaze došlo a jak epidemiologové zkoumají, jak se šíří skutečně, nebo jak se šířil v těchto případech ten virus z člověka na člověka.
1: Tam samozřejmě je důležité, aby zjistili, jestli tam ten virus je. Je to důležité i pro tu lokální komunitu, aby ochránili případně lidi, provedli deratizaci příslušných míst, protože samozřejmě největší problém je pro ty obyvatele, kteří tam bydlejí. Tady to byl víceméně náhoda, že ten člověk se tam přimotal a ještě se takhle infikoval, zřejmě díky svému nadšení, díky tomu koníčku, ale jistě je potřeba, aby tedy zlikvidovali ta ložiska a omezili riziko infekce těch lidí. Že samozřejmě, pokud se infikují lidi v tomto lokálním prostředí, tak budou žít v domácnostech a ten přenos tam může být intenzivnější.
0: Tak moc díky, že jste přišla, že jsme si o tom mohli společně popovídat.
1: Taky děkuju. Mějte se hezky.
0: Tohle už je všechno z Vinohradské 12 s Matějem Skalickým. Ve zpravodajském podcastu Českého rozhlasu byla dneska viroložka Ruth Tachezy, která vede katedru genetiky a mikrobiologie na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy. Má taky výzkumnou skupinu v Biocevu a působí v rámci Národního institutu virologie a bakteriologie. A já jsem se jí tady ptal na andský hantavirus, který se objevil na nizozemské výletní lodi. Připomínám obě dvě pozvánky z posledních dní. V pátek po obědě bude Vinohradská 12 na Pražském světě knihy, jste srdečně zváni. A příští středu pořádá Český rozhlas Plus v kulturním centru Vzlet konferenci Křehká bezpečnost. Vstupenky stále jsou, najdete je na webu vzlet.cz. Naslyšenou zítra.
3: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: Den otevřených dveří Českého rozhlasu v Praze na Vinohradech. V sobotu 16. května. Komentované prohlídky vysílacích studií, setkání s moderátory, koncerty živé hudby nebo výstava obrazů herečky Ivy Hitnerové. Časové vstupenky komentovaných prohlídek si rezervujte na telefonním čísle 724 341 611. Více na www.rozhlas.cz/dod.
1: Radiožurnál je 9 hodin večer. Poslechněte si zprávy s Janou Guldou.
2: Policie zadržela muže podezřelého z krádeže lebky svaté Zdislavy. Koaliční rada jednala o akceleračních zónách. Čeští fotbalisti zahájí přípravu na mistrovství světa za 2 týdny. Počasí zítra bude zpočátku zataženo, místy s deštěm, odpoledne se oblačnost začne protrhávat a teploty do 15 stupňů.
3: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
2: Policisté zadrželi ve Středočeském kraji 35-letého muže podezřelého z krádeže lebky svaté Zdislavy. Kriminalistům se zároveň podařilo zjistit informace o místě, kde by se vzácná relikvie měla nacházet. Policisté zasáhli ještě předtím, než muž stačil dokončit svůj plán. Další podrobnosti teprve zveřejní. Pachatel ukradl relikvii nevyčíslitelné historické hodnoty v úterý v podvečer z baziliky v Jablonem v Podještědí na Liberecku. Koaliční rada večer jednala o akceleračních zónách, které mají urychlit stavbu solárních a větrných elektráren. Stát musí podle lhůt Evropské unie oblasti vybrat do konce srpna. Ministr životního prostředí Igor Červený z motoristů pojednání řekl, že cílem dnešní schůzky bylo, aby se zástupci vládních stran sjednotili ohledně zón komunikaci.
4: Šlo o to vyslyšet po nové otázky Evropské unie, sjednotit se v rámci těch odpovědí pro Evropskou unii, tak, aby všechno proběhlo tak, jak jsme i my jako vláda slíbili a tak, jak vyplývá vlastně předchozích závazků České republiky.
2: Některé kraje, města a obce s návrhy vybraných oblastí nesouhlasí. Ministerstvo pro místní rozvoj zítra dopoledne pořádá v Praze veřejné setkání, kde akcelerační zóny projedná. Požár skladu baterií v Nové Pace u Jičína způsobil podle odhadu škodu asi 20 milionů korun. Na sítě X to oznámili královéhradečtí hasiči. Jejich mluvčí Martina Gecová Radiožurnálu popsala, že hasiči teď sledují teplotu baterií.
5: Pokud by se tam ten požár dále rozhoříval uvnitř těch baterií, tak máme možnost určitou taktiku, kdy by jsme ty baterie ponořili do vodní lázně, do takového speciálního kontejneru, kde by se baterie chladily. Ale pokud ta teplota bude nízká, tak to samozřejmě nebude potřeba.
2: Baterie můžou hořet až desítky hodin. Podle hasičů už ale pominulo nebezpečí šíření toxických splodin. Lotyšská premiérka Evika Siliňová rezignovala na svou funkci. Její kabinet bude pokračovat, dokud nevznikne nová vláda s důvěrou. Prezident Edgars Erinkevič se chce zítra sejít se zástupci všech parlamentních frakcí. Poté se rozhodne, koho pověří sestavením vlády.
6: Lotyšská premiérka Evika Siliňová ztratila v parlamentu většinu poté, co se k opozici připojila dříve koaliční progresivní strana. Ta premiérce vytýkala, že s ní nekonzultovala jmenování nového ministra obrany. Strana hrozila vyslovením nedůvěry. Podle Siliňové tak zvítězily úzké stranické zájmy nad zodpovědností. Problémy lotyšské vlády se vyostřily minulý týden, kdy premiérka Evika Siliňová vyzvala k rezignaci ministra obrany Andrisa Spruce, právě z progresivní strany. Stalo se tak po havárii dvou ukrajinských dronů, kdy jeden způsobil požár ve skladu paliv. Místo Spruce jmenovala do funkce plukovníka lotyšské armády Raivise Melnise. S tím ale progresivisté nesouhlasili. Kateřina Havlíková, Radiožurnál.
7: Sport. Na kemp před mistrovstvím světa pozve kouč českých fotbalistů Miroslav Koubek přibližně 30 hráčů. Příprava začne za 14 dní. Finální 26-člennou nominaci pak národní tým oznámí těsně před odletem do Spojených států 31. května. V ten den odehraje v Praze na Letné utkání s Kosovem. Pokračuje trenér Miroslav Koubek.
8: Je to zápas, který pojímáme jako testovací, kdy určitě nebudeme hrát v takové té nejsilnější kostře, kterou máme. Naopak to bude utkání, který se hodně využije pro hráče, kteří ještě budou bojovat o závěrečnou nominaci a ty tam dostanou prostor.
7: Mistrovství světa se čeští fotbalisté zúčastní po 20 letech. Do turnaje vstoupí v noci z 11. na 12. června utkáním proti Jižní Koreji. Ve skupině pak budou hrát ještě s Jihoafrickou republikou a Mexikem.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Čerstvě otevřená D11 za Břístvím a nehoda na D5 u Nýřan. Dálnice D11 ve směru z Hradce Králové na Prahu je na 14. kilometru nově znovu otevřená. Vyšetřovali tam vážnou nehodu a stále vyšetřují. Kamion srazil dva lidi u odstavené dodávky, ale policie zprůjezdnila levý jízdní pruh, takže nově odklon u exitu 18 neplatí a projedete bez většího zdržení. Na dálnici D5 ve směru z Rozvadova do Prahy velmi opatrně za sjezdem na Nýřany. Na kilometru 96 havarovalo osobní auto a na vazovku se vylila nebezpečná látka s největší pravděpodobností motorový olej. Kolem místa nehody to může hodně klouzat, tak buďte opatrní. A na dálnici D1 velmi opatrně na výjezdu z Brna směrem do Prahy. Na kilometru 195 mělo osobní auto defekt a pravý jízdní pruh je neprůjezdný. Kamiony se sunou do levého a začínají se tvořit kolony. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Zítra čekáme zpočátku zataženo na Moravě, ve Slezsku a v jeho východní polovině Čech s deštěm. Odpoledne se oblačnost začne protrhávat a přehánky a výjimečně i bouřky se objeví hlavně v Čechách. Nejvyšší teploty zítra 11 až 15 stupňů Celsia a na horách většinou kolem 6. Tolik zprávy. Posloucháte večerní radiožurnál se Zuzanou Burešovou.
1: Dobrý večer. Určitě jste slyšeli o Světlušce, tedy o projektu nadačního fondu Českého rozhlasu, který pomáhá těžce zrakově postiženým. A to třeba prostřednictvím charitativních běhů pro Světlušku. Na trať už se vydali v Jihlavě a tak se tam za chvíli vydáme i my.
3: Večerní radiožurnál
10: a Zuzana Burešová.

0: Jihlava dnes hostí tradiční běh pro světlušku. Organizuje ho nadační fond Českého rozhlasu. Běžkyně a běžci se na trať vydali před chvílí v tamním lesoparku Hajlos poblíž centra. Na místě máme taky reportérku Veroniku Bartes-Vohralíkovou, kterou zdravím. Dobrý večer.
1: Dobrý večer. Já jdu ze...
0: Tak, Veroniko, slyšela jsem jenom, že jdete, určitě jdete tu trať, ale teď jsme se trošku ztratili, zkusme si to říct ještě jednou. Takže povězte, kde teď v tomto okamžiku právě jste.
1: Dobrý večer, tak snad už to půjde slyšet. Já jdu se zadní skupinkou lidí, který se rozhodli to pojmout spíš vycházkovým tempem. Běh začal ve 21 hodin, takže už v dálce vidím roj světel, jak poskakuje. Teď my zrovna procházíme skrz Jihlavskou zoo. Teď se tady někteří kolem mě zastaví a koukají se do různých výběhů, se tam není nějaké zvíře. Každopádně ti praví běžci, kteří se rozhodli pojmout sportovně, tak už jejich světla poskakují v horizontu, vidím, protože všichni mají na sobě čelovku a taky nepromokavé bundy a pláštěnky, protože nevím, jestli to jde dobře slyšet, ale tady prší, ale rozhodně to ty lidi neodradilo. Pouze mi před startem řekli, že musí být velmi opatrní, aby třeba až poběží tím parkem neuklouzli na mokrém kořenu. Na výběr měli ze 3 tras, 3 kilometry a větší okruh téměř 5 kilometrů. Každopádně i teď přes kochání v zoologické zahradě by všichni běžci měli stihnout do hodiny ten závod.
0: To znamená, ve 22 hodin budou všichni v cíli. Veroniko, jak lidé, vlastně i vy, můžou při běhu pomoct dobré věci?
1: Noční běh pro světlušku je charitativní akce, kterou pořádá nadační fond Českého rozhlasu. Běžci svojí registrací a zaplacením startovného přispěli na podporu lidí s těžkým zrakovým handicapem. Proto mají i ty čelovky na sobě, nejenom kvůli bezpečí, ale i kvůli symbolice, že lidé rozsvítí tu tmu a projevují tím solidaritu s těmi, kteří bohužel vidět nemohou. A těch lidí, kteří sem přišli, je opravdu hodně. Je jich více než 900, je to o 100 více než v loňském ročníku, a to i když teď prší.
0: Tak prší štěstí, to si vždycky říkám. Tolik tedy reportérka Veronika Bartes-Vohralíková. Toho času na trati v Jihlavě. Díky, zatím naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: Jen dodám, že i vy se můžete zapojit a pomoci nevidomým, protože charitativní běhy pro světlušku budou ještě 10. září v Liberci a pak taky 24. září ve Zlíně.
2: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.

Kluby hokejové extraligy plánují od roku 2028 obchodovat s marketingovými právy sami a prodávat je po jednotlivých balíčcích, nikoli jako jeden celek. Oznámila to Asociace profesionálních klubů ledního hokeje a zároveň odmítla nabídku majitele extraligových Pardubic Petra Dětka a jeho společnosti Real Most. Ten usiloval o práva na domácí nejvyšší soutěž i práva Českého svazu ledního hokeje na dalších 10 až 15 let, za což nabízí 10 miliard korun. A my vám ve večerním radiožurnálu za chvíli nabídneme pravidelný sportovní přehled.

0: Disciplinární komise Ligové fotbalové asociace udělila třem hráčům mistrovské Slávie vysoké tresty. Kdo si jak dlouho nezahraje, poví na úvod sportovního přehledu Pavel Tilšár. Vítejte.
1: Hezký večer. Sport. Nejvyšší trest dostal David Moses, a to na 8 zápasů. Nigerijský záložník udeřil loktem do hlavy Petra Hodouše z Liberce na úvod nadstavby šance ligy. Hodouš má zlomenou čelist, trest tak mohl být ještě vyšší. Podle komise ale zákrok nebyl úmyslný a počet 8 utkání pro Mosese se může ještě snížit, vysvětluje předseda disciplinární komise Jiří Macner.
2: My jsme zvolili tu samou spodní hranici, tam je samozřejmě možnost, tak jako jsme to realizovali i v jiných případech s ohledem na zlepšení se zdravotního stavu toho zraněného hráče, požádat o polovině, o případné podmíněné upuštění od zbytku.
3: Disciplinární komise potrestala i dva hráče Slávie, kteří dostali červenou kartu v derby se Spartou. Útočník Tomáš Chorý dostal zákaz činnosti na 6 ligových zápasů za faul loktem. Obránce David Douděra za vulgární urážky rozhodčího na 3 duely. Douděra s Chorým si první utkání odpikali už včera večer proti Jablonci, přestože vedení klubu oba vyloučilo z A týmu za opakované prohřešky. Za týden oznámí trenér českých fotbalistů Miroslav Koubek hráče pro kemp před mistrovstvím světa. Do přípravy se zapojí od 28. května přibližně 30 fotbalistů, ze kterých pak národní tým vybere finální 26 členů nominaci. Známá bude 31. května po zápase s Kosovem a před odletem do Spojených států. V aktuálním širším výběru jsou i Tomáš Chorý a David Douděra. O Chorém teď mluvil manažer reprezentací Pavel Nedvěd, který zná zápasové emoce ze své úspěšné kariéry.
4: Měl jsem je já a ne vždycky jsem se choval úplně perfektně a dá se to prostě pochopit v těch emocích. Samozřejmě tady se nám to nikdy nestalo, nebo jemu se to nikdy nestalo, takže si myslím, že prostě ta nominace je oprávněná.
3: Mistrovství světa začne pro české fotbalisty v noci z 11. na 12. června proti Jižní Koreji. Čeští hokejisté mají za sebou poslední trénink před zítřejším startem světového šampionátu. Úvodní duel odehrají od 20 hodin a 20 minut v přímém přenosu radiožurnálu a radiožurnálu Sport proti Dánsku. První zápas na mistrovství světa by to měl být i pro útočníka Matyáše Melovského, který si plní dětské sny.
5: Teď jsem třeba viděl, že ho Sydney Crosby jo, tam motal hokejku, tak už jenom to je takový jako hustý, když se nad tím zamyslím. To je vlastně, že jo, hráč, který jsem se koukal, jsem byl malej a nečekal jsem, že někdy budu mít to štěstí a budu na stejným turnaji, jenom si proti němu zahraju. Takže je to hustý a těším se moc.
3: Jan Tomajko je novým koučem českých hokejistů do 20 let. Naposledy trénoval národní tým do 18 roků, se kterým získal bronz na mistrovství světa. Tomajka vystřídá u reprezentační osmnáctky bývalý trenér extraligové Sparty Jaroslav Nedvěd.

0: Příběhy, které vás chytnou za srdce.
1: Unikátní časozběry.
0: Nebo historické rekonstrukce.
1: Seriál Radiožurnálu.
0: Každý všední den krátce po 8:45.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.

0: českých Němců v Brně. Návrh prosadili ANO, SPD a motoristé. V usnesení zároveň odmítli možné zpochybňování poválečného uspořádání nebo relativizaci nacistických zločinů. Opozice se jednání na protest nezúčastnila. Sjezd má být součástí festivalu Meeting Brno. Organizátoři kvůli usnesení sněmovny program rušit nehodlají. Britský ministr zdravotnictví Wes Streeting rezignoval na svou funkci. Podle stanice Sky News se předpokládá, že se chce ucházet o post šéfa labouristické strany. Streeting to oznámil několik dní po britských komunálních volbách. V nich labouristická strana ztratila přes polovinu mandátů. Lídr strany Keir Starmer ohlásil, že kvůli výsledku rezignovat nehodlá. A Česká inspekce životního prostředí řeší stížnost ekologů na stavbu záchytného profilu na řece Bečvě u Prosenic na Přerovsku. Vodohospodáři ho budují v rámci protipovodňové ochrany u Přerova. Podle ekologů stavba nemá všechna povolení a ohrožuje chráněné živočichy. Vodohospodáři to odmítají. Sport. Ministr pro sport, prevenci a zdraví Boris Šťastný z motoristů jmenoval předsedu fotbalové asociace Davida Trundu a výkonného ředitele ligové fotbalové asociace Tomáše Bártu do pracovní skupiny bezpečí na stadionech. Jejím cílem bude hledat konkrétní opatření vedoucí ke zvýšení bezpečnosti při sportovních utkáních, posílení prevence i důslednějšímu postihu nepřijatelného chování na stadionech. Ustavení pracovní skupiny je reakcí na sobotní výtržnosti fanoušků v závěru fotbalové derby mezi Slaví a Spartou.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Omezení na D11 u Bříství a překážka na 38. u Poděbrad. Na dálnici D11 čekejte omezení za sjezdem na Bříství. Na 14. kilometru se odpoledne stala vážná nehoda ve směru na Prahu. Kamion srazil dva chodce. Policie následky nehody stále vyšetřuje, na místě jsou i hasiči a jeřáb. Dálnice byla téměř 4 hodiny neprůjezdná. Aktuálně už se ale dá projet jedním pruhem a zdržení nenaberete. Pozor si dejte na D11 z Prahy do Hradce Králové, pokud sjíždíte exitem 39 na Kolín a Poděbrady. Těsně za výjezdem z dálnice hlásí zpravodaj Zvěř na vozovce.
3: Když se sjede, tak vlastně v tom pruhu, který vede od Poděbrad, že jo, tak tam je srna prostředku cesty.
2: A na dálnici D4 z Písku do Prahy zbystřete za sjezdem na Dobříš jih. V okolí 29. kilometru jsou po vozovce rozházené kužely a kamiony se náhle vyhýbají. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
0: Zítra čekáme zpočátku zataženo na Moravě, ve Slezsku a v jihovýchodní polovině Čech s deštěm. Odpoledne se oblačnost začne protrhávat a přehánky, výjimečně i bouřky se objeví hlavně v Čechách. Nejvyšší teploty zítra 11 až 15 stupňů Celsia a na horách většinou kolem 6. Tolik zprávy. Ve večerním radiožurnálu je s vámi Zuzana Burešová.
4: Dobrý večer. Před 710 lety se narodil Karel IV., český král a římský císař, zakladatel Pražské univerzity, budovatel mnoha světských a sakrálních staveb. Do doby Karla IV. Se můžete přenést o tomto víkendu, pokud přijdete na hrad Loket, kde na počest panovníka pořádají takzvané Karlovy slavnosti. Určitě vás potěší speciální komentované prohlídky se samotným císařem i jeho matkou Eliškou Přemyslovnou.
1: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.

Silné a zajímavé hlasy, písně z 35 zemí, ale taky přehlídka extravagantních kostýmů. Ve Vídni pokračuje soutěž Eurovize a před pár minutami tam vystoupil i český zpěvák Daniel Žižka. Přímo na místě máme našeho reportéra, spojíme se s ním už za pár minut. Poslouchejte dál Večerní radiožurnál.

0: Ve Vídni dnes pokračuje druhým semifinálovým kolem hudební soutěž Eurovize. Česko má v jubilejním 70. ročníku jako zástupce Daniela Žižku. Právě jsme ho slyšeli ve večerním radiožurnálu a soutěžní klání přímo na místě sleduje i reportér Jiří Štefl. Dobrý večer, zdravím do Vídně.
1: Krásný večer, Zuzko, do Prahy.
0: Český zpěvák Daniel Žižka tedy vystoupil před chvílí. Jak si vedl a jak na jeho vystoupení reagovali samotní diváci?
1: No to, že Danielovi je 23 let a v podstatě nemá za sebou nějakou obsáhlou a bohatou hudební kariéru, tak se vůbec nenechal znervoznit televizními kamerami a ani tím, že ho sledují miliony diváků u obrazovek po celém světě. Já Eurovizi sleduju asi 15 let a za mě tohle byly z hlasového pohledu asi nejlepší výkon, jaký kdy Česko na Eurovizi mělo. Daniel Žižka se na pódiu objevil obklopen několika zrcadly a to jsou vlastně jediné efekty, které během toho vystoupení použil. V té aréně to takový efekt sice nemá, ale pro televizního diváka to určitě musel být působivý zážitek. No a fanoušci fandili opravdu hlasitě a to nejen uvnitř haly, ale třeba i v eurovizní vesničce, která vyrostla v centru Vídně. Mimochodem, právě čeští fanoušci letos mají na Eurovizi jednu z nejpočetnějších skupin. Ostatně někteří využili hlavně toho, že Vídeň je pro Čechy dopravně velmi dobře dostupná.
0: Eurovize samozřejmě není jenom o hudbě, čím dalším letos překvapuje diváky a fanoušky.
1: Ano, to je pravda, není to jenom o těch vystoupeních, ať už jsou jakákoliv, poznat je to každý rok. Středem pozornosti je opět Izrael, mnohé země volají po vyloučení země, a to kvůli konfliktu v Gaze. A pět zemí, včetně třeba Slovenska nebo Španělska, letošní Eurovizi bojkotují. Třeba právě ta slovenská televize vůbec Eurovizi ani nevysílá a místo toho zařadila program o Palestině. Izraelský zpěvák Noam Betam ale do finále prošel, během jeho úterního vystoupení ale v hale bylo několik protestujících, kteří skandovali hesla jako stop genocidě. Bylo to slyšet i v živém televizním přenosu, ale v záznamu pak už ne. Vysílací unie IBU, která Eurovizi pořádá, to vysvětlila tak, že jde o technickou záležitost.
0: Eurovize je v plném proudu, samozřejmě slyšíme tu hlasitou kulisu. Kdy budeme znát vítěze letošního ročníku?
1: Ano, já jsem na místě, kde je opravdu akreditovaných stovky a stovky novinářů z celého světa, takže ta hlasitost a ta podpora je tady neuvěřitelná. Takhle velká akce opravdu je jedna z mála na světě. Vítěze budeme znát v sobotu večer kolem půlnoci, no a zhruba za nějakou hodinu a 15 minut bychom se měli dozvědět taky to, jestli Daniel Žižka do toho sobotního finále postoupí.
0: Tolik tedy Jiří Štefl toho času ve Vídni na soutěži Eurovize. Díky a budeme se těšit na další dobré zprávy. Stačila by nám ta právě o tom Danielu Žižkovi. Tak zatím naslyšenou.
1: Naslyšenou, krásný večer všem.

To byla šířená písnička Azizam. Tohle slovo pochází z perštiny a znamená můj milý nebo má lásko. Ed Sheeran se tímto singlem chtěl vrátit k radosti, světlu a hravosti. Co myslíte, povedlo se mu to?

0: opravdu zvláštní zásilka dorazila z Valašska do Karviné. Stavbaři tam nechali přivést hromadu roští strnkových keřů. Bez nich by totiž nefungovalo nové inhalatorium, které budují vedle bývalých zámeckých koníren. Větvičky musí být hodně pevné a husté, aby po nich léčivá solanka dobře stékala.
1: No teda, hromada je to docela velká a hlavně opravdu hustá. No, podceněná příprava, nemám s sebou rukavice. Docela to píchá.
2: Je to strnek, to znamená, je to švestkové, řeknu to roští, po kterých bude stékat solanka a bude vytvářet to klima, které má být právě v inhalatoriu.
1: Popisuje náměstek primátora Lukáš Rašek ze SocDem. Koukejte, pane náměstku, tyhle ty větve jako husté jsou.
2: Ano, tak to má právě vypadat.
1: Teď nám hraje do toho počasí, protože zrovna prší, takže vidíme, že to opravdu hezky stéká ta voda.
2: Přesně tak, ty kapky budou pomalinku potom stékat a právě budou vytvářet to klima.
1: Umístění těchto hustých trnkových větví do té konstrukce bude chtít od dělníků nemalou trpělivost a oběť.
3: Máme v podstatě odsouhlašený nějaký vzorek té hustoty, jak by to mělo být stlačené, tak aby ta solanka v pořádku přesto protekala. A samozřejmě se to bude dělat velice blbě, protože ty trnkové větvičky mají spoustu trnů. Takže chlapci budou mít svářecké rukavice a budou to nějakým způsobem pěchovat a jestli použijem nějaký mechanismus na to ještě nevím.
1: Popisuje hlavní stavby vedoucí Lukáš Horuta.
3: Je známe, že švestkové dřevo je v podstatě jedno z nejtvrdších a z toho důvodu vlastně dlouho vydrží. No, vozíme to z Valách, z hor a roste to tam jako planě, takže se to dá celkem tam jako dozehnat a vytěžit.
1: Podle plánu dodavatelské firmy začne stavba nosné konstrukce inhalátoria koncem května. Z Karviné Andrea Brtníková, Radiožurnál.

0: Kovalčiková také zůstává vzadu a Kateřina Neumannová si jede pro zlatou olympijskou medaili.
1: Hlas dokáže během okamžiku vtáhnout do hry. Zprostředkuje napětí, povzbudí, zrychlí tep, zvedne ze židle, strhne k fandění. Radost z vítězství přinese domů i kamkoliv na cesty. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
2: Radiožurnál je 22 hodin. Zprávy připravila Jana Gulda.
3: Policie zadržela muže podezřelého z krádeže lebky svaté Zdislavy z Jablonného v Podještědí. Ruské útoky na Kyjev nepřežilo nejméně 7 lidí. Čeští hokejisti se připravují na úvodní zápas mistrovství světa proti Dánsku. A počasí zítra bude zpočátku zataženo místy s deštěm, odpoledne se oblačnost začne protrhávat a teploty do 15 stupňů.
4: Radiožurnál, zprávy, víme, co se děje.
3: Kriminalisti ve Středočeském kraji zadrželi muže podezřelého z krádeže lebky svaté Zdislavy. Podle mluvčí českolipské policie Ivany Balákové, detektivové téměř jistě vědí, kde se lebka nachází. 750 let vzácnou relikvii svaté Zdislavy ukradl 35-letý muž v úterý v podvečer z baziliky v Jablonném v Podještědí. Pro věřící má nevyčíslitelnou hodnotu, řekl představený a děkan baziliky Pavel Mária Majer.
5: Máme radost z té zprávy, kterou zveřejnila policie, že byl dopaden pravděpodobný pachatel. A těšíme se, že další pátrání, tak že dojde i k tomu objevení lebky svaté Zdislavy.
3: Sněmovna vyzvala ke zrušení plánovaného sjezdu sudeckých Němců v Brně. Návrh prosadili ANO, SPD a motoristé. V usnesení zároveň odmítli možné zpochybňování poválečného uspořádání nebo relativizaci nacistických zločinů. Opozice se jednání na protest nezúčastnila. Sjezd má být součástí festivalu Meeting Brno. Organizátoři kvůli usnesení sněmovny program rušit nehodlají, říká spoluzakladatel spolku David Macek.
6: Ano, sněmovna si to nepřeje, nicméně my jsme svobodná země, jsme občanská společnost ve sjednocené Evropě a dovolili jsme si jako český spolek pozvat německý spolek ke společným gestům piety, smíření, osvěty a také radosti z nového přátelství.
3: Sjezd sudeckých Němců má být v Česku poprvé od 22. do 25. května. Ruské noční útoky na Kyjev mají už 12 obětí, včetně dvou dětí. Podle ukrajinských úřadů je zhruba 40 lidí zraněných a po dvou desítkách dalších záchranáři pátrají v troskách. Údery podle ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského mířily na obytné domy, školu a další civilní infrastrukturu. Podle ukrajinského letectva Rusko mířilo i na další regiony. Například v Oděské oblasti byly cílem i přístavy a železnice. Rusko v posledních dvou dnech na napadenou Ukrajinu vyslalo přes 15 dronů a desítky raket. Přes 156 tisíc uchazečů o studium na středních školách nebo víceletých gymnáziích se zítra dozví výsledky prvního kola přijímacích zkoušek. Případný neúspěch může pro některé znamenat výrazný stres. Jak takovou situaci zvládnout, radí Hana Píšová z Linky bezpečí.
7: Určitě bych chtěla děti podpořit, aby třeba ten víkend po tom pátku, kdy se ten výsledek dozví, si udělali nějak co nejvíc příjemný, odpočinuli si a vlastně další třeba přemýšlení o tom, co dál odložili až ten další týden, kdy se třeba už zveřejní i ty školy, které budou otevírat druhý kola.
3: Pod kontrolou by emoce měly mít i rodiče, aby pro děti v tomto období byly oporou.
4: Sport.
3: Čeští hokejisti si na mistrovství světa ve Švýcarsku poprvé vyzkoušeli halu, kde budou hrát zápasy. Národní tým vstoupí do turnaje ve Friburku zítra večer utkáním proti Dánsku. Do dospělé reprezentace dorostli hráči, kteří získávali medaile v juniorských kategoriích. I o tom mluví jeden z nejzkušenějších v současné sestavě, obránce Michal Kempný.
8: Já myslím, že všichni se těší, až to startuje zítra. Dneska jsme si vyzkoušeli vlastně hlavní halu, kde budeme hrát zápasy. Spousta nových kluků, kteří jako mají před sebou první mistrovství světa, takže věřím, že pro ně to bude speciální, ale pro mě osobně jako každý mistrovství světa má svý kouzlo a já se těším, až to zítra začne a rozjedeme to. No.
3: Zápas mistrovství světa Česko-Dánsko začne zítra ve 20 hodin a 20 minut. Přímý přenos uslyšíte na Radiožurnálu a digitálním Radiožurnálu Sport.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Omezení na D11 u Bříství a překážka na D1 u Velkého Beranova. Na dálnici D11 z Hradce Králové do Prahy čekejte omezení za Břístvím. Kvůli vážné nehodě nákladního auta s chodci na 14. kilometru policie uzavřela pravý jízdní pruh. Je to dobře světelně označené, ale přibrzďuje se do zúžení. Na dálnici D1 z Prahy do Brna zbystřete za sjezdem na Velký Beranov. Na kilometru 122 srazilo osobní auto Srnu. Po nehodě je v odstavném pruhu, ale následky nehody můžou překážet v pravém jízdním pruhu, tak buďte obezřetní. A ještě silnice 13 mezi Cvikovem a Jablonem v Podještědí. Za obcí Kunratice u Cvikova také osobní auto srazilo zvěř a stojí ve vozovce. Objíždí se do protisměru, ale kolony se díky slabému provozu netvoří. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
4: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
3: Zítra čekáme zpočátku zataženo na Moravě, ve Slezsku a v jihovýchodní polovině Čech s deštěm. Odpoledne se oblačnost začne protrhávat a přehánky, výjimečně i bouřky se objeví hlavně v Čechách. Nejvyšší teploty 11 až 15 stupňů Celsia a na horách většinou kolem 6. Tolik zprávy. A teď si můžete poslechnout reprízu dopoledního hosta Libora Boučka.
10: Od 90. let se uděluje s cenou Karla Havlíčka Borovského pro nejmladší novináře Novinářská křepelka. Cesta v laureátu je i svědectvím o tématech, kterými společnost žila a ve velké většině případů se jedná o jména, která následné dekády patřily mezi žurnalisty s největší důvěrou. A to je ctnost, která je pro novináře stěžejní. Po třetí za posledních 10 let ocenění zamířilo do Českého rozhlasu. Letošním laureátem se stal autor podcastu Vinohradská 12 Matěj Skalický a mě je ctí, že o pár hodin později je hostem Rady Žurnálu. Dobré ráno.
11: Hezké dobré ráno, moc díky za pozvání.
10: Jaká byla noc, Matěj?
11: Strašná.
10: Jak to?
11: Ne, já nejsem cirkadiálně rozhlasový člověk, takže já chodím velmi pozdě spát, ten prime time má rozhlas ráno a to já mám noc, takže já se připravuji do 3:30, tak to bylo i tentokrát a nespal jsem moc, protože jsem tady teďka u vás, ale rád.
10: No. Já totiž, vy tady tu cenu máte, ano. Dostaneme se, tak můžeme ji možná popsat. Já jsem čekal, že to bude jako trošku větší teda.
11: Ale tak možná to odpovídá v aktuálním mým kvalitám a do budoucna se ta cena i mé kvality možná zvětší. Já jsem si myslel, že to je plamen, ale byl jsem upozorněn, že to je pírko. Ono to dává smysl, dostal jsem křepelku, je to pírko křepelky.
10: Kam jste si to teda dal?
11: No teď je to
10: kde
11: tady
10: všude, jasně, kde všude, s námi ve studiu. Co všechno absolvovala už ta cena?
11: Zatím jenom cestu z archiv domů a z domova sem a ukážu to kolegům z Vinohradské 12, nep je to i jejich cena. A pak se rozmyslím, zda zůstane u nás ve studiu, anebo půjde znovu se mnou domů zpátky.
10: Co je uchvatné, že další epizoda podcastu Vinohradská 12 byla zveřejněna před 8 hodinami a asi 20 minutami. To znamená, že vy jste teda to dodělal, převzal a pak jste ještě pracoval?
11: Ano. Do 11:30 v noci jsme dodělávali s kolegy epizodu o Hantaviru, kterou jsme vydávali o půlnoci, je to tak. V noci potom byla v premiéře na Radiožurnálu a pak jsem do 3:30 připravoval dva dnešní rozhovory, jeden se Sabinou Slonkovou o Du Tyka Čtvrdík a druhý rozhovor s bývalým šéfem britské tajné služby MI6, který natáčíme dnes.
10: K tomu, jak se chystáte, se pochopitelně dostaneme, ale ještě jedna věc, co vaše děkovná řeč, jak dlouho si člověk chystá?
11: Dlouho, protože já jsem před davy lidí nervózní strašně, takže jsem se bál před ty lidi předstoupit a něco říct. A pak jsem řekl nakonec úplně něco jiného, ale poděkoval jsem rodině, své přítelkyni Barboře, poděkoval jsem svému týmu, bez kterého bych tu cenu nezískal a znovu říkám, je to i jejich cena. Poděkoval jsem Českému rozhlasu, 15 let tu pracuji, 15 let je to můj druhý domov a minimálně 15 let Český rozhlas patří mezi mé nejdůležitější souputníky v mém životě i v životě všech, které znám a kterých si moc vážím a moc za to děkuji.
10: No a myslím si, že ten zvuk toho Českého rozhlasu těch 15 let neskutečně vylepšujete. Matěj Skalický je dnes hostem Radiožurnálu.

0: Matěj Skalický je zcela logicky dnes hostem Radiožurnálu, co by čerstvý laureát novinářské křepelky. A je to ocenění za podcast Vinohradská 12. Žijeme v době, která podcastům přeje. Těch podcastů je téměř nekonečná řada. Mám pocit, že i ten počet roste exponenciálně, že vlastně je to i velmi snadné. Prostě člověk zapne mikrofon, něco nahraje a zveřejní.
1: Souhlasím.
0: Proč je v téhle době dobré být pod hlavičkou Českého rozhlasu?
1: Těch důvodů je hrozně moc. Podcast v té podobě, ve kterého my děláme, není úplně levná záležitost. Je to trošku zpronevěření se těm podcastovým začátkům, kdy si dva lidé sedli do garáže, koupili si mikrofon za pár stovek, vydali to na internetu, někdo si to stáhl v roce 2001-2002 do iPodu a poslouchal. Nás to dělá víc. Nejsme tak velký jako redakce New York Times podcastová, která má 15-20 lidí na epizodu, ale je nás tam 10-15. Střídáme se na těch epizodách. Ne já, ale můj tým, aby to vydržel všechno se mnou a zvládl. A to samozřejmě stojí nějaké peníze. Zároveň to stojí velké úsilí hledat hosty, hledat témata. Český rozhlas v tom mimořádně pomáhá svojí širokou plejádou různých novinářských expertů a profesionálů. Takže vždycky vím, kam sáhnout, abych mohl hezky zpropagovat žurnalistiku Českého rozhlasu prostřednictvím někoho z jeho řad. Současně nám dává velké renomé, dává nám důvěryhodnost. Tohle je jedna z nejdůvěryhodnějších, ne-li ta nejdůvěryhodnější instituce mediální v téhle zemi. A to je něco, co člověk na vlastní noze nebo kdekoliv jinde prostě jen tak nezíská. Takže v tom je tahle budova a těch důvodů je hrozně důležitá. Našel bych jich mnohem víc určitě.
0: Dál z toho osobního hlediska se nabízí ta otázka, vzhledem k tomu, že za studium podcastu a za, řekl bych, tu vědeckou analýzu, ale zároveň i pochopitelně nějaké závěry, jste získal doktorský titul, jste jeden z největších expertů na to a upřímně jsou tam peníze. To znamená, nikdy jste neměl to nutkání říct s tím vědomím, s tou zkušeností z Českého rozhlasu, že já bych mohl vydělávat obrovské peníze.
1: I kdybych to nutkání měl, chcete, abych to tady řekl?
0: Ne. Já si myslím, že ho nemáte a těším se na to zdůvodnit, proč ho nemáte a proč sedíme právě tady my společně pod hlavičkou Českého rozhlasu.
1: Protože znovu říkám, tohle je pro mě víc než jenom dům a médium. Já tu novinařinu ani neberu nutně jako práci a nechci, aby to znělo jakkoliv floskulidně, ale já skutečně to beru jako obrovskou službu lidem a veřejnoprávní médium je přece obrovská služba lidem. A já mám tím, že dělám podcast v Českém rozhlase, obrovský dosah. Já můžu pracovat s lidmi, kteří jsou nejlepší ve své profesi. A to bych prostě neměl, kdybych to nedělal. A já se od nich můžu strašně moc učit.
0: Je to tak? Máme to úplně stejně a musím říct, že podepisuju tyhle důvody k tomu, proč zde sedím já a jsem z toho upřímně nadšen. Kdy jste poprvé do budovy Českého rozhlasu přišel?
1: To bude někdy v 90. ale já teda upřímně nevím, kdy přesně, určitě někdy v 90. letech. Můj táta tady dlouhé desítky let pracoval, takže mě jsem určitě někdy brzy v 90. vzal. Já jsem 90. dítě, ale pracovně v roce 2011. Tehdy ještě ne na iRozhlas, ale na zpravodajský web Českého rozhlasu, který se jmenoval jinak, a tak jsem se tam tak začal rozepisovat.
0: Já měl na mysli právě ta 90. léta, jestli máte úplně stejný ten pocit, že ten paternoster, který zde je, vás uhranul, jestli máte i tyhle vzpomínky.
1: Ne. Totálně. Já jsem úplně.
0: Já jsem se vím, že jste zavrtil hlavou, že vás to...
1: To jste se dostal na moji notu a mě teď je hrozné líto, že Stráda je rozbitý a nejezdí, protože pro mě je rozhlas paternoster. To je, já jsem se, když jsem byl malý, tak jsem se děsil, co se stane, když projedete horem a spodem. Děsil bych se dodnes, kdyby jezdil, ale postupem let jsem zjistil, že to je jako v životě, jednou jste dole, jednou nahoře a ta cesta nikdy nekončí a prostě se občas bojíte a občas je to fajn.
0: Vinohradská 12 vychází skutečně každý den s obrovskou precizností, začíná tím vaším uvedením, které už je ikonické od roku 2022. Co kdybyste byl nemocný? Už se to stalo?
1: Stalo a dělám to z domova. To je právě ta radost podcastová, že to můžete natáčet odkudkoliv. Takže já mám takové velmi improvizované studio doma, to znamená pracovní stůl, na něm dva polštáře do písmene V, aby velmi dobře tlumili odezvu od zdi, vlastně hlasovou, aby se ten zvuk dobře vracel a nebylo tam echo. A nad tím je deka, pod tu deku si vlezu a natáčím. Tak takhle to vzniká Vinohradská 12, když mám třeba chřipečku.
0: To znamená, že skutečně nikdy ještě, já, co by posluchač, mám pocit, že jsem tam fakt neslyšel někoho jiného.
1: Stalo se to. Stalo. Já myslím, že my máme za sebou přes 1000 epizod, 1100 možná za ty 4 a více roku, nebo přes 4 roky, a určitě v nižších desítkách, ve 20, ve 30 případech se stalo, že mě zastoupili moji velmi zkušení kolegové editorky, které to moderovali za mě, ale to byla velká nouze. Já si totiž myslím, že podcast je autorská věc. Hmm. Je to mediatyp, který prostě zasluhuje to jedno jméno, s nímž si ti lidé spojí, a ten hlas, s ním si spojí ten produkt. A proto si myslím, že tam prostě, a znova, je to má služba a moje povinnost tam prostě každý den být.
0: Je to jeden z těch největších rozdílů. Podíváme se na jednu důležitou etapu, která též má podpis Matěje Skalického, a to už za chvíli.

0: Dekádu a půl stráví už svůj pracovní čas Matěj Skalický v Českém rozhlase. Mluvili jsme o Vinohradské 12, ale myslím si, že když se vrátíme o 6 let dozadu, a je to už 6 let, tak přichází období, za které já musím poděkovat. Myslím si, že mnozí posluchači vám budou děkovat za to, protože vy jste byl tím hlasem, který provázel pandemii COVID-19. Byl jste ten, který dával ty praktické informace, ten, který to analyzoval, přinášel spoustu poznatků, které byly vážené, objektivní, a myslím si, že to bylo hrozně důležité pro všechny. A jak jsme to zvládli nakonec zpětně?
1: Já za to moc děkuju, že to říkáte. Byli jsme takový česko televizně rozhlasový tandem s Danem Stachem, si myslím, v té době.
0: Jak jsme to zvládli, mám na mysli nás jako zemi. A myslím, že všechny ty následky, které s tím souvisí.
1: No, já jsem to otázce rozuměl a snažil jsem se vyhnout odpovědi, protože já si nejsem jistý, že jsme to zvládli. Já si myslím, že jsme to nějak zvládli. Bohužel nikdo už nevrátí život těm lidem, kteří zemřeli na COVID, a víme zpětně, že to mnohdy mohlo být i tím, že naše příprava nebyla úplně dostatečná a obezřetnost nebyla úplně dostatečná mediálně. Jestli jsme to zvládli, nemyslím si. Byť jsem se maximálně snažil, abychom to zvládli plnohodnotně a správně, ale myslím, že jsme to zvládli jako se ctí nějakou, že jsme nestratili úplně svou tvář, ale bylo to jedno z nejnáročnějších novinářských období. Myslím, nejenom pro mě, protože každým dnem přicházely nové a nové informace. Ověřování těch zpráv, a to bylo tsunami zpráv, tak to bylo, to jsem nechodil v 3:30, to jsem chodil později spát, a každým dnem jsem měl nějaké vstupy do toho. Já jsem se snažil ještě mít tu investigativní rovinu, takže jsem hodně zjišťoval, co do nákupu vakcín a podobně, a bylo to jako náročné. No.
0: Bylo to specifické i z toho úhlu pohledu, že tím, jak velká byla ta poptávka, tak skutečně ty informace přicházely jenom z toho důvodu, aby přišel ten clickbait. A aby najednou i některá média, nemyslím ta veřejnoprávní, na tom vydělávala. No, i tohle byla věc, kterou jste pozoroval?
1: Já asi tohle bych si úplně netroufl.
0: Protože ten souboj zpravodajských platform probíhal a byl to souboj pochopitelně o příjmy.
1: Ne, určitě, ale já si myslím, že tady stojí za to říct, že veřejnoprávní média zvlášť stála na straně té pravdy plnohodnotně. To znamená, my jsme skutečně měli být a byli jsme tím důvěryhodným médiem, který si zval experty a který mluvil k věci. Určitě se tu, a teď nemířím do novinářských řad svých kolegů z jiných médií, ale určitě se tu objevovaly hlasy, které netvrdily pravdu a které se na tom snažili určitě nějakým způsobem přiživit. Je dost možné, že tahle ta dezinformační linka se propisuje i do nějakých témat dnes. A že to není úplně správně a je to něco, s čím by ta zdravá, demokratická, uvědomělá společnost měla bojovat.
0: Byl to do jisté míry zlom pro spravodajská média právě tohle období? V tom, že najednou bylo zřejmé, jakou moc dezinformace mají, jak složitá, možná až postfaktická doba přichází?
1: Je to 100% postfaktická doba. To je můj oblíbený termín, postfaktická doba, která přináší mnoho zátěží, mimo jiné riziko AI a taky v souvislosti s tím, co je faktum a co není, tak právě s krizí ověřování věcí. Právě proto jsou důležití novináři a novinářky, protože oni jsou tím prostředníkem pro běžné lidi k těm informacím, oni jsou ti ověřovatelé. Ukázalo se to v covidové době, ukazuje se to dnes, že je důležité si získávat informace z relevantních zdrojů. Znovu pojďme vyzdvihnout to, že Český rozhlas je jedním z nich. A myslím si, že tohle je něco, s čím, když obcházím školy a nějaké přednášky nebo své známé, tak je otravuji nonstop, protože si myslím, že na to upomínat všechny je hrozně důležité. Je fajn si získávat nebo zjišťovat informace na sociálních sítích, ale od koho? To je to gro.
0: No právě. A to, že to říkáme zde v Českém rozhlase, tak poučujeme pravděpodobně poučené. Ale jaké marketingové nástroje se v té době výkřiku dají používat? Jakým způsobem můžeme přilákat k té objektivitě?
1: No tím, že budeme nadále velmi dobří, že nebudeme slevovat ze svých nároků, ale budeme využívat taky současně ty sociální sítě, ale budeme je využívat tak, abychom je brali jako další platformu pro sdílení těch obsahů, které běžně sdílíme přes to vysílání lineární, rozhlasové, nebo to vysílání nebo publikování on demand v tom online prostoru. Já si skutečně myslím, že zvlášť k tomu, abychom zacílili na generace mladší, než jsou průměrně věkově zahrazení posluchači stanic Českého rozhlasu, tak tam prostě být musíme. Ale nesmíme tam být jen za cenu toho, že tam jsou všichni ostatní a že tam vypálíme titule, který si přečtou všichni lidi a už nedospějí k tomu kontextu. My tu jsme od toho kontextu a od těch souvislostí.
2: Omlouvám se za neznalost a nepoužívám Vinohradská 12, tedy i na TikToku?
1: Není. Na TikToku není. Na TikToku není z mého vlastního rozhodnutí, neb jsem nechtěl tuto přealgoritmizovanou čínskou síť podporovat, ale jsme na Instagramu, která je taky přealgoritmizovaná. Teď už se nechci do toho zamotat, ale
2: ale,
1: chápu, mluvím,
2: ale TikTok tam není a vidím, že to je vaše rozhodnutí a troufám si tvrdit, že byť je to platforma, která má velkou pozornost, je to rozhodnutí správné.

0: Posloucháte Radiožurnál, je 10:30. Zprávy připravil Martin Matějka.
1: Policie zadržela muže podezřelého z krádeže lebky svaté Zdislavy. Radiožurnálu to potvrdila mluvčí českolipských policistů Ivana Baláková. 35-letého muže podle ní dopadli v podvečer ve Středočeském kraji. Zároveň získali informace, kde se lebka pravděpodobně nachází. Pachatel relikvy ukradl v úterý z baziliky v Jablonném v Podještědí na Liberecku. Pražský arcibiskup Stanislav Přibyl Radiožurnálu řekl, že oceňuje práci policie. Na 30. května podle ní církev chystá v Jablonném v Podještědí

0: ohrožení hladem se rapidně zvýšila kvůli suchu, rostoucím cenám potravin a ozbrojeným konfliktům. Oblasti se dotklo i snížení mezinárodních dodávek humanitární pomoci. A napětí železničních tratích v Královéhradeckém, Středočeském a Pardubickém kraji začala dvoutýdenní série výluk. Omezení souvisí s přestavbou hlavního nádraží v Hradci Králové a v různých fázích potrvá až do 27. května. Vlaky z Hradce Králové ve směru na Pardubice, Poděbrady nebo Kolíny nahradí autobusová doprava a České dráhy zároveň upozorní, že u náhradních spojů nebudou vždy zajištěné návažné přípoje. Sport. Jeden z nejúspěšnějších trenérů historie Carlo Ancelotti zůstane u brazilské fotbalové reprezentace až do dalšího mistrovství světa. Necelý měsíc před startem letošního světového šampionátu zástupci tamní fotbalové federace oznámili, že 66-letý Ital podepsal novou smlouvu do roku 2030. Koučem Brazílie se stal Ancelotti loni v květnu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Omezení na D11 u Bříství a nehoda na D6 u Velké Dobré. Na dálnici D11 čekejte omezení za sjezdem na Bříství. Na 14. kilometru se stala vážná nehoda. Kamion srazil dva chodce. Policie stále následky nehody odklízí. Na místě už je i odtahová služba. Aktuálně se projíždí levým jízdním pruhem a zdržení nenaberete. Na dálnici D6 ve směru z Prahy do Karlových Varů opatrně za sjezdem na Kladno Rozdělov. Na kilometru 17 se srazilo osobní auto se zvěří a překáží v provozu. Částečně zasahuje do pravého jízdního pruhu a kamiony chvílemi prudce vybočují, tak jeďte velmi opatrně. A stejnou situaci čekejte i na D10 z Prahy do Turnova. Za sjezdem na Kosmonosy na kilometru 47 leží ve vozovce také sražená srna a vozidla se jí musí vyhýbat. I tady dbejte zvýšené opatrnosti. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
0: Zítra čekáme zpočátku zataženo na Moravě, ve Slezsku a v jihovýchodní polovině Čech s deštěm a nejvyšší teploty 11 až 15 stupňů. Tolik zprávy. A pokračuje repríza dopoledního z radiožurnálu Libora Boučka.
1: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.

0: Každý den máte možnost sledovat a poslouchat Vinohradskou 12. Především posloucháte podcast, jehož autorem je Matěj Skalický. Těch témat je skutečně nekonečná řada. Je úžasné sledovat, co všechno dokážete zpracovat. Jeden den je tam téma singles, druhý den řešíte pád Viktora Orbána po maďarských volbách. Jak vy, co by autor, dokážete switchnout, přepnout z jednoho tématu na takhle odlišné druhé?
1: Mě to možná právě to, kvůli tomu hrozně
0: baví. A já jsem záměrně použil ten anglický termín, protože nic jinýho jako mi nepřijde příznačnější.
1: Ne, switch neboli přepnutí je žádoucí a je to na tomto zábavné, protože my neustrneme v ničem. Já strašně cením všechny novináře a novinářky, které se dokážou týdny a měsíce věnovat jednomu tématu a je to extrémně potřeba, proto si je potom zvu k nám. Ale já jako člověk netrpělivý a člověk, který potřebuje pořád něco nového objevovat a s ničím nikdy není spokojen, potřebuji natáčet nové a nové věci každým dnem a k tomu mi pomáhají mý ctnostní kolegové, kteří samozřejmě se mnou připravují ty díly a to, že vždycky tak jako rozhážu ta témata po redakci a každý si dělá to svoje a připraví mi osnovy a já pak si to téma nastuduji v noci, tak to je na tom přece to zábavné a to máme dělat.
0: Podle čeho poznáte, že tohle je správné téma na tento den?
1: A to je otázka za milion, Libore.
0: Je, proto se na ní ptám.
1: To je něco, a díky, že se na to ptáte, to je něco, nad čím my usilovné hodiny přemýšlíme. Protože my vybíráme skutečně jednu věc za den. A za den se toho stane tuna. Jako tuna informací proletí sociálními sítěmi, médii, teď kolem vás něco vám řekne prodavačka v obchodě, že slyšela, že četla, něco vám řekne syn, dcera, kolegové v práci. A teď my máme vybrat jednu jedinou věc, která je podstatná nebo zajímavá podle nás. Je to nastolování agendy mediální, které se snažíme dělat teda hodně odpovědně ve Vinohradské 12. Je to strašně těžké. My samozřejmě máme na paměti, že nás poslouchají mladí lidé, mladší než poslouchají rozhlasové stanice lineární a občas tu a tam zacílíme nějakým tématem právě na ně, ale současně my se snažíme střídat domácí, zahraniční témata, snažíme se jít pochopitelně potom velmi aktuálním a důležitým, o čem se všude píše, o čem se lidé dočtou a u nás by se měli doposlechnout víc než titulky, ale i ten kontext. Proto ve 20 minutách každý den jedno téma, snad trochu dopodrobna, do hloubky. Tak se jmenuje i ten formát podcastový Deep Dive, je to ponor do hloubky.
0: Jak si vizualizujete toho svého koncového uživatele či uživatelku?
1: Já to nedělám, protože ne? Proto já se strašně rád uzavírám.
0: No, už jste říkal, že nás poslouchá odlišná skupina, tak podle mě tam ta vizualizace trošku musí.
1: Ne, opravdu tam není. A z jednoho prostého důvodu. Já kdybych to dělal, tak se strašně stydím, jsem nervózní a nenatočím ani jeden díl. Já hrozně rád se sám uzavírám s těmi hosty do studia. Mám tam přítmí mnohem větší než tady ve studiu Radiožurnálu, tak tady jsou i kamery, je nutné na nás vidět, ale já se tam snažím vytvářet to, co si myslím, že i ten podcast vytváří v uších našich posluchačů a posluchaček, totiž velmi intimní, až Richard Berry by řekl, jeden z akademiků podcastových, hyperintimní prostředí. A myslím si, že pak ta komunikace a konverzace lépe plyne. Mm-hmm. A já, kdybych si představoval, kdo mě poslouchá, a představoval bych si ty vyšší desítky tisíc lidí denně, ročně je to 20 milionů stažení, co má Vinohradská 12, je to skutečně impozantní číslo, když se nad tím zamyslím, tak bych se vyděsil a nikam bych už nikdy nepřišel, s nikým bych nemluvil, taky když jsem přebíral novinářskou křepelku, tak jsem před těmi davy mých mnohem zkušenějších kolegů novinářů jsem musel nejdřív přiznat, že se strašně stydím, jsem nervózní a nebudu tu dlouho a jenom něco plásnu, poděkuju a půjdu pryč.
0: Co je cenné, je to zvukové zpracování, ta forma, kterou umožňuje právě Český rozhlas. Není vám pak líto, když si to člověk takhle pustí prostě v tom autě, kde najednou jako vlastně já to ani nedocením úplně tu kvalitu.
1: Co v autě, ale když si to někdo pustí zrychleně.
0: Nebo ještě je tam ta
1: to
0: možnost
1: je peklo.
0: Zrychlení.
1: No a to se děje.
0: To no a tak s tou cenou už můžete vyslat poselství těm posluchačkám a posluchačům, ať to nedělají. Máte už cenu.
1: No takhle, já i když jsem ji neměl, tak jsem
0: nedávejte
1: to poselství.
0: Nedávejte 1,5 rychlost.
1: Vysílal, no 1,5 a už jsem slyšel, že i 2 a standardně 1,2 a to je děsivé. Podcast právě, je to jedna událost denně a v té super zrychlené době my máme být tím zastavením. Vy si u nás máte trochu odpočinout, ne rychle to přelétnout, vynervovat se tím a jít hnedka k další informaci. zastavte se na chvíli, doceňte tu hudbu, kterou pro vás skládáme, to není žádná banka, to naši skladatelé, sound designéři vytvářejí, a poslechněte si nás skutečně v klidu někde na gauči nebo v tramvaji po cestě do práce, dobře, ale na 1,0, prosím.
0: Musím říct mimochodem, že jsem pochopil během toho našeho dialogu, že děláme maximum pro to, aby třeba ten náš záznam tohoto setkání, tedy hosta Rady žurnálu, se nedal pustit zrychleně.
1: Mluvíme
0: rychle záměrně a je to záměr náš, aby to nešlo právě zrychlit. Matěj Skalický je dnes hostem Rady žurnálu a podíváme se na knihu, která jemu vychází v srpnu, a jaké je ústřední téma té knihy, to se za chvíli dozvíte.

0: Posloucháte Radiožurnál, dnes je hostem Matěj Skalický, autor podcastové série Vinohradská 12, kterou můžete poslouchat na všech podcastových platformách, i když my s Matějem vřele doporučujeme aplikaci Můj rozhlas. Ale není to jen Vinohradská 12, je to zároveň i kniha Extrém, která by měla vyjít v letošním roce. Možná budou padat otázky, na které už odpovědi padly. Z velké většiny skutečně to vím, protože padly právě ve Vinohradské 12. Ale jak moc je extremismus součást nás a kolem nás v roce 2026?
1: Já myslím, že to je velká součást. Myslím, že polarizovaná společnost nutně vede k určitým formám extremismu, ale extremismus tu byl vždycky. A o tom i je podcastová série Vinohradské 12 Extrém, respektive její první i druhá řada, které jsme v minulých letech vydali s politologem a odborníkem na extremismus Janem Charvátem z Univerzity Karlovy, a který na všechny mé všetečné otázky si myslím dává velmi smysluplné a hloubavé odpovědi. A já chci říct jednu věc, my jsme tímhletím udělali revival jednomu starému, a vy to oceníte, Libore, starému rozhlasovému žánru, totiž přednáškám. Rozhlas byl strašně populární, přednášky v rozhlase byly strašně populární ve 30. ve 40. letech. A pak se na ně strašně nadlouho zapomnělo. Dnes bychom řekli, že to jsou takové nepopulární dlouhé žánry, kdy někdo monologicky něco vypráví. A já jsem Janu Charvátovi chtěl dát ten prostor. Já se ptám, ale ptám se tak, aby on měl ten čas vysvětlovat a vyprávět a přednášet.
0: Jak moc souvisí extremismus s populismem?
1: Extrémně, protože mimochodem máme i o populismu jeden z dílů Extrému a bude o tom i jedna kapitola v chystané knize.
0: Že populismus je standard toho, co vidíme kolem sebe, je to globální standard.
1: Prostě je to globální standard současné politiky, myslím, politické soutěže. Přesně tak, ve všech zemích nejenom vyspělého světa. Myslím, že se s populismem setkáváme na každém kroku, každý den o něm uslyšíte v rádiu, každý druhý den o něm uslyšíte podcast.
0: Jak dlouhá je ta cesta k tomu extremismu a proč je tak krátká?
1: Já si myslím, ptáte se mě jako bakaláře politologie a jako doktor mediálních studií bych měl vědět, že na tohle nemám odpovídat, protože by na to měli odpovídat moji hosté, ale myslím, že ta cesta je poměrně krátká, což mě docela děsí. Myslím, že o to podstatnější z toho novinářského hlediska je právě tohle si připomínat a mluvit o tom a zvát si ty relevantní lidi, kteří k tomu mají co říct, protože od populismu, který číhá na každém kroku a za každým rohem, je možná jeden blok daleko k těm extremistickým tendencím, které potom ti daní, kteří se snaží vyslyšet hlas lidu, aniž by o tom byli třeba sami přesvědčení, a jít jenom na ruku jim, aniž by měli připravený nějaký zásadní plán. A hlavně, a o tom populismus je, nejenom o tom proklamování toho, že něco bude a pak to nebude, ale o tom rozdělení té společnosti na ten lid a na ty elity. A ta nenávist vůči elitám se v mnohem víc v současné době prosazuje, než to, že byste hájili ten lid. A to je nebezpečné.
0: Říká Matěj Skalický na Radiožurnálu.

0: Matěj Skalický, autor Vinohradské 12, je dnes hostem. My jsme už, myslím, tak zhruba 12 minut, možná 15, nepřipomněli tu cenu, kterou má po své pravici. Cena, která je křepelčím pírkem a je novinářskou křepelkou. A zároveň, jak jsem zmiňoval, jste absolvent doktorských studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Tím tématem byly právě podcasty.
1: Je to tak. Je dobré se akademicky věnovat tomu, co děláte jako profesi.
0: Co jste zjistil? Budou přibývat i dál?
1: To jsem úplně nezjistil, ale myslím si to. Myslím si, že boom trvá. Píku, tedy vrcholu, jsme ještě nedosáhli, nebo rozkvět trvá, abychom tady hezky česky dodrželi to, co bychom v Českém rozhlase měli plnit, tedy mluvit pěkně, krásně, spisovně. Ale co jsem zjistil, tak to jsem zjistil samozřejmě celou řadu věcí a jsem rád, že jsem potom tu svoji disertační práci obhájil. Ale co je podle mě hodně podstatné a co by se mohlo rádio od podcastu učit, je právě to snažit se mluvit k posluchačům a posluchačkám tak, jako by spolu seděli někde blízko na kafi, v restauraci, na lavičce a povídali si. A rádio to dělá, dělá to desítky let, ale ten podcast je takový něžnější v tom, takový klidnější. To rádio je pořád takové apelativní, musí, protože rozhlas posloucháme často kulisovitě. Je to ten náš parťák, se kterým trávíme dlouhé hodiny, abychom nebyli sami, ale myslím si, a já to říkám naschvál provokativně, že vlídné slovo rozhlasové to vždycky potěší. A to je to, co by rozhlasoví moderátoři si mohli poslechnout od podcasterů, kteří to leckdy takhle potichu, pomalu, něžně umí.
0: Je tedy podcast osobnější, když to vezme?
1: Osobní. To je hyperintimní médium, já to říkám. To je něco, vy navazujete obrovský vztah s těmi posluchači a posluchačkami. Mně píšou, já jsem na to nebyl zvyklý. Já si připadám někdy jako ve středu pozornosti, ale to mají být ti hosté a ty události. A já se toho samozřejmě strašně moc vážím a cítím tu reciprocitu, že já jim něco dávám, oni mi za to děkují. A nebo samozřejmě je ten opačný pol, ta odvracená strana, kdy mi za to jako nadávají a někdy velmi nelibě, takže to, ne, že bych to těžce nesl, já jsem na to celkem zvyklý už od covidu, zmiňovali jsme to tady, že to byla nelehká doba, ale patří to k tomu. A tahle ta vazba, která není jenom jednosměrná a média to nezažívala až do doby nástupu třeba sociálních sítí a internetizace lidské komunikace, je takovým novým rozměrem té žurnalistiky. A vůbec my se v podcastu snažíme subjektivizovat tu žurnalistiku. My se nebojíme mluvit o emocích, my se nebojíme mluvit tak, jak nám rypák narostl. A to je něco, co nás trochu odlišuje od toho lineárního rozhlasového vysílání a projevu. A myslím, že tohle je celkem zase dobře.
0: Jedna věc, my si to můžeme zopakovat, že v nějaké formě možná už to zaznělo. To nebezpečí té algoritmizace toho prostoru je obrovské v tom, že já jsem obklopen tím, co mě baví, tím, co mě zajímá, tím, co je vlastně můj názor. Jak sám sebe jako posluchače donutit tomu, abych si kliknul někam jinam?
1: To je strašně těžké přeci. Vy jste uzavřen, neříkám, že vy, Libore,
0: asi
1: zrovna,
0: zvědomit si ten algoritmus, vědět, že tam je.
1: Je to tak, ale lidé, kteří se uzavírají do bublin, do těch takzvaných echo chambers, do těch komnat ozvěn, tak jenom v nich je zesilován ten jejich vlastní názor a oni nedokážou tu bublinu, filter bubble se tomu zase říká v té novinářské mediální hantýrce, propíchnout. Aby to udělali sami, je k tomu strašně těžká cesta. K tomu jsou ta média, měla by být, k tomu jsou právě i média, jako je Český rozhlas, který přeci bude zvát hosty zleva, zprava, bude řešit témata z Česka, z Austrálie a bude pojímat široké portfolio všeho možného tak, aby ten posluchač se dostal i k věcem, se kterým nesouhlasí, kterým nerozumí, ale kterého mohou obohatit. V tom je riziko podcastu, protože podcast si přece pouštíte, protože znáte toho člověka, chcete slyšet jeho názor a už se nedostanete třeba k jiným věcem.
0: No a my jsme to tím obloukem uzavřeli a myslím, že jsme přesně tímhle definovali ten význam a poslání Vinohradské 12. Ať se vám daří, ještě jednou blahopřeji k ceně a těším se, co bude zítra téma?
1: Zítra bude tvrdík tykač.
0: To už je zítra.
1: Dneska Hantavirus a zítra tvrdík tykač. Ještě to nemáme natočené, zpracujeme to odpoledne, o půlnoci to vydáme.
0: To je rychlost Českého rozhlasu a naším hostem byl Matěj Skalický.

0: Posloucháte Radiožurnál, je 23 hodin. Zprávy připravil Martin Matějka.
1: Kriminalisté dopadli muže podezřelého z krádeže lebky svaté Zdislavy. Východním Jeruzalémem prošly tisíce izraelských nacionalistů, oslavovali takzvaný Den Jeruzaléma. Fotbalisté Slávie Moses, Chorý a Douděra dostali od disciplinární komise více zápasové tresty. A zítra bude zpočátku zataženo místy s deštěm, odpoledne se oblačnost začne protrhávat a teploty do 15 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
1: Policisté zadrželi 35-letého muže podezřelého z krádeže lebky svaté Zdislavy. Dopadli ho ve Středočeském kraji. Pachatel ukradl lebku v úterý v podvečer z baziliky v Jablonem v Podještědí na Liberecku. Policisté při pátrání požádali o pomoc i zahraniční kolegy. Radiožurnálu to potvrdila mluvčí českolipských policistů Ivana Baláková.
3: Případu se věnovali s maximálním nasazením, díky kterému se jim podařilo získat cenné informace o místě, kde se vzácná relikvie s vysokou pravděpodobností nachází ještě před tím, než podezřelý dokončil plán, který s ní zamýšlel.
1: Další podrobnosti policie teprve zveřejní. Maximální ceny paliv zítra opět vzrostou, litr benzínu zdraží o 21 haléřů a bude stát 44 korun a 22 haléřů. Řidiči si připlatí i za naftu, a to o 17 haléřů. Litr bude stát 42 korun a 3 haléře. Zastavil se tak cenový pokles nafty z posledních dnů. Údaje zveřejnilo ministerstvo financí, a to vypočítává cenové stropy z třídenního průměru velkoobchodních cen. V Izraeli se dnes slavil takzvaný Den Jeruzaléma, ten připomíná dobytí arabské východní části metropole izraelskou armádou v roce 1967. Izrael tuto část města okupuje dodnes a podle Organizace spojených národů tím porušuje mezinárodní právo. Jeruzalém v rámci oslav prošly tisíce izraelských nacionalistů, kteří v palestinských částech města skandovali rasistická hesla. A průvod chránila izraelská policie a provázely ho i fyzické útoky na palestinské obyvatele i izraelské mírové aktivisty. Většina Palestinců kvůli tomu podle agentury Reuters zavřela své obchody a nevycházela ven. A policie podle izraelského deníku Haaretz během průvodu zadržela 16 lidí. Snížit počet hlavně dětských obětí domácího násilí má nový nástroj, který dnes v Ústí nad Labem představilo Ministerstvo spravedlnosti. Jde o postupy, díky kterým soudci lépe vyhodnotí rizika a povahu domácího násilí i kompetence rodičů. A soudy by tak měly lépe a hlavně rychleji vyhodnotit, kdy nařídit odebrání dítěte z rodiny. Pokračuje místopředseda Ústeckého krajského soudu Vladimír Polák.
4: Ten nástroj vlastně definuje, jaké jsou jednotlivé formy násilí, jaká je jeho dynamika, jaké jsou rizikové stránky na straně pachatele. A na základě toho si vlastně soudce může udělat obrázek o tom, zda je nebo není v rodině domácí násilí.
1: Postupy budou až do ledna 2028 testovat vybrané severočeské a dva jihomoravské soudy. Poté je ministerstvo spravedlnosti vyhodnotí.
2: Sport.
1: Disciplinární komise Ligové fotbalové asociace potrestala tři hráče Slávie více zápasovými tresty. Ten nejvyšší má záložník David Moses. Nigerijský záložník udeřil loktem do hlavy Petra Hodouše z Liberce, kde Slávia v lize vyhrála 2-1. Hodouš má zlomenou čelist, trest tak mohl být ještě vyšší. Podle komise ale zákrok nebyl úmyslný. A počet 8 zápasů pro Mosese se může jistě snížit, jak vysvětluje předseda disciplinární komise Jiří Macner.
5: My jsme zvolili tu samou spodní hranici, tam je samozřejmě možnost, tak jako jsme to realizovali i v jiných případech s ohledem na zlepšení se zdravotního stavu toho zraněného hráče, požádat o polovině, o případné podmíněné upuštění od zbytku.
1: Tomáš Chorý a David Douděra se provinili při nedohraném víkendovém derby Slávie se Spartou. Chorý si za loket do obličeje Asgera Serencena nezahraje 6 zápasů a Douděra vynechá kvůli vulgárním pokřikům na rozhodčího 3 utkání.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Na D6 z Prahy do Karlových Varů. Na dálnici D1 směrem z Prahy opatrně na příjezdu do Brna. Za sjezdem na výstaviště na kilometru 194 stojí porouchaná dodávka v odstavném pruhu. Není označená ani trojúhelníkem, tak ať vás nepřekvapí. A na D6 z Prahy do Karlových Varů z Bystřete za sjezdem na Kladno Rozdělov. Na kilometru 17 došlo ke srážce osobního auta se srnou. Následky nehody také můžou překážet v jízdních pruzích, tak buďte obezřetní. Kromě toho se na dálnicích a hlavních tazích v Česku jede bez větších komplikací, nemáme hlášené žádné nehody. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Noc bude většinou deštivá, ochladí se na 9 až 4 stupně, na západě Čech ojediněle až na plus 2 stupně. Zítra pak čekáme zpočátku zataženo na Moravě, ve Slezsku a v jihovýchodní polovině Čech s deštěm. Odpoledne se oblačnost začne protrhávat a přeháňky, výjimečně i bouřky se objeví hlavně v Čechách. Nejvyšší páteční teploty 11 až 15 stupňů, na horách naměří většinou kolem 6 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Je s vámi večerní Radiožurnál a Zuzana Burešová.
0: A hned se vás teď krátce po 23. hodině zeptám, jak jste spokojeni s digitálními službami státu. Na nedostatky totiž poukazuje nový průzkum Ipsosu pro společnost End Advisors. Tvrdí, že lidé musí zadávat své údaje do různých systémů opakovaně, i když už je stát má k dispozici. Právě tohle téma probereme ve večerním Radiožurnálu už za chvíli.
2: Večerní Radiožurnál
0: a Zuzana Burešová.

0: Většinu služeb, které provozuje stát, už je možné v Česku vyřídit online. Z necelých 9 000 se jich dá digitalizovat přes 6 000. Hotovo je aktuálně 35,5%, jenže podle některých lidí služby nefungují vždy tak, jak mají. Vyplývá to z průzkumu Ipsosu pro společnost InAdvisors, kterého se v dubnu zúčastnilo přes 1 000 respondentů. Detaily už má David Šalek z domácí redakce. Dobrý večer.
1: Pěkný večer.
0: Co přesně průzkum ukázal?
1: Největší překážkou je špatná propojenost systému a agent. Hned 72% Čechů musí totiž zadávat své údaje opakovaně, přestože už je stát má k dispozici. Modelový příklad uvádí Tomáš Bezouška ze společnosti InAdvisors.
2: Existuje řada situací, kde musím dokládat, že mám děti, případně, že ty děti ještě studují. Opět situace, kdy stát tu informaci často má k dispozici, a to hned v několika zdrojích. Jako další příklad můžeme také použít třeba nutnost dokládání příjmu na sociálce v situaci, kdy stát o většině mých příjmů má úplný přehled v rámci finanční správy a podobně.
1: Na nedostatky upozorňuje dlouhodobě taky organizace Česko Digital. Odkazuje se na výsledky svých dřívějších šetření. Například, že 82% lidí považuje předvyplněné formuláře u digitálních systémů státních služeb za prioritu. Spokojenost s výsledkem je ale jen 52% z nich.
0: A dá se s tím něco dělat?
1: Na místě je spíš otázka, proč by se s tím mělo něco dělat. A za Česko Digital na ní rovnou odpovídá Blanka Šoulavá.
3: Máme na základě zákona o právu na digitální služby nárok na to, že bychom neměli státu dodávat ty informace opakovaně. Tak vůbec první důvod je, že by stát vlastně měl být schopen naplňovat to, co jakoby říká zákon.
1: A tématem se zabýval začátkem roku i Nejvyšší kontrolní úřad. Podle něj Česká republika jen mezi lety 2020 až 2024 investovala do projektů digitalizace veřejné správy přes 50 miliard korun. Ale ani tak se nepodařilo zákon splnit včas. Úřadům pak doporučuje sjednotit postupy a upozorňuje, že bez funkčního propojení systému nepřináší digitalizace očekávané úspory a ani zrychlení služeb. Sám vládní zmocněnec pro digitalizaci Lukáš Klučka výše zmíněné nedostatky přiznává a řekl, že je nepřípustné, aby stát po lidech a firmách vyžadoval stejné údaje opakovaně. Řešit by to podle něj měla jednotná koncepce, která ale příliš nefunguje.
4: Nicméně, pokud v minulosti byly prosazovány silově nekoncepční výjimky, tak se nemůžeme divit, že ten stav je takový, jaký je.
1: Klučka zároveň přiblížil i vládou nově schválený harmonogram pro další digitalizaci. Do února příštího roku by se podle něj mělo podařit zdigitalizovat téměř 1543 zbývajících služeb.
0: Tolik tedy David Šalek z domácí redakce. Díky.
1: Naslyšenou.
0: A jen připomenu, že stejnému tématu se dnes věnovali i kolegové v pořadu 20 minut Radiožurnálu. Hostem moderátora Tomáše Pancíře byl ředitel digitální a informační agentury Bohdan Urban. Reprízu pořadu nabídneme jako vždy po konci půlnočních zpráv.
5: Radiožurnál. Každý den s vámi.

Maxi Pesvík slaví 50. narozeniny. Výtvarník Šalamoun v něm zvětšnil Bob Taylora, kterého koupil své dceři. Tak detaily si povíme za chvíli ve večerním radiožurnálu.

0: Tati, já bych chtěla psa, řekla holčička Ája a z malého štěňátka v krabici od bot se za pár dní stal Maxi Pesvík, který už 50 let baví děti i dospělé. Na televizních obrazovkách se Večerníček poprvé objevil 14. května roku 1976.
1: Mě to celý zajímalo, protože scénář je napsaný krásně a je takový klukovský, takový hravý je to. My jsme s kamarádama den předtím si zašli na výbornou Plzeň a opravdu nám to šlo, teda když něco člověk dělá, to má dělat pořádně teda. Já v té době ještě kouřil taky a ráno jsem se probudil a zjistil jsem, že ze mě jde horká pára jenom.
2: Vypráví Josef Dvořák, hlas Večerníčku i samotného Maxi psa, která si v předvečer natáčení dal pár dobře vychlazených půl litrů.
1: Já nemohl mluvit, já mluvil takhle. A tak jsem se jel omluvit a přijel jsem do studia a tam seděl celý štáb v čele s panem režisérem Bedřichem a on, je, to jste hodnej, že jste už tady. A já jsem mu nechtěl kazit radost, a co se mi a jinýho jsem říkal, no ale já nemůžu mluvit vůbec. A on se na mě koukal a teď říkal, je, a takhle by mohl mluvit ten pes.
3: Jmenuje se Rek. Fek. Opakovala Ája, protože neuměla říct R. A už můžeš rovnou říkat fík.
2: První série měla 13 dílů a kromě Josefa Dvořáka a režiséra Václava Bedřicha se na ní nejvíc podepsali autor fíka, spisovatel Rudolf Čechura a výtvarník Jiří Šalamoun. Neodmyslitelně k Večerníčku patří i hudba Petra Zkoumala.
4: No tohle si vypiješ.
5: Tak vypiju, no. Proč bych nevypil?
2: Tomáš Maleček, Radiožurnál.

0: Host Radiožurnálu.
1: Rozhovory, které jinde neuslyšíte.
0: Atraktivní a zajímavé povídání.
1: Každý všední den od 9 hodin ráno.
0: A repríza po zprávách ve 22 hodin.
1: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: Radiožurnál je 11:30. Poslechněte si zprávy s Martinem Matějkou.
1: Sněmovní mediální výbor zrušil svou výzvu ke stažení zákona o České televizi a Českém rozhlase. Odvolání prošlo hlasy koaličních poslanců. Výbor zrušil taky pracovní skupinu k médiím veřejné služby. Její vznik i výzvu k stažení zákona odhlasovala před 2 týdny opozice, když měla ve výboru výjimečně většinu hlasů. Návrh ministra Otto Klempíře za motoristy mimo jiné převádí financování televize a rozhlasu pod státní rozpočet. Podle odborů a pracovníků obou médií by schválení vedlo k rozkolísání rozpočtu a hromadnému propouštění. Výroba osobních aut v Česku roste, za první 4 měsíce roku se zvýšila o 7% na zhruba 525 tisíc aut. Z toho přes 40% byly elektromobily a hybridy, oznámilo to Sdružení automobilového průmyslu. Největším výrobcem zůstává mladoboleslavská Škoda Auto s produkcí zhruba 353 tisíc vozidel, to je o 12% víc než minulý rok. Přibylo i aut vyrobených v kolínském závodě Toyoty, naopak značka Hyundai v Česku zaznamenala 8% pokles. Britský ministr zdravotnictví Wes Streeting rezignoval na svou funkci. Podle stanice Sky News se předpokládá, že se chce ukázat.

0: Sport.
1: Trenéři české hokejové reprezentace zapsali na soupisku mistrovství světa ve Švýcarsku prozatím 2 gólmany, 7 beků a 13 útočníků. Mimo zůstali brankáře Kváča, obránce Ščotka a útočník Mandát. Národní tým do turnaje vstoupí zítra ve 20 hodin a 20 minut proti Dánsku. Zápas uslyšíte v přímém přenosu Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Uzavřený tunel v Praze a překážka na D1 u Lokte. V Praze je čerstvě neprůjezdný Bubenečský tunel. Uzavírka platí obousměrně. V tunelu se provádí pravidelná údržba a čištění. V obou směrech slouží jako objízdná trasa ulice přes Patočkova a Milady Horákové. Na dálnici D1 z Prahy do Brna, z Brna do Prahy, velký pozor za sjezdem na Koberovice. Na kilometru 67 leží na vozovce rozházené kusy pneumatiky z nákladního auta. Její zbytky jsou v obou jízdních pruzích, tak velmi opatrně. A na silnici 13 mezi Kláštercem nad Ohří a Chomutovem čekejte nehodu u Vernéřova. Těsně za odbočkou na Kadaň se srazilo osobní auto se zvěří. Na silnici se také vylila nebezpečná látka a kolem místa nehody to může klouzat. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Zítra čekáme zpočátku zataženo. Na Moravě, ve Slezsku a v jihovýchodní polovině Čech s deštěm. Odpoledne se oblačnost začne protrhávat a přehánky, výjimečně i bouřky se objeví hlavně v Čechách. Nejvyšší páteční teploty 11 až 15 stupňů, na horách naměří většinou kolem 6 stupňů Celsia. Tolik zprávy. A pokračuje večerní Radiožurnál se Zuzanou Burešovou.
3: Dobrý večer, už za necelou půl hodinu začne nový den, pátek 15. května. Zítra to bude 140 let, kdy slavnostně otevřeli nové městské divadlo v Karlových Varech, a to Mozartovou operu Figarova svatba. Zítra uplyne 75 let, kdy v Praze u Apolináře zahájila provoz první protialkoholní záchytná stanice, nejenom v Československu, ale i na světě. A také měl před 30 lety premiéru film Kolja, oceněný Oscarem za nejlepší cizojazyčný film. Přeji vám, ať zítra prožijete klidný den a dozvíte se pokud možno jen samé dobré zprávy.
0: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.

Trenér fotbalové reprezentace Miroslav Koubek dal do širší nominace pro mistrovství světa i dva hráče, kolem kterých je teď hodně rušno, Davida Douděru a Tomáše Chorého. A vysvětluje, proč je i přesto zařadil do předběžného seznamu jmén pro šampionát. Tak si to vysvětlení poslechněte ve večerním radiožurnálu už za malou chvíli.

0: Fotbalisté Tomáš Chorý i David Douděra jsou v širší nominaci na mistrovství světa a je kolem nich teď pořádně rušno. O víkendu dostali v derby se Spartou červené karty. Chorý za faul loktem, Douděra už na lavičce za urážky rozhodčího a Slavia je pak vyřadila z týmu i kvůli předchozím případům nesportovního chování. A i v reprezentaci bylo kolem nich dost diskusí.
1: Zamýšlel jsem se, že jsem viděl, že se spustí společenská objednávka nesmírně morální české společnosti na to, aby byli zlinčovaní ty hráči.
2: Říkal s ironií v hlase reprezentační trenér Miroslav Koubek, který se nestotožňuje s rozhodnutím Slávie vyřadit Tomáše Chorého a Davida Douděru z týmu.
1: Ale to je věc Slávie, jak si rozhodne. V mých očích tomu to chování těch přestupků bych neviděl tak, že bych to měl přenášet potažmo do národního mužstva.
2: O všech jménech v širší více než 50 člené nominace se na fotbalové asociaci diskutovalo v pověřené skupině a došlo i na Chorého s Douděrou, jak říká manažer reprezentací Pavel Nedvěd.
3: Diskuse byla velká, dlouhá a samozřejmě ze začátku byla dost negativní, protože si myslím, že jsme byli všichni naštvaní a hlavně teda u Chora se, protože člověk ví, že to udělal už po několikátý.
2: Zároveň ale Nedvěd dodal.
3: Zase na druhou stranu si myslím, že pak ty věci, které prostě prezentoval trenér, všichni jsme se uklidnili a myslím si, že jsme nechtěli trestat hráče za něco, co provedli v klubu a chtěli jsme udržet tu soudržnost toho týmu.
2: A Pavel Nedvěd si připomněl i vlastní hráčskou kariéru. I on hodně projevoval emoce.
3: Měl jsem je já a ne vždycky jsem se choval úplně perfektně. Dá se to prostě pochopit v těch emocích. Samozřejmě. Tady se nám to nikdy nestalo, nebo jemu se to nikdy nestalo, takže si myslím, že prostě ta nominace je oprávněná.
2: Kolem národního fotbalového týmu bylo v posledních letech několik kauz.
1: Ta zkušenost z minulosti, pokud je o, řeknu, lapidárně průšvy, je v jiné souvislosti, než třeba s nějakými těmito přestupky na hřišti. To si nepamatuju, že by to byly nějaký tohleto charakteru, hlavně mě tam třeba vadil ten David Douděra, to přiznávám, že jo, neomlouvám hráče, že jo, takhle se nemůže chovat. Jo, na lavici.
2: Připomínal Koubek Douděrovi vulgární výroky k rozhodčím v derby. S oběma tolik diskutovanými fotbalisty mluvil. Podle kouče je ale v reprezentaci jiné prostředí.
1: Věřím tomu pevně, že jsou emoce, které každý má velice silný, schopný, jak se mi pod kontrolou, jakýkoliv hráč.
2: Miroslav Koubek se ale nechce stavět do role muže, který jde proti všem.
1: Používám svoji hlavu, mám svůj názor, třeba je špatný, jo, ale není tam leitmotiv jít proti všem.
2: Říká trenér fotbalové reprezentace, který ohlásí konečnou nominaci na mistrovství světa 31. května po pražském přípravném utkání s Kosovem. Ze Strahova, Mirko Vasič, Radiožurnál.

Kriminalisté dopadli muže podezřelého z krádeže lepky svaté Zdislavy. Píšeme o tom na našem serveru i rozhlas a mluvit o tom budeme i v půlnočních zprávách. Poslouchejte dál, Radiožurnál.

0: A už vám posílám poslední dnešní předpůlnoční téma. Rostoucí ceny za odvoz a povinnou likvidaci starého textilu externími firmami se zhruba 100 obcí na Pelhřimovsku rozhodla vyřešit své pomocí. Kontejnery si nově zajišťují sami prostřednictvím společné odpadové akciové společnosti. Ta kontejnery nakoupila a rozmístila. Plné byly za pár dní.
1: Nevíte?
2: Já taky nevím, já
3: vlastně ale nevím.
1: Nevíte
3: ale
1: to?
3: Řekla bych buď u pošty, že bude ten kontejner, a nebo u hřbitova.
1: S trojicí žen se dávám do řeči na ulici v Želivě na Pelhřimovsku. Hledám nové kontejnery na použitý textil. Ty jsem někdy v těchto dnech měla dodat společnost SOMPO, která zastupuje obce tady na Pelhřimovsku, co se týká odpadového hospodářství.
3: To je pravda, ale nemám tušení, kde
1: jsou. Jste to třeba likvidovali, když tady žádný kontejner nebyl? Likvidovali jste textil?
3: Likvidovali, ale spíš způsobem předávání někomu dalšímu.
1: Jeden, druhý, třetí, čtvrtý taky plný. Já jsem teď opravdu ty kontejnery našel, nebylo to nakonec nic složitého. Stojí tady 4 objemné hnědé nádoby, ale kdybych sem chtěl něco vyhodit, tak mám opravdu smůlu. Všechny 4 kontejnery, přestože tu nejsou dlouho, jsou k prasknutí nadspané textilem. A jak mi řekl ředitel SOMPA Radek Lapáček, není to teď tak docela ojedinělý úkaz.
4: V současné chvíli plánujeme první svoz mezi 18. a 25. květnem. Mimo jiné, ty kontejnery už se plní a extra svoz jsme provedli minulý týden v Pacově, ale jedeme Želiv a ještě jednu obec, na kterou si nemůžu vzpomenout.
1: Může za to prý určitý hlad po této službě. Od loňského roku mají obce za povinnost likvidaci textilního odpadu zajišťovat. Firmy, které jim to do té doby dělali častokrát i bezplatně, začaly požadovat stále vyšší sumy. SOMPO proto obcím, které jsou jeho akcionáři, nabídlo, že textil bude svážet zdarma. Obce si měly zajistit jenom kontejnery.
4: Teďka máme ještě žádost na obce, aby nám zaslali, jak se jim plní kapacity během toho měsíce, aby jsme mohli správně nastavit frekvenci svozů a nevyjíždět zbytečně naftu po okrese. To znamená, určitě nebudeme jezdit všude pravidelně ve stejný termín, ale podle toho, jak bude potřeba.
1: Podíl společnosti SOMPO má 117 obcí. Do svozu textilu se zapojili téměř všechny. Milan Soldán, Radiožurnál.

0: Radiožurnál je půlnoc. A připravené jsou hlavní zprávy.
1: Kriminalisté dopadli muže podezřelého z krádeže vzácné relikvie lebky svaté Zdislavy. Dnes bude jasno o výsledcích přijímaček na střední školy. Cermat už chystá druhé kolo. Fotbalista Chorý si po trestu disciplinární komise nezahraje 6 zápasů, Mozis vynechá 8 utkání. Dnes bude zpočátku zataženo, místy s deštěm, odpoledne se oblačnost začne protrhávat, teploty do 15 stupňů. Je pátek 15. května, u hlavních zpráv vás vítá Martin Matějka.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
1: Policie včera v podvečer dopadla muže podezřelého z krádeže lebky svaté Zdislavy. Pachatel vzácnou relikvii ukradl v úterý během bohoslužby z baziliky v Jabloném v Podještědí na Liberecku.
3: Českolipští kriminalisté podezřelého 35-letého muže zadrželi ve Středočeském kraji. Zároveň se jim podařilo překazit mu další plány, které s ním měl, říká mluvčí policie Ivana Baláková.
4: Případu se věnovali s maximálním nasazením, díky kterému se jim podařilo získat cenné informace o místě, kde se vzácná relikvie pravděpodobně nachází.
3: Pražský arcibiskup Stanislav Přibyl ocenil práci policistů. Katolická církev si podle něj událost připomene 30. května na diecézní pouti svaté Zdislavy.
5: Budeme pěšky z obce Zdislava do Jabloného, což je asi 11 kilometrů, a bude taková velká bohoslužba v bazilice.
3: Další podrobnosti k případu chce policie zveřejnit dnes. David Šalek, Radiožurnál.
1: Uchazeči o studium na středních školách a gymnáziích čekají na výsledky jednotných přijímacích zkoušek. Dnes je zveřejní státní organizace Cermat. V kolik hodin to bude, zatím není jasné.
6: Samozřejmě máme strach, to čekání je nepříjemné, učitelé to neustále připomínají a neustále straší druhým kolem.
7: Stěžuje si maminka deváťačky Eli. Uchazeči už od Cermatu vědí, kolik bodů získali i jaké udělali chyby. Na kterou školu se dostali, uvidí všichni, kdo se hlásili přes internet v systému DIPSY. Další instrukce k zápisu do studia pak dostanou uchazeči přímo od škol. Pro ty neúspěšné se příští týden otevře přihlašování do druhého kola, připomíná ředitelka Cermatu Barbora Rosulková.
8: To bude od 19. do 25. května, takže sledovat to, dívat se ideálně do DIPSY, které školy to druhé kolo.
7: V něm je znovu čeká test z matematiky a češtiny. Marek Sedláček, Radiožurnál.
1: Stát po letech znovu nabízí státní dluhopisy republiky. Zájemci je v prvním kole můžou nakupovat až do 28. června. A to přes stránky ministerstva financí nebo na pobočkách některých bank.
9: Stát nabízí tři typy dluhopisů. Pětiletý s ročním výnosem 4,5%, druhý typ je protiinflační dluhopis s výnosem navázaným na vývoj inflace a třetí druh je novinka, takzvaný flexibond, říká ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO.
10: Doba splatnosti je tedy 3 měsíce, roční výnos je 3,5%.
9: Ekonomický expert ODS a místopředseda sněmovny Jan Skopeček upozorňuje, že pokud se v Česku výhledově zvýší inflace, nemusí už být protiinflační typ dluhopisu výhodný pro stát.
11: Velmi tím ten stát riskuje, že pokud ta inflace poroste, tak bude muset za ty dluhopisy vydávat vyšší úroky, tedy vyšší náklady.
9: Zájemci o dluhopisy republiky můžou investovat minimálně 1 000 korun a maximálně 3 miliony. Tereza Chlubná, Radiožurnál.
1: Americký prezident Donald Trump pozval toho čínského Xi Jinpinga do Bílého domu. Návštěvu ohlásil na konci prvního dne jednání v Pekingu. Spolu s Trumpem do Číny přiletěli i jeho ministři a významní podnikatelé.
12: Podle čínského prezidenta jsou vztahy mezi Čínou a Spojenými státy těmi nejdůležitějšími na světě a klíčovou roli v nich hraje budoucnost Tchaj-wanu. Podle Xi Jinpinga se oba prezidenti shodli na posilování stability. Zároveň ale varoval, že spory kolem ostrova, který Peking považuje za svou vzbouřenou provincii, mohou vést ke konfliktu. Spojené státy Tchaj-wan vojensky i diplomaticky podporují a podle ministra zahraničí Marka Rubia se na americké pozici po dnešku nic nemění. Donald Trump poděkoval Xi Jinpingovi za přátelské přijetí a připil na dobré vztahy. Zároveň ale celá americká delegace dodržuje v Pekingu přísná bezpečnostní opatření. Podle informací televize Fox například přiletěli bez svých obvyklých telefonů nebo notebooků. Ondřej Himer, Radiožurnál.
1: Slovenský ministr zahraničí Juraj Blanár otevřeně odsoudil poslední ruské útoky, hlavně ty, které mířily na západ Ukrajiny na oblasti u hranic se Slovenskem, kde žije i početná slovenská menšina. Rusko ostře zkritizovala i vláda v Maďarsku.
13: Nová šéfka maďarské diplomacie Aneta Orbánová si předvolala ruského velvyslance.
14: Útoky na Zakarpatí, obývané také maďarskou menšinou, jsou pro nás naprosto nepřijatelné.
13: Budapešť v posledních letech udržovala s Moskvou přátelské vztahy. S nástupem kabinetu Pétera Maďára se ale rétorika změnila a sám nový premiér útoky odsoudil už krátce po jejich skončení. Přidal se i prezident Tamáš Šujok. Server Telex HU upozornil, že tentokrát použil spojení ruské útoky. Při loňském úderu na Zakarpatí totiž jeho vyjádření na Facebooku někdo zpětně přepsal a slovo ruský vynechal. Bára Vránová, Radiožurnál.
1: Včerejší ruské noční útoky na Kyjev mají už nejméně 16 obětí, včetně dvou dětí. Podle ukrajinských úřadů je skoro 50 lidí zraněných a po dalších záchranáři pátrají v troskách. Sudetoněmecký sjezd by v Brně podle koaličních poslanců být neměl. Organizátory ke zrušení akce vyzvali usnesením, které sněmovna odhlasovala bez opozice. Ta se schůze neúčastnila.
15: Sjezd může podle koalice narušit česko-německé vztahy. Mohl by totiž otevřít citlivá témata nacistické okupace a Benešových dekretů, pokračuje předseda sněmovny Tomio Okamura z SPD.
16: Nejde vůbec o to urovnat nějaké vztahy, ale naopak je rozjitřit a naopak rozdělit společnost.
15: Podle opozice téma sjezdu na půdu parlamentu nepatří. Přijetí usnesení zkritizoval třeba poslanec František Talíř z KDU-ČSL.
17: Podle mě to i na hraně ústavnosti vůbec říkat vůči právu na shromáždění, kdo kde se má potkávat.
15: Sudetoněmecký sjezd bude příští víkend součástí festivalu Meeting Brno. Usnesením sněmovny se pořadatelé řídit nebudou. Letos bude 670. ročník sjezdu. V Česku se ale akce uskuteční vůbec poprvé. Z poslanecké sněmovny Adéla Burešová, Radiožurnál.
1: A Česko po třech letech postoupilo do finále hudební soutěže Eurovize. Zpěvák Daniel Žižka s písní Crossroads zaujal jak televizní diváky, tak odbornou porotu. A živě z Vídně se hlásí reportér Jiří Štefl.
18: 23-letý Daniel Žižka ve Vídni zažil opravdu dlouhé chvíle napětí. Moderátoři večera ho do finálového kola poslali jako posledního z 10 postupujících. Interpreti se vyhlašovali náhodně a ne podle toho, kolik získali hlasů. Žižka byl na pódiu obklopen několika zrcadly a odrazy z nich byly vlastně jedinými efekty, které během vystoupení použil. Fandili mu jak diváci v aréně, tak i ve speciální eurovizní vesničce v centru Vídně. Daniel Žižka má teď necelé dva dny na to, aby se připravil sobotní finálové kolo. V něm vystoupí třeba i interpreti z Izraele, Finska nebo Francie. Z Vídně Jiří Štefl, Radiožurnál.
1: Sport. Fotbalový záložník Slavie David Moses dostal od disciplinární komise Ligové fotbalové asociace trest na 8 utkání. Důvodem je úder loktem do hlavy Petra Hodouše z Liberce při ligovém souboji na severu Čech. Komise přihlédla hlavně ke zdravotním následkům zraněného Hodouše, který má zlomenou čelist. Tomáš Chorý si nezahraje 6 zápasů, protože v ligovém derby Slavie se Spartou trefil loktem do obličeje Asgerase Rensena. Jeden z důvodů výše trestu popsal předseda disciplinární komise Jiří Macner.
19: U hráče Chorého to vychází z toho, že se před disciplinární komisí objevil po třetí za vyloučení a samozřejmě za takovou hru, kde hrozilo zranění hráče, je potřeba restat a přihlédnout i k té přitěžující okolnosti, což je recidiva.
1: Třetí potrestaný fotbalista Slávie je David Douděra, který má stopku na 3 zápasy a kvůli vulgárním urážkám směrem k rozhodčímu derby se Spartou.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Neprůjezdný tunel v Praze a překážka na D1 v Brně. V Praze je uzavřený Bubenečský tunel, a to obousměrně. Z důvodu údržby probíhá kompletní noční uzávěra, která by měla skončit až okolo 5. hodiny raní. Jako náhradní trasa slouží cesta přes ulice Patočkova a Milady Horákové. Na nich je mírně hustší provoz, ale výrazného zdržení se bát nemusíte. Na dálnici D1 z Prahy opatrně na příjezdu do Brna. Na kilometru 191 stojí v odstavném pruhu porouchaná dodávka. Světelná šipka je na místě, ale je to za pravotočivou zatáčkou a pro kamiony jedoucí v pravém pruhu nepřehledné. Jeďte opatrně. A nehodu čekejte na silnici 13 mezi Chomutovem a Kláštercem nad Ohřím. U odbočky na Kadaň se srazilo osobní auto se zvěří a místo nehody se musí objíždět v protisměru. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. počasí.
1: Přes den čekáme zpočátku zataženo na Moravě a ve Slezsku a v jihovýchodní polovině Čech s deštěm a nejvyšší teploty 11 až 15 stupňů. To byly hlavní zprávy. A teď začíná repríza 20 minut Radiožurnálu s Tomášem Pancířem.
20: Jak pokračuje digitalizace státních služeb? Budou při podzimních volbách fungovat všechny systémy, včetně e-dokladů, bez problémů? Co a kdy přinese chystaná evropská peněženka digitální identity? A myslí stát i na ty, kdo nechtějí používat digitální systémy nebo chytré telefony? Dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu, které vysílá také Český rozhlas Plus, je ředitel digitální a informační agentury Bohdan Urban. Dobrý den, vítejte v našem studiu.
21: Dobrý den.
20: O vašem jmenování rozhodla vláda Andreje Babiše 9. března. Ve funkci jste tedy něco málo přes 2 měsíce. Co jste stihl udělat a změnit?
21: To, co já se snažím měnit od samého začátku, je zejména zjednodušení vnitřních procesů, které asi vaše posluchače úplně zajímat nemusí, nicméně pro chod té organizace je to nezbytné. A já to beru jako zcela nezbytný předpoklad pro to, abychom doručovali digitální služby pro občany i pro firmy.
20: Souvisí s tím nějaké personální záležitosti? Pokud se zjednoduší procesy, bude potřeba méně lidí?
21: Určitě jsme zjednodušili organizační strukturu, ještě nějaké drobné změny organizační struktury připravujeme. Samozřejmě souvisí to i s tím, že v rámci snižování stavu připravujeme k 1.7. snížení počtu osob po těch požadovaných 6%.
20: To znamená, kolik lidí nebo o kolik lidí bude méně?
21: Je to 11 tabulkových míst.
20: A to je cílový stav, nebo si dovedete představit ještě další snižování počtu zaměstnanců?
21: Já si dovedu představit spíš přealokaci mezi jednotlivými útvary podle toho, jakou mají dneska náplň práce a jak je ta jejich práce jako v úzovkách důležitá pro digitalizaci.
20: Kromě těch vnitřních procesů a s tím souvisejícím počtem zaměstnanců je v digitální a informační agentuře něco dalšího, co by bylo potřeba změnit?
21: Já bych spíš nezačal tím, co je potřeba změnit. Já vlastně, když jsem nastupoval, tak jsem si vytyčil takové osobní priority a ty osobní priority jsou jednak příprava na volby. Tam jsou nějaké podmnožiny tady této aktivity. Dále to bylo naplňování zákona o právu na digitální služby, který nabývá účinnosti 1.2. příštího roku. A samozřejmě příprava na volby i v tom širším slova smyslu přes takzvaný onboarding do systému informačního systému správy voleb.
20: Tak pojďme vzít tyhle priority postupně. Já začnu od té, kterou vy jste zmínil jako druhou. Od února příštího roku, tak jak jste říkal, bude účinná takzvaná digitální ústava, tak se někdy říká zákonu o přístupu k digitálním službám. Ten zákon má garantovat, že budeme moci všechno se státem vyřizovat digitálně. Vy jste před necelým měsícem zveřejnili audit, podle kterého zbývá do konce ledna digitalizovat 1378 služeb. K dnešku je to číslo stejné, nebo v tom mezičase se něco podařilo dokončit?
21: Je to stejné. Je to stejné, nicméně postupujeme podle harmonogramu k tomu 1.2., tak aby ty služby byly zdigitalizované všechny. Zbývá tam zhruba 50 služeb, u kterých je ta digitalizace obtížná, zejména z toho důvodu, že není dokončená legislativa.
20: Co důležitého bude mezi těmi 50, které tedy ani od února příštího roku nebudou v digitální podobě? O jaké služby jde?
21: Jo, typicky jde o služby ze zdravotnictví a částečně ze sociálních služeb.
20: Když tedy říkáte, že 1328 služeb chcete do 1. února stihnout, máte na to 8,5 měsíce. Opravdu se to dá stihnout?
21: Já bych možná napřed zmínil, že Digitální a informační agentura plní v této roli metodickou koordinační pomoc. Kromě toho jsme publikovali takzvané Easy Forms, které ty agendy umožňují zdigitalizovat vlastně pomocí našeho připraveného nástroje. A co se týče vlastních agend DIA, tak tam postupujeme, bych řekl, podle plánu. Co se týče toho stihnutí, tak ano, máme k tomu už i rozpadnutý ten zrychlený plán, protože už vlastně proběhla komunikace v lednu pokyn pana premiéra zrychlit digitalizaci. Nicméně ano, je to stihnutelné, hodně spolupracujeme s rezorty, poskytujeme jednak metodickou podporu, jednak se snažíme opravdu zrychlit ty naše podpůrné činnosti, tak aby to skutečně bylo stihnutelné.
20: Ale ta zodpovědnost je tedy na jednotlivých rezortech, jestli tomu dobře rozumím.
21: Ano, je to tak.
20: Z vašeho pohledu, co z těch více než 1300 služeb je nejnáročnější, kde vidíte řekněme, největší riziko, že by to třeba nemuselo být k tomu 1. únoru.
21: Já možná jenom začnu, co je vlastně cílem těch formulářů. Cílem těch formulářů je skutečně naplnit zákon o právu na digitální služby tak, aby žádný občan, člověk nemusel žádná data, která dnes již od něj stát má, tak aby nemusel znovu vyplňovat. To znamená, z toho celkem logicky vyplývá, že vlastně nejnáročnější nebo nejsložitější jsou formuláře, které vyžadují poměrně velké penzum buď údajů, anebo dokonce příloh. Tohle to jsou největší limity pro digitalizaci. Ve chvíli, kdy mluvíme o takzvaných komplexnějších formulářích, tak tam je to skutečně obtížnější. Některé ty formuláře mají 30 a více datových položek.
20: Možná pro představu našich posluchačů, o co konkrétně jde?
21: Myslíte o formuláře, o ty agendy?
20: Ano.
21: Jsou to takzvané agendy, které jsou průřezové. To znamená, je tam potřeba data z vícero zdrojů, z vícero informačních systémů. To znamená, můžete potřebovat data z daňové oblasti, ze sociální oblasti, kromě těch základních údajů, které máme k dispozici v základních registrech.
20: Jedna věc je, jestli se to stihne udělat, naprogramovat, zprovoznit. Druhá věc je, jestli se to stihne odladit, jestli to opravdu bude prověřené a funkční. Počítají ty harmonogramy i s tím?
21: To formulářová řešení jsou principiálně vlastně podací kontaktní formulář, takže tam složitá integrace je na tom pozadí, to znamená skutečně na tom vyžádání si nebo podání si těch dat, které už stát vlastní. Co se týče toho vlastního běhu, tak ta infrastruktura pro tu tvorbu těch formulářů je postavená způsobem, který umožňuje jejich vytváření a ta následná komunikace, to znamená potom vlastně to použití toho formuláře, to už běží standardně přes doručování datovou zprávou nebo datovou schránku.
20: To znamená, že problém by tam neměl být.
21: Ano, na té komunikační úrovni by problém být neměl.
20: My mluvíme o tom, jestli se to všechno stihne do února příštího roku, ale měli bychom připomenout, že původně ten zákon měl být účinný už od února roku 2025, tedy před rokem a čtvrt, krátce před tímto datem, když bylo jasné, že se to nedá stihnout, tak tehdejší parlament účinnost zákona o 2 roky odložil. Další odklad v tuto chvíli ve hře není.
21: V tuto chvíli ve hře není.
20: Dovedete si představit, že za nějakých okolností by ještě mohl být?
21: Dovedu si to představit velmi obtížně. Dovedu si to představit pouze za předpokladu, že by se ukázalo, že ty data nejsme schopni v uvozovkách doladit tak, abychom ten zákon naplnili. Z mého pohledu je to opravdu jako poměrně složitá úvaha, protože my samozřejmě jako primárně technologický garant naplňování zákona, právě proto já jsem mluvil o tom harmonogramu, tak směřujeme k tomu, aby skutečně digitalizace proběhla v této úrovni. Každopádně zákon o právu na digitální služby má těch veřejnoprávních povinností státu vícero. To znamená, pokud bychom cítili od rezortů nebo případně od uživatelů, že nám něco drhne, tak si to dovedu představit. Ale není to opravdu jednoduché ani rozhodnutí technologické, ale nemyslím si, že je to i rozhodnutí jenom digitální informační agentury. Čili za mě, znovu opakuju, já si to aktuálně představit opravdu nedovedu.
20: Ředitel digitální a informační agentury Bohdan Urban je dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu. Když jste mluvil o svých prioritách, mluvil jste o podzimních volbách. Já jsem se dočetl ve vašich tiskových zprávách, že se aktuálně zaměřujete na onboarding všech měst a obcí do nového autentizačního systému CAAIS, který bude novou bránou do všech systémů státní správy, včetně nového systému pro správu voleb ISSV. Chápu z toho dobře, že se tedy všechny obce musí zapojit do nového systému a že ještě navíc vzniká další nový systém, který bude řešit primárně volby?
21: Takzvaný CAIS je evoluční náhradou systému, který už funguje dneska, který jsou úřady zvyklé používat. Je to takzvaný systém JIPCAS. Jde to skutečně použít pouze jako vstupní bránu. Skutečně se bavíme pouze o tom, že jiné navázané informační systémy ví o tom, že se přihlašuje úředník, v jaké roli se přihlašuje a podobně. To znamená, je to bezpečnostní mechanismus a zároveň skutečně vstupní brána. Neslouží jenom pro informační systém správy voleb, což je důležitá kombinace pro letošní volby. Slouží zároveň jako vstupní brána i do řady dalších systémů. Některé z nich jsou už dneska v provozu. Typicky je to systém o nakládání s majetkem státu. Od 1. ledna by v této podobě měl být národní elektronický nástroj v gesci Ministerstva pro místní rozvoj. Čili ta provazba s těmi ostatními informačními systémy je tam důležitá.
20: Podle dat z konce dubna v tomhletom systému, v té bráně, když tomu tak budeme říkat, nebyly přihlášeny ještě 2/5 obcí v Česku. Posouvá se to výrazně?
21: Ano, posouvá se to výrazně. Byla to jedna z aktivit, které já jsem považoval za naprosto prioritní. V tuto chvíli máme takzvaně onboardovaných, to znamená zavedených do toho systému 5414 obcí z 6386. To znamená, jsme na nějakých 85%. Zůstávají nám malé obce, se kterými budeme pracovat individuálně tak, aby 36. skutečně byla podstatná část uvnitř a abychom se mohli případně věnovat pouze individuálním případům. Je to opravdu akce v podmínkách veřejné správy skutečně navázaná na ten počet obcí, to znamená není to o tom, že některé systémy využívá pouze omezený počet úřadů, ale tady skutečně dostat vlastně státní centrální systém až na úroveň obce je aktivita, která opravdu i z naší strany je mimořádně sledovaná a mimořádně podporovaná.
20: Kdyby do začátku října některé obce nebyly na palubě, když přiložím ten anglický termín, byl by to problém směrem k volbám?
21: Byl by to problém, protože by nedokázali splnit některé zákonné povinnosti právě s ohledem na výkon voleb, na průběh voleb. A nicméně tuto variantu si samozřejmě nepřipouštíme.
20: Jsou páky na to, aby tam opravdu všechny obce byly?
21: Ty páky, kromě metodické podpory, kromě opravdu individuální práce, tak jsou poměrně omezené a samozřejmě já tady nechci domýšlet, co by to znamenalo konkrétně pro průběh voleb. Hraje tam nějakou roli ministerstvo vnitra, případně ještě má v ruce i jiné nástroje, které by tuto aktivitu mohly podpořit, ale já předpokládám, že zůstaneme u toho dobrovolného onboardingu na palubění.
20: Pokud jde o ten druhý specifický volební systém, jestli jsem dobře pochopil, tak ten není hotový. Má ho v gesci ministerstvo vnitra. Máte zprávy, kdy bude?
21: Aktuální zprávy mám pouze z tisku a samozřejmě bavíme se o té provazbě. Jak jsem říkal, pro nás onboarding CISu není důležitý jenom pro informační systém zprávy voleb. To byl první systém, který měl naběhnout teď v čase z těch důležitých. Takže pro nás je skutečně důležité ty obce, když už máme takovýto dobrý náběh, takovouhle dobrou křivku toho onboardingu, tak v tom chceme skutečně vytrvat, protože se to těm obcím bude hodit i pro jiné systémy.
20: To já chápu, ale z vašeho pohledu není rizikem, pokud na začátku října volby budou stát na novém systému, který v tuto chvíli, kdy máme polovinu května, ještě není hotový?
21: Já, jak jsem říkal, už z tiskové zprávy ministerstva vnitra vyplývá, že ministerstvo vnitra se pokusí tady tento systém odložit primárně z bezpečnostních a kybernetických důvodů. Myslím si, že pokud ten systém, a týká se to jakékoliv systému, včetně systému v gesci DIA, takže je to skutečně správný postup. Jo, měli bychom se vyvarovat variant, kdy pouštíme do provozu systém, který není dostatečně otestovaný, nebo otestovaný a vykazuje bezpečnostní rizika.
20: Takže ten volební systém bude postaru.
21: Já předpokládám, že bude postaru, nicméně samozřejmě tím, že to vyžaduje legislativní akci, není to samo o sobě, tak to nemůžu předjímat.
20: Při posledních volbách, podzimních volbách do poslanecké sněmovny byly problémy s využíváním elektronické občanky v mobilních telefonech, to nakonec vedlo k rezignaci tehdejšího ředitele digitální a informační agentury. Můžete garantovat, že při letošních volbách nic takového nebude?
21: My se snažíme, aby infrastruktura a vlastní aplikace byla odladěna. Máme poměrně hodně zjištění od těch minulých voleb. Část těch zjištění už se překlápí do úprav optimalizace aplikace. Pracujeme i na pozadí, na národní identitní autoritě. To znamená, ten systém musí být stabilní, musí být bezpečný. A co se týče jeho vlastního zatížení, tak máme určitá zjištění z toho průběhu těch loňských voleb, podle kterých se snažíme postupovat a snažíme se ty aktivity skutečně odladit tak, abychom zabránili jakémukoliv většímu problému. Ale jak říkám, ten systém z povahy věci byl v době minulých voleb zatížený zhruba 10x oproti standardnímu počtu transakcí.
20: S jakým zatížením počítáte pro ty letošní volby?
21: Co se týče toho absolutního počtu identitních prostředků nebo e-dokladů, které v tuhletu chvíli občané mají zaregistrované, tak vypadá to, že někdy koncem tohoto týdne se překlopíme přes 1 000 000 vydaných e-dokladů, což je zhruba o 20% více než při loňských volbách. Můžeme počítat s tím, že účast u voleb bývá poněkud nižší, myslím u komunálních voleb, než u voleb parlamentních, čili v součtu to číslo bude pravděpodobně obdobné, možná o trošku vyšší, ale nárůst využívání e-dokladů v čase vzrůstá.
20: Zabýváte se v souvislosti s volbami také zabezpečením systému před případnými útoky hackerů, nebo to je věc NÚKIBu?
21: Samozřejmě bezpečnostní, nejenom kybernetická bezpečnost, ale i provozní bezpečnost. Bezpečnostní testování je plně vždycky v gesci toho daného provozovatele toho systému, v tomto případě je to DIA. Čili ano, je to v naší gesci, můžeme využít konzultace s NÚKIBem, případně s dalšími složkami, ale je to naše odpovědnost.
20: Ředitel Digitální a informační agentury Bohdan Urban zůstává dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu. Když Digitální a informační agentura prezentovala své priority pro letošní rok, tak tam byla uvedena také evropská peněženka digitální identity. Co to je a co to přinese každému z nás?
21: Evropská peněženka digitální identity, on ten název není úplně šťastný, protože evokuje skutečně tu fyzickou peněženku z penězi, ale je to vlastně elektronický nástroj, který umožní se napříč celou Evropou prokazovat identitními prostředky, nejenom občanským průkazem nebo ID kartou. Je tam možné takto uložit například řidičský průkaz, případně potvrzení o studiu a podobně. A tento systém je postavený podle evropských standardů, tak aby skutečně ten evropský standard byl uplatnitelný v každé zemi, to znamená v každé zemi se můžete prokázat, je to třeba rozdíl proti e-dokladům, kde jde o české řešení. A co se týče toho vlastního řešení, to znamená mohu využít napříč Evropou cestování skutečně s telefonem, tak jak už se to řada lidí naučila na území České republiky.
20: Podle původních plánů měla tahle nová digitální peněženka fungovat ve všech členských státech Evropské unie na přelomu letošního a příštího roku. Je to stihnutelný termín?
21: Co se týče obecně fungování evropské digitální peněženky napříč Evropskou unii, tak řada států čelí výzvám, které jsou v oblasti bezpečnosti, případně dostatečné doby na testování a samozřejmě ten systém, aby byl bezpečný, aby byl v provozu způsobem, který zajistí soulad jednak s těmi evropskými prováděcími akty, ale jednak i s pravidly pro bezpečnost, které zase napříč Evropou jsou obdobné, tak vyžaduje takzvané certifikační schéma. U toho certifikačního schématu se domníváme, že tím, že část těch prováděcích aktů je ještě v běhu, tak může dojít ke zpoždění celého toho ekosystému v jeho plném uvedení do provozu.
20: O kolik?
21: My tady to číslo nebo termín spuštění skutečně pečlivě sledujeme. Potřebujeme mít jistotu, že dosáhneme dodávky státní části, tam ta příprava běží skutečně podle původního harmonogramu. Potřebujeme dokončit veřejnou zakázku na tu takzvanou veřejnou část, to je záležitost, která probíhá formou takzvaného koncesního řízení lomeno soutěžního dialogu. Tam předpokládáme dokončení tady té soutěže v první polovině příštího roku a zároveň potřebujeme...
20: Dokončení výběru příštího roku, pardon, první pololetí?
21: Tohoto roku. A pak máme období dodávky té aplikace, to znamená, tam pracujeme s nějakými předběžnými termíny, to uvidíme z té konkrétní nabídky vítězného uchazeče a mezi tím bude probíhat certifikace částí toho systému, tak jak budou nabíhat do provozu, v tuhle tu chvíli už nám nabíhá do provozu nebo do testu a do provozu část toho státního systému, takhle budeme certifikovat postupně veškeré ty části, ale na konci dne potřebujeme ještě odcertifikovat celý ten ekosystém, včetně té veřejné části.
20: A v optimistickém scénáři tohle je možné nejdříve kdy?
21: Já bych tady asi nerad uváděl opravdu konkrétní termíny, to zpoždění bude v řádu měsíců.
20: A to zpoždění bude i v jiných státech Evropské unie?
21: Předpokládáme, že ano.
20: Pokud bude tento nový systém, znamená to, že skončí e-doklady?
21: Znamená to, že skončí e-doklady. Vlastně ta využitelnost e-dokladů v tu chvíli bude omezena na území České republiky. Z mého pohledu mezi těmi, kdo již dnes digitální identitu využívají, tak spíš přestane mít smysl mít dva doklady. Přičemž jeden je použitý interoperabilně v celé Evropě a jeden pouze v České republice.
20: To znamená, že počítáte s tím, že ukončíte podporu a že to přestane fungovat?
21: Ano,
20: Digitální a informační agentura spravuje také datové schránky. Vy jste v dubnu informovali, že jejich počet u nás přesáhl 5 milionů. Z toho samozřejmě nemalá část patří podnikatelům a firmám. Jak velká část běžných obyvatel má v současné době datovou schránku?
21: Dnes má tu datovou schránku na vlastní žádost zhruba 1 350 000 obyvatel, takže je to zhruba 20%.
20: Budete se snažit motivovat ty ostatní?
21: Já si myslím, že nejlepší motivací je ten produkt nabídnout skutečně jako bezpečný a efektivní pro ty uživatele. Já si myslím, že řada věcí, které datové schránky nabízí už dneska, to znamená spolehlivou komunikaci se státem, ale v rámci takzvaných datových zpráv i se soukromým sektorem. Já sám tady té možnosti využívám celkem hodně a myslím si, že to je skutečně jako nejlepší promo. Ale chystáme i kroky, které by to řešení ještě více zatraktivnily.
20: V minulosti byly úvahy, že by datové schránky mohly být povinné nebo že by se automaticky zřídily třeba všem dospělým občanům. Je něco takového ve hře?
21: Ty systémy opt-out, opt-in byly ve hře v době zřízení těch datových schránek. Zavádění povinného využívání těch datových schránek za pochodu má skutečně smysl u subjektů, který komunikují se státem běžně, což typicky jsou podnikající fyzické osoby. A jde primárně o politické rozhodnutí. Já sám za sebe si to dovedu představit.
20: To znamená, že to budete navrhovat?
21: Navrhovat aktivně povinné zavedení nebudeme.
20: V březnu ještě před vaším nástupem do funkce prezentovala Digitální informační agentura průzkum agentury Stemmark, podle kterého téměř 2/3 Čechů upřednostňují při komunikaci se státními úřady digitální služby. V tom průzkumu byli mnozí uživatelé kritičtí k tomu, jak ty digitální služby fungují a kritika směřovala třeba právě i k datovým schránkám a to ohledně toho, že se tam automaticky mažou zprávy starší 90 dnů. Budete tohle měnit?
21: Ten problém je složitější, protože máme více uživatelů datových schránek, máme tam podnikající, nepodnikající fyzické osoby, máme tam právnické osoby, máme tam orgány veřejné moci. To, co bychom rádi zavedli, je zřízení neomezené úložky v omezeném datovém prostoru. Teď diskutujeme s Českou poštou o objemu té úložky a co se týče toho časového hlediska, tak tam by ten trezor měl fungovat neomezeně do té kapacity. To je věc, kterou připravujeme teď v rámci té takzvané začišťovací novely, která ještě dotahuje některé novely zákonů v souvislosti s zákonem o právu na digitální služby.
20: Od kdy by to tak mohlo být?

0: veřejného prostoru, v jakém řádu se ta debata vede?
1: Bavíme se v řádu desítek nebo nižších stovek megabajtů. Mělo by to pokrýt zhruba 50 datových zpráv, tak vycházíme tady z tohoto čísla.
0: Říkal jsem, že podle toho březnového průzkumu nebo v březnu prezentovaného průzkumu 2/3 Čechů preferují digitální služby. Zůstává tam tedy 1/3, která to nepreferuje. Při těch všech plánech na digitalizaci myslíte i na ty, kdo nechtějí věci řešit digitálně, kdo třeba nechtějí mít chytrý telefon?
1: Určitě ano, disponujeme poměrně robustní infrastrukturou Checkpoint. Infrastruktura Checkpoint je v tuhletu chvíli tím klíčovým kontaktním místem veřejné správy, se kterým počítáme i nadále.
0: To znamená, že z těch, kdo nechtějí používat digitální technologie, se nestanou občané druhé kategorie?
1: Zcela jistě ne.
0: Říká dnešní host 20 minut Radiožurnálu, které vysílal také Český rozhlas Plus, ředitel digitální a informační agentury Bohdan Urban. Díky za rozhovor, naviděnou, naslyšenou.
1: Díky moc a naslyšenou.
0: Od mikrofonu se loučí Tomáš Pancíř.
2: Radiožurnál. Každý den s vámi. Symfonický orchestr Českého rozhlasu slaví 100 let. Připomeňte si s námi zásadní momenty z historie unikátního hudebního tělesa. Co zaznělo na prvním koncertu v říjnu 1926? Kdo všechno patřil mezi dirigenty? Milníky rozhlasových symfoniků. Seriál ke 100 letům existence orchestru. Představíme plány pro jubilejní sezonu? Nebo vysvětlíme, jak často se musí ladit klavír?
3: V té aplikaci mám vybraný ladění, který používá orchestr. Veška celého nástroje komorní a ještě 142.
2: Milníky rozhlasových symfoniků. Každý všední den krátce po 8:45. Radiožurnál. Každý den s vámi. Radiožurnál pro vás má další tobulky první republikou.
4: První republika, to byly zlaté časy.
2: Tančírna, cirkusy, kina, úspěchy Čechoslováků na olympiádách, Věstonická Venuše, Voskovec a Verich, Švejk nebo Vacátko.
5: Nezapomínejme, že první republika, to je období rozvoje kriminalistických metod.
2: Jaroslav Plesl, Jana Striková a Jiří Vyhorálek v seriálu Českého rozhlasu. 26. až 50. díl Toulek první republikou na CD dostanete tento týden v soutěži Nočního radiožurnálu.
6: A právě 5 minut po 12:30 jsou v Nočním radiožurnálu připravené krátké zprávy. A s nimi Martin Matějka.
7: Nákaza hantavirem se neprokázala ani u jednoho z 26 lidí, kteří jsou na pozorování v pařížské nemocnici. O negativních testech informovalo francouzské ministerstvo zdravotnictví a podle úřadů budou pravidelné kontroly pokračovat i v následujících dnech. Hantavirus se mezi lidmi rozšířil v dubnu na palubě výletní lodi MV Hondius. Nadcházející víkend bude v Česku deštivý a chladný. Vydatně pršet bude hlavně v neděli ve východní polovině země. Vyplývá to z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu. Teplotní maxima budou mezi 11 a 17 stupni. Chladné bude i pondělí, od úterý by se pak mělo začít oteplovat. Počet vězňů v Rusku se za posledních 5 let snížilo více než 180 tisíc, to je skoro 40%. Jedním z důvodů podle agentury AFP je, že Moskva posílá vězně do války proti Ukrajině. Trestanci, včetně těch odsouzených za vraždy a znásilnění, se poté mohou svobodně vrátit domů. Rusko kvůli nedostatku pracovních sil vězně taky zaměstnává ve vojenské výrobě. Podobnou praxi používá ke zvýšení produktivity válečné ekonomiky taky Sovětský svaz. A lotyšská premiérka Evika Siliňová rezignovala na svou funkci. Její kabinet bude pokračovat, dokud nevznikne nová vláda s důvěrou. Prezident Edgar Serinkevič se chce dnes sejít se zástupci všech parlamentních frakcí. Poté se rozhodne, koho pověří sestavením vlády.
2: Sport.
7: Tenistka Kateřina Siniaková si na antukovém turnaji v Římě zahraje deblové semifinále. S Američankou Townsendovou porazili australsko-nizozemskou dvojici Perezová s Čurosová ve 2 setech a zvítězili už po 17. za sebou. Rekordní 32. výhru v řadě si na turnajích kategorie Masters připsal Ital Sinner. Domácí tenista překonal v Římě dosavadní maximum Novaka Djokoviče. Ve čtvrtfinále zdolal Andreje Rubilova ve 2 setech.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Uzavřený tunel v Praze a nehoda na D1 u Brna. V Praze je neprůjezdný Bubenecký tunel, nedá se projet v obou směrech. Probíhá v něm pravidelná údržba a čištění, které jsou naplánované až do 5 hodin ráno. Jako alternativní trasa slouží ulice Patočkova a Milady Horákové.

0: Na dálnici D1 z Ostravy do Prahy z Bystřete před Brnem. Na kilometru 199 za sjezdem na Brno Slatina havarovalo nákladní auto, které narazilo do svodidel. Může zasahovat do pravého pruhu, tak si dejte pozor. A na dálnici D10 z Prahy do Mladé Boleslavy obezřetně za sjezdem na Starou Boleslav. Těsně za ním na kilometru 14,5 leží na vozovce sražená srna a blokuje levý jízdní pruh. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Přes den čekáme zpočátku zataženo na Moravě, Beslezsku a v jihovýchodní polovině Čech s deštěm a nejvyšší teploty 11 až 15 stupňů. Tolik zprávy. Teď začíná noční radiožurnál s Petrem Zajíčkem.
3: A já vám přeji příjemnou páteční noc. Stovky hodin stříhání, míchání zvuku a práce se speciálními programy. Tak vypadaly uplynulé 2 roky na Technické univerzitě v Liberci. Její experti po dohodě s Českým rozhlasem upravili legendární rozhlasovou hru Válka smloky do 3D zvukové podoby. Jak to zní, tak to uslyšíme už za pár okamžiků.
4: Noční radiožurnál
1: a Petr Zajíček.

0: Legendární rozhlasová hra Karla Čapka Válka smloky dostala nový zvuk. Experti z Technické univerzity v Liberci ve spolupráci s Českým rozhlasem upravili do 3D podoby. Díky tomu mají posluchači pocit, jako by byli přímo uprostřed děje. Úprava původní nahrávky z roku 1958 trvala skoro 2 roky.
1: Za chvíli vylezl z moře jeden takový ještěrka, postavil se na zadní nožičky a kroutil celým tělem.
2: Jsme v aule Technické univerzity Liberec, kolem mě stojany s reproduktory a když si zavřu oči, tak jsem najednou přímo uprostřed války smloky. A to díky Karlu Zeidlerovi z Liberecké univerzity.
3: Původní nahrávka byla zaznamenána do mono signálu, to znamená opravdu jedna stopa. Ale i tak se tam dalo najít hodně zvuků, které se daly rozprostřít. Používám k tomu spektrogram, to zkrátka vizobu, a pak poskládám do prostorového uspořádání. Slyšíte opravdu rozdělené jednotlivé hlasy, jednotlivé zvuky okolo vás.
2: Takže kolik je tam těch stop ve výsledku?
3: Jsem se dostal asi na nějakých 350 stop.
2: Při té produkci je slyšet, jak se hlasy různě přibližují, vzdalují. Z jedné strany mě míjí kroky, z druhé šumí moře. No a před chvílí mi jeden z mloků promluvil těsně za zády.
3: To je záměr, aby posluchač víc vnímal ten prostor a zvuky, který v té monopodobě trošku zapadnou.
2: Jak dlouho vám trvalo všecko to vyseparovat, poskládat dohromady?
3: Zhruba 2 roky, protože opravdu někdy to byla separace jednotlivých hlásek, souhlásek.
2: Kdybychom teď tu vámi upravenou hru pustili v rozhlase, tak posluchač z toho bude mít co?
3: No, pro posluchače bohužel u rádia bude stejná. To opravdu slyšíte z jednoho bodu.
2: Takže k čemu je tohle dobré, ptám se šéfa marketingu a digitálních služeb Českého rozhlasu Jiřího Maliny.
4: Pro nás by bylo zajímavé, že bychom na Můj rozhlase, na našem audioportálu, mohli nabízet právě takhle pouzoká remastrovaný a zkvalitněný třeba audio nahrávky Českého rozhlasu.
2: Podle Maliny se nabízí i možnost veřejných poslechů takto upravených rozhlasových her. Jana Pavlíčková, Radiožurnál.
5: Radiožurnál.
6: Každý den s vámi.
5: I po celou noc.

0: hard to say that I'd rather stay awake when I'm asleep, because my dreams are bursting at the seams.
1: Radiožurnál pro vás má další Tobulky první republikou.
2: První republika, to byly zlaté časy.
1: Tančírna, cirkusy, kina, úspěchy Čechoslováků na olympiádách, Věstonická Venuše, Voskovec a Verich, Švejk nebo Vacátko.
3: Nezapomínejme, že první republika, to je období rozvoje kriminalistických metod.
1: Jaroslav Plesl, Jana Striková a Jiří Vyorálek v seriálu Českého rozhlasu. 26. až 50. díl Toulek první republikou na CD dostanete tento týden v soutěži nočního radiožurnálu.
4: Host radiožurnálu.
5: Rozhovory, které jinde neuslyšíte.
4: Atraktivní a zajímavé povídání.
5: Každý všední den od 9 hodin ráno.
4: A repríza po zprávách ve 22 hodin.
5: Radiožurnál. Každý den s vámi.
6: Jedna hodina. Zprávy a Martin Matějka. Policisté zadrželi 35-letého muže podezřelého z krádeže lebky svaté Zdislavy. Šéf americké CIA jednal na Kubě se zástupci ministerstva vnitra. Čeští fotbalisté zahájí přípravu na mistrovství světa za 2 týdny. A dnes bude zpočátku zataženo místy s deštěm, odpoledne se oblačnost začne protrhávat a teploty do 15 stupňů.
5: Radiožurnál, zprávy, víme, co se děje.
6: Policie zadržela muže podezřelého z krádeže lebky svaté Zdislavy. Radiožurnálu to potvrdila mluvčí českolipských policistů Ivana Baláková. 35-letého muže podle ní dopadli v podvečer ve Středočeském kraji. Zároveň získali informace, kde se lebka pravděpodobně nachází. Pachatel relikvii ukradl v úterý z baziliky v Jabloném v Podještědí na Liberecku. A pražský arcibiskup Stanislav Přibyl Radiožurnálu řekl, že oceňuje práci policie. Na 30. května podle ní církev chystá v Jabloném v Podještědí diecézní pouť. Někdejší ministryně obrany Vlasta Parkanová nedostane od státu vyšší odškodné za neoprávněné dlouholeté trestní stíhání a v kauze armádních letounů Kasa. Rozhodlo o tom městský soud v Praze. A bývalá ministryně žádala přibližně 8,5 milionu korun jako náhradu nemajetkové újmy. Už dřív od státu dostala přes 1,5 milionu. Soudkyně Ludmila Petráková po vynesení rozsudku vysvětlila, proč požadavek exministryně Parkanové zamítla.
7: Je třeba vzít úvahu, že paní žalobkyně nebyla nikdy omezena na osobní svobodě, že to trestní stíhání negativně, zaplať pánbu, nedopadlo do jejich rodinných poměrů, ani to, že nikdy nedošlo k byť nepravomocnému trestnímu odsouzení, že hned první trestní rozsudek byl zprošťující.
6: Rozsudek je pravomocný, Parkanová může podat dovolání k nejvyššímu soudu. Šéf americké CIA John Ratcliffe jednal na Kubě se svým protějškem a vnukem Raula Castrem Raulítem a podle kubánské vlády chtějí obě strany rozvíjet vzájemnou spolupráci a posílit regionální i mezinárodní bezpečnost. Havana zopakovala, že pro národní bezpečnost Spojených států nepředstavuje hrozbu. Spojené státy na Kubu před více než 60 lety uvalily ekonomické embargo. Od ledna navíc blokují přísun ropy na ostrov. Země se tak potýká s čím dál častějšími výpadky elektřiny a nedostatkem pohonných hmot. Česká inspekce životního prostředí řeší stížnost ekologů na stavbu záchytného profilu na řece Bečvě u Prosenice na Přerovsku. Vodohospodáři ho budují v rámci protipovodňové ochrany na Přerova. Podle ekologů stavba nemá všechna povolení a ohrožuje chráněné živočichy a vodohospodáři to odmítají.
8: Ledňáček říční, vydra říční nebo mník jednovou sí. To jsou ohrožení živočichové, kteří podle Gity Matláškové z organizace Arnika u Prosenic žijí. Teď je ohrožují bagry vodohospodářů.
9: Se tady zasahuje bez toho, aniž by tady proběhla žádost o výjimku na zvláště chráněné druhy živočichů.
8: Ekologové požadují, aby povodí Moravy stavbu přerušilo. Podle jeho mluvčí Jany Kučerové k tomu ale není důvod.
10: Na stavbu bylo vydáno pravomocné stavební povolení a realizace probíhá v jeho souladu.
8: Za stavbu záchytného profilu povodí Moravy zaplatí 80 milionů korun. 6 miliony přispěje i město Přerov. Obyvatele má ochránit až před 50-letou vodou. Z Prosenic Lenka Kratochvílová, Radiožurnál.
5: Sport.
6: Na kemp před mistrovstvím světa pozve kouč českých fotbalistů Miroslav Koubek přibližně 30 hráčů. Příprava začne za 14 dní. Finální 26 členů nominaci pak národní tým oznámí těsně před odletem do Spojených států 31. května. V ten den odehraje v Praze na Letné utkání s Kosovem. Pokračuje trenér Miroslav Koubek.
11: Je to zápas, který pojímáme jako testovací, kdy určitě nebudeme hrát v takové té nejsilnější kostře, kterou máme. Naopak to bude utkání, který se hodně využije pro hráče, kteří ještě budou bojovat o závěrečnou nominaci a ty tam dostanou prostor.
6: Mistrovství světa se čeští fotbalisté zúčastní po 20 letech. Do turnaje vstoupí v noci z 11. na 12. června utkáním proti Jižní Koreji. Ve skupině budou hrát ještě s Jihoafrickou republikou a Mexikem.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
12: Nehoda na D1 u Brna a neprůjezdný tunel v Praze. Na dálnici D1 z Ostravy do Prahy zpozorněte na příjezdu do Brna. Na kilometru 199 za sjezdem na Brno Slatina havarovalo nákladní auto, které narazilo do svodidel. Následky nehody můžou částečně překážet v provozu, tak projíždějte opatrně. Kromě toho jsou dálnice i hlavní tahy v Česku volně sjízdné, provoz je plynulý. V Praze i nadále zůstává obousměrně uzavřený Bubenečský tunel. Provádí se tam pravidelná údržba a čištění. V obou směrech slouží jako objízdná trasa přes ulice Patočkova a Milady Horákové. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
5: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
6: Noc je teď většinou deštivá, ochlazuje se na 9 až 4 stupně, na západě Čech ojediněle až na plus 2 stupně Celsia a přes den pak čekáme zpočátku zataženo na Moravě, ve Slezsku a v jihovýchodní polovině Čech s deštěm. Odpoledne se pak oblačnost začne protrhávat a přehánky, výjimečně i bouřky se objeví hlavně v Čechách. Nejvyšší páteční teploty 11 až 15 stupňů, na horách naměří většinou kolem 6 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Je s vámi noční radiožurnál a Petr Zajíček.
13: Vědci z Brna chtějí vytvořit odolnější a udržitelnější městské lavičky. Pomocí speciální úpravy zvyšují odolnost českého dřeva proti dešti, houbám i vandalismu. Více o tom už za chvíli.
14: Noční radiožurnál
5: a Petr Zajíček.

0: Brněnští vědci našli způsob, jak levně nahradit tropické dřevo v městských lavičkách dřevem z českých lesů. Exotické dřeviny se dnes používají hlavně kvůli své vysoké odolnosti. Výzkumníci z Mendelovy univerzity proto upravují dřevo z našich lesů tak, aby lépe odolávalo vlhkosti, houbám i dalším náročným podmínkám. A nabídli tak levnější a ekologičtější alternativu k exotickým materiálům dováženým přes půl světa.
1: Tady máme neupravený buk, který vkládáme do autoklávu.
2: Jakub Demény z Lesnické a dřevařské fakulty Mendelovy univerzity v Brně vkládá bukovou laťku do tlakové komory, ve které vědci zkoušejí z běžného českého dřeva vytvořit materiál odolný podobně jako exotické dřeviny.
1: Díváte se na reaktor nebo chcete-li tlakový modifikační autokláv?
3: Funguje to tedy tak, že se do toho vloží to požadované dřevo, které chcete modifikovat, které chcete upravit a zodolnit. Co se následně děje?
1: Nyní musíme zavřít celý autokláv.
3: Připevňujeme velké ocelové víko.
1: Chceme nahradit exotické druhy dřev lokálním dřevem. To znamená nahradit to dřevo, které odolává ve venkovním prostředí dobře, zatímco to naše to nezvládá, takže ty jeho slabé stránky se snažíme eliminovat.
3: Tak, máme dotáhnuto, uzavřeno.
4: Zde máme zásobu látky, chemikálie, která s tím bude reagovat, kterou můžeme přepustit do tlakové nádoby.
2: Doplně ho kolega Radim Rousek. Do tlakové nádoby teď pouští speciální plyn, který při vysoké teplotě mění strukturu bukového dřeva. To pak podle vědců méně nasává vodu a lépe odolává vlhkosti, houbám nebo hmyzu. Vysvětluje Štěpán Beránek z Mendelovy univerzity.
5: Dochází k nabobtnání buněčné stěny, díky tomu se snižuje absorpce vody, která ovlivňuje trvanlivost vůči biotickým škůdcům. Vlastně čím je dřevo vlhčí, tím horší má vlastně pevnost, pružnost.
2: Právě odolnost proti vlhkosti je důvod, proč se třeba na lavičky, terasy nebo venkovní obklady používají právě exotické dřeviny z tropických oblastí. Podle Deményho je ale jejich dovoz drahý i ekologicky náročný. Taková jatoba se totiž dováží až z druhé strany světa.
1: Tak jatoba se dováží z Jižní Ameriky, z Brazílie, právě proto, že odolává těm degradacím. Nenapadají to houby, hmyz, neinteraguje to s vlhkostí, to dřevo nepraská nebo tí se, zatímco to naše dřevo by toto nezvládlo.
3: Takže máme hotovo a nyní odkrýváme komoru.
1: Máme hotovo, všimněte si mírné změny barvy. Ta barva je tmavší v celém průřezu. Je to díky té reakci, je to díky vlastně té použité teplotě, ale pořád to má strukturu dřeva. Jako takovou rádi to puk.
2: Podle vědců spočívají hlavní vylepšení také v tom, že dokázali celý proces úpravy dřeva výrazně zlevnit. Právě díky tomu by z takto modifikovaného materiálu mohly vznikat levnější a udržitelnější městské lavičky nebo další venkovní prvky místo drahých a neekologických tropických dřevin.
1: Můžeme to využít všude tam, kde se teďka právě tady ty dovážené druhy používají. To znamená, bavíme se například o terasách, bavíme se o městském mobiliáři, můžeme to využít vlastně i na fasádě. Fasády, které tím pádem jako vydrží mnohonásobně déle.
3: Že je to udržitelnější, levnější a dostupnější materiál.
1: Přesně tak, a je to materiál, který je český, to znamená, pokud ta produkce bude probíhat i v České republice, tak je to pořád lokální věc.
2: Do konce roku by podle vědců mohla před kampusem Mendelovy univerzity v Brně stát z takto upraveného dřeva první experimentální lavička. Výzkumníci pak chtějí ověřit, jak materiál obstojí i v extrémních podmínkách. Tyto lavičky pak chtějí otestovat třeba v poušti nebo za polárním kruhem. Marek Hensel, Radiožurnál.
6: Radiožurnál. Každý.

Za více peněz méně muziky nabízel zákazníkům v Německu americký potravinářský gigant Mondelez. Zmenšil a k tomu zdražil čokolády Milka. Nebylo to přesně podle zákona hospodářské soutěže, rozhodl o tom soud v Německu a my si o případu řekneme více už za chvíli.

0: Bramborky, čokolády nebo nápoje, to jsou produkty, kterých se často týká skryté zdražování neboli takzvaná smrskflace. Zákazník potom najde produktu v balení o něco méně, ale cena je pořád stejná nebo je dokonce o něco vyšší. Jeden takový případ teď řešil soud v německých Brémách a dopadl ve prospěch spotřebitelů. Moderátor Štěpán Pokorný se ptal na podrobnosti našeho zpravodaje v Německu Tomáše Havlína.
1: Byl to soud s americkým potravinářským gigantem Mondelez, který v Německu prodává mimo jiné čokolády Milka, a šlo o věc, která se stala loni na začátku roku. Tehdy známé tabulky čokolády najednou jednak asi o milimetr stenčily a zároveň celé balení trochu podražilo. Takže ve výsledku se najednou objevilo na první pohled téměř identické fialové balení, ale o 10 gramů lehčí a zároveň v přepočtu zhruba o 12 korun dražší.
2: Méně za více, to musí zákazníky roztrpčit, a dodnes je legendární případ, když si taky Mondelez před 10 lety pohrával v Británii s čokoládami Toblerone a zvětšoval vzdálenosti mezi jednotlivými čokoládovými trojúhelníky. Proč to výrobci dělají a neohrožují tím pověst svých produktů?
1: Tak oni se tím snaží zachránit si, ochránit svoje marže v situaci, kdy rostou náklady, tak to na tom přelomu let 24-25 bylo, že rostla prudce docela cena kakaa, mezi tím už se ale vrátila na tu původní úroveň, nicméně samozřejmě to zlevňování se následně na zákazníky už tak rychle nepřesouvá. Dá se říct, ano, možná hazardují výrobci s pověstí některých produktů, ale zároveň je potřeba říct o zavedené produkty Milka ve fialovém obalu do té míry. Je to prostě symbol čokolády jako takové, zákazník ani nepřemýšlí, hází ji do nákupního košíku, takže výrobce asi měl pocit, že to je riziko, které může podstupovat.
2: No teď se ale asi trochu spálili, jak se říká, soud v německých Brémách dal zapravdu neziskové organizaci na ochranu spotřebitelů. Jak rozhodl a jaké to může mít pro Mondelez dopady?
1: Ano, soud tedy rozhodl, že ten obal, který zůstal, samozřejmě se tam píše, že místo 100 gramů je to 90 gramů, ale jinak zůstal prakticky identický, stejně velký, akorát v něm bylo méně toho zboží, tak soud tedy uznal, není to úplné klamání, protože ta diskrepance mezi velikostí toho obalu a obsahu nebyla tak obrovská, ale částečné klamání spotřebitele to bylo, taky porušování zákona o hospodářské soutěži. Výrobce měl mnohem dřív upozorňovat na to, že tu gramáž mění, což je asi takový výsledek hlavní toho soudu. Soud mluví o 4 měsících, kdy měl výrobce dopředu upozorňovat, že ta gramáž se mění. Teď ten proces v Brémách nebude mít žádný konkrétní dopad na ten Mondelez, ale spíš jde o budoucí případy, tedy o nějaké lhůty, které budou výrobci muset dodržovat, pokud budou postupovat stejně jako tato firma.
0: O dopadech takzvané smrskflace mluvil v nočním radiožurnálu náš zpravodaj v Německu Tomáš Havlín.
3: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.
3: I po celou noc.

0: Radiožurnál je půl druhé. Zprávy a Martin Matějka. Policie v podvečer zadržela ve Středočeském kraji 35-letého muže podezřelého z krádeže lebky svaté Zdislavy. Regionální mluvčí policie Ivana Baláková řekla, že policie s vysokou pravděpodobností ví, kde se teď lebka nachází. Pachatel ukradl relikvy nevyčíslitelné historické hodnoty v úterý v podvečer z baziliky v Jablonem v Podještědí na Liberecku. Sněmovna vyzvala ke zrušení plánovaného sjezdu sudeckých Němců v Brně. Návrh prosadili ANO, SPD a motoristé. V usnesení zároveň odmítli možné pochybňování poválečného uspořádání nebo relativizaci nacistických zločinů. Opozice se jednání na protest nezúčastnila. Sjezd má být součástí festivalu Meeting Brno. Organizátoři kvůli usnesení sněmovny program rušit nehodlají. Izraelský premiér Benjamin Netanyahu podá žalobu na americký deník New York Times. Důvodem je reportáž, ve které list popisuje případy sexuálního násilí na Palestincích v izraelských věznicích. Agresi vojáků, dozorců nebo agentů tajné služby Shin Bet podle deníku čelí muži, ženy i děti. Izrael se organizovaného a rozsáhlého mučení dopouští i podle výboru OSN proti mučení. Úřad vlády židovského státu to označil za jednu z nejhorších lží namířených proti státu Izrael. A 20 originálních grafických děl významného španělského umělce Pabla Picassa můžou obdivovat zájemci v Uherském Brodě. A v galerii Panský dům jsou k vidění obrazy rozdělené do dvou tematických celků Bíčí zápasy a Vojna a mír. Sport. Novým trenérem české hokejové reprezentace do 20 let se stal Jan Tomajko, který naposledy vedl národní tým do 18 let a získal s ním bronzové medaily na nedávném mistrovství světa. Tomajka vystřídá u české osmnáctky bývalý trenér extraligové Sparty Jaroslav Nedvěd.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Uzavírka tunelu v Praze a nehoda na silnici 22 u Vodňan. I nadále platí uzavírka Bubenečského tunelu v Praze. Kvůli čištění a údržbě se nedá projet v obou směrech. Pro svou cestu využijte ulice Patočkovu a Milady Horákové. Na dálnici D55 z Přerova do Otrokovic zpozorněte za sjezdem na Zlín. Na 34. kilometru těsně před koncem dálničního úseku leží sražená srna v levém jízdním pruhu, tak dejte pozor. Vážná nehoda se stala na silnici 22 mezi Vodňany a Strakonicemi. U odbočky na Křtětice

0: teploty 11 až 15 stupňů, na horách naměří většinou kolem 6 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Pokračuje noční radiožurnál s Petrem Zajíčkem.
1: No a já prozradím, kdo nám bude dál zpříjemňovat dnešní noční radiožurnál. Hudebně samozřejmě za chvilku třeba newyorská písničkářka Susan Vega, zaspívá Shawn Mendes, ovšem jako první jsou tady Markéta Irglová a Glenn Hansard a jejich Oscarová Falling Slowly.
2: Radiožurnál. Každý den s vámi.

Při zhruba čtvrtině zápasů fotbalového mistrovství světa hrozí hráčům i divákům zdravotní problémy kvůli vedru, říká nová vědecká studie. Už za chvilku uslyšíte její autory a řekneme, jak se to týká i českých fotbalistů.

0: Tak to byla skvělá newyorská písničkářka Susan Vega, která nedávno vydala své nové album, vyhlásila turné a v rámci něj se letos podívá opět už po několikáté do České republiky, zahraje a zespívá se svým doprovodem zhruba v polovině července v Praze. Cirka při čtvrtině zápasů fotbalového mistrovství světa v Severní Americe hrozí hráčům a divákům nebezpečné horko. Uvádí to včera zveřejněná studie vědců z organizace World Weather Attribution. Pořadatelé chystají občerstvovací přestávky a povolí fanouškům pronést na tribuny vlastní láhve na vodu.
1: Při minulém šampionátu ve Spojených státech si hráči stěžovali na nesnesitelná vedra. Od té doby uběhlo 32 let a svět se vlivem člověka výrazně oteplil, takže vlny veder přicházejí ještě častěji a jsou intenzivnější, připomíná Joyce Kimutajová z výzkumného týmu Imperial College v Londýně. Asi čtvrtině zápasů na letošním mistrovství světa hrozí rizikové podmínky, při kterých hráčská asociace FIFPro doporučuje ochlazování aktérů a u pěti zápasů existuje znatelné riziko, že teplota a vlhkost překročí hranici, za kterou už je podle hráčských odborů vhodné zápas odložit, uvádí analýza organizace World Weather Attribution.
2: I když vezmeme v úvahu klimatizované stadiony, tak očekáváme, že asi čtvrtina zápasů se odehraje v nepříznivých podmínkách za velkého horka. Navíc klimatizace na některých stadionech nepomůže těm, kdo se zápasy budou chtít užít v městských fanzónách.
1: Říká spoluautor analýzy Theodore Keeping. Mezi nejrizikovější patří zápasy na stadionech bez chlazení a na místech s horkým a dusným letním počasím, tedy v Miami, Kansasu nebo také nedaleko New Yorku, kde se bude hrát finále od 3 hodin odpoledne. Pro české fotbalisty může vedro znamenat problém hlavně na jejich tréninkovém stadionu v Texasu. Klimatizaci nemá a tato oblast je podle analýzy vůbec nejrizikovější, pokud jde o vlny veder na letošním šampionátu.
3: U hráčů se to může projevit jak na zdraví, tak na výkonech. Roste riziko nemocí z horka a námahy. Víme z minulosti, že to může postihnout i ty nejlépe připravené sportovce. Dopadne to taky na intenzitu zápasů. Hráči omezí sprinty, budou hrát víc na jistotu. Ovlivní to schopnost hráčů správně se rozhodovat. A zřejmě to zvýhodní týmy ze zemí, kde jsou na horko zvyklí.
1: Říká Chris Mullington, lékař a další spoluautor studie. Při zápasech ve skupině se Češi nadměrným horkům zřejmě vyhnou. Dvakrát nastoupí v Mexiku, kde řeší jiný problém, totiž s vysokou nadmořskou výškou, a jednou hrají v Atlantě, kde je stadion klimatizovaný. Jinak jde ale také o oblast velmi náchylnou k vlnám veder, což mohou pocítit hlavně fanoušci.
3: U těch je to celkem zákeřné. Nevěnuje se tomu tolik pozornosti a neuslyšíte asi, že horko zabíjí. Ale objeví se případy, kdy se fanoušci s chronickým onemocněním srdce špatně vyspí, nezavodní se, v den zápasu si dají pivo, nebudou mít na slunci čepici, bude jim stále větší horko, tělo bude dehydrované, krev bude proudit do kůže místo do srdce a je z toho infarkt.
1: Upozorňuje na rizikové situace lékař Chris Mullington. Fanoušci sice neběhají po hřišti, ale v horku mohou trávit delší čas při cestě na stadion nebo ve fanzóně a jsou mezi nimi lidé ze zranitelných skupin.
3: Nejen při samotném zápase by proto měli mít přístup k vodě, do stínu a do zón s chlazením. Měli by dostávat veřejně dostupné instrukce a lékaři by měli být na dosah. Přímo na stadionech by to chtělo i vodu zdarma, protože ne každý si tam drahou vodu koupí, ale kdyby dostali láhev zdarma, rádi si ji vezmou.
1: Pořadatelé už avizovali, že na stadiony si návštěvníci smějí přinést své láhve, do kterých si vodu budou průběžně doplňovat. Hráči se zase budou moci občerstvit během 3minutových přestávek uprostřed každého poločasu. Týmy se na složité podmínky chystají, jak řekl pro BBC coach Anglie Thomas Tuchel, ve 45 stupních Celsia se nedá hrát stejný fotbal jako v 21 stupních. Zvažuje prý, že náhradníci budou zápasy při velkém vedru sledovat sklimatizované šatny, aby zůstali svěží, tak jako se to v Americe ostatně dělo loni v létě na mistrovství světa klubů. Jak říká přední světová klimatoložka Frederike Otto z World Weather Attribution, organizačně by to byl velký problém, ale pro zdraví účastníků by bylo lepší i letošní šampionát přeložit na zimu, tak jako ten minulý v Kataru. A ani u těch příštích ve Španělsku, Portugalsku a Maroku a za další 4 roky v Saúdské Arábii to nebude lepší. Změna klimatu postupuje, problémy s horkem sílí a mezi hlavní sponzory šampionátu patří firmy obchodující s fosilními palivy. Přitom konec jejich spalování je podle vědců z WWA nutné, aby se přestaly rychle zhoršovat podmínky právě i pro fotbal. Jan Kaliba, Radiožurnál.
4: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.
4: Když ti vítr napne plachtu, když ti plachta popožene jachtu, když ti jachtou jízda dodá klid. Když ti květy

Když ti osud tvé dny sčítá, když je sčítá a pak odečítá, když si tě Bůh k sobě nechce vzít.

0: host Radiožurnálu.
1: Rozhovory, které jinde neuslyšíte.
0: Atraktivní a zajímavé povídání.
1: Každý všední den od 9 hodin ráno.
0: A repríza po zprávách ve 22 hodin.
1: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: Radiožurnál, 2 hodiny. Zprávy a Martin Matějka. Policie dopadla podezřelého z krádeže lebky svaté Zdislavy. Spojené státy a Čína čeká podle Trumpa období nejlepších vzájemných vztahů. Čeští fotbalisté zahájí přípravu na světový šampionát za necelé 2 týdny. A dnes bude zpočátku zataženo místy s deštěm. Odpoledne se oblačnost začne protrhávat a teploty do 15 stupňů.
1: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
0: Českolipští kriminalisté zadrželi muže, kterého podezírají z krádeže lebky svaté Zdislavy, informovala o tom jejich mluvčí Ivana Baláková. 35-letého muže podle ní policisté zadrželi včera v podvečer ve Středočeském kraji. Zároveň získali informace, kde se vzácná relikvie pravděpodobně nachází. Pachatel ji ukradl v úterý z baziliky v Jablonném v Podještědí na Liberecku. Pražský arcibiskup Stanislav Přibyl řekl, že církev si událost připomene 30. května na diecézní pouti svaté Zdislavy.
2: Budeme pěšky z obce Zdislava do Jablonného, což je asi 11 kilometrů, a bude taková velká bohoslužba v bazilice v Jablonném a máme připravené nějaké texty už teď k pobožnosti, kdybychom chtěli vlastně reflektovat tu událost.
0: Vztahy Číny a Spojených států budou podle amerického prezidenta Donalda Trumpa silnější než kdy dřív. Napsal to na své sociální síti True Social a Trump je na návštěvě Pekingu, kde se sešel i se svým protějškem Xi Jinpingem. A podle čínského prezidenta se oba představitelé shodli na posilování stability. Spory kolem ostrova Tajvan, který Peking považuje za svou zbouřenou provincii, ale mohou vést ke konfliktu. Spojené státy Tajvan vojensky i diplomaticky podporují. Hygienici na Jižní Moravě letos evidují už 3 případy nákazy listeriózou. V celém Česku se od začátku roku nakazilo 21 lidí. Nemoc je nebezpečná hlavně pro těhotné ženy, kdy může způsobit předčasný porod, potrat nebo infekci novorozence. Člověk se může nakazit z kontaminovaných potravin a inkubační doba je 2 až 3 týdny, vysvětluje epidemioložka Renata Ciupek.
3: Nejvíce rizikovými typy pokrmů jsou neomytá zelenina, ovoce, lahutkové saláty, lahutkářské výrobky, zrající sýry, syrové pokrmy typu karpáčo, tatarák a v podstatě všechny ty, které neprocházejí teplnou úpravou.
0: A v Krkonošském národním parku přibývají další kamery kvůli pohybu aut. Správa parku kamerový systém rozšiřuje i přes kritiku některých boudařů. Přibyly kamery třeba pod lesní boudou ve východních Krkonoších. Mluvčí správy Radek Drahný o tom informuje s tím, že systém má za úkol kontrolovat dodržování pravidel pro auta a chránit jeho nejcennější oblasti. V národním parku teď funguje 10 kamer. Nejvíc jich je ve středních a východních Krkonoších. Do roku 2028 by pak mohlo národní park strážit